Tento příběh se stal před mnoha lety v Afghánistánu. Jedné horké noci se zdejší král vydal dolů do města, aby se nadýchal svěžího vzduchu. Nechtěl, aby ho lidé poznali, a tak se oblékl jako prostý člověk. Prošel celým městem, až se dostal do chudé čtvrti. Před sebou uviděl stavení, ve kterém se ještě svítilo, a zevnitř se ozýval příjemný zpěv. Král přistoupil blíže k oknu a spatřil u stolu muže a ženu. Jaký klid vyzařoval z tohoto stavení. Král zatoužil dozvědět se, co je důvodem jejich pohody. Zaklepal na dveře, představil se jako chudý pocestný a požádal muže, zda by mohl být jejich hostem. Muž ho přivítal a nabídl mu místo u jejich stolu. Potěšený král poděkoval, ochutnal ovoce a zeptal se muže, kdo jsi a čím se živíš? Jsem chudý žid, odpověděl muž. Chodím po ulicích a čistím lidem boty. To, co vydělám, mi stačí k tomu, abych uživil sebe a svoji ženu. Ale co si počnete, až zestárneš a nebudeš už schopen pracovat? Zeptal se ještě král. Muž se jen pousmál a řekl, nemám se čeho bát. Bude tu někdo, kdo se o nás postará. A kdo, divil se král, vidím, že žijete sami bez dětí. Muž na něho vlídně pohlédl a řekl, ten, který mě ochrání, není člověk, ale Bůh. Ať je jeho jméno požehnáno. Král se přestal dále vyptávat, poděkoval za pozvání a odešel. Když se král vrátil do paláce, rozhodl se, že si muže vyzkouší. Vydal nařízení, ve kterém zakázal čistit a spravovat na ulicích boty. Příští den si muž přečetl královu listinu a zjistil, že přišel o práci. Pozvedl své oči k nebi a řekl, Bože, jak mám teď žít? Pomoz mi, prosím tě, najít jinou práci, abychom měli být z čeho živi. V tom spatřil muže, který nesl čbány s vodou. Ano, to bude práce pro mě, pomyslel si. Koupil na trhu veliký čbán a vrátil se ke studni. Naplnil ho vodou, kterou potom nabízel každému, kdo ji potřeboval. Tak to dělal celý den. Večer zjistil, že vydělal tolik peněz jako dříve a tak se vydal domů. Té noci se i král znovu vypravil k jejich domu, aby se podíval, jak si muž poradil v nesnázi. Jaké bylo jeho překvapení, když uviděl za oknem muže spokojeného a šťastného jako minulý večer. Zachlepal na dveře a muž ho s radostí pustil dovnitř. Král usedl k jejich stolu a po chvíli se zeptal, co pak jste dnes dělal? Jistě jste četl králův rozkaz. Četl, odpověděl muž, ale Bůh mě neopustil. Král přede mnou uzavřel jedny dveře a Bůh pro mě otevřel jiné. Stal jsem se nosičem vody. Peníze mi stačí na jídlo pro mě i mou ženu. Král se odmlčel, potom poděkoval muži za pozvání a odešel. Na druhý den král vyhlásil, že je zakázáno, aby někdo prodával na ulicích vodu. Každý si musí nosit vodu sám. Když se muž vrátil ke studni, přečetl si nové nařízení a zjistil, že opět přišel o práci. Stál tam a přemýšlel, co si počne. Najednou šli proti němu muži, kteří porážejí stromy v lese. Muž požádal, jestli se k ním může přidat, aby si vydělal na denní chléb. Vzali ho tedy sebou.
Po celý den kácel stromy a večer zjistil, že si vydělal právě tolik, jako když spravoval boty či nosil vodu. Na večer přišel opět král do jeho domu. Byl zvědavý, jak si žid poradil tentokrát. Dozvěděl se, jakou práci si muž našel a vymyslel pro něho další překážku. Vrátil se do paláce, nechal si zavolat velitele stráží a nařídil mu. Vezmi si vojáky, vydejte se společně do lesa. Zadržte každého dřevorubce, kterého potkáte, a přiveďte mi ho do paláce. Všechny potom oblečte do šatů našich stráží, dejte jim meče a přikažte, ať hlídají můj palác. Velitel udělal vše tak, jak mu král přikázal. Mezi dřevorubci, které přivedl do paláce, našel král i muže, kterého hledal. Dřevorubci střežili palác po celý den a večer byli všichni posláni v nových uniformách domů, aniž by dostali zaplaceno. Stráže dostávají totiž peníze jednou za měsíc. Tak se stalo, že žid se vrátil domů s prázdnýma rukama. Byl z toho celý smutný, neměl dostatek jídla ani na příští den, natož na celý měsíc. Zadíval se na svůj nový meč a dostal nápad. Nejdříve vyrobil ze dřeva meč stejné velikosti i tvaru jako ten původní a zasunul ho do pochvy. Potom vzal královský meč a prodal ho. Peníze, které za něj stržil, mu bohatě vystačí na celý měsíc. Na trhu koupil jídlo a pití a vrátil se celý šťastný ke své ženě. Té noci nevěřil král svým očím. V domě chudého žida se jedlo a pilo jako předtím. Král vstoupil do domu a vyptával se muže, co celý den dělal. Muž mu všechno dopodrobna vypověděl. A co si počnete, až se král dozví, že nemáte pravý meč? Zeptal se král. Muž mu odpověděl. Netrápím se tím, co se ještě nestalo. Pevně věřím, že mě Bůh neopustí. Druhého dne vyhlásil král, že se bude konat poprava. Bylo zvykem, že se na takovou událost přicházeli podívat lidé z celého města. Nadešel čas popravy a všichni se shromáždili na náměstí. Král ukázal na chudého žida, aby právě on sťal hlavu odsouzenému, který ukradl meloun z královské zahrady. Žid se velmi polekal. To přece nemůžu, volal. V životě jsem nezabil ani mouchu. Je to můj rozkaz, řekl král. A ty ho musíš splnit, jinak přijdeš o život i ty. Žid poznal, že není úniku. Požádal alespoň, aby se mohl pomodlit k Bohu. Postavil se před shromážděný dav lidí a tiše se modlil. Potom vzhlédl k nebi a zvolal. Bože můj, znáš mě velmi dobře a víš, že jsem nikdy nikoho nezabil. Nechci udělat chybu. Prosím tě, Bože, jestli je tento muž nevinný, proměň můj meč v pouhý kus dřeva na důkaz jeho neviny. Všechny oči se upíraly na žida. Ten uchopil svůj meč a zdvihl ho do výšky. Každý musel uznat, že meč je opravdu dřevěný. Zavládlo hrobové ticho. Lidé úžasle zírali na žida. Až po chvíli se spustil bouzlivý potlesk a provolávání slávy. Všichni se domnívali, že byli svědky velkého zázraku.
Jen král a chudý žid věděli, že se žádný zázrak nekonal. Přesto však král musel obdivovat moudrost tohoto muže a popravu zrušil. Zavolal si žida k sobě a zeptal se. Nepoznáváš mě? Žid si krále pozorně prohlédl a pravil. Ano, vy jste byl 3 večery hostem v mém domě. Uhádl jsi, řekl král. Od této chvíle budete ty i tvá žena hosty v mém domě, v mém královském paláci. Poznal jsem, že jsi moudrý a tvá víra v Boha je silná a pevná. Budeš mi pomáhat vládnout a já budu rád naslouchat tvým radám. Žid měl pravdu. Důvěřoval Bohu a ten se o něj postaral. Ať je jméno Boží požehnáno až na věky.

0: sluníčku.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

o kouzelné šupině a upečeném štěstí. Žili byli v jednom malém městečku mladí manželé. On byl pekař a jeho hezká žena zase cukrářka. Bydleli na náměstí v úhledném domku, širokém tak akorát, aby se do štítu vešla dvě malá okénka a malovaný obrázek na průčelí. V přízemí pod podloubím měli krámek s výlohou plnou kremrolí a marcipánových srdíček. Sousedé si už dávno zvykli na náramnou vůni čerstvého chleba a propečených houstiček, která se každé ráno linula ze dveří obchůdku a zaplavovala celé náměstí. Lidé z městečka tam rádi chodili nakupovat. Věděli, že ke křupavému pečivu dostanou vždy nádavkem hezký úsměv i vlídné slůvko. Nejmilejšími zákazníky však byly děti. Nikdy neodcházeli bez nějakého pamlsku a maminky se pak nestačily divit, od čeho že mají jejich nezbedové pusinky tak sladké a ulepené. Čas běžel jako voda v potoce a dílo šlo oběma manželům dobře od ruky. Žili spolu v lásce a pokoji a zdálo se, že není na světě nic, co by jim mohlo jejich štěstí skalit. V domku na náměstí však přece jen chybělo něco, co dělá domov domovem opravdu šťastným a provoněným láskou. Nebyly to ani záclonky v oknech, ani vyšívaný ubrus na stole. V čistěnké světničce nad krámkem scházelo dětské štěbetání. Přestože si oba mladí manželé tolik přáli mít děťátko, vyřezávaná kolébka zůstávala pořád prázdná. Další rok se pomalu chýlil ke svému konci a ke slovu se nezadržitelně začala hlásit paní zima. Náměstí se zahalilo do slavnostního bílého hávu, kašna se schovala pod sněhovou čepici, i střechy domů vypadaly, jako by je někdo pocukroval. Lidé z městečka se začali těšit a chystat na Vánoce. Společnými silami vstyčili uprostřed náměstí vysokou jedli a každý přinesl ze svého domova něco na ozdobení. Červená jablíčka, ořechy zabalené do zlatého a stříbrného papíru, řetěz ze slámy. Cukrářka napekla koš plný medových perníčků. První adventní den, po soumraku, když ponocný zatroubil na troubu, aby všem oznámil, že je 6. hodina večerní, rozžehly se na stromku svíčky. Lidé vyhlédli ze svých oken a věděli, že se na Vánoce těší se svými sousedy společně. 4 neděle se překulily rychleji, než by sáně na kopec za městečkem vytáhl. Všemi očekávaný štědrý den byl tady. Ve světničce nad pekařským krámem bylo hned od rána veselo. Děti z celého městečka přicházeli tak jako každý rok, aby postavili s pekařem perníkový betlém. Byl to ten nejvoňavější betlém z celého městečka, až se z té vůně hlava točila. Vždyť ho cukrářka pekla podle tajného receptu svojí prababičky. Děti opatrně podávali pekařovi figurky pastevců, andělů i oveček. Nakonec položili do jesliček Ježíška. Když bylo dílo hotovo, zaspíval pekař se svou ženou a dětmi koledy a začal vyprávět vánoční příběhy o nebeské kometě a narození páně. A potom byl už čas rozběhnout se do svých domovů. Cukrářka přinesla ošatku plnou svátečních dobrot. Každá holčička i kluk si vybrali, co jejich srdíčko nejvíc potěšilo. Perníkoví koníci, husaři, andělé i miminka zmizeli v dětských dlaních, jen se po nich zaprášilo. Za posledním malým hostem se zavřely dveře a na dně ošatky zbylo jen malé perníkové děťátko v cukrem zdobeném povijanu. Světnička byla náhle jakoby pustá, bez dětských hlásků a ťapání malých nožek. Pojďme se projít, vzal pekař svou milovanou ženu za ruku. Venku tak krásně chumelí. Dobrá, usmívala se hned cukrářka, ale víš, koho vezmeme sebou, viď? Jak by nevěděl. Tak jako každý rok vyndali kapra z kádě a šli ho pustit zpátky do řeky. Ryba vděčně vklouzla do chladné vody, plácla ploutví o hladinu,
a vynořila hlavu. Pekař a jeho žena zvedli ruce na pozdrav, když v tom ryba promluvila.

0: Hladina řeky se zavřela a nebýt šupiny na dlani, mysleli by si oba, že to byl jen sen. Doma položila cukrářka šupinu na ošatku ke zbylému perníkovému děťátku. Oslavili štědrý večer, rozbalili každý svůj balíček pod stromkem a rozkrojili jablko na hvězdičku. Bylo jim spolu dobře, zatímco kráčeli svátečně osvětleným náměstím z půlnoční vánoční mše. Ještě k ním doléhal zvuk zvonů, když otevírali dveře od světničky a oklepávali sníh z bot. Náhle uslyšeli tichonké vrnění. Překvapeně vešli dál. Snad se sem nezatoulalo ztracené koťátko. V tom oněmněli štěstím. Na ošatce leželo místo perníčku živé děťátko a v ručičkách svíralo třpitivou rybí šupinu. Cukrářka vzala opatrně děťátko do náručí a samým dojetím se rozplakala. Onu svatou noc se dobrým lidem splnilo jejich největší přání.
1: O sluníčku sedmitečném. Sluníčko sedmitečné ztratilo jednu tečku. A to je velice mrzutá věc. Zbylo mu jich na kabátku jenom 6, což je málo. Vlastně už to nebylo sluníčko sedmitečné, nýbrž pouze šestitečné, jak si může spočítat každý, kdo se v počtech vyzná. Nejhorší na tom bylo, že ani nevědělo, kde tu tečku ztratilo. Mohlo se to stát, když cvičilo šplch na provázku od rolety, nebo když si vylétlo na zahradu a houpalo se na karafiátu a potom ještě na kopretině a potom zase na pivonice. Sluníčko sedmitečné sedělo na psacím stole. Bálo se jít domů a vůbec mu bylo do breku. Co se ti stalo? Zeptalo se ho smetanově bílé sluchátko. Ztratilo jsem tečku, řeklo sluníčko sedmitečné, teď vlastně už jen šestitečné, a natahovalo moldánky. Nepláč, třeba ji někdo našel. Hned se zeptám, řeklo sluchátko a telefonovalo do úřadu pro ztráty a nálezy. Podíváme se, řekl úředník. Setrvejte prosím u aparátu. Po chvíli prohlásil. Máme tu 3 deštníky, 1 rychlovlak, kost z mamuta a vajíčko natvrdo. Tečka nalezena nebyla. Děkuji vám za informaci, řeklo sluchátko. A malé mouše, které celý den jen bzučí na okně, všechno slyšelo a hned škodolibě pokřikovalo.
2: Nemá tečku na zadečku, nemá tečku na zadečku.
1: Sluníčko s 6 tečkami vidělo, že takhle domů nemůže. A začalo po stole hledat ztracenou 7. tečku. Ale tečka nebyla k nalezení. Když přišlo k tušce, povídá mu tuška. Už nebréč, udělám ti novou tečku. A vymalovala sluníčku na kabátek tečku, kulatou jako lívaneček. Jenže to byla zelená tuška. A zelená tečka se pro sluníčko nehodí. Však se to protivné mouše začalo hned zase pošklebovat a tak nezbylo, než tu tečku vymazat. Sluníčko už vidělo, jak se maminka zlobí a říká, nemůžeš dát na svoje věci pozor, tebe tak někam pustit. Ta tečka se musí najít. Sluníčko hledalo v zásuvce, na lampě, na kalendáři, ale tečka nikde. Vylezlo i na popelník,

0: Tam se mu to stalo. Uklouzlo a spadlo do popelníku. Pro sluníčko sedmitečné je největší smůla, když se překotí. To potom marně mrská nožičkama do vzduchu. A když mu nikdo nepomůže, všechno je marné. Sluníčko s šesti tečkami leželo na zádech v popelníku, volalo o pomoc, ale nikdo ho neslyšel. Za oknem se stmívalo, všechno se chystalo spát a pohádková knížka se otevřela, protože každý večer vypráví pohádku na dobrou noc. Mouše přilétlo, aby lépe pohádku slyšelo a sedlo si na okraj popelníku. Hned vidělo, jak dole v popelníku sluníčko třepe nožičkama, ale vůbec se mu nepošklebovalo. Slétlo k němu na dno a pomohlo mu na nohy.
1: Pojď, poslechneme si spolu pohádku a hned ti bude líp,
0: řeklo ještě mouše sluníčku a šli. Pohádková knížka ovšem poznala, že sedmitečné sluníčko je smutné. Ptala se, co se mu stalo. A sluníčko jí vyprávělo o svém trápení.
2: Tolik nářků pro jednu tečku, řekla pohádková knížka.
1: Já mám teček habaděj, za každou větou jednu a ještě nad každým měkkým i.
2: Já ti jednu dám.
0: Dala sluníčku jednu tečku. A tak všechno dobře dopadlo. V pohádce přece vždycky všechno dobře dopadne. A jestli ve vaší pohádkové knížce chybí někde tečka, bude to právě ta, kterou knížka dala sedmitečnému sluníčku.

ti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožuberka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: Jdou dva šneci po cestě. Jeden říká:
1: pojď, přejdem silnici.
2: Druhý na to:
3: neblázni, za 4 hodiny jede autobus.
4: Jo! To by byla šnečí marmeláda.
5: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Hihlík. Hihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Hihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Hihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvačce přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Hihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Hihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
4: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš. Zubil se Kudla Dederon a tak jsem si tu na tebe počkal.
5: Výsměšně komíhl amuletem Hihlíkovi před očima.
4: Co to je?
5: Vrať mi to.
4: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
5: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Hihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
4: Od maminky, od maminky.
5: Opakoval a škytal smíchy. Hihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už Kudla Dederon nenechal překvapit. O krůček ustoupil a nastavil mu nohu. Hihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon ho jednou rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Hihlík se marně snažil vytrhnout.
4: Tak už dost hraní,
5: zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
4: Teď mě dobře poslouchej, Hihlíku. Líbíš se mi. I když máš tak srandovní jméno a vypadáš jako jedináček. Umíš se porvat a myslí ti to. Jak jsi nás pokropil, toho si, kámo, fakticky cením. A chci tě vzít do party.
5: Do jaký party? Kudla uvolnil sevření. Hihlíka brnělo celé tělo.
4: Slyšel jsi někdy něco o velkým šéfovi, řekl Dederon.
5: Hihlík zavrtěl hlavou.
4: Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno, v nylonovým a Dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
5: To jo, řekl Hihlík. Od dědy.
4: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre, kmotr všech kmotrů, Tullamore senior. Ha, už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
5: Hihlík mu vytřeštěně skočil do řeči.
4: Tullamore senior, tak ty ho znáš?
5: Hihlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda? Otec dvou bratránku Ramsese a Tullamora juniora?
4: Tak co je?
5: Hihlík se vzpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
4: Tak vidíš, ale je to dávno otepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já. A ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko.
5: Ale já nechci, řekl Hihlík pevně.
4: Ale tohle, tohle chceš, ne?
5: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkud přiřítili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších, vzali Hihlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa. Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy, pomyslel si Hihlík. Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hihlík nedokázal zakrýt svůj strach a kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili.
4: Můžu tě tady nechat, ušklíbl se, ale neudělám to. Něco mi říká, že by tě byla škoda. A pak přikázal, zavažte mu oči.
5: Hihlík měl v mžiku šátek na očích. Tak to je konec, pomyslel si. Viděl jen tmu a v ní rudá kola. Uslyšel zaskřípění a tvář mu olízl vlhký průvan. Pak ho popadlo čtvero rukou a letěl. Dopadl na všechny čtyři. Strhl si šátek z hlavy, stál na chodníku.
4: A teď upadlo, hoj!
5: Kudla Dederon to řekl docela přátelsky.
4: Když dostaneš rozum a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
5: Kde? Zeptal se Hihlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
4: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho chupotlouká. Dovedou tě až za mnou.
5: Víc už se Hihlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě docela sám.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Co jsi smutný, Piggy?
0: Oj, Hanko.
2: No?
0: Hanko.
2: Co?
0: Já jsem se tě chtěl na něco zeptat.
2: Tak směle do toho.
0: Hanko, co mám dělat, když jdu za medvědem Hugem? A medvěd sedí a čte knížku a já mu řeknu, medvěde, Hugo, hraj si se mnou. A medvěd mi říká, no ale já nevím na co.
3: Jo, tak to já ti poradím. Dvě věci. Buď můžeme pro medvěda Huga vymyslet nějakou soutěž, anebo budeš muset jít za Vojtou, protože ten jako sportovec tě určitě veštěch
0: nechá. Hanko, když Vojtovi řekneš slovo soutěž,
3: tak
0: Vojta bude dělat úplně všechno.
3: Já vím, takže pojďme zpátky k medvědovi, protože o to nám jde, aby nebyl tlustý, aby byl pohyblivý. Tak co si myslíš, že by ti medvěd řekl na to, kdyby dneska jsem tě já naučila skákat s nožmo a po jedné noze z místa a ten z vás, kdo skočí nejdál, tak vyhraje.
0: Jo, takže já bych řekl tohle, Hugo, budeme skákat s nožmo z místa soutěž a Hugo vytáhne encyklopedii a bude hledat, co to je s nožmo.
3: Tak jo, tak já ti to všechno vysvětlím. Nejdříve potřebujeme, jestli by vůbec se dal medvěd přemluvit ke sportování.
0: Dá,
3: tak jo.
0: Takže jen dobrý plán.
3: Takže, ahoj Hugo.
0: Ahoj, Hugo.
3: Já jsem dneska přišel s nápadem, že budeme skákat. Co říkáš?
0: Budeme dneska skákat, co říkáš?
3: No, a co, kdyby jsme si zasoutěžili? Prostě, kdo z nás skočí dál?
0: No, a jaká bude výhra?
3: Jaká bude výhra? To Hanka teprve vymyslí.
0: Dobře, výhru ti Hanka teprve vymyslí.
3: No, tomu neříkej.
0: Jo, ne.
3: Tomu neříkej. Jaká bude výhra? To se uvidí, až časem teď musíme natrénovat samozřejmě ten typ toho skoku, aby jsme pak věděli, kdo z nás vyhraje a kdo z nás se prostě na tu výhru bude těšit.
0: Dobře.
3: Takže budeme skákat s nohama u sebe. Jo, péruj v kolenou, používej ruce dozadu, dopředu a ještě řeknu teď, tak skočíš ze startovací čáry co nejdál oběma nohama dopředu. Ještě ti doporučím, aby si ty nohy dal lehce před svoje tělo, je to velmi těžké a dopadnul tam napřed na paty a teprve potom na špičky a pozor, nesmíš kecnout zadečkem na zem, protože to by ti délku toho skoku zkrátilo.
0: Zkrátím o ten zadeček, to znamená, že já si nejdřív musím nakreslit startovní čáru.
3: Tak, takže udělejte si čáru křídou na zemi, nebo tam položte švihadlo, nebo si tam dejte vařečku.
0: Kraj koberce taky.
3: Kraj koberce. Jdeme, špičky máme na okraj koberce na startovací čáře. Pérujeme v koleno. Pozor, odraz, teď letím. Bum.
0: Stojím.
3: No, tak teď jsem mě pěkně trošinku předběhla, ale přeskočila, ale to vůbec nevadí.
0: Ty protože jsi gymnastka, na tebe já nemám.
3: Ne, já jsem hlavně trenérka, takže já ti musím jako správný trenér říct, že jsi ty nohy nechal za sebou. To prostě pak ti přeskočí úplně každý, i možná ten medvěd. Takže my jsme si v začátku říkali, že ty nohy při tom výskoku musím dávat dopředu.
0: Jo, když letím v tom vzduchu.
3: Jo. A pak přeskočíš i Vojtu Kocoura.
0: Dobře.
3: Tak,
0: schválně.
3: Jdeme, startovací čára, špičky na ní, pérujeme.
0: Ano, odraz,
3: hop, a super, podívej se.
0: Já jsem skočil dál.
3: Jseš o půl metru dál, výborně.
0: To je o hodně.
3: Tak ještě jednou, do třetice, kolik mají atleti pokusů, to ti klidně řeknu.
0: Atleti, kolik mají
3: pokusů, když skáčí do dálky.
0: No, nevím, kolik jim kdo dá?
3: Tři. Takže teď máš poslední možný pokus.
0: Takže myslíš, že až budeme s Hugem trénovat, abychom porazili Kocoura Vojtu, tak taky tři?
3: Taky tři.
0: A když budeme trénovat, tak můžeme víc, vi?
3: No, ale vy si uděláte takovou soutěž, že ty tři vás vždycky budou motivovat k tomu nejlepšímu výkonu. Připravíme se, pozor, odraz. Letím, teď. Vidíš to? Takže to je jeden typ soutěže, kterou můžeš motivovat našeho
0: Huga, aby Huga. Vstal z postele.
3: A nebo můžete skákat po jedné noze. A to možná bude, no neříkám, že jednodušší. Pojď, takže stoupni si na pravou nohu. Odraz se ze startovací čáři, kde máš umístěnou špičku.
0: Po jedné noze, jak daleko skočím?
3: Jenom jeden pokus máš. Připrav se. Pozor, skoč, teď, hop! No, bylo to takový pomalý. No, chtělo by to asi se odrazit.
0: Větší švih.
3: Takže, dej nohu nahoru. Stojno, pokrč kolenu. Musíš zpevnit všechny svoje páteře. 3, 2, 1, skoč, hop! A to už bylo lepší.
0: A chce to pořád mít kolínko povolené, vy?
3: Nesmíš stát právě na té stojné noze, která má dopnuté koleno. Pořád musí být pokrčené.
0: Kdybych zkusil druhou nohu.
3: Tak zkus, protože každý máme jinak nohu posílenou. Tak, Piggy. Piggy. Myslíš si, že tohle by ti stačilo? Já totiž dneska strašně pospíchám, já se hrozně omlouvám.
0: Já teď zajdu k Hugovi, Hanko.
3: Přesně
0: ty
3: tak.
0: Ty běž trénovat, děti.
3: Ano.
0: Já zajdu k Hugovi,
3: ano.
0: A budu trénovat
3: Přesně
0: Huga.
3: Tak.
0: A pak si dáme soutěž.
3: A já vám upeču něco dobrého. A to bude právě ta výhra. Co říkáš třeba na jableční koláč?
0: To si dá Hugo líbit.
3: Ne, on si třeba dá líbit i Piggy, protože ho bude chtít přeskočit.
0: Tak Piggy si dá vždycky líbit jablečníko.
3: Tak jo, utíkej za medvědem a já se s tebou loučím. Ahoj.
0: Ahoj, děkujeme.

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo? Kam? Jednou sem a jednou tam, řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a kouká a najednou vidí v trávě běhat brouka. To by se mně taky líbilo takhle si pobíhat v trávě, napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku? Jenom tak, všelijak. Lezu trávou cik a cak. Rozběhnu se podle chuti. Ale kam to neřeknu ti. Ani sám nevím. Zakývalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce. Ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku. Jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.
1: Jednou dávno, to ještě vaši tatínek s maminkou neměli žádné děti, byly na světě všelijaké potvory, čerti, duchové a dělali velice zle. Maminka s tatínkem tehdy taky nebydleli, kde bydlíte teď, ale v jednom starém domě, co vypadal jako strašidelný hrad. Byl veliký, tmavý, šedivý, bydlelo v něm moc lidí a každý někde jinde, v nějaké chodbičce za rohem, z jedné strany té chodby člověk ani druhý konec nedohlédl. A to jste třeba šli a šli tmavou chodbou kolem celé řady začarovaných dveří a jedny se z ničeho nic otevřeli a vykoukl takový malý, plešatý chlapík z vousy, na nose měl kulaté brýle a vypadal jako pijí mužík. Jindy šla maminka z práce a najednou za rohem narazila hlavou do břicha strašně veliké a tlusté babici, která měla hlavu jako hnízdo kukaček. A ta bába jenom zaskřehotala jako žába. Kam pak datá, paňa? To mělo znamenat, že se ptá maminky, kam jde. Jindy tatínek prášil na chodbě nějakou dečku, a náhle se proti němu plíží obrovská šedivá kočka. Tamara se prý jmenovala, ale to on tehdy nevěděl a veliká byla jako čuně. Otevřela tlamu, zapráskala vousy a povídá, jak se račte vy nacházet, co tady píkujete, chlapeška redá. A přitom tatínek rozhodně není škaredý. V žádném případě, snad jen někdy. A pak ta kočka zmizela. A zase jindy tatínek otevřel na chodbě okno a přilétly dva holuby. Oči měly rudé jako granáty a zobáky černé jako noc. Sedli si tatínkovi každý na jedno rameno a naráz ho klovli do ušních lalůčků a odlétli. Tatínek pak ještě dobře půl hodiny skákal a pištěl, jak to bolelo. Takové věci se v tom domě děly. A ještě v tom domě bylo takových 10 poschodí. A až úplně nahoře byla veliká půda, kde asi nikdo nikdy nebyl. Co se tam dělo v noci, ani nebudu vykládat. To byste možná ani neusnuli, kdybych vám řekl, jaký tam byl pískot a nářek a do čeho mohl člověk narazit, když šel náhodou v noci pod mě domů. Nikomu to nepřeju. A tak tam žili ve tmě a strachu. Občas přišel k tatínkovi a mamince na návštěvu někdo ze sousedů a stěžoval si. Představte si, co se mi stalo. Jdu takhle. No a následovala nějaká hrůza. Končilo to vždycky nářkem. Co budeme dělat? Jak to všechno skončí? Jestli pak nás někdo zachrání z toho strašidelného domu? Nikdo nevěděl, co dělat. Dívali se po sobě, pak na maminku a nakonec na tatínka, protože byl mladý a silný a pořád ho vídali, jak si nosí domů noviny nebo knížku. Tak si říkali, že bude asi taky chytrý a že na něco přijde. Tak jednoho dne, kdy už zase někdo potkal toho brejlatého a plešatého pidi mužíka a kočku Tamaru a ty ostatní potvory, řekl tatínek dost. Uvařil si kakao, vzal si sebou nějakou knížku a zavřel se v pokoji. Mamince řekl, prosím tě, miláčku můj nenahraditelný, ať mě nikdo neruší. A maminka mu to slíbila. Z pokoje vyšel tatínek za pár hodin. Byl celý pobledlý a přečtenou knížku odložil. Maminka se nenápadně podívala a na knížce byl nápis Případy slečny Marplové. Aha, pomyslela si, tatínek se radil s knihou. A v pokoji pak uviděla další divné knihy s tajuplnými názvy, třeba Zápisky z mrtvého domu, Tichá hrůza, Pes Baskervilský, Proti všem, Ohněm a mečem a mnoho dalších. A když maminka viděla, že se tatínek tak poctivě připravoval, už se o něj nebála. Druhý den svolal tatínek všechny lidi z domu na dvůr. Jinam by se nevešli. Řekl, že to první, co všichni musí udělat, je donést žárovky a našroubovat je, kam patří. Budiš světlo, řekl tatínek doslova. Tak se celý dům rozsvítil, v každém koutě a za každým rohem bylo dobře vidět. A tatínek řekl, teď si všichni donesou kýbl s teplou vodou a hadr. Všechno se musí blejskat, všechno se musí umýt, aby to bylo jako z cukru. A všichni začali umývat okna, podlahy, celé chodby i dveře do bytů, až se skutečně všechno blejskalo. Tatínek všechno obešel, sahal na ta umytá místa prstem, aby jeda, když se prst zašpinil. To se muselo honem umýt znovu. A tatínek řekl, kde je tma a špína, tam mají všechny potvory a nemoci svoje rejdy. Kde je světlo a čisto, tam se strašidla bojí. A teď půjdeme na půdu. Tlučte vařečkami na kýble a hrnce, ať ty nestvůry zaženeme. Rozlehl se hrozný hluk a bubnování, děti pištěli a tloukli o sebe pokličkami a bylo vidět, jak se všechny ty přízraky ženou nahoru na půdu. Ale už byly jen takové průsvitné. Pidi mužík, babice, hejkal s 10 rukama, čert s kopitem a rohy jako jelen, pavouk velký jako kočka a kočka velká jako čuně a čuně, kde se vzalo, tu se vzalo, veliké jako slon. Všechno se to valilo nahoru k půdě a před dveřmi se to zastavilo a úpělo a kvílelo a šel strach. A tatínek pronesl kouzelné zaklínadlo. Otevřete se půdní vrata, polkněte stvůry na to tata. A dveře se otevřely, potvory tam vlétly a dveře se za nimi zabouchly. A tatínek pravil, potvory, zůstaňte, kde jste, nebo si vás najdeme, ať jste, kde jste. Potom několikrát otočil klíčem v železných půdních dveřích a křídou na ně namaloval tajemné znamení srdce probodeného šípem a do toho srdce vepsal maminčino a svoje jméno a dodal, v tomto znamení zvítězíme. Potom šli všichni zpátky a tatínek jim říkal, ať tu uklízíte, to vám povídám, jinak se ty potvory zase vrátí. A všichni slibovali, že určitě budou jen jeden ze sousedů, možná taky nějaké strašidlo, co se zachránilo, si na schodech uplivl. Ale hned mu všichni vyhubovali a říkali tatínkovi, jak obdivují, kde ty moudrosti všechny vyčetl. A on kýval hlavou a povídal, knihy jsou hold knihy, tak je to. Nic lepšího se už říct nedalo. A tak se všichni rozešli domů s voláním sláva a tisíceré díky. Tatínek šel taky domů. Maminka ho chválila a dala mu pusu. A to je moc zajímavé, za 9 měsíců jste se jim narodili. To je co? Teď už ale běžte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jak voják čerty vyplatil. Byl jednou starý voják. Hezkou řadu let už sloužil na vojně, válek prodělal dost a zlých časů a přece se mu nechtělo z vojny. Až jednou přišel zrovna z hlídky, utrmácený byl, hladový, ale ničeho k jídlu nedostal. Šel o hladu a rozmrzelý spat a tu se mu zdálo, že k němu přišel šedivý stařeček a povídá: Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Když se voják ráno probudil, přemítá on o tom snu a nevěděl, co má dělat. Ale přišla druhá noc a zas takový sen. Voják rozvažoval, mám, nemám. Tu však i třetí noc zas ten stařeček ve snu k němu přišel a radil mu. Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Jak bylo ráno, už byl voják rozhodnut. Šel se hlásit, že půjde z vojny. Povolili mu. Dali mu z kasy pár zlatých výslužného. Voják sebral brašnu, dal tam láhev s kořalkou a dýmku, rozloučil se s kamarády a šel s veselou z vojny. Na svobodě se mu jak náleží líbilo, vykračoval si po silnici, šel statečně až do večera. Když se sluníčko ubíralo ke spaní, přišel voják k hospodě u silnice a tam chtěl zůstat na noc. Ve světnici byla veselá společnost pohromadě a pozvali hned vojáka mezi sebe. On jim povídal o vojně, jaké kousky hrdinské tam prováděl a kde se mu pravdy nedostávalo, také trochu přilhal, ale hosté ho poslouchali rádi. Přitom pili všichni, až se hory zelenaly. Hostinský nestačil džbánečky nosit. A tomu vojákovi se tak v té hospodě zalíbilo, že tam zůstal 3 dny a 3 noci. Pil a jedl, až všechno propil a projedl. Zbyly mu jen 3 groše. Ty schovám, povídá, potřebuji na cestu. 1 bude na tabák, 1 na kořálku, 1 na chléb. S veselou myslí a lehkou kapsou dal se voják na cestu. Silnice od hospody táhla se dlouhým, hustým lesem. Když byl voják asi v polovici, vidí žebráka sedět u cesty. Ten volal pro lásku boží, almužnu žádal a nastavoval klobouk. Vytáhl voják groš z kapsy a povídá: Ech co, bez tabáku také vydržím. Hodil grož žebrákovi a šel dál. Netrvalo dlouho, zas vidí žebráka mrzáka u cesty. Vojákovi bylo žebráka líto. Vzal 2. groš a povídá: Ech co, i bez kořálky to půjde. A hodil grož žebrákovi. Šel dál. A když docházel na konci lesa, vidí tam žebráka stařečka schrbeného. Ten měl vlasy a vousy jako sníh. Ruce se mu třásly stářím a spínal je k vojákovi, pro boží milosrdenství prosil o almužnu. Voják se slitoval nad tím ubožákem, poslední groš vytáhl z kapsy a povídá: 1 groš nebo nic, už i chleba oželím. Podal poslední groš žebrákovi a chtěl jít svou cestou dál. Ale tu ten stařeček mu povídá: Nechci, aby slitoval, že z poslední grož dal chudému. Almužna nese úroky. Vyvol si tři věci a ty se ti splní. Ale dobře přemysli, čeho ti třeba. Voják se usmál, zamyslil se a za chvíli už věděl. Rád bych, aby v mé lahvici kořálky nikdy neubývalo. Budiš, ještě dvě věci smíš volit, ale s rozumem. Voják hnedle věděl, kdybych tak nemusel nikdy mou dřevěnku tabákem nacpávat a předspořád kouřila. Stařiček i tu svolil, povídá vojákovi, ještě poslední přání, ale rozpomeň se dobře, čeho ti třeba. Ale voják bez dlouhého rozmýšlení uhodil na brašnu a zvolal. Rád bych, když řeknu šup do brašny, aby tam hned bylo, co chci. Stařiček potřásl hlavou a povídá, budiš i to. Ale zapomněl svojáku na nebe, aby z toho jednou nelitoval. Potom zmizel. Ale milý voják si myslel, že ještě dost času na nebe vzpomínat. Chtěl zkusit, zda se mu přání vyplnila. Vytáhla lahvici, notný doušek udělal a hle, lahvice zasplná. Potom dřevěnku vzal do úst, zatáhl a dým valil se jako z komína. To je dobré, myslí si voják. Teď jen jak s tou brašnou. Běžel kolem zajíc. Voják ho zhlédl a skřikne, šup do brašny. A už se tam zajíc házel. Vyšel voják s veselou z lesa a vidí před sebou v údolí červené střechy města. Bylo rozsáhlé a nad ním nad vršku stál pěkný zámek. Voják dal se cestou k městu a přišel k večeru do jeho brány. Tu si myslí, špatná večeře, špatný nocleh, když v kapse ani groše. Jde po náměstí kolem domu a tam v okně žid peníze počítá, co za den na lidech našidil. Byla tam hezká hromádka stříbrných grošů. Vojákovi přišel nápad. Šup do brašny, zvolal a už grošáky v brašně cinkali. Potom vyhledal hospodu a poručil si tam jíst a pít. Hospodský se díval s nedůvěrou na starého vojáka v ošumělém šatě, ale ten hrábl do brašny, vytáhl hrst stříbrných a povídá, žádné strachy, tu jsou. Hospodský byl jako vyměněný. Hned mu jídlo a pití snesl, přál mu dobré chuti a sám k němu zasedl na zábavu. Voják se najedl a napil a potom se ptá hospodského, co mají nového v městě. Nic zvláštního, odpověděl hospodský, leda, že ze zámku kníže pán se musel vystěhovat, straší tam. A jaká jsou to strašidla? Nikdo neví. Ve velkém sále strhne se vždycky k půlnoci takový hřmot, až se okna otřásají. Když dali do sálu stráž na noc, ráno ji našli bez života. A tu ten voják povídá, a já bych přece na strašidlo vyzrál. Kdyby mi kníže pán dal dva vojáky, aby se mi nestýskalo, k tomu dobrou večeři a notný džbán vína, hned bych se odhodlal a šel bych do zámku na noc. Hospodský, jak to slyšel, hned běžel ke knížeti pánu a povídá mu, co ten voják říkal. Kníže pán rád přivolil a poručil, aby se dva muži vydali s vojákem do zámku. Ti dva byli tuze neradi. Přišli tam, uhostili se v sále, rozsvítili svíce a dali se do večeře, kterou sebou přinesli. Když se najedli a napili, vytáhl voják z kapsy usmolené karty. Do brašny hrábl pro hrst grošů, rozdělil je a pobídl vojáky ke hře. Tak jim čas ubíhal, až tu z věže ozve se 12. V tom se dveře rozletěly a do sálu vletěl čert. Vojáci strachy upustili karty, ale ten starý poručil, jen hrajte dál. Čert se rozlobil, že si ho nikdo nevšímá, přistoupil ke stolu a povídá hromovým hlasem, jak jste se mohli sem opovážit, červíci pozemští? A už chtěl jednoho vojáka za krk uchvátit. Ale v tom starý voják vzkřikne, šup do brašny. A čert v tu chvíli mrskal sebou v brašně pod stolem. Netrvalo ani, co by pět napočítal. Už tu byl druhý čert. Skákal po sále, řičel a dupal, ale vojáci jako by nic. Hráli dál. Tu ten čert postaví se ke stolu. Starý voják ho odstrčil a povídá, jdi dál ode mě, páchneš tu ze čertovinou. Čert se rozlítil. Chtěl se na vojáka vrhnout, ale ten jen vzkřikne šup do brašny. A už tam byl čert. Ale v tu chvíli vzřítil se do sálu třetí. Lítal vztekle kolem, jen frčel, až světlo na stole zhasínalo. Starý voják se obrátil od karet a vzkřikne na čerta. Jaký to způsob takhle vyvádět? My tu ani do karet nevidíme. Hned se kliď odtud. Čert zařval hromovým hlasem. Čeho se opovažuješ, bídný červe? Ale voják jen rukou mávl a zavolal šup do brašny. A milý čert byl tam třetí ve spolku. Potom bylo v zámku ticho, nic se nehnulo. Když odbyla hodina s půlnocí, povídá ten starý voják. Je čas k uspaní, pojďme, už nás nic nevyruší. A spali v skutku dobře. Ráno čekali lidé u zámku, brzoli vojáci přijdou, ale ti nešli. A to všichni mysleli nejinak, že tam ti vojáci zahynuli. Šli tedy do zámku, vejdou do sálu. A hle, vojáci tam v postelích pohodlně natažení, chrápali, jako když pilou řeže. A pod stolem v brašně, co si sebou házalo. Vojáci se probudili a ten starý hned poručil, aby šli pro kováře a ti, aby kovadlinu přinesli a veliká kladiva. Tak se stalo. Kováři postavili se ke kovadlině a starý voják pootevřel brašnu. Jeden z čertů vystrčil hlavu, ale voják ho chytil za krk a rohy mu na kovadlinu položil. A teď tlučte, až mu rohy utlučete. Kováři se báli, ale voják pohrozil, že je strčí k čertům do brašny. To pomohlo a kováři čertovi rohy utloukli. Na to povídá voják, budeš-li ještě v zámku strašit? Nikdy, skřikl čert, vyklouzl z brašny a ztratil se oknem do povětří. Tak to udělal voják s druhým a třetím čertem. Potom se sebral a šel ke knížeti pánu. Ten měl velkou radost. Dal vojákovi truhlu peněz. Voják byl spokojeně živ ještě dlouhá léta. Po celé dny v okně byl vyložený, z dřevěnky dýmal. Když pak už cítil, že je čas se světem se rozloučit, poručil, aby mu, až umře, dali do rakve brašnu, lahvici i dřevěnku. Vyplnili jeho přání a voják, když se dostal na onen svět, zaměřil rovnou k nebeské bráně. Tloukl na bránu, svatý Petr otevřel a povídá: ty sem nepatříš, měl jsi na vybranou, ale na nebe si nevzpomněl. Co měl voják dělat? Sebral se a šel do pekla. Kluče na vrata, ta se pootevrou a vystrčí hlavu bezdrohý čert. Schlédne vojáka a křičí: toho sem nepouštějte, to ten, co nám rohy utloukl. Vrata bouchla vojákovi před nosem a jemu nezbylo, než obrátit se a jít zas, odkud přišel. Rozvažoval cestou, co dělat, až náhle mu napadla dobrá. Šel k nebeské bráně, zatloukl znova a když svatý Petr pootevřel, vzkřikl: šup do brašny. V té chvíli byl Petr v brašně a nemohl ven. A voják vklouzl do nebe, bránu zavřel a potom teprv Petra pustil na svobodu. Svatý běžel žalovat k pánu Ježíši: pane, ten voják nám tu nebude dobrotu dělat. Jen mlč, povídá pán Ježíš a usmál se: ať nejsi zase v brašně. A tak zůstal voják v nebi u brány a sedí tam dodnes.
1: Digi básnička, Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej.

0: Důležité jsou dosti, to mi asi rostou zuby moudrosti. Račte se mi podívat sem, budu ještě chytřejší než sám.
1: Nejveselější z celých vánočních prázdnin byla hostina u tety Jeny. Teta Jeny, maminčina sestra, bydlí v selském stavení, které je až daleko na druhou stranu od Storbinu. My všichni z Bulerbinu jsme k ní po Vánocích byli pozváni na neděli. Museli jsme jet na saních moc a moc hodin, než jsme se tam dostali. Maminka nás vzbudila hodně časně a navlékla na nás spoustu kazajek a šátku. Byla jsem přesvědčena, že se zadusím ještě, než mě dovezou na hostinu. A přece přiběhla maminka ještě s další šálou a chtěla mi ji ovázat kolem hlavy. Ale já jsem řekla, že jestli mám jet k tetě Jeny jako nějaká maškara, tak to radši nepojedu. Jeli jsme v našich saních s proutěnou korbou. Tatínek seděl na kozlíku a kočíroval. Na nohou měl veliké slaměné bačkory, aby mu nebyla zima. Naše saně jeli napřed, za námi jeli sergordenské a nakonec norgordenské. Pane, jak ty rolničky krásně cinkaly. Bylo nám tak veselo, že jsme se dali do zpěvu. Ale maminka řekla, že s tím musíme přestat, protože bychom se nalokali moc studeného vzduchu. Za to jsme se nakřičeli moc a moc věcí na Ola, který jel v saních za námi. A ten zaskřičel dál na Britu a Anu. Jestli nám dají rybí salát, tak jedu domů, řekla se. Já taky, přidal se Ole. Potom musel vysvětlit Britě a Aně, co tím myslel. Za chvilku křičel zas Ole na nás, že Brita a Anna taky chtějí jet domů, jestli dostaneme rybí salát. Ale domů jsme nejeli, i když jsme rybí salát dostali. Bylo tam totiž ještě tisíc jiných jídel, takže jsme si nemuseli brát právě rybí salát. Teta Jeny má sama tři holky. A tak byla na té hostině ještě spousta jiných dětí. Byli jsme ve velkém pokoji v prvním patře a hráli si celý den, když jsme teda zrovna nemuseli jíst. Nakonec jsme byli pořádně unaveni vším tím jídlem, protože jakmile jsme jen začali nějakou hru, už přišla teta Jeny, že musíme jít dolů ještě jíst. Dospělí určitě nedělají nic jiného, než že jedí, když jsou někde na hostině. Nejstarší holka tety Jeny se jmenuje Nana. Hráli jsme si, že Nana je čarodějnice, která bydlí v šatně vedle velkého pokoje. Samozřejmě, že jsme dělali jako, že šatna je její chalupa a velký pokoj, že je les. A právě když jsme v lese sbírali borůvky, vyřítila se čarodějnice ze své chalupy a chytala nás. Já jsem se tak bála. Věděla jsem celou tu dobu, že to je jenom Nana, ale stejně jsem se bála, jako by to byla opravdická čarodějnice. V šatně stála velká bedna. Hráli jsme si, že to je babizněna pec. A čarodějnice si pekla v peci lase. Naštěstí se v poslední minutě zachránil. Ale trochu jsem cítit spáleninou, řekl. Někdy se čarodějnice přihnala a křikla: skamenět! A to jsme museli všichni zůstat stát a vůbec se nepohnout. Jednou, když čarodějnice křikla skamenět, vypadala se moc divně. Stál na jedné noze, měl vypláznutý jazyk, držel se rukama za uši a přitom ještě šilhal. Musel stát, ani se nehnout a vypadat pořád tak bláznivě, dokud nepřišla čarodějnice a nevysvobodila ho ze zakletí. To jsme se mu nasmáli. Holky tety Jeny měly moc hezkou skříň s panenkami, která stála v rohu velkého pokoje. Anna a já jsme nemohli odolat, abychom se do ní občas nepodívali. Byla tam kuchyň a jídelna a ložnice a salon. A v nich bydlela vznešená rodina Loutek. Nana říkala, že se jmenují Hrabě a Hraběnka Zlatohříbkovi. A ti měli malou holčičku, která seděla na židli v saloně a jmenovala se Izabela Zlatohříbková.

Když byli dospělí konečně hotovi s jídlem, přišli k nám a hráli si taky. Hráli jsme si na slepou bábu. Olův tatínek byl slepá bába. Měl oči zavázané velkým kostkovaným kapesníkem. Běhali jsme a chytali ho za kabát, jakmile jsme se k němu dostali. Potom jsme si hráli na fanty. Dala jsem jako fant své malé zlaté srdíčko. Když jsme fanty vykupovali, bylo mi uloženo, abych udělala 3 kotrmelce. Ty jsem udělala a pak jsem dostala své zlaté srdíčko zpátky. Ole měl zavolat do kamene jméno své nejmilejší. A představte si, že zavolal Lisa. Lase se začal smát a já se strašně styděla. Ale tu se Ole zatvářil opovržlivě a řekl mu: myslel jsem tím maminku, jestli chceš něco vědět. Jmenuje se přece taky Lisa. Tatínkovi uložili, aby skákal kolem pokoje jako vrabec. Musel se skrčit a tak skákat. To jsme se nasmáli. Já jsem tatínka nikdy předtím neviděla, aby skákal jako vrabec. Ale nejhorší bylo, co měla udělat teta Jenny. Měla vylézt na stůl a stát tam na jedné noze a kokrát jako kohout. Ale ona nechtěla. Hloupost, řekla. Stůl by mě ani neudržel, starou tlustou ženskou. A v tom měla asi pravdu, protože teta Jenny váží skoro 100 kilo. Hráli jsme si dlouho a moc jsme se pobavili, ale Anna a já jsme se občas vytratili ke skříni s panenkami navštívit Izabelu Zlatohříbkovou. Nejlepší na té hostině u tety Jenny bylo, že jsme tam zůstali přes noc. Ráda zůstávám přes noc na cizích místech. Všechno se zdá tak neobyčejné a zvláštní a je to tam cítit úplně jinak než doma. Bylo nás tam na hostině 14 dětí a měli jsme spát jeden vedle druhého na podlaze v pokoji, kde jsme si hráli. Ani nevíte, jak je to zábavné spát na zemi. Měli jsme slaměné matrace, ale žádná prostěradla, nýbrž jenom pokrývky. Když jsme se uložili, přišli se na nás všichni dospělí podívat. Tak tady leží mladé Švédsko metr za metrem, řekl tatínek. Když jsme zůstali sami, mysleli jsme, že budeme spát. Ale je opravdu nemožné dokázat, aby 14 dětí bylo sticha. Nana nám vypravovala o velkém pokladu, který jeden rytíř už dávno a dávno zakopal docela blízko odtud. Lase se chtěl hned v noci vydat ven a hledat ho, ale Nana řekla, že nikdo ho nedokáže najít, protože to je zakletý poklad. A pak už jsem usnula. Domů jsme jeli až pozdě odpoledne příštího dne. Než jsme dojeli do Bulerbinu, úplně se setmělo. Cestou domů jsme už nic na sebe nekřičeli, protože jsme byli strašně unavení. Já jsem si lehla v saních na záda a dívala jsem se na hvězdy. Bylo jich tolik moc a byly tak daleko. A pak jsem se zachumlala ještě víc do kožichu a zpívala jsem si tiše, aby to Lase a Bose neslyšeli. Hvězdičko, když zablíkáš, řekni, kde jsi, jak se máš. Doufám, že budeme moci jet k tetě Jenny na hostinu i na přes rok.

0: okazy světovi. Drc. Stůl poskočil po betonové ploše, skleničky zavrávoraly a čbán s modrými květy se změnil ve střepy s modrými květy.
1: Ty jsi tomu dal,
0: pronesli svorně Verunka s Klárkou. Jenže Max se jen uchechtl a běžel dál. Na druhém konci zahrady stavěli kluci bunkr. To si nemohl nechat ujít. David balancoval na opěradle rozvrzané židle a pokoušel se přivázat poslední cíp střešní plachty k větvi rozložité jabloně. Ne a ne protáhnout provázek tak, jak bylo třeba. To chce liščí smyčku, posmíval se Max a jen tak mimochodem zavadil o nohu židle. V tu chvíli byl David na zemi.
1: Ty vogo, co děláš?
0: Rozčílil se. Buď nám pomoz, anebo zmiz, bránil Davida Michal.
2: Abyste se nezbláznili, ohradil se Max a naštvaně kopl do nejbližšího polena.
0: Polenem byla zajištěna boční stěna přístřešku. Stavba se poroučela k zemi jako domeček z karet.
1: To se ti fakt povedlo.
0: Kluci stáli bezradně nad troskami svého celodenního snažení a Maxe by nejradši neviděli. Není divu. S Maxem to bylo vždycky tak. Přišel, něco zkazil a odešel. Teď zamířil zpátky k holčičkám. Ty si zatím na okno kůlny vyskládali zahradní nádobíčko a vařili.
3: Připravila jsem pampeliškovou polévku, sedmikráskový džus a fialkovou limonádu. Vyjmenovala Verunka všechny jistě chutné, ale především nádherné lahůdky. Já mám smažené pupeny s maceškovou omáčkou, salát z trávy a jitrocelový puding, přidala se Klárka.
0: Obě si zálibně prohlíželi prostřený parapet, když tu se ozvala rána. Prásk! Macešková omáčka dostala přímý zásah. A další rána. Salát z trávy se rozletěl na všechny strany.
3: Co děláš? Zaječela Verunka. Nech toho!
0: Byl to samozřejmě Max.
3: Bombardování! Hulákal a kamínky sestřeloval plastové hrnky, skleničky i misky z okenního parapetu.
0: Tentokrát se Klárka tvářila opravdu přísně.
3: Koukej se ztratit, nebo za sebe neručím.
0: Vzala kamarádku za ruku a společně odešli za Míšou a Davidem. Max je sledoval roztrpčeným pohledem.
2: Co jim je? Vždyť to byla legrace.
0: Ostatní si to zjevně nemysleli a rozzlobeně kroutili hlavami. Rozhořčení je ale brzy opustilo. Vrhli se totiž společně do opravy bunkru a práce jim šla pěkně od ruky. Max znuděně rozkopával hroudy na záhoně. A pak se to stalo. Podáš mi prosím kousek provázku? Požádal David Veroniku a už zase balancoval na opěradle rozvrzané židle. Než se kamarádka stačila po provázku natáhnout, Max se rozběhl a odkopl klubíčko pořádný kus stranou.
3: No tohle, zasmála se Verunka. Kdyby tady byl Max, vsadila bych se, že v tom má prsty.
0: A odstříhla ze zakutáleného klubíčka kousek.
2: To je pravda, přitakali kluci. Když tu Max není, je klid.
0: Max nevěřil svým uším.
2: Co to tu vykládáte?
0: Řekl nasupeně. David s Míšovou pomocí připevnil plachtu k větvi rozložité jabloně.
3: A na tuhle větev dáme rozhlednu, navrhla Klárka a všichni nadšeně souhlasili.
4: Hej, slyšíte? Na něco jsem se vás ptal,
0: křičel Max, až mu na krku naběhla klikatá žíla.
3: Nikdo se po něm neohlédl. Dokonce ani když celý rozzuřený nakopl známé poleno, už zase zajišťující boční stěnu bunkru.
0: Poleno bylo pevně zaklíněné, ani se nehnulo.
3: Jauweis! Max byl vzteky bez sebe. Proč si mě nevšímáte? Proč o mě tak ošklivě mluvíte? Jsem snad neviditelný?
0: ušklíbl se bolestivou grimasou. A najednou mu to došlo.
1: Je to tak?
0: Děti ho skutečně nevidí. A dokonce ho ani neslyší. Proto si ho nevšímají. Proto mu neodpovídají. Proto se dívají skrz něj, jako by tu nebyl. Jako by byl neviditelný.
2: On je neviditelný.
0: Max si mnul pohmožděné prsty na noze a uvažoval o nové situaci. A nebyl by to Max, kdyby svoji neviditelnost nevyužil k nějakým nekalostem. Nebyl to tedy vítr, co divoce rozkomíhal větve jabloně. Byl to Max. Nebyly to nepořádné děti, kdo rozházel nářadí po celé zahradě. Byl to Max. Měl na svědomí zacuchané provázky, rozbitý květináč, zašantročené mikiny, přeškrtané nápisy i ucpané okapy. A ta kolomas na klice kůlny? Byl to Max. Jenže mu to bylo houby platné. Veronika, Klárka, David i Michal byli zaujati stavbou a vylepšováním bunkru natolik, že je nic jiného nezajímalo. Po několika dnech to Max vzdal. Vylezl na rozhlednu, ukrytou ve větvích. Měl odtud všechno jako na dlani. Musel uznat, že se dětem práce daří. Jak si skvěle rozumí, pořád se něčemu smějí a vůbec mě nepostrádají, napadlo ho. Přemýšlel, čím to je.
3: Ještě sedátka, připomněla Verunka a opřela se o jeden z obřích špalků.
0: Byl těžký, ale holčička to nechtěla vzdát. Napřela síly a špalek se skutečně rozběhl. Dokonce se kutálel mnohem lehčeji, než očekávala. A stejně tak druhý, třetí, čtvrtý.
2: Ten den se dětem prostě dařilo. Nářadí bylo vždycky na svém místě, dvířka přestala vrzat. Objevily se věci přímo stvořené pro jejich přístřešek. Oprýskaná polička, starý věšák, vyšívaný ubrus. Jak to, že si jich dříve nevšimli?
4: Myslím, že jsme hotovi, řekl Michal.
0: Všichni přitakali a zálibně si prohlíželi společné veledílo.
3: Zítra to oslavíme, navrhla Klárka.
0: A oslavili. Holčičky připravili velkolepou hostinu. Skládací stoleček, kde se vzal, tu se vzal, se prohýbal pod pampeliškovou polévkou, sedmikráskovým džusem, fialkovou limonádou, smaženými pupeny s maceškovou omáčkou, salátem z trávy a jitrocelovým pudinkem. Byla to krása.
3: Kdyby tu byl Max, ten by koukal, vzpomněla si Klárka a všichni přikývli.
2: Já jsem tady, na rozhledně, řekl Max tiše. Odpověď nečekal.
0: Dny ubíhaly a Max byl pro děti pořád neviditelný. Přesto měl pocit, že k ním patří víc než kdykoliv předtím. Bylo to zvláštní. Nikdo ho neokřikoval, nikdo od něj neutíkal. Věděl o všem, co děti podnikali, čemu se smáli a na co se těšili. Bavil se tím, jak překvapeně zírají na košík třešní, který pro ně natrhal. Těšilo ho, jakou radost měla Verunka, když na poličce objevila dávno ztracené zrcátko. V noci se nad městem přehnala bouřka. Max nemohl dospat. Bál se domyslet, jaké škody mohla vichřice na zahradě napáchat. A skutečně, větrná smršť se s bunkrem nemazlila. Max vylezl na strom a přitáhl povolené cípy střešní plachty. Dvířka vsadil zpět do pantů a pozbíral plechové kbelíky, venkovní sedátka. Zrovna když přesazoval macešky z rozbitých květináčů, ozvalo se mu za zády.
1: Je, Maxi, kde ses tu vzal?
3: Ty ses postaral o macešky.
2: Kde jsi byl tak dlouho? Už jsme si mysleli, že ses ztratil.
1: Já, řekl Max, když se ujistil, že děti mluví opravdu na něj, a blaženě dodal: Nestratil. Myslím, že jsem se naopak našel.

0: k rybáři přišel porybný.
1: Jak to, že lovíte na zakázaném místě?
0: Já nelovím, já koupám červa, zní pohotová odpověď.
1: Ukažte, já se podívám. No, zaplatíte stejně pokutu.
0: Za co?
1: Ten červ má mít plavky.
2: Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně. Ach, švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci. Ach, mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti. Ach, prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach, mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce. Kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi. Prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví: nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku. Ach, louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce. Mlinářka dá hrách prasátkovi. Ono dá štětiny ševci. Švec dá střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou. Tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví: nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku, ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki!

0: si budu na zdričko.
1: Piggy cvičení a jdeme na to!
2: Ahoj kluci a holky, už jste určitě někdy slyšeli, anebo viděli, anebo trénovali ve školce nebo na hřišti žabáky. Že mám pravdu, vidíte, že už jste to někdy trénovali, ale určitě nevíte, že žabák je spojením dvou cviků, a to dřepu a výskoku. A jak se naučit tyto cviky, vám teď prozradím. Dřep je pohyb vašeho tělíčka, který povedete směrem dolů do pokrčených kolen, ale pozor na zadeček, ten nikdy nesmí jít až úplně k zemi na paty. A pak druhým cvikem, který žabáka dělá žabákem, je výskok, tedy odražením se ze země vzhůru ke stropu anebo k nebi. Já to raději ještě jednou vysvětlím. Tak, když chceme provést žabáka, tak je to dřep, který vedeme svým tělíčkem dolů k zemi, zastavíme ho těsně u kolen, a pak je to odražením se směrem vzhůru, tedy výskokem, a vyskočíme až nahoru ke stropu. Teď jsme si to vysvětlili, doufám, že jste to všechno pochopili, a teď si uděláme společně 10 výskoků. Jdeme na to. Dřep a výskok, dřep a výskok, dolů, nahoru. Už byste mohli být trošičku zadýchaní, a ještě aspoň 4x a vyskočím, 3x a vyskočím, 2x a jednou, a máme to hotový. Tak to bychom měli. Pořádně jsme se zahřáli, ale hlavně jsme si natrénovali a posilili stehenní sval, který se vám bude hodit třeba na dovolené, když pojedete na lyžování, a nebo když v létě pojedete s rodiči na kolo. Protože stehenní sval je velmi důležitý sval. Je, děti, víte vy vůbec, kde stehenní sval je? Já vám ho teď pomohu najít. Dejte si ruce na váš zadeček. Pomalinku si je přesuňte na svoje bříško a směrem dolů, ještě kousíček, a už si držíte stehna. A jestli jste je správně objevili, tak já bych teď měla slyšet, jak si na ně zaplácáte. Plácáme si do stehen a tím pádem jsme udělali i jejich masáž. A je to. Dnešní trénink považuji za zdatný a povedený. Děti, mějte se hezky. Já už sice další žabáky dělat nebudu, ale vy si jich klidně dejte ještě dalších 10. Ahoj!
3: Čertí škola. Zanedlouho poté, co čerti dostavěli peklo, rozhodl Lucifer, že se v pekle musí zřídit čertí škola. Malých čertů v pekle totiž rychle přibývalo a brzy jich bylo tolik, že se pletli každému pod nohama. A že čerti dělali samé čertoviny, to je jasné. Buď po sobě házeli žhavé uhlíky, nebo poletovali jen tak po pekle, nebo si hráli nahoněnou či naschovávanou. Jednou takhle při svých čertovských hrách vletěli Luciferovi přímo do doupěte a bylo zle. To už přestávala všechna legrace. Lucifer se rozlítil a zvolal strašným hlasem. Vy čertovská mrňata, už toho je dost, mám jen jedny nervy. Ode dneška budete chodit pěkně do školy. My vás tam už naučíme čertovským mravům. První den je čertí učitel učil správně lítat podle čertovsko-pekelných dopravních pravidel. To jim šlo celkem dobře. Druhý týden se učili plivat oheň. A to už bylo horší. V dalších týdnech se učili v pekle pomáhat a pracovat, a to už jim nešlo vůbec, protože je to ani trochu nebavilo. Když nakonec přece jen zvládli všechny pekelné práce, začali se učit kouzlům. To už bylo něco jiného. To se těšili na každou hodinu. Ale každé učení je mučení a je těžké se naučit z paměti třeba celou čertí knihu kouzel. To vůbec není nic lehkého. Vždyť ta kniha má 300 stran? Po takovém učení byli ovšem čertí školáci unavení až běda. Večer padli do svých pelíšků a chrupali až do rána. Jednou za čas je čertí učitel za odměnu vzal z pekla na zem. Na to se vždycky těšili nejvíc. Jednou při takovém výletu tři malí čertíci vletěli do mlýna a začali starému mlynáři rozhazovat pytle s moukou. Jenže starý a moudrý mlynář nechal čertíky vydovádět a tvářil se jako by nic. Čertíkům to bylo divné a hned na mlynáře, proč se nezlobí? A mlynář rozšafně odpověděl. Proč by mi to mělo vadit? Však mám tamhle v rohu kouzelný pytel. Jakmile na něj písknu, tak všechna vysypaná mouka sama do něj nalítá zpátky. Čertíci se hned hrnuli k pytli a lezli do něj, aby se přesvědčili, co je to za kouzla. Jenže jak se tam nasoukali, mlynář přiskočil k pytli a zavázal ho. Čertíci se v pytli vstekali, čertili, prskali, ale nebylo jim to nic platné. Mlynář utáhl uzel, jak nejlépe uměl. Najednou si čertíci uvědomili, že už dávno mají být u svého čertího učitele. Začali slibovat hory doly, ale mlynář byl neoblomný. Teprve když začali čertovsky brečet, pytel rozvázal. Přivázal čertíky za ocásky na provaz a nařídil jim, dokud to tady zase řádně nepoklidíte, nepustím vás. Čertíci byli za chvíli s úklidem hotovi. Když to všechno uklidili, řekl mlynář uznale, no, dobrou práci jste odvedli. Příště můžete zase přijít, ale jenom si hrát. Hlavně mi tady nesmíte nic podpálit. A tak se stal mlynář kamarádem malých čertíků. Od té doby lidé pozorují, že ve mlýnech občas straší. To ale nestraší doopravdy. To si ta nejmenší čertovská havěť jenom hraje. Čertíci chodí do školy 15 let, než se z nich stanou pořádní čerti. Ti nejlepší jdou potom do světa. A ti, co se učili špatně, zůstávají v pekle. Práce je tam pořád víc než dost. A to je o čertovské škole všechno.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Král měl 3 syny. Zavolal však pouze 2, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Víte, je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně. Ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. Tedy, když ti 2 synové přišli, pravil král. Když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit, musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. Kdybych měl klobouček se sojčím pérem, snad bych zapomněl. A snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, skoro studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychloslav, si dal zkonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldouzer na pásech, kombinovaný s bagrem. Výjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém bulbagr speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoli mu nevadili, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Siloslav si pozdě uvědomil, že jeho bulbagr speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až bulbagr speciál se propadl, Siloslav doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoj a když pak udělal zkoušku, tak se král dal přesvědčit a dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, bímolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole. A přišla silnice přes rašelinu. A zase jel Honza na mopedu výborně.
A když přišla řeka bez mostu, vzal Honza moped na ramena a přebrodil. Zkrátil si cestu, protože na mopedu mohl jet po pěšinkách, po stezičkách, přes louku, lesem. Měl čas zastavit se u říčky na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pataputy, pataputy, pataputy uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem, až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci. Ani nápad. Vzduchem chlazený moped, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošku přitlačil na pedál, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, uvráceného mládí, pravil Honza. No, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější, nebo ne? Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Mohl jsem ten klobouček nosit. Tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího perka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech. Ej, kuchu, vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí. Ej, kuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá. Tak, kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš a já jdu. A šel. A šel, a šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou, Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl, 250. Pak 500 a pak motocykl sluneční paprsek, čtyřválec, čtyřstakt. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Vyhrál Rally Monte Carlo na 603. Vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc pomocným motorkem z Víkov a končena Ferrari Testa Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze Trpaslík. Zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche a na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, zatímco v Monze na Tatra Monopost s motorem vzadu, a pak v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodu Jíloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil. Stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček. Je to někde u Slezska nebo snad ve Slezsku. Já nevím přesně. A vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, no tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo.
A není to vůbec latinsky? No všemže. No taky, že jo. No to přece znamená ejhle člověk. A najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk. To se míhali kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo, a co prý se to děje, něco se stalo, co mají zmontovat. On ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl, a pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesičkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel, jak vlastně vypadal můj tatínek a jak vypadají lidi. Jak vypadá svět? Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. Čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha. A člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, to jsem ten život rychle projel. A šel domů. Hned jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Haha. Čekal na vás, pane králi, čekal. Až jednou odpoledne támhle pod tou hruškou usnul a už jsme ho neprobudili. Poslali jsme vám telegram, ale nemohli vám ho doručit. Vy jste jezdil tak rychle, že žádný počťák vás nikdy nemohl dohonit. Ale něco vám odkázal. Leží to v ložnici na vaší posteli. Byla to krabice od cukru, a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list z notesu a na něm královou rukou Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou ucítil krém na boty, jako by zrovna teď na nádraží boty čistil. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmi kráska tadyhle, chrpa a heleho brabenec. To je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ej, chuchu! A došel pod vrcholky hor k modrému mořskému oku až do hospůdky uvráceného mládí. A dal si jednu plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji krásná dívka. Dal si druhou plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji překrásná dívka. Dal si třetí plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji dívka bohyně s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedl ji domů a měli spolu tři syny. A poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal tři kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec.

0: otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: Tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky. Plácám se sem v dešti. A s tebou nic není. S Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň pět.
0: No, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No... Tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. No. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú? Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne,
2: a...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justína ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě, potřebuješ to jako půl, sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je, mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenou hru, ne? Pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba? Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád. To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte, Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě.

0: také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
1: Maštal! Je to maštal!
0: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
1: Tam se dávalo seno.
0: No to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
1: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostníkách na Justýna a mám bot za maštal a seník.
0: Bot má Piggy za štolbu. Maštal a seník byly mimo soutěž.
1: Mimo? Tak já jsem mimo?
0: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
1: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
0: Knihovnu?
1: Knihovnu uklidí někdo jiný.
0: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
2: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
1: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
2: Je! Podívejte! Už přestalo pršet!
0: Hurá!
1: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
0: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase
1: ahoj,
0: příště.
1: Ahoj,
0: příště, ahoj.
1: Ahoj.
0: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
1: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
2: No to se neboj, Justýno. Počte.
1: No.
2: A parádně.

Sen pro Jezevce. Když se vypravovalo hajadlo na cestu za zimním snem pro Jezevce a chystalo se obléci hajadlovský pláštík, řekl mu správce skladiště snů.

0: Stejnokroj si vezmi, ale špičatou hajadlovskou čepici radši ne. Na cestu k jezevci si nasaď tvrdý pánský klobouk. Klobouk? A tvrdý pánský? Divilo se hajadlo. V šatně hajadel nic takového neměli.
1: No, ano.
0: Kýval správce a nahlížel do zápisků.
1: Máme tu od loňské zimy poznamenáno takové jezevčí přání. Klobouk jako pan Rada.
0: Kdo je to pan Rada? Ptalo se hajadlo, které mělo pro letošní zimu na starosti jezevčí sny.
1: Pan Rada sedává na lavičce v parku, co bydlí jezevčí rodina. Chodí pomalu, nikam nepospíchá, je moudrý a má krásně vykrmené bříško pro špatné časy. Na hlavě nosí, tady to máme poznamenáno, tvrdý pánský klobouk. Když máme budit u svých svěřených spáčů důvěru, musíme vypadat podle jejich přání.
0: Ale v hajadlovské šatně máme jen špičaté čepičky. Čepička se dá krásně popadnout za špičku, když se má smeknout na pozdrav. A štítkem čepice se nařídí směr cesty. Tvrdé a kulaté klobouky nemáme?
1: Posadíme ti na hlavu pralinku. Je to taky tmavé, tvrdé a kulaté. Budeš vypadat jako pan Rada, co sedá na lavičce v jezevčím parku.
0: Pralinka jim zbyla v šatně od návštěvy Verunky, když ve skladišti snů vyjednávala zimní sen pro medvídka Míšu. Protože v medvědím snu už bylo sladkého dost, celý sud medu, zůstala pralinka uložena v šatně mezi výstrojí, výzbrojí a zásobami. Teď se jim bude bonbon hodit. Jezevčí hajadlo si tedy nasadilo na hlavu pralinku. Otáčelo se před kapkou rosy jako před zrcadlem a ostatní hajadla, která se taky chystala na cestu se sny za zimními spáči, obhlížela svého kamaráda ze všech stran. Maličký skřítek v hajadlové uniformě vypadal s pralinkou na hlavě jako hříbek z borového lesa.
2: Vypadáš spíš na houbu, než na člověčího pana Radu,
0: soudilo jedno hubaté hajadlo.
3: Nebo jako voják v helmě,
0: mínilo druhé, starší, které pamatovalo válku.
4: Je to tvrdé a těžké, tlačí to do čela a chce mi to spadnout z hlavy.
0: Fňukalo jezevčí hajadlo, které se samo sobě v tvrdém pralinkovém klobouku pranic nelíbilo.
4: Jak pak s tím poletím?
5: Pralinku ze spoda trošku nahřejeme, aby se čokoláda přilepila, radili všichni dohromady. Bude ti na hlavě držet jako paráda na dortě.
0: A dýchali společně ze spoda na pralinku, aby čokoláda držela a aby pralinkový klobouk cestou neupadl. Konečně bylo všechno hotovo. Ještě namalovali na pralinkový klobouk jezevčí monogram J jako jezevec a jezevčí hajadlo vzlétlo směrem k parku. Když přistávalo, váhalo, po které parkové cestičce se dát. Klopítalo však o zrnka písku při chůzi a dalo se radši trávníkem. Stébla zesláblé podzimní trávy se kývala sem a tam, kudy hajadlo kráčelo. A pralinkový klobouk se vznášel nad trávou
2: jako ve vlnách.
0: Tu ucítilo hajadlo nějaké chramst a chroust, škup a škup a už mělo hlavu o pralinku lehčí. Vzhlédlo vzhůru a uvidělo zubatý, dlouhý čumák. Strachy zapištělo a dalo se na útěk. Ale ten čumák do něj vlídně drcnul a zafuněl jako na omluvu.
4: Odpusťte, pane, myslel jsem, že jste nějaký brouk.
0: Skřítek poznal, že zvíře, které chňaplo po pralince, je celkem míru milovné. Vypěl se a vytkl.
4: Pane, sežral jste mi klobouk. Byl tvrdý, kulatý.
0: Byl sladký, řeklo zvíře a zamlaskalo.
4: Bývali za parkovou zdí čmeláci. Bydleli v mezi. Lidé udělali veliké pole, mez zorali a čmeláčí pochoutka je pryč. Nabídl bych vám náhradou za sladký klobouk čmeláčí larvy v medu a nektaru, ale nemám. Nemám čmeláka mlináře, řezníka ani kominíka.
0: Mlsné zvíře vzdychlo za čmeláky, kteří měli veselá červená gaťata i bílá gaťata jako mlináři i černá gaťata jako kominíci.
4: Čmeláci nejsou. Nabídl bych vám žalud, holubí vejce nebo slimáka. Až bude pršet.
5: Potřebuju zpátky svůj klobouk.
0: Zlobilo se hajadlo a nechtělo žádné obchodování.
5: Klobouk, jako má pan Rada a jak si to přáli u jezevců.
4: Já jsem jezevec,
0: řekl zvíře.
4: A s kým mám tu čest?
5: Jsem jezevčí hajadlo a mám přinést jezevčí rodině sny pro zimní spánek,
0: řeklo hajadlo a pro jistotu se podívalo do zápisníku, aby si ověřilo, že zvíře je v skutku jezevec.
5: Velký, na zimu vykrmený, černobílý čumák z fousisky, drápy hrabavé.
0: Přečetlo si a kývlo. Zvíře vypadalo přesně tak, jak stálo v zápisníku.
4: Buďte vítáno v jezevčím doupěti, vážené hajadlo,
0: zafuněl jezevec.
4: Má rodina vás očekává. Je to kousíček 5 metrů pod zemí za jasmínovým keřem. Tam je klid. Račte za mnou, tudy prosím. To dřevo je jen noha lavičky, na níž sedává pan Rada. Nehrozí žádné nebezpečí.
0: Hajadlo si pomyslelo, že jezevec odposlouchal vznešenou řeč a zdvořilá slova od pana Rady, co tady sedává v onom tvrdém klobouku a není rodině jezevců nebezpečný. Vzpomnělo znovu na nešťastný klobouk a omluvilo se.
5: Pozdravím vznešenou paní jezevcovou jen pouhým pozdravem Halí Belí.
6: Smeknout na pozdrav nemám čím. Nemám klobouk.
4: Ale to s tím kloboukem, to bude mílka,
0: řekl jezevec a zastavil se.
4: Neobtěžoval jsem přáním, aby přišlo v klobouku vážené hajadlo osobně. Já sám jsem si přál mít ve snu klobouk. Tvrdý, kulatý, jaký přináší, čili aportuje, panu Radovi jeho jezevčík Dakl. Já jezevec, on jezevčík, po hrabavém sportu jsme si blízcí. Uměl bych aportovat klobouk panu Radovi jako on. A třeba bychom se domluvili, aby mezi námi nezuřila válka. Mám totiž děti.
0: To už z nory vykouklo malé jezevčátko a za ním druhé, třetí.
7: Vedu vám přítele,
8: řekl otec jezevec.
7: Přinese sen, jak na nás pes vůbec neštěká a jak na něj nemusí pan rada volat, takl k noze.
4: Přinesu takový sen,
8: slíbilo jezevčí hajadlo a pospíšilo opravit zápis a natočit takový sen, aby se při něm malí jezevci nebudili strachy, že vypukla psí válka. A tak se v jezevčím snu ukázal zase park, jasmínový keř a lavička, na jakou chodí odpočívat pan Rada v klobouku a jeho pes Dakl. Na lavičce však neseděl pan Rada, ale starý jezevec v klobouku tvrdém a kulatém, jaký se krásně kutálí, když si s ním hraje vítr. Před lavičkou seděli malí jezevci a starý jezevec je učil.
7: Dnes budete mít hodinu o tom, jak se přináší pánovi klobouk,
8: vykládal.
7: Když chceme mír se psem, musíme umět všechno jako pes, aby se na nás nevytahoval a neňafal na nás u naší nory jako na nějaká hloupá zvířata. Umíme hrabat jako pes, běhat jako pes, tak se dnes naučíme přinášet klobouk jako pes. Začínám. Pozor!
8: Jezevčí učitel hodil svůj klobouk na cestičku v parku a vítr si s ním kutálel, jako když sebral onehdy klobouk pana Rady. Jezevčí učitel zavelel.
7: Všichni jezevci za kloboukem! Teď!
8: A jezevci vyrazili. Vítr si s nimi hrál na honičku po všech cestičkách a celý park byl rád, že si tu někdo hraje, když sem nechodí děti. Jezevčí učitel zavelel.
7: Žádné hraní! Přinést klobouk! Aport!
8: Jezevečkové kutáleli klobouk k lavičce.
7: Jak pak se nosí klobouk? V zubech přece!
8: Káral je a učil jezevec učitel.
7: Až zase vítr vezme panu Radovi klobouk, všichni jezevci alarm a přinesou klobouk v zubech. Dakl bude koukat.
8: A tak se celé jezevčí rodině zdál krásný sen, jak umějí přinést v zubech klobouk panu Radovi, jak pan Rada chválí moudrá a učená zvířátka a jak pes Dakl jen kouká a kouká. Jak vůbec neštěká a nehrabe u jezevčí nory, ale jak si váží jezevce, který zvládl psí umění. A jak mu sám od sebe nabízí pac na potvrzení míru v parku za jasmínovým keřem u lavičky, na které sedává pan Rada se psem, a odkud nehrozí jezevčí rodině už nebezpečí.

0: tati, my máme problém.
1: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
2: Cože, vy že něco nevíte? No. Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
0: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
1: No?
2: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
0: Nevím, tati.
2: Tak si vem třeba žerika.
1: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
2: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili. A? No, je to jasné.
1: Ano.
2: Jasné to je. No. A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
0: Nejvíc?
2: No ano.
0: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
2: no?
0: Že by pořád žral.
2: Aha.
0: Tatí, ten žer jak sedmihlavá saň.
2: No, dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
1: A jak jste, jak jste to myslel?
2: No tak, jak jsem to říkal.
1: No.
2: Čím se žirik vyznačuje nejvíc?
0: Štěkáním.
1: No ano, ano.
2: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
1: Aha,
2: žano.
0: To je pravda.
2: Kdyby byl kanár, tak by
0: zpíval.
2: Zpíval, no, by jenže zpíval, no. Kanár má dvě nohy a žirik čtyři.
0: Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
1: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
2: No, no tak, no dobře, to jsem nepliť. Tak no. Trochu přemýšlejte, pejsek no. Si pozná podle toho...
1: No?
2: No?
1: No?
0: Já už vím, tatí.
1: Jo.
2: No tak to řekni.
0: Že je chlupatý.
2: No třeba, no, no.
1: No, jo, no.
0: Má čtyři nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
1: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
2: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
1: Jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskovi a kočičce.
2: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne?
1: No, to
2: dá rozum.
1: Jo, to jo.
0: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
1: Jaký, no?
2: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou.
1: No.
2: To náš Žery, když vidí Cihlářovic mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
1: No jo, ale...
0: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
1: No, rasa, no.
2: Jo, rasa.
1: No, já právě.
2: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého.
1: Ale,
2: takhle, ne?
1: Ne, no hlavně.
2: Ne, tak ne.
1: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme. No.
0: Rozumíš, tati, abych věděl, jak mám štěkat.
1: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
2: To je různé, Maničko, to je různé.
1: No,
2: jsou třeba pejskové, no. Co se pořád třesou jako psí...
0: Šulc.
2: Šulc, ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu selhali brzdy.
1: Jo.
2: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
1: no, ty já znám, těm se říká džuveč.
0: džuveč je přece jídlo, ne pes, víš, tatí?
2: No počkej, moc se Mánce nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr.
1: No, vidíš to.
2: A ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, no. Pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
1: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
0: To by šlo?
1: Že?
0: Toho umím štěkat líp než on sám?
1: Jo.
0: Počkej, hned to zkusím.
2: To je pravda, Máničko.
1: No.
2: Hurvínek jednou tak krásně štěkal, že se žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ
1: jo.
2: Si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy, až si u mě vybral tři prášky na spaní.
1: No, a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble.
2: No, trošičku, ano. On si žeriček vzal ten prášek, jenom jeden.
1: Je?

0: Písničku.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté?
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti. Mhm.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Svítalo. Na obloze ještě zářily hvězdy, ale už ne tak jasně, jako uprostřed noci. Z šedé mlhy vystupovaly tu a tam mezi pahýly popadaných stromů pokroucené, osamělé nízké smrky. Letní bouře s vichřicí porazila před lety skoro všechny lesní velikány na horském hřebenu, ale nad pralesem nezvítězila. Z mechu, pokrývajícího padlé kmeny i obrovské balvany, vyrůstaly stále nové a nové smrčky, aby nakonec jenom jeden jedin v širokém okolí vyhrál právo na život. V pralese bylo ticho. Ze slatin a polomů se neozvalo jediné prasknutí větve, jediné pípnutí ptáčka. Právě když nebe mezi suchými stromy na východní straně Slabonce zružovělo, se z hustých větví jediného živého starého smrku v okolí ozvalo hlučné zatřepání křídel velkého ptáka. A zase ticho. Jen se zdálo, že do tůňky mezi zbytky tajícího sněhu dopadají s mlasknutím veliké kapky. Chvíle mi jich přibývalo a pleskali stále rychleji a pak zase přestávali padat, až úplně zmlkli. Jenže ty kapky nedopadly do tůňky, ale někam výš a náhle se na suché větvi objevil černý pták s široce rozevřeným vějířovitým ocasem. To starý tetřev zpíval svoji svatební píseň a jak svítalo, jednotlivé sloky se stále zrychlovaly, přibývalo veršů a klapání přecházelo do trilku a broušení, při kterém tetřev vysoko zdvihal a zakláněl hlavu, zavíral oči, až na chvilku zůstával slepý a hluchý k celému světu.

0: Když se první sluneční paprsky odrazily v jeho peří, na okamžik se uklidnil. Seděl na větvi, rozhlížel se a hruď mu zářila jako nablýskané zelenomodré brnění. Pak zopakoval ještě pár slok své zvláštní písně a náhle se hlučně snesl na zem. Na ostrůvcích sněhu, tvrdého jako led, pokračoval ve zpěvu, popobíhal, vracel se a svěšenými křídly šustil ve starém borůvčí. Náhle zůstal stát a pozorně se zadíval ke skupince smrčků uprostřed polehlé trávy. Na pařezu tam seděla tetřeví slepička, daleko menší, s nenápadným rezavě hnědým peřím. O kousek dál druhá samička ozobávala zmrzlé brusinky. Zdálo se, že žádná z nich si tetřevýho pěvce nevšímá. Jedna si čistila peří a druhá měla zájem jen o jídlo. Brusinek zůstalo pod sněhem dost a zrovna teď se tetřevům moc hodili. Ty největší se červenaly v trsu zlaté trávy u zbytku kmene porostlého modrošedým lišejníkem. Ve chvíli, kdy se slepička po nich chtěla natáhnout, se spoza kmene vyhoupl štíhlý rys a dlouhými skoky se blížil k tetřeví slepici. Ta se s hlučným třepáním křídel vznesla do výšky, nebyla však dost rychlá a to se jí málem stalo osudné. Už byla více než 2 metry nad zemí, když ji do boku udeřila rysí tlapa s dlouhými ostrými drápy, ale nezachytla ji. Jen peří vylétlo. Vyplašen pták z posledních sil vyrovnal led a zmizel mezi stromy. Rys rozmrzele zůstal stát na místě útoku, chvilku prudce oddychoval, pak přičichl k homáčkům peří, které se právě snesly do mechu. Sedl si na zadek, přimhouřil oči a mlsně se olízl. Možná, že udělal chybu, když ve chvíli, kdy se vymrštil do výšky a měl kořist na dosah, na zlomek vteřiny mrkl po dalších ptácích vyplašených jeho útokem. Rys, vlastně byla to rysice, ještě chvilku seděla, olizovala si srst, čistila tlapy a pak se tichým klusem rozběhla do kopce. V místech, kde stromy prořídly a stráň se změnila v příkrou skalní stěnu, usedla na padlý strom. Úplně znehybněla, jen hlavou pomalu otáčela a jak se snažila zaslechnout nějaký podezřelý zvuk, černé štětičky na konci malých uší se jí lehce chvěly. Hluboko pod sebou viděla nehybnou hladinu jezera a všude kolem nekonečné šumavské lesy. Měla sice hlad, ale byla spokojená, jak jen může být spokojen svobodný tvor uprostřed divoké přírody.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul vo barák. Vidíš? Vidíš to?
3: Safra, kde jsi to vzala?
2: Ty trpaslíky.
3: Jo.
2: Představ si, to mi dali děti.
3: Co, dali?
2: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
3: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
2: Toniku, představ si, v neděli se předává hrad dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
3: Ty, švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
2: No, někdo by to mohl tak vzít.
3: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpazlíky tam krásně při té příležitosti speněžíme.
2: Jak to speněžíme?
3: A přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, našim mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek. Jaký byl před rokem a jaký je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
4: Leontinko, udělej mu něco.
5: A co?
4: Co chceš?
5: Tak dobře.
3: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem. Já jsem hrdý, ale jsme si rádi při zemi, přátelé.
5: Vtipný výstup, že?
3: Protože to jsou děti dobře živené.
4: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
3: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a sám
4: si
3: odpovídám, kdyby nebyla, tak by nebyly. Kromě toho, doporučuji vaší ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
6: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
3: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuď.
0: Letecký den. Když čmeláci nemají zrovna co na práci, tak si hrají. Čmelda s Brundou znali spoustu všelijakých čmeláčích her, ale nejradši měli všecko lítá, co křídla má, protože nad stonožkou pokaždé vyhráli. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha lítá. Chyba, chyba, křičel Brunda, spletla se stonožko, protože blecha skáče. Vždyť při tom skoku letí vzduchem, smlouvala stonožka. Ale je to skok a ne let. Blecha nemá křídla. Pamatuj si, stonožko, že ten, kdo nemá křídla, nemůže létat. Ty taky nelítáš, poučil stonožku Čmelda. Ale ráda bych, povzdychla si stonožka. Když tak na vás koukám, jak přelétáváte z květu na květ, připadá mi to docela snadné. Ozvalo se v tu chvíli Vzpomínek a hop, jedním skokem se mezi nimi objevil zelený koníček. Létání půl zdraví, vyvolával. Letecký den i pro neletce, letecký den pro každého, kdo má chuť a odvahu. Já mám chuť, volala stonožka a potichu dodala. I odvahu. Zelený koníček se rozřechtal na celou louku. Ty, stonožko, víš to jistě? To tedy vím, zamračila se stonožka. Ale co ještě nevím, co jsi nám zapomněl povědět, je, kdy a kde se ten letecký den koná. Koníček smíchy až poskočil. Právě přece teď na paloučku, u paloučku. A už mě nezdržuj, musím ještě oběhnout celou louku. A byl zase jedním skokem pryč. Tak ty chceš jít opravdu na letecký den? Kroutil hlavou Čmelda. Snad nevěříš tomu hopsálkovi, i kdyby smávala všema nohama, stonožko, neuletíš ani metr, vsaď se. Klidně, řekla stonožka. A jestli se mě podaří vzlétnout, tak vy dva nevěřící brundibáři poletíte se mnou.

0: Nad paloukem se už vznášel veliký balón a pod ním v mateří doušce se zlobil malinkatý pavouk.
1: Rošťáci, darebáci, uličníci!
0: Křičel, rozčíleně poskakoval, vyskakoval a olizoval si svých 6 noh, ale marně. Na provázek od balónu nedosáhl.
2: Copak, divil se Čmelda, copak se ti stalo?
1: Někdo mi odvázal balón, stěžoval si pavouček. Co když mě uletí? Celý letecký den mám zkažený.
0: Tak ono se dá opravdu létat bez křídel, žasla Stonožka. S tímhle krásným balónem jsem to mohla dokázat i já. To je ale smůla, litovala a bylo jí do pláče. Brunda s Čmeldou na sebe mrkli.
1: Co dáš, pavoučku, když ti balon přitáhneme dolů?
0: Pavouček se hned začal usmívat, jak to dovedou jen šťastní pavouci.
1: Jestli to dokážete, tak si může vaše kamarádka dneska létat zadarmo, jak dlouho bude chtít.
0: A zase si olízl svých 6 nohou. Stáhnout balon zpátky k zemi, to byla pro čmeláky hračka, když měli křídla. Pavouček potom držel balon pevně za provázek a pobízel Stonožku.
1: Nastup si, Stonožko, letecký den právě začíná. Tram, ta, ta, ta.
0: Zatroubili Čmelda s Brundou slavnostní fanfáru, ale Stonožka se najednou do létání nehrnula. Okukovala balon ze všech stran.
1: A unese mě? V poslední době jsem trochu přibrala. Můj balón by unesl 10 stonožek, uklidňoval jí pavouček. Ale místo je tu jen pro jednu.
0: Stonožka si tedy nastoupila, čmeláci do balónu strčili a pavouk pustil provázek.
1: Drž si klobouk, Stonožko, volali na ní. Poletíš vzhůru.
3: Já, jaký klobouk, polekala se Stonožka. Je, já žádný nemám.
0: A pak zase, když se podívala dolů.
3: O, to je hloubka. Pomoc, Čmeldo, Brundo, kde jste?
1: Pozor, ať nevypadneš, nenahýbej se, napomínal jí pavouček a prosil čmeláky. Poslyšte, Brundi Barci, ta vaše kamarádka je neukázněná. Domluvte jí, ať se nechová ve vzduchu jako na zemi.
4: Ale stejně je na ní legrační podívaná tady od spodu. Smáli se čmeláci a vydali se vzhůru za Stonožkou.

0: Stonožku brzy přešel strach a létání se jí začalo líbit. Dostala chuť namířit si to výš a ještě výš a ještě. Už dost, dál ani kousek, varovali jí čmeláci. Byli teď tak vysoko, že kolem nich pluli bílé mráčky.
1: Je, vy se bojíte,
0: posmívala se jim stonožka. Nevydržíme tak dlouhý let a tady nahoře není kam si sednout ani kde se schovat.
1: Jenže mě to nevadí, já mám balón a ten je lepší než vaše křídla. Ponese mě vzhůru, pořád vzhůru, jenom vzhůru.
0: Rozjařeně volala stonožka a opravdu její balón stoupal stále rychleji.
2: Přeskočilo jí z toho řídkého vzduchu tam nahoře, usoudili svorně čmeláci, když se vraceli na zem a stonožčinu písničku slyšeli s čím dál větší dálky.

0: Než stonožka dospívala, bílé mráčky, obláčky se kolem ní hustě nakupily a z jednoho najednou proti ní vyrazil ostrý ptačí zobák.
1: Ale podívejme, housenka, kde se tady bereš?
2: Já tady létám. Promiňte, omlouvala se stonožka. A nejsem housenka, ale stonožka.
1: Opravdu, podivil se ten ptačí zobák. Tak to tedy mám štěstí, stonožku jsem ještě nikdy nejet.
2: Nejsem k jídlu, urazila se stonožka. A nechte mě být.
1: Ale my rorejsové si nevybíráme. Uvidíš, že mi budeš chutnat. Pojď sem.
0: Mávnul pták křídlem a málem stonožku sezobl.
2: Oho, tohle bylo jen o vlásek, polekala se stonožka. Čmeláci měli pravdu, tady není kam se ukrýt.
1: To není a na zem je daleko,
0: liboval si rorejs.
1: Tak už neuhýbej, stůj, nebo mě rozlobíš.
0: Další rorejsův útok přežila stonožka jen zázrakem. Balón letěl chvíli vzhůru, pak zase uhýbal do stran, ale dolů to nešlo.
2: Kdyby tady byli Čmelda s Brundou se mnou, určitě by mi poradili, naříkala stonožka.
1: Taky bych je sezob, jako tebe.
0: Rorejs se znovu rozehnal zobákem, ale stonožku minul a trefil se do balónu. Jak se rorejs tvářil na splasklý balón, to už stonožka neviděla. Snášela se rychle dolů, přistála s pořádným žuchnutím, ale byla šťastná, že je zase zpátky na zemi. Tak si stonožka užila svůj letecký den. Ale víckrát prý už létat nechce. Na zemi je to pro stonožky pohodlnější a dá se tam hrát, všecko lítá, co křídla má. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha. Jenže teď už stonožka nikdy neprohraje.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Go, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat, no. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidně mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy, to tedy nemohli. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete.
0: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No prosím, stejně jste na mě museli čočkat. Počkat, protože proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky, totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: Já jsem naprosto klidná.
1: No to určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale tyhle tety. Já myslela tuhle tu dietetu, jako tento non tu, jak se nejí, no, tu
1: dietu?
2: No jistě.

0: Počkej, hubom mluví.
1: Takže, dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kůrkách. Tak, teď se ukažte. Justino?
0: Co? Prosím?
1: No co, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
0: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
2: A hádat.
0: Já se přece nikdy nehádám.
2: Hádej, co to znamená?
0: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
1: Počkej, Justino, já nemám dietu.
2: Ní ani dietetu.
1: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
2: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
1: Ano.
2: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
0: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
1: Nemáš.
0: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
1: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
2: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
0: No, to jsem zvědavá.
1: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
2: Tomu tady moc nerozumím.
0: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
1: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, jo, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
0: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní tah na vám musím říct...
2: Justino, potom! No. Teď ho to nech doříct.
0: Pardon, nechceš koblížek?
2: Potom, děkuju, teď ne. No. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
1: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
0: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké. To je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
2: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
0: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
1: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
2: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
0: Já jsem to pochopila.
2: No?
0: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
1: Ale...
0: Já jsem domácnostní kachna Justína, Justino. A já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
1: prosím,
0: které by
1: zastav...
0: nebylo absolutně nejlepší.
1: Ale to přece není...
0: To jsou výmysly.
1: To není tak.
0: Ale Hugo, ty...
1: No, já jsem to tak nemyslel.
0: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblíž.

0: tašky. Ale... Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se jen to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
1: Ale Justýno, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tu zerát.
2: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
0: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
1: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
0: Že si neumím najít místo na zahrádku.
2: Hugo, začni znovu.
0: Jo, bylo to tak.
2: Dneska nebylo. Je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky
0: teta.
2: Umí ve stínu na zahrádce.
0: To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
1: No co?

0: o neposedné raketě.
1: Byla taková raketa, jaké létají k měsíci. Byla zvyklá, že se pod ní pořádně vybouchne, ona se poleká a letí, až doletí.
2: Ale jednou?
0: Kdo pak ví, co jí to napadlo?
2: Když pod ní zase nafoukli pytlík a udělali bum, raketa se otočila jako na obrtlíku a šup.
0: Místo do nebe letěla rovnou do země.
1: Ti, co stáli kolem, nejdřív koukali vzhůru a pořád nic neviděli. Pak se podívali dolů a div, že nespadli do té díry, která v zemi po raketě zůstala. Hned kolem ní udělali zábradlí, aby se mohli pořádně vyklánět.
0: V díře viděli jen tmu.
2: Pak se tam jeden odvážlivec spustil po provaze a posvítil si dolů baterkou.
0: Konce nedohlídl, jak byla jáma hluboká.
2: Hlava se mu tak zamotala, že ho museli držet, aby se mu zase rozmotala. Byl rád, když ho ostatní zase vytáhli.
1: Raketa zatím proletěla hromadou hlíny a rovnou do rozbitých hrnců.
0: Bylo to nějaké smetiště, co tam lidi udělali před 100 lety.
1: Pak vrazila do skály.
0: Div si čumáček nepomačkala, jaký to byl náraz.
1: Když se skálou provrtala, octla se v kamenném městě.
2: Obyvatelé toho města byli vousatí pižďouškové, velcí jako půllitrový hrneček. Hrnuli se k raketě a obdivovali to vzácné zvíře.
0: Jak se domnívali.
2: A chtěli si ho ochočit.
1: Když poznali, že nikoho nezakouslo, vlezli si pižďoušci dovnitř a raketa s nimi letěla dál. Proletěla zase skálou a pak prsk rovnou do veliké louže s horkou vodou.
0: Lidi na zemi tomu říkají podzemní horký pramen.
1: Raketa byla celá mokrá.
2: Pižďoušci si zakrývali strachy oči, báli se, že se utopí.
1: Ale rakety jsou vodotěsné a tak si nenabrala.
0: Než se vzpamatovali, byli ve stříbrném městě.
2: Bydleli tam zase vousatí pižďouškové, ale ještě menší než ti z kamenného města.
0: Protože na ně tlačilo tolik skal a hlíny, byli stlačeni do velikosti skleničky na vodu.
1: Pižďouškové kulili zvědavě oči a když viděli za okny rakety také pižďoušky, začali na sebe dělat obličeje, dlouhé nosy a oslí uši a šklebili se jako kocouři, když si líznou citronové šťávy.
2: Přátelsky se potahovali za vousy a sesedli se všichni do rakety.
1: Ta už netrpělivě bručela a rámusila a jen za sebou zavřeli kabinu, už si to s nimi razila cestu podzemím čím dál tím do větších hloubek.
2: Pižďouškové se rozhlíželi a najednou viděli kolem sebe jen růžovou páru.
0: Raketa neviděla na cestu a tak jen dělala do páry stále větší a větší tunel.
1: A pára najednou tím tunelem chtěla ven. Všechna se kolem natlačila, až tunel rupnul.
0: A pod zemí se zachvělo jako podkopity 2 miliard bělošů a 1 miliardy ryzáků a lidi na zemi se začali klepat a rozklepali se i domy.
2: A Petr klíče na louce a stromy do sebe drcali jako berani.
0: A lidi, co chtěli jít po chodníku, šli najednou po střeše.
1: A kominíci ze střech spadli do sklepa.
0: Mléko se srazilo s vodou, bábovka s žemlovkou, koláče z vdolky,
1: boty s nohama,
2: patníky s chodníky,
0: jedle s borovicemi,
1: lidi s lidmi
2: a říkali, že je zemětřesení.
1: Raketa neměla ani tušení, co způsobila svou tvrdohlavostí a vrazila rovnou do Zlatého města.
2: Pižďoušci, co tu bydleli, byli ze všech nejmenší.
0: Protože jim na ramenou spočívala půlka země koule a stlačila je tak, že každý pižďoušek byl velký jako náprstek.
2: Pižďouškové, co byli o fous větší, se jim smáli a měřili je na kolíčky, na prádlo a na palce.
1: Ale pižďouškové ze Zlatého města nechtěli na nic čekat. Vlezli do rakety a honem pryč. Rychle, než je tíha země stlačí na úplně malé placičky.
0: Raketa se zavrtala doprostřed zeměkoule.
2: K samému jádru země.
0: Tam bydlela čarodějnice. Vypadala jako ohnivá koule a potrpěla si na pořádné vedro.
2: Hrála si na podzemní slunce.
1: Vydržela si tak hrát už 5 miliardu let, jak se jí ta hra líbila. A miliarda let, to je tolik dní, kolik se vejde kapiček vody do největšího moře.
0: Ve dne v noci stála čarodějnice u rozžhavených kamen a vařila v hrncích železnou kaši a niklovou kaši a černou kaši.
2: Topila.
1: Míchala.
0: Přikládala.
2: Co chvíli horká pára nadzvedla na povrchu země pokličku a podzemská kaše, ještě horká, se valila tou dírou ven.
1: Lidi říkali, že sopka soptí lávu a utíkali, co jim nohy stačily.
2: Pižďouškové v raketě měli z čarodějnice hrozný strach. Věděli, že baba k sobě nikoho nepustí a každého uškvaří, kdo by se k ní přiblížil.
1: Ale tetu raketu jen tak nic nepostraší.
2: Zatímco pižďouškové křičeli, přihořívá, přihořívá, hoří!
1: Prorazila raketa na plné motory čarodějnickou kuchyni skrz naskrz.
0: A čarodějnice, rozpálená zlostí, byla bezradná. Tam, kde byla za chviličku raketa z pižďoušky, už její horká moc nesahala.
2: Ti se octli ve vrstvách země, kde bylo chladněji. Škobrtali právě o vele hory černého uhlí. Potom objevili pomník nějakého tatarského krále a začali se bořit do ohromného pokladu, který tam kolem sebe měl.
1: Samé diamanty a smaragdy a rubíny a safíry a ametisty. Raketě se sice zdálo, že je to všechno jenom kamení, ale pižďouškové těmto podzemním pokladům náramně dobře rozuměli a byli z toho celý uvytržení.
0: Pak najednou bác, prásk, kamení lítalo na všechny strany a raketa vyletěla ze země ven rovnou mezi kokosové palmy a tygry a lvy a opice, protože to bylo na druhém konci světa.
2: Pižďouškům se na zemi ohromně zalíbilo, protože je nic netížilo. Vylezli z rakety a nadechovali se čistého vzduchu a dělali kotrmelce z radosti, že vidí světlo a tolik barevných věcí.
1: Opice, lvy a tygři nezůstali za pižďoušky pozadu, dali se taky do kotrmelců a začali pižďoušky honit.
2: A pižďoušci honili lvy, tygry a opice, házeli po sobě banány, kutáleli si kokosovými ořechy a byli blažení.
1: Raketa je chvíli pozorovala a pak se zadívala do oblak.
0: Zrovna tam letělo hejno ptáků.
1: Vznesla se lehce, zamávala pižďouškům a letěla s hejnem na výlet ke slunci.

Už jsou zase tady, zase sem přišli ty divný maminky na našem hřišti. Divný děti tady dělají z matky, přebíhají a vystrkujou ze skluzavky. Už jsou zase tady a kouřej malborky, bavej se o nákupech, to je téma horký. Hele, ty budeš od nich, my o tobě víme, no tak se sklouzně a uvidíme, co bude dole.

jsou zase tady, zase sem přišli ty divní mavinky na našem hřišti. Nehlídaj zpěti tyhle matky a oni nás vystrkujou ze skluzavky. Nám se to nelíbí, že jsou tady, že nám všechno ničej a rozkopávaj hrady. A ty maminky mávnou rukou a další šly myšly a nechtíčky a ňu ňu ňu a ty se

0: paní učitelka se ptá při matematice Pepička. Když ti dá maminka jednu žvíkačku a tatínek dvě, co budeš mít?
1: Svěží dech, prosím.

o zvědavé Anešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako 7 čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík jí zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce 3 roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu? Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička, na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám skoro jako pták.

0: Malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky,
0: učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Egon je největší kamarád. Pan Vavřinec nikdy Jihlíkova dědu neviděl a jeho návštěva by mu rozhodně udělala radost. Ale jednu radost mu už dneska udělali jeho žáci. Luboš, Michal a Prokop zahráli na té školní akademii moc dobře a pochvalu od ředitele hudebky dostal i jejich učitel. Mohl se tedy spokojeně vrátit domů, kdyby nemyslel na Jihlíka a na to, že bar Kilimandžáro rozhodně není místo, kde by se měl slušný lichožrout zdržovat. A tak se tam pozdě večer vypravil, bez trumpety, tentokrát jenom jako host. V okolních ulicích bylo prázdno, žádné auto tu nestálo. Proti Kilimandžáru se tyčil vysoký jeřáb a na vratech byla cedule zavřeno. Přesto se dovnitř dostala parta pankáčů. Hráli trochu falešně a hodně nahlas. Pan Vavřinec si dal pivo na vysoké stoličce u barového pultu. Odtud byl nejlepší rozhled po sále. Po svých zkušenostech měl už na lichožrouty nos. Objížděl očima všechny skuliny a temné kouty, kde by se mohly objevit. Dneska tu ale nebyli. Kudla Dederon jim ponocování zakázal, protože zítra je čeká velká akce s názvem Výkupné. Najednou ucítil, jak ho někdo tahá za nohu. Byl to Jihlík. Choval se nezvykle obezřetně a tajemně. Naznačil Egonovi, že ho má následovat a rychle se prosmíkl do chodby za šatnou. Odtud vedli polorozpadlé schody do suterénu. Jihlík hopsal před ním. Celou dobu mlčel. Teď vklouzl do otevřených železných dveří. Egon pokrčil rameny a vešel za ním. Až tady Jihlík promluvil. Egone, ty jsi můj největší kamarád.
2: Proč tak najednou?
1: Zeptal se pan Vavřinec poněkud zatrpkle. Protože kamarádovi se nemusí nic vysvětlovat. Jihlík ukázal na dva obrovské igelitové pytle v rohu místnosti. Tyhle pytle, prosím tě, rychle popadni a zmiz, nebo to se mnou špatně dopadne, řekl. A Jihlíkův největší kamarád pytle popadl a zmizel. Měl takový neurčitý pocit, že ho někdo z úkrytu pozoruje, ale třeba se mýlil. V jedné uličce za Kilimandžárem se podíval, co to vlastně nese. Panešky, mám, zvolal jako pan Liku. Už se těšil na Číňanův rozesmátý obličej, až mu zachráněný lup ráno přinese. O Jihlíka se nebál. Všiml si, že našel svůj amulet. Třeba, že sám na žádné amulety nevěřil, řekl si, že nějaký mít není zas tak špatné. Když člověk nebo lichožrout může věřit sám sobě, proč by si nedopřál i víru v nějaké to kouzlo? Že ano?
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: O tom, jak zase straka ošidila lišku. Uvila si vrána hnízdo na vysokém stromě a vyseděla v něm tři mláďata, tři holá vráňata. Povšimla si toho kmotra liška, přiběhla pod strom a povídá.
1: Hej, holá, vráno, já jsem dřevorubec. Posílá mě velký šáh, abych porazila tenhle strom.
0: Polekala se vrána a začala lišku prosit.
1: Počkej, dřevorubče, posečkej mi ještě nějaký čas. Až má mláďátka, holá vráňátka povyrostou, odletím s nimi jinám. Pak si strom poraz. Jak ti mám počkat, když mě nepočkají?
0: Odpověděla liška.
1: To bych jim musela dát jedno tvé mláďátko.
0: I dala jí vrána jedno mláďátko, holé vráňátko. A liška odběhla. Jenže druhého dne ráno byla liška pod stromem znova a znova povídá.
1: Hej, holá, vráno, ale dnes už ten strom musím porazit, děj se, co děj.
0: Polekala se vrána ještě víc než poprvé a začala prosit.
1: Počkej, dřevorubče, posečkej mi ještě nějaký čas. Dám ti ještě jedno mláďátko, holé vráňátko.
0: Liška se vymlouvala, dělala drahoty, ale nakonec vráňátko popadla a byla pryč. Zanedlouho na to přiletěla na strom straka. Když viděla vránu, jak smutně sedí ve svém hnízdě s posledním vráňátkem, povídá.
1: Hej, holá, vráno, pověz, co ti je.
0: I vyprávila jí vrána, co ji potkalo. A tu jí straka povídá.
1: Ale vráno, to přece nebyl dřevorubec, jenom liška.
0: Dobře poslouchej, co ti řeknu. Až zase přijde, směle jí odpověz. Jen si rubej, jen si řeš, já ti už žádné mláďátko nedám. Stejně mám poslední. Druhého dne přišla liška jako obvykle a že už ten strom bez milosti porazí. Ale tentokrát se vrána nelekla a směle řekla, co jí poradila milá straka. Marně liška dorážela na strom, marně do něho byla ocasem, nic nepořídila. Dostala hroznou zlost a povídá.
1: To není z tvé hlavy, to ti jistě namluvila straka. Ale já se jí pomstím, že si to budou pamatovat ještě děti jejich dětí.
0: A odběhla. Kousíček dál si lehla na stráň a natáhla se s tlamou do kořán jako mrtvá. Straka na sebe dlouho nedala čekat. Přiletěla k lišce, podívá se na ni a vidí, že se nehýbe. Řekla si,
1: vydá oběd.
0: Ale pozor, kdybych ji začala klovat do oka, mohla by mě chytnout do zubů. Raději začnu od ocasu. A začala lišku klovat od ocasu. A když oklovala ocas, sedla jí na tlamu, aby jí vyklovala oči. A na to právě liška čekala. V tu ránu sklapla tlamu a milá straka byla v pasti. Ani teď se však nevzdala a povídá.
1: Proč pak mě chytáš, liško? Co pak jsem ti udělala zlého?
0: Co jsi mi udělala zlého?
1: Vránu si naváděla,
0: vykřikla liška zlostně. Ale zlost je špatný rádce, zapomněla liška, že její sousto má křídla. Sotva otevřela tlamu, straka ulétla na nejbližší strom. Liška zlostí celá bez sebe se pustila na strom za strakou. Lezla, lezla, ale sotva kousek povylezla, spadla. A hlavou rovnou na kámen. V tu ránu bylo po ní.

0: Byla jednou jedna dálnice a ta vedla do velikého města. Jezdilo po ní tolik aut, že by je nikdo nespočítal. Některá mířila tam a některá zase zpátky. A aby se ta auta mezi sebou nesrazila, byl uprostřed dálnice zelený pruh trávy. A právě tady, do všeho toho spěchu a rámusu, vyrostl jednou docela potichu malý kopeček hlíny.
1: Je, to ne! Kde jsem se to vyhrabal?
0: Auta si krtka vůbec nevšímala. Co pak mají čas brzdit u každé krtčí hromádky? Za to krtek z nich byl celý pryč.
1: To je a jedno hezčí než druhé. Jen kdyby tolik nepospíhala. Halo, auta, pomalu, ať vás můžu prohlídnout.
0: Šňůra aut jako na povel zpomalila, zabrzdila a řidiči hned stahovali okénka a volali, co se to tam vpředu stalo, zase nějaká bouračka, to nám ještě tak scházelo. Za to krtek si liboval. Právě před ním totiž zastavilo auto ze všech nejkrásnější. Celé bledě modré a seděl v něm bílý chlupatý pes.
1: Oni i pejsci mají auta, to jsem nevěděl.
0: Mezitím se auta na dálnici znovu rozjela, svištěla kolem jako o závod, ale krtek už se po nich ani moc neohlížel. To bledě modré s pejskem mu nasadilo brouka do hlavy. Sedl si na svůj kopeček hlíny, klapky pod bradou a snil.
1: Ach, mít vlastní autíčko. Ani by nemuselo být bledě modré. Třeba bych si vybral červené nebo zelené. Nebo žluté. Stačilo by mi malé, malinkaté, jen kdyby jezdilo. Točil bych volant, ten autíčko by veselé vrčelo. A kdybych měl chuť, tak by si zatroubil.
0: Ze snění krtka vyrušil až příjezd montážního vozu. Vyskákali odtud mechanici, jedno nepojízdné auto odtáhli vedle dálnice, aby nepřekáželo, a hned se dali do práce. Tohle krtek musí vidět a hezky zblízka. Prokličkoval mezi auty na druhou stranu a byl to div divoucí, že ho žádné nezajelo. Za to teď se mohl dívat mechanikům rovnou do ruky.
1: To by mě ani nenapadlo, že se auta skládají ze samých kousků. Kdybych ty kousky měl, dal bych si autíčko dohromady sám. Jedna, dvě bych s tím byl hotov.
0: Jinou tak už to na světě chodí. Čemu nerozumíme? To nám vždycky připadá náramně snadné. Co krtek o autech věděl? Dohromady nic. Jenomže jezdí po dálnici a mají čtyři kola. A koukáním se taky o moc víc nedozvěděl.
1: Taková velká kola. Ani bych tak velká nepotřeboval. Ale kola musí mít každé auto, jinak by nemohlo jezdit. Tak se mi zdá, že kola jsou u auta hlavní věc. Ale kde je vzít? Kdybych měl kola, začnu stavět třeba hned.
0: Jenomže pak si krtek prohlédl auto zdola a musel uznat, že i podlaha je důležitá. Kam by jinak ta kola přidělal? A kam by přidělal sedátko a volant? A houkačku a pedály? Spravené auto zatím odjelo. Auto, autíčko! Šťastnou cestu!

0: V zápětí pak odstartovali i mechanici, protože je honem honem volali telefonem zas k jiné bouračce. Zbyl tu po nich kolem dokola jen velký nepořádek. Poškozené součástky, šrouby, matky, ozubená kolečka, hadice, hadičky, kousky kabelů, dokonce i děravá nádrž od benzínu.
1: Ale na docela malé autíčko by to možná stačilo.
0: A Krtek začal všechno to harampádí snášet na jednu hromadu. Uviděla ho myška a nestačila se divit.
2: Ty, co s tím, Krtku, budeš dělat?
1: Budu stavět, myško.
0: Zvědavá myška se však nedala jen tak odbít.
2: Co budeš stavět, Krtku? Řekni, třeba ti poradím.
1: Neřeknu, můžeš hádat. Prčí to, troubí to a jestí to. A tomu myšky nerozumějí.
0: On tomu moc nerozuměl ani Krtek, což bylo horší. Dával dohromady kousky aut, jak ho napadlo. Namísto kol našrouboval hranaté matky, podlahu udělal z benzínové nádrže, kde si opodál objevil i rozbitý reflektor, dvě vypálené svíčky a ulomený volant. Dalo mu to spoustu práce, spoustu schánění, tahání a montování, ale nakonec to celé vypadalo, aspoň z dálky, skoro jako malé autíčko.
1: A to bylo nasedat. Motýlku nechceš svést, sedni si na vant a dobře se drž. Tak znova. A do třetice.
3: Copak? Proč mě zlobíš, autíčko, proč nechceš jezdit? Šlapu na pedály, točím volantem a ty nic? Ani nevrčíš, ani nebřučíš a kdybych si chtěl zatroubit, musím troubit sám.
0: Jestli to nebude tím, že autíčku chybí motor. U opravdových aut je motor schovaný pod kapotou a tak Krtek vůbec netušil, že bez motoru auto nejde. Všechno sváděl na hranatá kolečka.
3: Kdyby moje autíčko mělo kola kulatá s opravdickými pneumatikami, určitě by jezdilo.
0: A najednou se zdálo, že nastal den splněných přání. Ke Krtkovi se právě takové kolečko zakutálelo.
3: Je, kde se tu vzalo? Kdybych měl tak aspoň ještě jedno, nebo aspoň tři.
0: A nežli to Krtek dořekl, věřte, nevěřte, z kopečka se k němu kutálela trávou další tři kolečka. Jen tak, že je stačil pochytat. Co to? Co se to tam děje?
3: Asi někdo něco spravuje.
0: Nebo spíš rozbíjí. Krtek se utíkal podívat a zůstal s pusou do kořán. Na louce za kopcem jakýsi kluk uličník rozbíjel kladívkem červené autíčko na klíček. Proč to dělal? Kdo pak ví? Nejspíš, aby si dokázal, kolik má síly. A teď celý pyšný upaluje i s kladívkem cestou k městu. Krtek se nad tou spouští div nerozbrečel.
3: Tohle já bych autíčku nikdy neudělal. Co si teď počne?
0: Někdy je každá rada drahá a brečet nestačí. Naštěstí se v pravou chvíli objevila myška. Ta byla všude a vždycky všechno věděla. Vykoukla z odpadkového koše a řekla:
2: nabouraná auta se spravují v autoservisu. Je to tady hned naproti.
0: Krtek se podíval tím směrem a rázem poznal, že si myška nevymýšlí. Že to tak skutečně je. Montážní vozy tam ze všech stran svážely rozbitá auta, která už nešla opravit jen tak u silnice. Jeřáb s velikým hákem a klepety je popadl, kam si je odnesl a z autoservisu pak vyjížděla všechna auta opravená jako nová.
3: To je teda něco. Pojď, autíčko, taky to zkusíme.
0: Dalo to dost práce. Krtek se pořádně zapotil. Než svázal provázkem dohromady všechny zbytky autíčka, všechna čtyři kolečka, a než je odtáhl do servisu. A co když je nakonec nevezmou? Co když berou jenom velká auta? Ale hák na jeřábu ani nemrkl a odnesl Krtkovo červené autíčko jako každé jiné. Čekání bylo nekonečné, skoro jako v nemocnici, ale nakonec se Krtek přece jen dočkal. Červené autíčko na klíček vyjelo ze servisu krásně opravené. Jenom už nebylo červené, ale přelakovali je na růžovo.
3: Nevadí, teď si autíčko ještě hezčí.
0: Krtkovi se zkrátka vyplnilo další veliké přání. Měl autíčko, které bzučelo, vrčelo, troubilo. Stačilo je klíčkem natáhnout a už se jelo.
3: Díky za radu, Miško, nechceš se svést.
0: Ale Miška se jen uchychtla a řekla: po dálnici? Ani náhodou. Jeď si sám, Krtku, a dávej pozor, ať nikoho nezajedeš.

Ono to pro Krtkovo autíčko vážně nebylo na dálnici nijak snadné. Krtek musel každou chvíli zastavit, natáhnout je klíčkem. Takže ostatní auta byla netrpělivá. Řidiči stahovali okénka a volali: uhni s tím mrňou sem, my spěcháme. A bílý pejsek v bledě modrém veleautě si dokonce významně tukal na čelo. Teprve na večer, když aut na dálnici trochu ubylo a všechna krásně svítila, i to maličké růžové, Krtkovi se konečně podařilo odbočit z dálnice na polní pěšinku. Tam se mu jelo moc hezky. Nikomu nepřekážel a ta pěšinka ho dovedla až domů na lesní stránku. Zaparkoval autíčko před svou krtinou, vytáhl klíček, aby mu s autíčkem nikdo neodjel, a šup do pelíšku. Tu noc se mu pak zdály samé báječné sny.

0: Bez auta se dneska nikdo neobejde. Nebo ne? Tebe už autíčko omrzelo? Dřív si Krtku jezdil od rána do večera, až k lesu a zpátky? Nebo k dálnici a zpátky?
1: No právě. Na dálnici překážím a tam a zpátky mě nebaví. To není žádné překvapení.
2: A taky mu od samého vysedávání v autě narostlo bříško a nemohl dopnout kalhotky.
1: Nepomlouvej, já tě slyšel, takže...
0: Takže?
1: Takže hurá za dobrodružství!

0: Figy hádanka. Vrtá dřevo.
1: Vpravo, vlevo.
0: Vrzy, vrzy, vrz.
1: Provrtá se skrz.
0: Co je to? Kdo pak vrtá dřevem, vrzy, vrzy, vrz. Vrzy, vrzy.
1: Vrtačka.
0: Vrtač, vrtač, vrtačko toč. Vrtačko toč, vrzo toč.
1: Vrto toč.
0: Červotoč.
2: Tak děti, hezky si čtěte, čítánky jsou moc poučné. Podívejte se na mě, co jsem si všechno ze školy odnesl pro život.
3: Já vím, taťuldo.
4: Ano, pane Spejble, ale prosím, ze slabikáře si toho mnoho nevybereme, prosím.
2: Ale Máničko, proč by ne, z tak nepřeberného množství? Podívej, třeba tadyhle. Láce, máme líce, malé lasice, co šila Cecílie sama.
4: Co prosím šila, pane Spejble?
2: Ale to jen tak, Máničko, to je ve slabikáři. Čti, Hurvajs.

0: máme míče a meče, co se věší na věže, sago můžeme vařit. Co je to sago, taťuldo?
1: No sago, no přeci, já se ti divím, urvaj, jestli si nic nepamatuješ. Víš přeci, jak to bylo v televizi, ne? Už nevíš?
0: No já se nemohu rozpomenout.
2: Ach, to mé nervy snad nevydrží, přece... Sága rodu Forzajtu Hurvínku.
1: Ano, vidíš, no, manička to
2: jenže,
1: ví.
2: Jenže tady ve Slabikáři je ságo, pane Spejble.
1: Jo, tak.
2: A babinka říkala, že se to přidávalo do polévky.
1: Do polévky říkáš? No to se ví, že ano, ono lecos, jak by ne. Ale teď už si čtěte, máte tam i mou starou čítanku, já ještě musím za prací, ano? Tak čtěte si, děti, čtěte
2: a co
1: si.
2: Bude... A co bude dělat pan Spejbl Hurvínku?
0: Ale prosím tebe, spravuje boudu Žerikovi. Hele, Máně, tady je napsáno C.K. knihosklad. No. To bude asi cáká, ne?
2: Nebesíčka Hurvínku, cáká knihosklad? To prosím tedy nevím, to jsem ještě nezažila, že by knihy ve skladu cákaly. A proč by cákaly?
0: Já nevím.
2: A vůbec, čti mi něco.
0: A čti radši ty.
2: Prosím, ano. Tak třeba tady. U hlavy mám uši, těmi poslouchati sluší. Počkej, to je ještě dál, poslouchej. Každé dítě jest člověk. To koukáš, vy?
0: Je to řeknu oteckovi, až mi zase řekne, že se nechovám jako člověk.
2: A tohle je smutný, poslouchej. Slunečko zachází za hory, pasáci pekou brambory. Slunečko zachází za kostel, pasáci lezou na postel.
0: Prima, tak ukaž teď zase já. Chceš hádat?
2: Ano, Hurvínku, ale aby to nebylo těžké.
0: Není, tak dávej pozor, co je to? Stojí to na střeše a kouří to.
2: Je, to je lehké přece, komín.
0: Nikoli, Máničko, pokrývač.
2: To bych tedy neuhádla, pokrývače jsem na střeše ještě v životě neviděla.
0: No, protože jsi ještě mladička. A teď dávej pozor, recituju. V létě po silnici šedé, mlynář s hochem osla vede na trh k městu. Šťastnou cestu, volá jezdec, obajdete? Proč si někdo nesednete? Což pak vám to rozum nedá? Na osla si hošík sedá, otec pak jde vedle pěšky. Dohonili povoz těžký. Voska volá z pravé strany, i ty kloučku nekáraný, bodejš by tě kopla husa, mladý jede, starý klusa. Synek slezl, prachem břede, na oslu zas otec jede. I toť necitelnost velká, ozvala se mladá selka, po návratu ze svých polí, synka jistě nohy bolí, odstůně to slabé robě. Na to vzal ho otec k sobě. Jeli dále. Neznabozi, křičel kmet, jenž pásl kozy. Máte-li pak srdce v těle, vždyť jste zvířat mučitelé. Otec a syn na ta slova slezli a šli pěšky znova.
2: To já znám, naše bábinka ji umí nazpaměť. Já bych ale taky chtěla číst básničku.
0: Tak či třeba tuhle.
2: Ano. Nad úvozem na roštině švitořivý vrabčík seděl, vůkol sebe po krajině potutelným očkem hleděl. Vrtěl sebou, poskakoval, na pocestné pokřikoval pronikavým hlasem svým. Čim čarára, čim čim čim.
1: Čím, to právě nevím.
2: Co nevíte, pane Spejble?
1: Čím spravím tu střechu na Žerikově boudě, Mančko, víš?
0: A co s ní, tati, vždyť byla celá?
1: No celá byla, ale jak jsem za ní vzal, tak mi z níku zůstal v ruce.
0: A co Žerik?
1: Žerik je uvázaný v boudě a má tam aspoň víc světla a vzduchu, když je děravá střecha. Spravím mu to až zítra, že ano?
0: No ano, otče.
1: No a jak pak si čtete, děti, no?
2: Moc pěkně, pane Spejble.
1: Líbí se vám to, ano?
0: Sím, ano.
1: No tak mi taky něco přečti, Máničko.
2: Prosím, ano, ráda.
1: Podívejme, bouřka. A prší. Tak čti, Máničko, to se hezky poslouchá, když venku prší.
2: Prosím, ano. Sedlák Jíra. V střeše byla díra. Váhal sedlák Jíra vynésti pár došků. Ucpal to jen trošku. Řekl, ten trochu deště vydrží to ještě. Zítra jeden taky. V noci přišly mraky. Přišla bouře v spěchu.
1: Jo, tak.
2: Odnes střechu.
1: Mamko,
2: a co nastal zmatek?
1: Jo.
2: Zatopila statek. Je?
0: Hele, Máni, jako teď utekla, ani nečekala, až dopovídáš.
2: A už vede Žerička. Jo, Žeričku, ten je
1: to mi to děti dalo, je. Představ si, Hurvajs, za takový okamžik a bouda už byla plná vody, Žirik by se byl málem utopil.
0: Ještě, že si taťuldo říkal, že čítanky jsou moc poučné.
1: No vidíš, Hurvajs, a tady si vezmi příklad, jak tě to pořád učím. Taková krátká básnička
0: a poučila mého tatíčka.

0: sluníčku. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: o Kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal rad a kousl jí do prstu.
1: Ale podívejme se, řekla maminka,
0: ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzo vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala, maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetů. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko, neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu. Račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a huňatý a Kateřinka si ho oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky z rohlíků a červený svetr byl tlustší a tlustší a čím byl tlustší, tím víc hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do večera.

0: Tati, kde jsou krkonoše?
1: Já nevím, máma pořád něco uklízí.
0: Krkonoše jsou hory. To znamená, že ten tatínek moc neposlouchal.

0: sladkové a šmakovinky. Vítáme vás, Pigim, u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
1: A se mnou, já jsem Piggy, ahoj.
0: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
1: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
0: To víš, že ne. Než začneme s vařením, chtěla bych vám, děti, všem poděkovat za vzkazy, které mi píšete přes www.piggy.cz. Piggy mi všechny vzkazy předává.
1: Já je roznáším moc rád všem kamarádům. Hedě, Hugovi, Pjárovi, Bibi, Egonovi i Justýně. Tohle dělám, no. To já roznáším. No. A kdo na to ještě nepřišel, můžete mě, Laskonce, i ostatním kamarádům poslat vzkaz přes Piggy.cz. Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No, no a vy už víte, kdo my jsme, napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady Laskonce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept.
0: No.
1: A nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
0: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte, co vám nejvíc chutná.
1: Já jim všechno, ale něco radši.
0: Tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mlsotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mlsné jazyčky. Ale mlsat se musí jak, Piggy?
1: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
0: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
1: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko-kysele.
0: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
1: Zdravě? No to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že? Žádné čokolády, bonbonky, tyčinky, zákusky, že jo?
0: Kdyby jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.
1: No.
0: A brzy by ti odpochodovaly i zoubky za něčím zdravějším.
1: A ty umíš něco, co by byla mlsotka? A bylo by to i zdravé.
0: Jistě. Když vás pořád honí mlsna a máte tolik rádi sladké, naučíme se společně připravovat nějakou sladkost, která bude jednoduchá na přípravu, sladká, takže zaženeme tu mlsnotu a přitom tahle mňomka bude náramně zdravá.
1: Jsem napnutý zvědavostí jak napínák. Co to je?
0: No přece domácí mysli tyčinky.
1: Mysli tyčinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
0: Samozřejmě si je můžeš koupit, ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
1: Aha.
0: My si upečeme takové mysli tyčinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Zaženou totiž hlad, zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme?
1: Pustíme!
0: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných, přírodních.
1: Mám?
0: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů. Záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být meruňky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat. Od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
1: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, víš?
0: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Tak dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
1: A čím to osládíme? To tam nedáme vůbec žádný cukr?
0: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat 1 nebo 2 lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
1: Ovesné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu z kořice, banán a jablečnou přesnídávku.
0: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
1: Mám tu brusinky.
0: Tak ty brusinky. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
1: Láskonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
0: Nespálí se na něm pečivíčko.
1: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
0: Piggy, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu. Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánu. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Její zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi a ty všechno zamíchej dohromady. Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně propeklo. Tak a dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
1: Vypadá to skvěle, Laskonko. Já bych si to klidně už teď nepečené.
0: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
1: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nesnoustne.
0: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům, ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www. www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové.

couří drápky, když honí kapky po oknech. Kočičí fousky do dírky ouský, krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancoure.

švih a skok mňáu. Přes potok mňáu, na sloupek hop, do míče kop, start a cíl mňáu, kos a hýl mňáu.

sláva, mňau, hurá, mňau, ať je koček plný dům. Kdo se na nás kočky mračí, ten je pěkný, tululum. Sláva, mňau, hurá, mňau.

skočí čífousky do dírky, ouský krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancourek, moc se lek. Číča je prýma, vylepší klíma ve spolek. Švih a skok mňau, přes potok mňau. Na sloupek hop, do míče. Kop, start a cíl mňau, kosa jíl mňau. Vyvádíme kočičiny,

0: letos na přezroky loni. Na švandu jsou šampioni. Mňau!
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Houba se vůbec nedá utrhnout.
3: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Neskusíme se pohoupat.
4: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase posmutněli.

kde dnes, kde je náš pravý les? Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo napřed přes, tam, kde kvet zrovna veřes.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha smutek. Moucha smutek se objevuje tehdy, když ztratíme oblíbenou věc nebo když odejde někdo, koho máme rádi. Přiletí však, i když se trápíme, stýská se nám nebo se nám něco nepovede. Pokud jsme smutní, stává se, že pláčeme. Rozbité překvapení. Aneb, jak je důležité mít nápad. Ferda rád modeluje z hlíny, odlévá sádru, lepí koláže a skládá papírové modely. Proto, brzy potom, co se dostal do Emušákova, začal chodit jednou týdně do keramického kroužku. Je pravda, že ne vždy se mu výrobek podařil, ale stejně ho to bavilo. Pod dohledem plyšového velblouda, který kroužek vedl, vyráběl Ferda pro maminku dárek k svátku. Keramickou lampičku na svíčky. Maminka totiž doma svíčky ráda zapaluje. Ferda na lampičce pracoval několik týdnů. Dával si záležet, začal dostatečně včas, aby to stihnul. Právě dnes dárek dokončil. V den, kdy měla maminka svátek, byl spokojený. Velbloud i ostatní malí plyšáci, kteří s ním do kroužku chodili, mu lampičku chválili. Ještě pár posledních úprav a hotovo. Večer chtěli společně s tatínkem, který koupil velkou bonboniéru, mamince popřát. Cestou z kroužku koupil Ferda ještě balící papír a stužku. Neměl sebou žádnou tašku ani batůžek a věci se špatně nesly. Rulička s papírem mu pořád vypadávala z podpaží. A tak si řekl, že dárek radši zabalí hned. Pak domů ponese jen jednu věc. Doma by na to sice měl klid a tatínek by mu jistě pomohl, ale takhle to bude jednodušší. Sedl si tedy na lavičku v parku a dárek zabalil. Bylo ještě světlo, ale věděl, že by měl pomalu vyrazit, aby byl doma dřív než maminka. S tatínkem tak byli domluvení. Vstal. Jakmile však ten pohyb udělal, zavadil dlaní o jedno uvolněné prkénko lavičky a balíček se po něm sunul k zemi. Ferda se rychle natáhl, chtěl ho zachytit. Nestihl to. Dárek dopadl na chodník a ozvalo se zlověstné prasknutí. Ne! Vykřikl Ferda. Rychle se sehnul, roztrhl papír a doufal, že keramická lampička pád přežila. V papíru však našel jen střepy. Ferdovi se podlomily nožky. Sednul si na zem a začal hlasitě plakat. Úplně se zalikal. Kolem chodníku, kde seděl, projížděla zrovna rodinka kočičích plyšáků na kole. Zastavili. Prohlíželi si ho. Trochu se styděl, ale nemohl vzlikot zastavit. Ostatně měl velký důvod k pláči. Co se ti stalo? Jsi v pořádku? Ty jsi spadl z lavičky? Ptala se starostlivě plyšová kočičí maminka, která stála nejblíž. Ferda ještě pořád seděl na zemi, hlavou mu běželo hrozně moc myšlenek. Co budu dělat? Maminku bude mrzet, že jí nic nepřinesu. Co jí řeknu? Dalo mi to tolik práce. Měl jsem dárek zabalit až doma. Jsem hloupej, že jsem si sem sedal. Kočce neodpovídal. Měl hroznou chuť říct, co je vám potom, starejte se o sebe. Ale mlčel. Se založenýma rukama trucoval. Díval se před sebe, jako by tam nikdo nebyl. Aha, ty jsi tady něco rozbil, viď? Pokračovala přátelsky plyšová kočka. Nejspíš nějaký dárek podle toho, jak je to zabalené. To mě mrzí. Ale jinak jsi v pořádku? Máme tě někam doprovodit? Ne, odsekl Ferda. Půjdu domů. Vstal a utřel si slzy. Rodinka plyšových koček a kocourků odjela. Ferda domů nešel. Chtěl se zase posadit na lavičku. Přes slzy si ale nevšiml, že sedá do prázdna. Spadnul na zem. Opět začal plakat. Vedle něj si na zem sedla i moucha smutek.
1: Ty jsi tomu dal. Nic tak hezkého už nevyrobíš. Nemá ani cenu chodit domů. Je to taková škoda. Taky tě to tak mrzí.
0: Šeptala mu. Co to tu je za hromádku neštěstí? Ferda zvedl hlavu. Stál nad ním tatínek. Podal mu ruce a pomohl mu vstát. Prosím tě, Ferdo, proč jsi tak uplakaný? Co se ti stalo? Dlouho jsi nešel, tak jsem se ti vydal naproti, říkal tatínek.
1: Tati, podívej, rozbil jsem dárek pro maminku. K svátku pro ní nic jiného nemám. Kdybys věděl, kolik mi to dalo práce a teď je to všechno rozbitý. Maminka si tolik přála něco, co bych pro ní vyrobil sám.
0: Tatínek nahlas přemýšlel. No, obchody už jsou zavřené, takže nic nekoupíme. Nemáme ani moc času, abys něco vyrobil. Rozhodně ale nepomůže, když tu budeš brečet. Pojď, cestou domů už nás něco napadne. Ferdu opravdu něco napadlo. Z rozbité lampičky si opatrně nabral do kapesníku několik malých střípků. Doma minul maminku a jen letmo se na ně podíval.
2: Zdá se mi to, nebo máš červené oči? Ty jsi plakal?
0: Ptala se Ferdy.
2: Plakal, ale už je to dobré.
0: Nechoď teď za mnou do pokojíčku, dej mi chvilku. Poprosil maminku. Tatínka poprosil o malé dřívko a lepidlo. Požádal ho ještě, ať maminku zabaví. Aby si nevšimla, že si z koupelny vezme její malé zrcátko. Hotovo! Pošeptal tatínkovi, když se vrátil do obývacího pokoje, kde rodiče seděli. Maminko, my bychom ti chtěli tady s Ferdou popřát všechno nejlepší k svátku, řekl tatínek a dal mamince bomboniéru. Zavři oči a natáhni ruku, řekl mamince Ferda. Když to udělala, vložil jí do dlaně zrcátko s krásným rámečkem vytvořeným z nalepených střípků. Ten dárek jsem vyrobil pro tebe. Když se do něj podíváš, uvidíš to, co mám nejraději, řekl tiše Ferda, protože nevěděl, jestli se dárek mamince bude líbit. Ona ho ale silně objala a řekla: to je ten nejkrásnější dárek, jaký jsem kdy dostala, Ferdo. A když jí pak Ferda s tatínkem líčili, co všechno se jim přihodilo, ani trošičku se nezlobila, že si Ferda její zrcátko vzal. Naopak, měla snad ještě větší radost, než kdyby dostala keramickou lampičku. Protože tím, že se nevzdal, jí Ferda dokázal, jak moc jí má rád.

lese spí, zvířátka tež. No tak si lež, milí méďo. Les ví, kdo si v něm spí, kdo v něm bydlí, kdo má nárok. Tak spí, svý sny si sníš.

Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc, než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní, tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice. Dejvice. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od buštu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo. Ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. 2 čuníci pro 2 lidi je moc. Chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Povídá. Já tu mám hladový krku jako píšťal u varhan a na faře tam jsou 2 vepři na 2 lidi. Načiž se zamračil. Čím více se mračil, tím úsilovněji přemýšlel. No, když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář smíval psa ovčáka, hlídače. Ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježišmarja, ne, že ho peču, že je kaput. No to jste ho asi hladem umořila, osobo, zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu.
jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí. Pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jaký cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo? Že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No ovšem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale... protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože

0: radši Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky, a Libuše, a pejsky, a aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vstekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, ale zapomněla, že spola stojí na špičkách na škopíčku na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Stuha na znak nadlaždice v chodbě. Našli tam s očima v sloup. Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trošku dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře, jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu, kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel ji neposlouchal, vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něj Barku, hodil si to všechno přes ramena a šel.
1: Kam jdeš? Láďo, Láďo, Ládičku, tebe chytnou? Já už tě neuvidím.
0: Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konejšil ji. Nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli. A řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak proběhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bác, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská, co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská, hej, a to už s ní notně třás. Snad jsem vás pro pána krále. Barko, Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí. A mezi nimi na silnici

0: dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekají. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v královské oboře a nese domů pěkného, statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda, ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo barky koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě: jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. My víme proč. Ale starostová to nevěděla a když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrst to na starostovou, samo sebou, že barku přitom taky polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahybá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr. Nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila v týle solo vločka a zívnul. Kouk na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo, v Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín. Tož teda, to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.
1: Máš novou čepici?
2: Ta.
1: Jou, zo, praktickou. Takovou už dlouho scháním.
2: To mám proti průvanu.
1: Nemohl bych si ji zkusit?
2: Ne, ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
1: Ukáž? A co pak se ti stalo, chlapče?
2: Ale v regál jsou druhořediteli. V regál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
3: A nevědoučí.
2: Kluci, no jako teď? Jako teď?
3: Chtějí knihu stížností.
2: Kdo?
4: My.
2: A proč?
4: Nejsou plybiňáky.
2: Budou zítra.
4: Zítra je pozdě.
5: Digi hádanka. Pyšné zvyky. Pyšný krok. Vzadu vějíř. Plný ok. Kdo je to?
6: Mňau, už víte.
7: Nějaká paní, co jí utekly punčochy.
5: No, ne. Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
7: Já už asi vím. To bude páv.

Jede kryteček.

0: básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří.
3: Mole?
2: Šéf si štítivě odfrkl.
3: Sežrou vás moly. A proč je jich tak málo?
2: Obrátil se na Vasila.
3: Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišly zlý časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
4: Já? A v pohodě?
2: Tulamor senior se chytil za srdce.
4: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
2: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
1: A co já, otče?
2: Zvolal ukřivděně.
4: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svého jediného bratra.
2: Řekl.
4: Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
1: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
2: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
4: Co se asi tak dá dělat v kleci?
2: Zavrčel Padre.
4: Třeba protáhnout se mřížema.
2: Navrhl Pepa Padrát.
4: Nebo...
2: Zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč.
4: Nebo papa padrátek. Takhle do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
2: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
4: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
1: přiškrtí, špetl Ramses.
4: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, v který je uvězněný chudáček můj tolík.
3: A jo?
2: Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
4: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
2: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
4: No, kam asi?
2: Zavrčel Padre.
4: Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
2: Ne, že by bylo, ale přikývli.
1: Ano, šéfe.

0: Díky, vtipk.
1: Do kadeřnictví přijde silně kudrnatý pán a ptá se.
2: Prosím vás, stříháte také pudly?
1: Ano, posaďte se.
0: To ta paní holička si myslela, že ten pán je pudl.
3: Aby ho nestříhla do oučka.

0: Moč, třikrát ahoj. Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelenina.
1: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
0: Zdravá.
1: Zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
0: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
1: A banánově naladěný bys byl?
0: No tak to určo.
1: Co je to určo?
0: No to říká Myška Bibi, určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basa tydlidům banánům, tak jsem naladěný.
1: Dnes si připravíme takové banánové bonbonky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
0: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
1: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
0: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls tydlidům banánům. Co ty na to?
1: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls tydlidům banánům.
0: Co na něj budeme potřebovat?
1: Připrav, prosím tě, dva banány, arašídové máslo, šokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
0: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
1: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a nakrájej na kolečka. Tak, ani tlustá, ani tenká. Zkrátka tak akorát.
0: Takhle používám ten kulatý nůž, takže se nemůžu říznout. Dělám to dobře?
1: Ano, děláš to moc dobře, Piggy. Přesně tak. Teď musíme banánová kolečka slepit jako cukroví arašídovým máslem. Tady u arašídového másla jsem si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
0: No, protože je dobré.
1: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy. Ale vyhledejte si to opravdu kvalitní, vyplatí se vám, jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
0: Jasně, tak na narozeninový mls tydlidům banánům jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
1: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání Namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem. Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
0: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
1: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
0: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
1: Tady.
0: No jo, já to tušil.
1: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
0: Takhle.
1: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
0: Tedy, laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
1: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
0: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk, tydlidům, banánům.
1: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého, určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správný gryf.
0: Co to je gryf?
1: No to znamená, že už víš jak na to.
0: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf, aho.
1: Přesně, skládej je natác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
0: A vidíš, já to věděl, já to říkám, že to nakonec bude zmrzlina.
1: Vydrž, ještě nekončíme.
0: Jsou v ledničce, co teď?
1: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
0: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
1: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
0: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
1: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
0: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
1: Piggy, nech těch bláznivin, prosím tě. Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bonbónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. a můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
0: Já už ochutnávám.
1: No a co na to říkáš?
0: Jsem v banánovo arašídovém nebi. Jo, narozeninovým tydlidům banánům, to je vážně mas, jo.
1: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
0: Já bych si dal ten mes klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak k svačince.
1: Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
0: Ahoj, ahoj, ahoj!
1: Ty jsi taky rozloučil třikrát.
0: Když jsi třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
1: To je pravda.

daleko do kokosu, proč mám chobot místo nosu, proč pak svět je kulatý.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Slunečko zachází za hory, pasáci pečou brambory. Slunečko zachází za kostel, pasáci lezou na postel.

0: jak větříčci učili lítat ptáčata. Bylo sluné jaro a ptačí tátové a mámy vyváděli děti z hnízd. Malá ptáčata ještě neuměla lítat. To není jen tak, pustit se hnízda, když je pod vámi taková spousta vzduchu a pod vzduchem tvrdá země. Můžete žuchnout rovnou na zobák. A tak se ptačí rodiče vydali za větříčky a třemi ptačími jazyky, vlaštovčinou, špačtinou a pěnkavštinou, zaštěbetali. Poslyšte, mládenci, když už vás tu máme, pomozte těm našim holátkům. Na poprvé je trošku nadnášejte, než si na život ve vzduchu zvyknou. A kdybyste viděli, že nějaký ten mrňou spadá, tak ho potržte. Radovánkovi a Vichurovi se moc nechtělo, totiž abyste rozuměli, když bratříčci zrovna nedělají vítr, hrají si jako úplně normální kluci. Nejraději s Jajdou, která je sice lidská holka, ale neskazí žádnou legraci. S Jajdou chodí do třídy takový hromotluk. Říkají mu dělbuch, protože vyrábí bouchací kuličky. Když na kuličku někdo šlápne, bouchne to hůř než rána z děla. Každý zaječí leknutím a to dělbucha baví. Hrozně rád děsí slabší děti. Prvňáčkům nastavuje nohu, kočkám přivazuje na ocásky roští a holkám hází do vlasů kudly babky. Tak se ve větrné lhotě říká květům lopuchu. Nikdo toho kluka nemá rád a všichni se ho bojí. Jenom Jajda ne. Jajda se totiž dělbuchovi líbí. Proto dělbuch žárlí na větříčky. Chtěl by s Jajdou kamarádit jen on sám.
1: Jajdo, mám spoustu bouchacích kuliček. Pojď se mnou k potoku, budeme plašit ryby, jo?
0: Ale to Jajdu ani nenapadlo. Seděla na louce a zdola koukala na bratříčky, jak kolíbají ptáčata. Moc ji to bavilo. Taky by ráda vyletěla k nebi a nechala se houpat jako pírko. Radovánek foukal opatrně a ptáčci lehounce klouzali po větrném proudu. Za to Vichura s nimi pěkně rošťačil. Občas jim tak foukl pod křidýlka, že svištěli nebem jako vrtulník.
1: Jajdo!
0: Dupl dělbuch a aby viděla, jak je silný, mrskl bouchací kuličkou oplacatý kámen.
1: Pojď se mnou, nebo ti něco provedu.
0: Neplaš ptáčky, zavolal Radovánek z nebe a Vichura zahrozil. A Jajdu nech na pokoji, Jajdu chráníme brácha a já.
1: Sklapněte, vy tajtrlíci.
0: Houkl dělbuch.
1: S váma se nebavím, vy dva jste pro mě vzduch.
0: Větříčci se po sobě jen podívali. Očima jim přeplul mráček, ale pak v nich zajiskřilo slunko. Tak vzduch, říkáš. No dobrá, když vzduch, tak vzduch. Jajdo, chyť se nejbližšího stromu, zavolali. Pořádně se drž a něco uvidíš. Jajda pevně objala mohutný dub. Vichura mrkl na vyjevené ptáčky. Mrňata, teď si taky něco užijete. Bude to jako bojová hra? Bratříčci se snesli k zemi a foukli ze všech sil. Mocný vítr podebral dělbucha a vynesl ho až nad koruny stromů.
1: Ne, nechte mě!
0: vyčelděl Bůh a mával rukama jako vyděšený pták. Vichura ho odfoukl k lesu a Radovánek zase nad potok. Přehazovali si ho tam a zpátky jako nafouknutý balón. Pak ho obrátili hlavou dolů a Tělbuchovi se vysypaly z kapes všechny kuličky. To byl randál, až zaléhaly uši. Jajda se vší silou držela dubu, zatímco Tělbuch lítal jako pometlo. A co dělali malí ptáčci? Smáli se, tak se bavili, že úplně zapomněli na strach a lítali v tom zmatku, jako by to uměli odjakživa. Konečně snesli větříčci Tělbucha zpátky na zem. Všechno se uklidnilo, stichlo a Jajda pustila kmen dubu. Tak co, Tělbuchu? Ptali se větříčci. Pořád jsme pro tebe vzduch? Ale Tělbuch nemohl ani mluvit. Oči mu lezly z důlků a klepal se po celém těle jako nastydlý jezevčík. Ještě jednou podrazíš někomu nohy a my tě s bráchou odfoukneme až někam do Tramtárie, řekl docela mile Radovánek. A tam sídlí náš strejda Tajfun a ten je stokrát silnější než my. Uplácá si z tebe mičudu a bude si s ní pinkat o zem. Zašklebil se Vichura. Běž domů, Tělbuchu, poplácela ho po zádech Jajda. Myslím, že už se ti plašit ryby nechce, viď?
2: To tedy opravdu nechce,
0: pomyslel si Tělbuch. A na roztřesených nohou ťapal pryč. Pochopil, že vzduch je velká síla. A taky poprvé na vlastní kůži poznal strach. Ulítaní větříčci si sedli do trávy k Jajdě a Jajda jim pletla věnečky z pampelišek. A když se pak vrátili ptačí rodiče domů, nestačili žasnout, jak už ti jejich drobečkové lítají. Ptáčata rejděla vzduchem jako letadílka. Byla to prostě paráda. Tak moc děkujeme, větříčkové! Zaštěbetali pěnkavsky, i vlaštovsky, i špačsky. Rádo se stalo, řekl Vichura. A Radovánek dodal: příští jaro si nás zavolejte zase.

Hezké blechy stručně vzato obdržely ještě zlato. Za šplhání po chlupu, za plachtění na lupu, za biatlon v rukavici, za stojku na bradavici, za vítězství v zápase, za veletoč na řase.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Zlatý kočár. Byl jednou jeden král a ten si přál mít zlatý kočár. Zavolal svého komořího a řekl mu: můj milý komoří, už mám všechno, co si král tak veliké země může přát. Jenom zlatý kočár mi chybí a to mě trápí. Musíš najít někoho, kdo by věděl, jak takový kočár získat. Královská pokladna je prázdná a zlata bych v ní nenašel ani na prstýnek. Kdo mi dobře poradí, dostane mou dceru za ženu. Kdo špatně, přijde o hlavu. Komoří se uklonil a pravil: nedělej si starosti, náš králi a pane, hned zítra dám rozhlásit po celé zemi tvé přání. Když ho král milostivě propustil, komoří si dal přivolat královského trubače a řekl mu: můj milý trubači, dostali jsme svízelný úkol. Hned zítra dáš rozhlásit po celé zemi, že náš nejmilostivější pán a král hledá někoho, kdo by mu poradil, jak získat zlatý kočár. Kdo poradí dobře, dostane princeznu za ženu. Kdo poradí špatně, ztratí hlavu. Trubač se uklonil a řekl: nedělej si starosti, pane komoří, zítra bude vědět celá země, že náš pán a král zatoužil po zlatém kočáře. Trubač objel celou zemi a všude hlásal královo přání, avšak nenašel se jediný člověk, který by věděl, jak opatřit tolik zlata. Až jednoho dne zaklepal kdosi na bránu králova paláce a zvolal: lidé dobří, honem mi otevřte, jdu za králem. Stráž pootevřela bránu. Co chceš našemu králi? Zeptal se voják stroze a příchozí odpověděl: přináším dobrou zprávu. Chci poradit králi, jak získá zlatý kočár, po kterém tolik touží. Strážný otevřel bránu do kořán a spatřil před sebou venkovského chudáka, záplatovaného od hlavy až k patě. Ale urostlý byl, to musel strážný uznat, široký v ramenou, rovný jako jedle, oči mu svítily jako dva uhlíky. Honem si to rozmysli, řekl strážný, copak nevíš, že v králově pokladnici je prázdno jako na vinici začátkem zimy? Chceš přijít o hlavu? Kat už má dlouhou chvíli. Chtěl zase bránu zavřít, ale venkovan řekl rychle: kdo tady mluví o katovi? Já si jdu pro princeznu. Neslyšel jsi snad, co dal vyhlásit náš pán a král? Strážný tedy znovu otevřel a jenom si povzdechl: tak pojď dál. Komu není rady, tomu není pomoci. Bude tě škoda. Zavedl mladého muže ke králi. Král si venkovana pozorně prohlédl a řekl: zdá se mi, že máš víc odvahy než rozumu. Pověz mi tedy, jak získám zlatý kočár. Takový zlatý kočár můžeš mít docela snadno. Jenom se divím, že si na to nepřišel sám. Král se zavrtil na trůně a řekl přísně: když jsi tak moudrý, poraď. A mladý venkovan řekl: stačí, když z jara třikrát za sebou nepřijde mráz a když v létě tři dny za sebou pořádně zaprší. Král užasl a odpověděl: musím se přiznat, že ti nerozumím. Můžeš mi to vysvětlit? Venkovan se podivil: co je na tom tak složitého? Takovou věc pochopí každé malé dítě. Poslouchej dobře. Když přijdou jarní mrazy, všechno ti na polích i v sadech zmrzne a nic se ti neurodí. Když mrazy nepřijdou, vzejde ti obilí na polích a v sadech rozkvetou všechny stromy. A dál, když začátkem léta pořádně nezaprší, stromy ti uschnou a obilí zežloutne. Ale když pěkně zaprší, všechno se zazelená a budeš mít takovou úrodu, že se ti zlato do pokladnice ani nevejde a ještě ti zbude na zlatý kočár. Král sklonil hlavu a dlouho přemýšlel. Potom vstal a zvolal. Přiveďte princeznu. Čeká tu na ní někdo, kdo si zaslouží, aby si vzal mou dceru za ženu.

O hloupém muži. Žili jednou v jedné vsi žena a muž. Žena měla svého muže ráda, jenom ji trápilo, že všechno poplete. Když ho poslala pro olivy, přinesl kukuřici. Když ho poslala pro kukuřici, přinesl kohouta. Když měl něco vyřídit, buď to vyřídil obráceně, nebo to docela zapomněl. A tak to šlo den ze dne pořád dokola. Jednou potřebovala žena jehly na šití a poslala pro ně muže do města. Vrátil se až večer. Žena se zeptala, kde má jehly, a muž odpověděl: potkal jsem na cestě vůz se slámou, volci nemohli do kopce a kočí mě prosil, abych mu trochu zatlačil. Hodil jsem jehly do slámy, aby mi nepřekáželi, a pomohl jsem mu. Ale už jsem je pak nenašel, i když jsem prohrabal celý náklad. Žena začala bědovat. Kam si dal rozum hodit jehly do slámy? Taková věc se přece zapíchne do kabátu. Počas se poslala žena muže ke kováři, aby přinesl železný hák do stáje. Muž si vzal od kováře hák a vzpomněl si, co mu žena radila. Chtěl zastrčit hák do kabátu, ale rozpáral přitom kabát na 3 kusy. Když přišel domů, žena se rozlobila. To tě nenapadlo, že taková věc se nese přes rameno? Muž kajícně přiznal, že ho to opravdu nenapadlo, a poprosil ženu, aby už se nehněvala. Uteklo pár dnů a žena poslala muže do sousední vsi, aby koupil vepře. Muž koupil vepře a hned si vzpomněl, co mu žena radila. Vzal vepře za nohu, hodil si ho přes rameno a zvesela si vykračoval domů. Když vkročil do dvorku, prasátko už nedýchalo. Žena bědovala a naříkala: kde si nechal rozum? Něco takového se přece přiváže na provázek a popohání se klackem nebo holí. Po nějakém čase ho poslala žena na trh pro džbán. Muž koupil džbán, přivázal ho na provázek a táhl ho za sebou. Sotva vyšel z města, ulomil si v křoví silný klacek a každou chvilku pěkně džbán popohnal. Když přišel domů, měl na provázku jen hliněné ucho. Žena se rozplakala a dlouho si stěžovala na svůj osud. Nakonec zvolala: příště už nikam nepůjdeš, raději si všechno vyřídím sama. Muž ji chtěl udobřit a řekl mírně: ano, to jistě bude lepší. Já zůstanu doma a o všechno se postarám, než se vrátíš. Po několika dnech chtěla žena poslat muže do města na trh, ale hned si pomyslela, jak by to zase dopadlo. Zavolala ho a řekla mu: musím jít do města. Poslouchej dobře, co ti povím. Zůstaneš doma a budeš hlídat, aby kozy neutekly do kukuřičného pole. Kdybys měl žízeň a šel se do sklepa napít vína, pořádně sud zavři. Vzpomněla si na hrnec plný cukru a řekla: hlavně nechoď k tomu velkému hrnci v předsíni, protože je v něm jed. A ještě dávej pozor na slepici a na kuřata, aby je nezadávila liška. Budeš si to pamatovat? Muž všechno poslušně opakoval a žena odešla do města na trh. Sotva za ní zaklapla vrátka, muž se posadil na dvorek a dával pozor na slepici, aby ji neodnesla liška. Slunce však pálilo a muž dostal žízeň. Vstal, šel do sklepa a vytáhl zátku ze sudu vína. V tom si vzpomněl, že nemá sklenici. Strčil tedy do otvoru palec.

odsáklo a žena nic nepoznala. Pak chtěl jít vyhnat kozy z kukuřičného pole, ale sotva vyběhl na dvůr, uviděl, jak mu liška odnáší slepici. Posadil se na práh, dal si hlavu do dlaní a začal žalostně naříkat. Co si jen počnu? Může mít někdo na světě větší smůlu než já? V největším zoufalství si vzpomněl na hrnec s jedem. Vyskočil, běžel k hrnci, nabral jed na prst a lízl si. Jed byl sladký jako cukr, chutnal mu a tak vyjedl celý hrnec až do dna. Chvíli čekal, až jed začne působit, ale jed byl asi starý a ztratil účinek. Muž se rozlobil ještě víc, popadl cep, vyhazoval ho do vzduchu a čekal, až mu cep spadne na hlavu a zbaví ho všeho trápení. Tak ho spatřila žena, když se vrátila z města. Muži, vykřikla, co to děláš? Ztratil si rozum docela? Muž hodil cep do studny a vyprávěl jí, co se přihodilo. Žena ho vyslechla, objala ho a řekla: víš co, já ti odpouštím. A slíbila, že mu už nikdy nebude nic vyčítat. Muž byl zase rád na světě a oba pak spolu žili šťastně ještě dlouhá, dlouhá léta.

0: Nejdřív je bílá, potom zelená a když je červená, můžete jí slupnout, děcka. Ale pozor, je v ní pecka. Kdo pak ví?
1: Pecka?
0: Pecka je
1: ve ovoce.
0: Meruňce v broskvičce.
1: Ale co zelená, je bílý?
0: Červená.
1: Počkej, to budou asi květy. Bílý květy.
0: Já myslím, že děti už to vědí.
1: Myslíš, že jo?
0: Třešnička.
1: Aha.
2: Jestli pak si táta s Romanem nezapomněli vzít plátěný pytlík, řekl strejda Arno. Na co? Podivila se Minka. Na zuby. Jestli se dneska někdo nevymlátí, ať visím. A proč by se vymlátili? Protože je tam leďák. Na tom se to nedá ubrzdit. A včera nebyl? Byl. A ty ses nevymlátil? Já? No dovol, Minko. Víš, jaký já jsem lyžář? Co pak ti to táta nevyprávěl? Ne. A co mi měl vyprávět? Co jsem včera zažil při lyžování? Nevyprávěl. Tak ti to povím sám.
3: Na lyžích, jak asi Minko tušíš, nemám sobě rovného. Žádná stráň mi není dost prudká. Žádný sešup mi neroztřese kolena. Představ si tedy tu radost, když jsem objevil skokanský mostek. Samá vlajka, samá sláva. Konaly se tu závody v letech na lyžích. Hned jsem se přihlásil taky. Přede mnou skákaly samé lyžařské hvězdy, reprezentanti z Finska, Norska, Švédska, Úpice, Rakouska, nové paky Německé demokratické republiky, Itálie, České Skalice i odjinud. Skákal jsem na obyčejných lyžích pro sjezd. Skočky jsem neměl. Vyjel jsem na věž a vstoupil do startovního okna. Dole se to černalo lidmi. Hodně se odraž. Mával na mě strýček Roman svým doktorským kufříkem. Jeden Fin totiž skočil už 165 metrů. Jeden Nor ještě o metr víc. A druhý Nor o metr míň. Byly to strašné dálky. Odpíchl jsem se a řítil se jako blesk po nájezdu k odrazovému stolu. Do odrazu jsem dal všechno. Vznesl jsem si jak orel. Pode mnou se mihla na doskočišti modrá čára. Potom zelená čára. To už se zdvihl potlesk. Pak jsem přeletěl červenou čáru kritického bodu. Potlesk se změnil v úžasný hukot. Přeletěl jsem kritický bod můstku a stále se nepřistával. Naopak stoupal. Větrovka se mi nadmula a já se změnil v živé rogalovo křídlo. To už vidím Romovku a Labskou přehradu. Řítím se však dál. Kam? Není tohle vrchlabí? Ovšem, že je. U jednoho z oken sedí paní Kubátová. Rovná si na stole dva štůzky papíru. Do levého kapitoly nové knížky, do pravého recepty ze své lékárny. Paní Kubátová je totiž nejenom spisovatelkou, je i paní magistrou. Proletěl jsem jí před okny a šuc, rozfoukalo to obě hromádky. Polovina ke stropu, polovina na střechu. Tačko, hůl, slyším za sebou. Honem hůl, tačko, tobě to všechno tak trvá. Letím honem dál a vida. U jiného okna píše jiná paní spisovatelka, Ludmila Pelcová. Šut! A má prázdný stůl. Co pa to? Lekla se paní Pelcová. Kde pa mám práci? Je pa to, že mám pokoj plný receptů. Jenže to já už svištěl za prosečné k hostinému. Dívám se dolů. Co to? Pode mnou pádí splašené zebry, žirafy a gazely. A za nimi nosorožci, kozorožci, přímorožci, jednorožci a zoborožci. A nakonec hlavonožci, ploutvonožci a čtvernožci. Snad už nejsem nad Afrikou. Nejsem. Vznáším se nad safari ve dvoře králové. Podej mi kulovnici, je ve skříni, křičí pan Wagner. Řediteloval tam a neměl rád, když mu někdo plašil zoologickou zahradu. Ale to už jsem byl nad Velichovkami. Přeletím Hradec Králové. Říkal jsem si, třeba uvidím, co kreslí pan Renčín. Kreslívá báječné legrace. Vladimír Renčín však nekreslil nic. Šel z antikvariátu, s náručí starých knih. Nesl jich tolik, že za ně zůstal dlužen. Počkám jen do pátku, volal za ním knihkupec. Udělal jsem veliký oblouk. Vracel jsem se k Vrchlabí. Paní Kubátová už měla na stole srovnané dva štůzky. Proletěl jsem paní Kubátové před okny a šuc! Zase měla po hromádkách. Nepřejte si mě, volala. Tačko, kde jsi s tou holí? Tobě všecko tak trvá. Ale já už se vracel ke skokanskému můstku. Dopadl jsem na značku pro 70 metrů. Lidi na mě už zapomněli. Mysleli, že jsem skočil málo a vypískali mě. Vždyť já skočil dobrých 200 kilometrů. Bránil jsem se, ale marně. Medaile dostali dva Norové a jeden Fin. Já musel za trest a nekázeň sbírat až do půlnoci po návštěvnicích papírky. Strýček Roman mi dezinfikoval ruce až do rána.
4: Kolik takových povídaček budu ještě poslouchat, myslela si Minka. Docela však zapomněla na zhnisané mandle i na to, že chtěla jít na autobus. Čtvrtý den však byl v čudu. Už zbývali jen tři.
2: Kdo pak mě bude mít na krku dneska? Pomyslila si ráno. Byl to strýček Roman. Když se probudila, táta svištěl už někde na sjezdovce. Strejda Roman se přehraboval ve svém doktorském kufříku. Měla ho dost sotva otevřela oči. Řekl jí totiž, koukej kloktat šalvěj, baroneso, a koukej se pěkně učesat, na žádnou čarodějnici se dívat nebudu. Když si vykloktala a když se učesala, přistrčil přední snídaní. No, vidíš, jak to jde, když chceš, rozzářil se strýček Roman. Takhle se mi líbíš, takováhle milá, příjemná a usměvavá. Prve si na mě zahlížela, jako bych ti tu anginu naočkoval. Vždyť já ti ji léčím s nasazením vlastního zdraví. Co kdybych ji koupil od tebe? Angína je nakažlivá. Já nemyslím, že bys mě ji naočkoval, dala se do vysvětlování Minka. Jsem jen otrávená, že nemůžu lyžovat. Já se tak těšila. Je. Ona se těšila, navázal na její povzdech strýček Roman. Těšila se na Krkonoše, které má 2 hodiny autobusem. Víš, jak je daleko Grónsko? Víš, jak jsem se tam já těšil? A víš, jak jsem tam dopadl? Nevím, odložila Minka dopitý hrnek. Tak si natáhni ty svoje fajfky pod peřinu a poslouchej.
5: Tak pojď honem, Iggy. Pojď se posadit a poslouchej.
6: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluhně na žížele. Povídej.
5: Tak co by si s Piggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
6: Co?
5: Kocourkov.
6: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
5: Kdepak, vyhrál jsem bod.
6: Kdo?
5: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
6: No to se jim tam asi nežilo dobře.
5: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne was.
6: Was?
5: Was. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
6: Vás!
5: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem. No, a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
6: Ti byli ale hloupí.
5: No to jo.
6: Jo, aha. Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
5: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
6: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj.
5: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
6: Jo.
5: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
6: Nosili ho dovnitř.
5: Jo. V pytlích.
6: Beďo, to jsi teď vymyslel.
5: Nevymyslel.
6: To přece nemůže být pravda.

0: básničku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.figy.cz
4: a tam ji najdete.

0: pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem voják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazila. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprou se ohlídnu a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milýho koně oplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale repák, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrakem. Tak co dělat, myslím si, tady musím ostat na noc. Tak tam čouhalku ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se zhůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj, ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavu je vyrostla celá třešně a třešně na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No vohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vylezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu, pomilím provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned tu svěcenou vodu, však to bylo na křtiny. Ale když přijdu zase ven, vidím, že se strhla taková větřice a provaz mi rozmetala. Tak co teď dělat? No ale viděl jsem tam takovej písnik. A tak jsem z toho písku uplet provaz a zase lezu dolů. Jo, ale dole bylo teď takový zeli a ne se z něj dostat za živej svět. Tak když jsem se dost napekeloval a šenomarný, došel jsem si domů pro sekiru a milý zeli jsem pěkně šeno rozsekal. Tak se dostanu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou.
1: Piggy vtip.
2: Poslyšte, vyptává se zákaznice v kožešnictví. Nevadí tomu bobřímu kožíšku déšť?
3: Prodávač na to. Vážená paní, už jste někdy věděla, aby měl bobr deštník?
1: Bobr deštník.
3: Je, to by bylo krásný.

0: co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla. Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bombónu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika! Křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát. Co se může stát? Řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všechnářku. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů a byly veselé, jako balónky z pouti.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Dívka ve sněhu. Na motivy švédské pohádky. Byl jednou jeden chlapec a ten se vypravil v zimě do lesa pro dříví. To se ví, měl mít doma zásobu, ale zima se ten rok protáhla a všechno, co měli, už stopili. Tak šel ten mladík, říkali mu Ole, do lesa. A jak tak jde, uviděl ve sněhu stopy. To se podívejme, řekl si. Kdo pak se to v tom nečase taky vydal ven? Stopa je to malá, maličká, to byla jistě dívka. Ale jak to, že se vypravila do mrazu bosa? Ole zapomněl na dříví a jde po té stopě malinkých nožek. Na obloze se objevily těžké mraky, ale Ole si jich nevšímal. Nevšiml si také, že se dostal do lesa, ve kterém nikdy nebyl. Až přišel na paseku, kde stál obrovský palác celý z ledu. V jeho dveřích se stopa malých nohou ztratila. Tohle je jistě palác severního krále, pomyslel si Ole. Slyšel jsem o něm, že září jako křišťál. Ale že jej někdy uvidím, to mi vážně nenapadlo. Musím si to zde pořádně prohlédnout, abych měl doma co vypravovat. Tak si chlapec prohlížel zámek. Všude samý led, rampouchy jako sloupy, sněhové vločky po stěnách. Ale nikde ani človíčka. Až přišel chlapec do zahrady, ve které stály zmrzlé stromy. A pod jedním z nich opět stopa malých nožek. Teď už ji nestratím, vykřikl Ole a dal se po stopě. Šel zahradou, až přišel k obrovské hromadě sněhu a v ní je zahrabána dívka. Jen hlava jí z bílé kupy vykukuje. Ale bylo to to nejkrásnější děvče, jaké Ole kdy viděl. Hned si k ní klekl a ptá se. Kdo jsi? A kde ses tu vzala? V tom sněhu přece za chvíli musíš zmrznout. Jsem dcera jižního krále, řekla dívka. Severní král mě chtěl za ženu a když jsem odmítla, začaroval mě sem, do sněhu. Myslí si, že v mrazu mé srdce změkne, ale toho se nedočká. Pomohu ti ven, řekl Ole a začal hrabat sníh rukama. Ale ať se snažil, jak chtěl, neodhodil sněhu ani hrstičku. Tak pochopil, že jsou to čáry. Není nějaká možnost, jak tě ze sněhu vysvobodit? Zeptal se dívky. Kdyby někdo přespal po tři noci v paláci severního krále a slova nepromluvil, pak by sníh kolem mě roztál, řeklo děvče.
1: No, když jde jen o to, zasmál se Ole. Můžeš si myslet, že už jsi vysvobozená. Já tady ty tři noci přespím.
0: Nevím, bude-li to tak jednoduché. Severní král jistě chystá nějakou léčku. Ale chceš-li to zkusit, budu ráda.
1: Když tě vysvobodím, budeš pak moje?
0: Ano, o tom by se dalo hovořit, odpověděla princezna.
1: Tak se chlapec vrátil do zámku a dívá se, kde by si ustlal. Na ledové lože se mu nechtělo. Položil tedy na zem svůj kabátek a lehl si na něj. Do půlnoci se nedělo nic. Ale jak ledové hodiny odbyly, otevřely se dveře a do komnaty vběhla smečka vlků. vrčí, vyjí, tesáky cení, až do tváře olemu tlamy strkají. Ale on nic. Mlčí jako zařezaný. Hodinu tak kolem chlapce běhali, skákali přes něj, ale žádný ho nekousl. Jak odbyla jedna z půlnoci, vlci se ztratili a Ole spal klidně až do rána. Když se vzbudil, vidí, že na ledovém stole je připravena snídaně. Najedl se a hned do zahrady. Přijde k hromadě sněhu a co nevidí? Princezna je popás ze sněhu venku. Tak si s ní Ole celý den povídal a přišel na to, že je nejen hezká, ale taky moc chytrá. Jak se snesl večer, vrátil se do zámku a zase si ustlal na zemi. Do půlnoci byl klid. Ale jak ledové hodiny odbyly půlnoc, otevřely se dveře a dovnitř vtrhly tři medvědi. Mručí, brumlají, prackami Oleho po zemi převalují. Dobře mu nebylo, to se ví, ale ani slůvkem nehlesl. Tak si s ním zvířata hrála celou hodinu. Jak odbyla jedna z půlnoci, medvědi se ztratili a Ole spal klidně až do rána. Ráno se vzbudil a vida, na stole je snídaně. Snědl ji a honem k princezně. Sláva, už byla ze sněhu venku až po kolena. Tak si s ní Ole celý den povídal a zjistil, že je nejen hezká a chytrá, ale taky moc laskavá a hodná. Jak se setmělo, vrátil se do paláce, ulehl na svůj kabátek a čekal, co se bude dít. Do půlnoci byl klid. Ale jak ledové hodiny půlnoc odbyly, otevřely se dveře a přišel sám severní král. V každé ruce držel ledový meč. Jeden podal Olemu, druhý si vzal sám a začali se bít. Ole byl šikovný, ale severní král měl taky ruku hbitou. Několikrát Ole ho zasáhl. Košili mu mečem rozsekl. To se ví, že chlapce rány bolely, ale ani hlásku nevydal. Bojovali tak celou hodinu. Ale jak jedna z půlnoci odbyla, severní král zmizel. Ole si lehl a spal klidně až do rána. Ráno ani na stůl nepohlédl, na snídani zapomněl, běžel do zahrady. A tam? Ano, princezna je už volná. Teď půjdeme domů a ty se staneš mou ženou, řekl Ole dívce. Ano, bude to tak, řekla princezna. Ale jedno ti povím. Na svatbě nesmíš ani na chvilku usnout, jinak by bylo zlé.
2: Kdo by mohl spát ve svatební den? Vykřikl chlapec. Něco takového se stát nemůže.
1: Tak odešel Ole s princeznou domů, dali vědět jejímu otci co a jak a chystala se svatba. Princezně do vlasů svatební čelenku vpletli, na stoli mísy položili, cestu květinami posypali. A už jede kočár ke kostelu. Ole pyšný jako páv, že si veze takovou krasavici a navíc hodnou, laskavou a chytrou ženu. Jenže jak se tak kočár po cestě otřásal a kolébal, přišla na Olého dřímota. A jak oči zamhouřil, bylo zle. Dívka vedle něho naráz zmrzla. To se ví, když Ole procitl, rval si zoufalstvím vlasy z hlavy. A svatebčané dělali, co mohli, aby děvče zase k životu přivedli. Polévali je teplou vodou, snažili se led rozlámat, ale nic platno. Tak si Ole postavil dívku jako sochu do zahrádky a chodil se na ní dívat. Dny ubíhaly, zima skončila, přišlo jaro. Teď by snad mohla roztát, myslel si Ole. Ale nic takového se nestalo. To se ví, byly v tom čáry. Když chlapec viděl, že jeho nevěsta je pořád jen kusem ledu, dal se do pláče.
2: Kéž bych také zmrzl, přál si. Pak by moje srdce citu nemělo. Ale takhle se budu trápit až do konce života.
1: Jenže jak Ole mu padaly horké slzy z očí, dopadla jedna na princezninu s tuhlou ruku. A jak se dotkla ledu, začal tát a za chvíli tu byla dcera jižního krále živá a krásná jako dřív. Tak to všechno dobře dopadlo. Svatba se konala podruhé a tentokrát už Ole neusnul. A že mu princeznin otec dal hromadu zlata, postavil si velký dům a dobře si se ženou žili. Už nikdy Ole nemusel v zimě na dříví do lesa.

0: Půda, po které šli, byla schůdnější, pokrývaly ji lišejníky a mech a tu a tam rostly nějaké květiny. Les se k nim přiblížil. Bylo velmi teplo.
1: Kterým směrem se k vám jde? Zeptal se Šňupálek. Musíme totiž jít bez oklik, když chceme být v Mumíním údolí dřív, než přiletí kometa.
0: Mumínek se podíval na kompas. Má nějaké divné způsoby. Pořád se jenom točí. Co myslíš, nemá z komety strach?
1: Je to možné, odpověděl Šňupálek. Musíme se řídit pouhým citem. Stejně jsem na kompasy nikdy nevěřil. Jenom ničí přirozený smysl pro světové strany.
2: Ve mně se teď probudil přirozený smysl pro jídlo, prohlásil čenich. Proč jsme už tak dlouho nejedli?
1: Protože nám jídlo došlo, řekl Šňupálek. Napij se šťávy a snaž se myslet na něco příjemného.
0: Zanedlouho přišli k jezírku. Vody mělo málo a spíše se podobalo mělké páchnoucí louži, na jejíž březích vadla mořská tráva, zelená a slizká. Nebylo to žádné pěkné jezírko na koupání.
2: Asi se mu proděravilo dno, řekl čenich. A teď všechna voda vyteče.
0: Bambulův potok měl taky míň vody, dodal Mumínek. Čenich se podíval do láhve s vodou.
2: Šťávy je taky míň.
0: Pcha, udělal Mumínek. Když si ji vypil, nedělej ze sebe osla.
2: Osel si ty, vykřikl čenich,
0: zmořený únavou, strachem a hladem. V tom však uslyšeli, že někdo volá o pomoc. Někdo v hloubi lesa, byl to křik tak hlasitý a pronikavý, že se všem třem zježili na zátylku chlupy. Mumínek vyrazil jako dělová koule.
2: Počkej, zvolal čenich, nemůžu tak rychle, au!
0: Záchranné lano se mu utáhlo kolem bříška, upadl a když jej začalo táhnout po zemi, dál se do vřískání. Jeho společníci, rovněž spojení lanem, se však zastavili teprve poté, co oba doběhli k jednomu stromu, jenže každý z jiné strany, a svalili se na zem.
2: Táhni s tím zamoranovaným lanem, hulákal Mumínek zlostně. Žádné klení, upozorňoval ho čenich.
0: A co má být, obořil se na něj Mumínek.
2: Volá o pomoc slečna Ferka, vím, že je to ona.
0: Jen se oba uklidněte, pravil Šňupálek. Vytáhl svůj nůž a lano přeřízl. Mumínek se dal po svých krátkých nohách co nejrychleji zase do běhu. Kousek odtud potkal Ferka, který byl modrý hrůzou a křičel: nějaký příšerný keř chce sníst mou sestru. A měl naprostou pravdu. Jedovatý keř nebezpečné čeledi Agnostura uchopil slečnu Ferku za ohánku a pomalu ji svými živými chapadly přitahoval k sobě. Ta byla pochopitelně fialová hrůzou a křičela způsobem, jakým žádná slečna z rodu Ferků dosud nekřičela.
2: Už jdu, volal Mumínek.
1: Tohle si vezmi pro jistotu sebou, poznamenal Šňupálek a dal mu svůj nůž, ten s vývrtkou a šroubovákem. A snaž se tu ohavu rozvteklit. Agnostury jsou velice urážlivé.
2: Ty odporný plaze, ty dřezový kartáči, zahulákal Mumínek.
0: Agnostury se to však nedotklo.
2: Ty kartáči na nočníky, pokračoval. Ty krysí more, ty zhrůdný přízraku po obědě z pošlého prasete.
0: Agnostura na něho obrátila své zelené oči a slečnu Ferku nechala být. Poté zvedla jedno ze svých dlouhých chapadel podobných hadovi a obtočila je Mumínkovi kolem čenichu.
1: Pust se do ní, vykřikl Šňupálek.
2: Ty všiváku, zařval Mumínek a fik usekl Agnostuře chapadlo.
0: Diváci mu provolávali hurá. Mumínek skákal sem tam, mrskal vztekle oháňkou a co chvíli podnikl na Agnosturu výpad nebo ji častoval novými nadávkami.
2: Co ty všechno nemáš v malíčku,
0: volal čenich s obdivem.
3: tolik škaredých slov?
0: Rvačka měla stále divočejší spád. Agnostura se třásla rozčílením a Mumínek měl hněvem a vypětím úplně rudou tvář. Nakonec nebylo vidět nic než spleť, chapadel, oháněk a nohou. Slečna Ferka uchopila velký kámen a hodila jej na jedovatý keř. Protože se však příliš nevyznala v míření, trefila Mumínka do bříška.
4: O, hrůza, vykřikla, zabila jsem ho.
5: To je slečnám podobné, poznamenal čenich.
0: Mumínek byl ale víc živý než kdy jindy a pokračoval ve své triumfální bitce tak dlouho, až z Agnostury zbyl jenom osekaný kmen. Nejmenší chapadla jí ponechal. Pak zavřel nůž a pravil.
2: Jo, tak to by bylo.
0: Ty jsi ale odvážný, zašeptala slečna Ferka.
2: No, dělám to skoro každý den, odpověděl Mumínek mimochodem.
5: Zvláštní, ozval se čenich, že jsem tě nikdy neviděl.
0: V zápětí však vykřikl, protože ho šňupálek kopl do holeně.
5: Co se děje?
0: Vyjekla slečna Ferka a trhla sebou, neboť stále byla trochu nesvá. Neboj se, řekl jí Mumínek. Jsem teď tady a budu tě chránit. A teď dostaneš malý dárek. Pak jí dal zlatý kroužek na nohu.
5: O,
0: podivila se slečna Ferka a celá zežloutla radosti.
5: Já jsem se ho tolik nahledala, mám velikou radost.
0: Hned si kroužek navlékla a točila se a obracela, aby viděla, jak je hezká.
2: Fňukala po něm několik dní, poznamenal Ferko. Pokaždé, když jsem chtěl mluvit o kometě, hned spustila o svém kroužku na nohu. Vy se o kometu zajímáte?
6: Ano, odpověděl šňupálek. Zaplať pámbu, řekl Ferko s úlevou. Tak o tom hned uspořádáme schůzi. Posaďte se.
0: Posadili se.
2: Ustanovují se předsedou a tajemníkem, pokračoval Ferko. Jsou nějaké jiné návrhy?
0: Jiné návrhy nikdo neměl a proto Ferko klepl svou tuškou třikrát do země.
5: Nebyl to drnový mravenec, co štípe?
0: Zeptala se jeho sestra.
2: Ticho, rušíš schůzi, napomenul jí Ferko. Kolik toho víme? Že sem dorazí v pátek 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer, možná o 4 vteřiny později.
0: Mravenec drnový, řekl Mumínek nepřítomně. Seděl s pohledem upřeným na Ofinu slečny Ferky. Maminka Ofinu neměla, dosud nic takového neviděl.
2: Proč nikdy nikoho nezajímá, co já říkám? Zeptal se Ferko zoufale.
5: To nevím, odpověděl čenich. Bylo to tak vždycky?
2: Teď všichni držte pusy a poslouchejte, co Ferko říká, řekl šňupálek. Chce, abychom si popřemýšleli, zda se můžeme nějak zachránit.
6: My jdeme domů, prohlásil Mumínek. A vy jdete s námi, ne?
2: Tou otázkou se budeme podrobněji zabývat na příští schůzi, odpověděl Ferko.
5: A kde bydlíš?
0: Zeptala se slečna Ferka.
2: Bydlím v překrásném údolí s tatínkem a maminkou, řekl Mumínek. Náš dům postavil sám tatínek a natřel ho modře. Těsně, než jsme odešli z domova, jsem ti pověsil v zahradě houpací síť.
5: Ale dí, vždyť si o své nynější přítelkyni tehdy neměl ani potuchy, vykřikl čenich. Vypravuj radši o mé jeskyni. Poslyš, slečno Ferko, víš, že mám tajemství, co začíná písmenem K a končí na E a že je ke mně neuvěřitelně přítulné?
2: Nemohli byste se držet věci? Poprosil je snažně Ferko a zaklepal znovu svou tuškou předně. Dá se předpokládat, že do onoho údolí dorazíme dřív, než přiletí kometa? A za druhé, máme tam větší možnost záchrany, než někde jinde?
5: Zatím nebyly potíže, poznamenal čenich.
0: Maminka to určitě zařídí, řekl Mumínek. Kdybys viděl, jakou máme hezkou jeskyni.
5: Tu mám já,
0: ozval se čenich.

Chce někdo něco pojíst? No ovšem, ovšem, to je přece jasné, zachráníme se v jeskyni, souhlasil Mumínek. Aspoň ty jsi rozumná. V mé jeskyni, vykřikl čenich. Před otvor, co do ní vede, přivalíme kameny, všechny štěrbiny ve stropu zacpeme a přineseme si tam spoustu jídla a malou svítilnu, to bude bezvadné. To bude ovšem chtít další schůzi, namítl Ferko. Kvůli rozdělení prací a podobně. Svou schůzi samozřejmě uspořádáš, poznamenala slečna Ferka. Já bych teď ale potřebovala trochu dříví na topení a vodu na polévku a květiny na stůl. Jaké barvy? Zeptal se Mumínek. Slečna Ferka se na sebe podívala a zjistila, že je stále žlutá. Fialové. Nejlíp se ke mně asi budou hodit fialové květiny. Mumínek se rozběhl do lesa. Ferko a čenich se vydali pro dříví a pro vodu na polévku. Šňupálek si zapálil dýmku, lehl si na záda a díval se na červené nebe. Ta jeskyně by nebyla špatná. Máš z komety strach? Ne, odpověděla slečna Ferka. Jen kdybych ji nemusela vidět a mohla myslet na něco jiného. Čenich vodu na polévku nenašel. Vyčmuchal sice jednu bažinu, ale tam zbylo jen trochu bahna na dně. Všechny ubohé lekniny už odumřely. Vrátil se tedy se schlíplýma ušima a řekl: všechna voda na celém světě zřejmě došla. Co tomu řeknou rybáři? Zbývá jenom šťáva. Tak uděláme polévku ze šťávy, pravila slečna Ferka, a bude po problému. Rozhodně nebude, namítl její bratr. Když se voda ztrácí, musí to mít nějakou příčinu. Posadil se vedle klacíku, co nazbíral, všechny byly na chlup stejně dlouhé, protože je měřil. Nějakou příčinu, opakoval chmurně. Podle mě je to dílo komety, řekl Šňupálek. Vzhlédli k nebi. Začalo se totiž šeřit a večerní obloha měla tmavočervenou barvu. Mezi smrky se třpitila malá červená jiskra, podobná hvězdě. Nemrkala, nezářila, hořela. Ani se nehnula, neboť ohon měla za sebou. To je ona, řekl Ferko. Slečna Ferka začala ponenáhlu zelenat. Mumínek přiběhl s kyticí, do níž se snažil natrhat co nejvíc fialových květin. Slečna Ferka se na ní podívala. Lepší by asi byla žlutá. Jak vidíš, zezelenala jsem. Mám přinést novou? Zeptal se Mumínek. Ne, radši tu něco zavěs, abych kometu neviděla, nebo polévku neuvařím. Mumínek jí tedy před kometou zastínil přikrývkou. Slečna Ferka se zase uklidnila a uvařila ve svém kastrolku z trochy bylin šťávovou polévku. Pak všem rozdala suchary, protože sebou nic jiného neměli. Po večeři všichni ulehli na koberec strávy, upletla jej slečna Ferka. Oheň pomalu uhasl a nastala noc. Nad tichým, spícím lesem však svítila kometa. Žhanoucí a zlověstná.

0: spousta hromů, to je stromů, v lese jménem Řáholec.
1: Loupežnická skála, Manka před ní stála.
0: Cipísek až nakonec. Loupežník střílí, Šiška je v cíli.
1: Letěla míly. Kdo pak ví? Co by to mohlo být?
2: No to je pohádka, ne?
1: Já vím, a hádanka je, jak se ten loupežník jmenuje.
2: Aha, tak je to?
1: To ví každý. Jmenuje se...

0: Vážení a milí počítači, totiž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní Kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
1: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
2: Ahoj.
0: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
1: Co?
0: Totiž nepoučitelný.
1: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
0: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
2: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
0: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
2: Jaké?
0: No, úplně tento nonc.
2: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
1: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
0: Dneska je na řadě Hugo.
2: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
0: No.
2: Házela s ním ke dveřím.
1: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a nočeníčku mi přistál Justýnin škrpál a byla to šupa.
0: To byla nehoda.
1: Šupa.
0: Nehoda a ne lupa. Šupa.
2: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
0: Samozřejmě.
1: A jak ti to vyšlo?
0: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
2: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
1: No, pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
0: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
2: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
0: No, dovol, Hugo.
2: No, víš to, Justýno?
0: To ví přece každý. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
2: Tak to tedy vysvětli, co to znamená.
0: Zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc bez toho v tom pařezu.
1: Bez ženicha.
2: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
0: Na ocet. Ne.
2: Piggy?
1: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím?
2: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
1: Jo?
0: No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
2: Justýno.
0: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
1: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
2: Takže ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
1: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
0: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
2: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
1: Skysnou nebo zakysnou?
2: Tak.
0: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích Střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
2: Najednou pověra.
1: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselou.
0: Nejsem kysela.
2: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justino?
0: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
1: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
0: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
2: Není ti někdy toho Antonína líto?
1: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
2: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
1: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
2: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
1: Zpívá.
2: A on to vydrží.
0: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
2: No,
0: když
2: ano,
0: jinak
2: ano.
0: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
2: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
1: No, kurčičky.
0: Svít hvězdo, z nebe záře.
2: Tady máš chlebíček, Justýno.
0: Ale Hugo...

0: My jsme čerti, extra čerti, čerti správně černý. Ve dne, v noci, v létě, v zimě, svému peklu věrný.
1: Murisi, murisi, hu, hu, hu, pěkně strašíme a vše, co peklu patří, do pekla nosíme.
0: My jsme čerti, super čerti, stateční a smělí. Děláme svou práci vzorně, jak nám peklo velí.
1: Mulisi, mulisi, hu, hu, hu.

0: Taky básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: a na zítřek jim objednám 200 plybiňáků.
1: Zlověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři. Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit za práh tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony. Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučilo v hlavě, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám. Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu? Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky. Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si. A pak už čile zalhal vdově Voráčkové, že ho přijela navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará. A co jídlo? Je tu v Praze cizí. Neví, kam má zajít, já vám alespoň přinesu nákup, starala se paní Květuš. Ne, děkuji, jste moc laskavá, ale když má milá neteř otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková. Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou, vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale na displeji nic nebylo. Místo usměvavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal. I když nevěděl proč,

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Malý princ šel dlouho pískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo jste?
3: Jsme růže.
2: Aha. Moje květina mi vyprávěla, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, 3 sopky, které mi sáhají po kolena. Z nichž je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
1: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila liška.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Kdo jsi?
4: Jsem liška.
2: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
4: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
2: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
4: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
2: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
4: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem.

0: Ovšem, ty jsi pro mě jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediný na světě a já zase budu pro tebe jedinou na světě.
1: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
0: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
1: To není na zemi.
0: Na jiné planetě.
1: Ano.
0: Jsou na tvé planetě lovci.
1: Nejsou.
0: To je zajímavé. A slepice?
1: Také ne.
0: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
1: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
0: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
2: A tak se malý princ ochočil lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
0: Budu plakat.
1: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
0: Ovšem.
1: Ale budeš plakat.
0: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
2: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
1: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. Protože jsem jí chránil. Je to má růže.
2: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
1: S Bohem.
0: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
1: Co je důležité, je očima neviditelné.
0: Lidé na tuto pravdu zapomněli, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
1: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
2: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Šimšalabum, bim, bonjour. Bonjour, kdo pak vás to zdraví takhle krásně? Bonjour, dobrý den, přece já. Zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Proč mám cylindr a proč kouzelnický? Jsem kouzelníček, váš netopír Pierre. Hlásím se vám znova s dalším parádním experimentem. Ukážu vám, jak se dá pohnout věcičkami. Uj, to je zcela tajemné, že? Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Dnes k němu budete potřebovat 2 kuchyňské houbičky na nádobí. Lepší jsou ty placaté. Uzavíratelný plastový sáček se zipem, tak velký, aby se do něj dobře vešly obě houbičky na sobě. A jedno brčko. Tak, brčko umístěte mezi houbičky tak, aby jeden konec brčka koukal z pytlíku ven. Zazipujte sáček. Aby se vám potom neotvíral, můžete jeho uzavření pojistit lepící páskou. Takto je dobré upevnit a utěsnit i brčko, aby vzduch neunikal jinudy, než jen a pouze brčkem. Máte? O, nádhera, šikulové. Nástroj na dnešní pozorování máme hotov. Nyní budeme potřebovat nějakou lehkou věc, třeba nějakou malou figurku. Nebo lehounký míček. No, namiřte na ně brčko čouhající ze sáčku a zatlačte ze zhora na houbičky. Vidíte? A znova. Stlačováním houbiček se brčkem vytlačuje vzduch a ten pohybuje figurkou nebo míčkem. Pokud jí chcete pohnout větší silou nebo prudčeji, zkuste sáček nejprve brčkem nafouknout. Experimentujte. Vyrobte si víc takovýchto sáčků a zkuste uspořádat třeba závody. A nebo co takový foukaný fotbal s pingpongovým míčkem. Míček je dovoleno posouvat pouze pomocí přístroje, který jsem vám dnes popsal. Věcičky se pohybují, aniž byste se jich přímo dotkli. To je legrace, to je magnifik. Tak, pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele. A letím.

Polská pohádka Zatvrzelý lhář. Byl jednou jeden chudý člověk, který měl 5 dětí, ale tak málo práce, že je ani uživit nemohl. Kdykoliv přišel domů, vždy drobotina, jakmile otevřel dveře, vstříc mu volala: Tatíčku, neseš chleba, aspoň kousek chleba. A když ani toho neměl, zpravidla dala se do pláče. Není pomoci, povídá si chuděs. Půjdu žebrat, snad aspoň někdo z bohatších se najde, kdo by se nade mnou a nad mými dětmi smiloval. Išel a přišel do jedné vesnice, kde právě v jedné chalupě slavili křtiny. I poprosil a dali mu medem namazaný koláč, který chuděs, že slabostí sotva stál na nohou, i hned snědl. Omlouvuje se sám před sebou. Koláč medem namazaný v rukách nésti nemohu, sic by mi nikdo nic nedal a do kapsy ho strčit nelze. Ostatně nestačil by, abych nasytil jim aspoň jedno dítě. Posílím-li se trochu, dojdu do druhé vesnice, tam snad budou štědřejší. Když do této přišel, slavila se tam v kterémsi stavení svatba. I prosil svatebčany o boží almužníčku, ale ti jako by se mu chtěli vysmívat. Darovali mu několik prázdných střívek na jaterníčky a něco jahod, aby prý si mohl vystrojit hody a dali mu s pánem Bohem. Ubožák pln lítosti šel do třetí vesnice, kde byl právě pohřeb. Tam sice při hostině po pohřbu jej trochu nasytili, ale ani zamák nedali mu výslušky. Takhle domů se vrátit nemohu, řekl si nešťastný otec. A poněvadž jest míra mé bídy dovršena, utopím se a budu mít pokoj. Až lidé uvidí, že moje děti jsou úplnými sirotky, spíše se nad nimi smilují a bude tak mým maličkým lépe. Po těchto slovech zastavil se na břehu řeky. Pomodlil se a na rozloučenou se světem ještě se kolem rozhlédl. A již chtěl skočit do řeky, když kdosi ho uchopil za ruku a zvolal. Stůj, co chceš udělat? Rozvážil si už svůj krok? Pokoj chceš míti na věčnosti ty, který jsi se rozhodl, že si sám život vezmeš? S hříchem chceš vyjít do nebe? Víš, kam přicházejí duše sebevrahů? Či svým dětem tím chceš pomoci, že jim hanbu uděláš? O člověče malé víry, chceš-li opravdu o svou droboť se postarat, pojď se mnou. I já jsem sice chud, mám v kapse jenom několik pšeničných placek, ale nějaký čas s nima vystačíme. Mluvil za ním hlas a chuděs dívá se, dívá a co vidí? Vidí před sebou starce oděného rovněž v nuzný šat. Co budeme dělat, až poslední sousto sníme? Otázal se šedovlasého kmeta. Co? Doufat v Boha a uvidíš, že nám tak zle nebude, odvětil neznámý stařec. Šli tedy oba dva. Jdou ne jeden den, ale dva dny. Stařec vždy ráno, v poledne a večer vytahuje z kapsy jednu placku a ubožákovi ji podává. Jednoho dne, když chystali se k spánku pod čirým nebem, stařec vyňav placku z kapsy povídá svému druhu. Je to poslední placka, příteli, a proto necháme si ji raději na zítřek a teprve ráno posílíme se na cestu. Oba ulehli. Stařec usnul hned a když se obrátil, aby si lehl na druhý bok, vypadla mu placka z kapsy. Chuděs, který měl velký hlad, neodolal a ať se dost dlouho bránil, placku vzal a potichu ji snědl. Na zítří vstali za východu slunce a pomodlili se. Stařec sahaje do kapsy, povídá. A nyní sníme poslední placku a půjdeme dále. Ale hledá, hledá, placka nikde. Příteli, řekne kmet svému druhu. Snad si nesnědl placku sám. I kde pak? Ani jsem ji neviděl, lhal nuzák. A kam by se poděla? To mi nejde do hlavy. A mě také ne. No co dělat? Placka je ta tam. Už pojďme dále. Pravý stařec, jako by se nic nestalo. Tak jdou
a jdou až do odpoledne. Šechuďas byl již cestou unaven, řekne kmetu. Dědečku, odpočiňme si. Bez posílení nelze už dále se vláčeti cestou, která jest bez toho prach bídna. Když myslíš, povídá děd, tak si sedíme tady třeba pod strom. Usedli a stařec sáhne do kapsy a zase vytáhne placku. Dej mi aspoň polovinu, prosí jeho druh. Vždyť jsi měl celou a snědl si ji sám, odpovídá děd. Ač jsem nevím jaký, jestli jsem snědl bez tvého vědomí ten drobeček, vymlouvá se lhář. No, když to povídáš, bude to asi pravda. Abys neřekl, že kdo se ptá, nerad dá, vezmi si tuto půlku. Dík, med. Posílili se, odpočinuli si a když se byli pokřižovali, šli dále. Právě když slunce zapadalo, přišli k řece. Stařec přešel suchou nohou na druhou stranu a když to viděl jeho druh, rovnou dal se za ním, ale ještě nedošel do poloviny proudu, už tonul, klesaje pod vodu. Jen s velikým namáháním podařilo se mu zvolati. Dědouši, pomoz, pomoz, sice utopím. Snědl si tu placku? Otázal se tonoucího kmet. Nesnědl, co bych to zapíral, já nikdy ani trochu nelhal a proto proč bych to dělal teď, když se topím? Zapíral starcův druh. No, když si nesnědl, Bůh s tebou, mě to postačí, řekl děd a podav tonoucímu ruku šťastně ho vyvedl na druhý břeh. Šli opět dále, až se setmil. Tu zůstaneme přes noc, povídá kmet svému příteli a již vešel s ním do jedné chalupy. Tam našli něco zásob, rozdělali oheň a usušili šat. Na to pomodlivše se lehli na mechové lůžko a spali výborně. Ale pojednou se chuťas probudil, že dým a jakési praskání ho vyděsilo. Protřel si tedy oči, ale už přímo hrůza ho pojala. Kolem něho šlehají plameny a volné cestičky k vyváznutí nikde. A stařec stojí mezi dveřmi a povídá. Přiznej se, snědl si tu placku? Nesnědl, věř mi to, když ti to povídám, nesnědl. Volá zatvrzelý lhář, na němž už i šat chytá. No když si nesnědl, Bůh s tebou, jí stařec a již balí druha do svého pláště a vyvádí ho z plamenu ven. A opět jdou dále a přicházejí do jednoho města, kde právě královští sluhové zahlaholu trup oznamují, že králi umřeli obě dvě dcery. A proto, kdyby měl živou vodu a dovedl je skřísit, aby pospíšil do zámku. Skřísí-li dcery královské, že obdrží pytel dukátů za každou. Nevskřísí-li je, že sám přijde o hlavu. Pojďme, povídá stařec svému druhu. Zkusíme štěstí. Chuďas nesmírně toužil po slíbeném zlatu a věda o svém průvodci, že lecos dovede, co jiní nedovedou, poslechl a šel s ním ke králi. Když tam přišli, stařec začal chodit kolem lůžka mrtvé dívky a cosi mluvil pro sebe, jako by se modlil, což trvalo více jak půl hodiny. Poté sáhl do kapsy, vyňal z ní lahvičku s vodou a tou princeznu pokropil. Poprvé, po druhé, po třetí. Sotva, že tak učinil. Mrtvá dívka pojednou vstala svěžejší raního sluníčka a krásnější poledního nebe. Planouc s stydlivým ruměncem vyskočila z lůžka a běžela ke královskému otci. To se rozumí, že se král velice zaradoval a kázal hned přinést pytlík zlata starci kouzelníku. Ale ten, než se dal do kříšení druhé mrtvé princezny, žádal, aby mu dali něco k jídlu. Načež zasedl za stůl. Jeho prolhaný druh myslel si, proč bych i já si něco nepřivydělal. A proto vzal lahvičku s vodou a když přivedli ho ke králi, řekl: a tu tvou druhou dceru vzkřísím já. No, zkus to, dovedeš-li to, ale dej pozor, abys nepřišel o hlavu, řekl mu král. Lhář však přece šel a když ho přivedli k mrtvé princezně, také začal chodit kolem jejího lože, ale ač jí vodou pokropil mnohokrát, mrtvá zůstala mrtvou.
I uchopili se královští sluhové Chuďasa a vlekli ho na popraviště, kde už čekal Kat, stoje připraven se širočinou u špalku. Už schýlil si na špalek hlavu Chuďasovu a rozehnal se sekerou po šíji odsouzencově, aby ho sťal. Ale v tom objeví se stařec, zachytí v letu širočinu a povídá Katovi. Počkej chvilku, abych s nešťastníkem ještě slovíčko si promluvil. A na to obrátiv se k svému odsouzenému druhu pravýmu. Pověz, snědl si tu placku nebo ne? Nesnědl. Co bych zapíral, když už takřka smrt nedrží v náručí? Opět zalhal starcův druh. Povídáš, že si ji nesnědl. Tedy dobře. Zachráním ti život. Řekl stařec a vede odsouzeného do královských pokojů k mrtvé princezně. Tu pokropí vodou a hle, jen tak učinil, už dívka vyskočí z lože, pokloní se jim a plná radosti chvátá do náručí otcova. Přinesli a odevzdali starci druhý pytel zlata a jeho druhovi darovali život. Pojď, zde nemůžeme zůstati, řekl stařec k Chuďasovi, i šli, až přišli ke kříži stojícímu na rozcestí. Tam usedli a stařec, vyňav oba měšce, vysypal z nich dukáty, které rozdělil na tři pěkné velké hromádky. Naše poutě je ukončena. Musíme se rozejíti, řekl stařec. A proto také rozdělíme se o dukáty. Tu první hromádku si vezmu já a tu druhou ty. A kdo dostane tu třetí? Otázal se dychtivě starců v druh. Tu dostane ten, kdo tenkrát tu placku snědl. Ale nevím, setkáme-li se s ním, odpověděl stařec, pátravě pohleděv na lháře. Já jsem jí snědl, vykřikl starcův druh a už obě hromádky zlata přikrývá rukama, ale v tom cítí, že dostal takový pohlavek, až se zvrátil dolů do příkopu. Přesto vše rychle vstává a chce sehnát ji po zlatu, ale to je pryč a také po starci není ani památky. Chuďas se dívá, ale marně. Vidí jen svou vesnici a v té svou starou roztrhanou chalupu. V té chvíli vzpomíná si i na své děti a proto pospíchá podívat se, jsou-li ještě naživu. Ale sotva, že otevřel dveře světničky, již vítali ho děti zdravé jako buk a čilé jako čečetky. Tatíčku, to zhodný, že jsi přišel. Už se nám po tobě stýskalo. A kdo vás živil po celou tu dobu? Divil se otec. Jen si tenkrát odešel, přišla k nám nějaká babička a povídala, že zatím ona se bude u nás starat, nežli se vrátíš. A tam měla ti takový podivný košík, neboť ať do něho sáhla kdykoliv, vždycky z něho něco vytáhla. Slípku, zajíce, kus masa a to potom pekla a vařila, že jsme se měli jako o posvícení. Ale dnes ráno se s námi rozloučila s kouc, že se vrátíš a že jí tu už potřeba nebude. I svoje jméno nám pověděla, neboť řekla, že se jmenuje Pravda a přikazovala nám, abychom ji milovali. Vypravovala otci nejstarší dceruška. To je všecko moc krásné, pravil tolik zklamaný otec té malé drobutiny. Ale hned dodal. Ale děti, kdo vás dále bude živit? Práce jsem nenalezl a ani kousíček chleba nemám. O to se nestarej, tatíčku. Ona, ta dobrá stařenka, zanechala nám tu čarovný proutek. Jakmile se jim dotkneme stolu, už jest plný jídel. Podívej se jen, tatíčku, pravila nejstarší dcerka a už podivným proutkem vykouzlila na stole plnou mísu pokrmu. I podívejme se, to i já se budu mít velmi dobře, řekl Chuďas, ale sotva se dotekl jídla, už co si ho odhodilo až k oknu. U něhož opět se objevil onen stařec, který mu pravil. To není pro tebe, neboť tys zamiloval ne pravdu, ale lež. A sotva to dořekl, už děd opět zmizel. Nyní toho teprve chalupník litoval, že zatvrzel lhal a dal se na pokání. Od těch dob také na onom stolku něco jídel zbývalo pro něho, z toho, co děti nesnědly. Ale zdali jest to suživ? To nevím. Vždyť už jest to dávno, co se toto stalo. Byloť to ještě za oněch dob,
kdy lidé rozumem myslili, srdcem cítili, rukama pracovali a nedali se vodit za nos všelijakým lhářem jako hloupí Hayley.

0: vtipky.
1: Turista na Islandu se ptá starousedlíka.
2: A kdy tady bývá léto?
3: To máte různý. Letos bylo v pátek.
0: Na Islandu, to je tam, kde mají velikou zimu, víš?
2: A...
0: To je takový daleký ostrov.
2: Jakože léto už bylo, jo?
0: No, že bylo, ale bylo kratulinka.

kouzelník. To je jedna taková ulice. A v té ulici je varieté. Hned vedle varieté stojí škola. Vedle školy hotel. No a potom je tam ještě mnoho domů, ale ty už do tohohle příběhu nepatří. A teď dávejte moc dobrý pozor, co se stalo. Jednou, pozdě večer, vyšel z toho varieté kouzelník. Ruce měl v kapsách, usmíval se a pískal si, což dovedou naráz opravdu jen kouzelníci. Zkrátka měl moc dobrou náladu, protože ten večer se mu obzvlášť dařily kousky s ušatými zajíčky a bílými holubičkami. Jde tedy, usmívá se a píská si a tu před školou zapackal a bát sebou. Rovnou na nos. I vytáhl ruce z kapes, vstal a povídá do... No, zkrátka řekl něco moc škaredého. Byl tuze nazlobený, protože to je náramná ostuda, když sebou plácne takový slavný kouzelník zrovna před školou na nos. I zakoulel ukrutánsky očima a povídá čáry máry funk, ať je ta škaredácká škola pryč. A v tom to udělalo žic a ta škola opravdu zmizela. Kouzelník otevřel pusu údivem, protože ani on sám nevěděl, že něco podobného dokáže. Ale potom si řekl, he, a je to, já vám ukážu. A odešel pyšně do hotelu, kde bydlel a držel si přitom naražený nos. Ráno přišli na to místo, kde stála škola, žáčci školáčci, a zůstali stát celý vyjevení. Škola byla pryč. Jenom jeden kluk, co se neučil, měl radost a řekl. To je prýma, místo učení budeme hrát kopanou. V tom ale přišel pan učitel s paní učitelkou a žáčci školáčci jim honem oznamovali. Škola není, zmizela. O, to bylo divení. Ale už šel také pan ředitel. Paní učitelka mu to honem řekla a pan ředitel div neomdlel. Honem pro pana školního inspektora. Pan inspektor přiběhl ihned, celý zadýchaný, v papučích a když viděl, co se stalo, roztřásl se a byl bledý jako stěna. Všichni byli vzrušeni tou událostí, jenom ten kluk, co nic neuměl, se radoval, protože neměl jako obvykle ani jednu úlohu. Řekl panu řediteli, že by skočil domů pro míč. Samozřejmě, že dostal pohlavek a paní učitelka mu řekla, aby si raději opakoval počty, že ho při nejbližší příležitosti vyvolá a běda mu. I zatvrdil se ten kluk a převelice zle shlížel na svět. A jak se tak pan inspektor radil s panem ředitelem, co udělat v téhle prapodivné věci, povídá ten kluk uraženě, ale aby to všichni dobře slyšeli. Stejně vím, co se stalo se školou. Nechal jí zmizet kouzelník. Pan inspektor si nasadil brýle. A řekl klukovi, jaký kouzelník. Kluk povídá, tady, vedle, zvariete. Drží v ruce třeba pingpongový míček a řekne, čáry máry fuk, ať je ten míček pryč. A otevře dláň a má ji prázdnou. Proč by nemohl nechat zmizet školu? Pan inspektor řekl, hlouposti. Všichni kouzelníci jsou hanební podvodníci a šejdíři a klamou prostomyslné diváky. Takovou neslýchanou věc by nedokázalo přes noc ani 1000 vyučených zedníků.
natož jaký jsi kouzelník. A otočil se k tomu klukovi zády a radil se dál s panem ředitelem. Paní učitelka mu pohrozila a řekla: ty, opakuj si raději počty, darebo. A ostatní žáčci, školáčci se tomu klukovi vysmáli. I zatvrdil se ten kluk, co nic neuměl, ještě víc. A nenápadně se vytratil. Potom utíkal do hotelu a dal si vyvolat vrátným pana kouzelníka. Ten vyšel se zavázaným nosem a povídá nevrle: copak? A ten kluk mu všechno řekl. Kouzelník zakoulel očima a vykřikl: já, že jsem hanebný podvodník a šejdíř? A že klamu? Škrholové jedni? Já jim ukážu. A šel s klukem a řekl rovnou panu inspektorovi: tak já jsem tedy ten kouzelník. Pan inspektor řekl: jaký kouzelník? Kouzelník se zamračil a řekl: přece ten, co nechal zmizet tuhle školu. Tak co? Jsem podvodník a šejdíř? Aha. Pan inspektor si odkašlal a řekl: pane, račte co nejrychleji odejít a nechte si od cesty své nemístné žerty. My máme teď jiné starosti, než poslouchat vaše hloupé řeči. Pan ředitel řekl: správně, všichni kouzelníci jsou podvodníci a měli by je zrušit. A paní učitelka vykřikla: zavolejme policii. I zrudl pan kouzelník zlostí, zakoulel očima a v zavázaném nose mu zacukalo. Potom povídá hlubokým hlasem: tak, já jsem tedy podvodník. To se na to tedy podíváme. Zašilhal významně na toho kluka, potom si vyhrnul rukávy a řekl: čáry máry fuk, ať je ta škola zase tady. A v tom to udělalo žrc. A škola byla zase na svém místě. Pan školník právě odemykal dveře a hned salutoval panu inspektorovi. Všichni vyjekli úžasem. Kouzelník sice také trošku udiveně zamrkal, ale potom všem řekl: to koukáte, škrholové. Já vám dám nadávat podvodníků prvotřídnímu kouzelníkovi. Potom si povytáhl kalhoty a za úplného ticha odešel zase do hotelu. Pan inspektor jen vydechl: to je neslýchané. A odspěchal na poštu poslat spěšný telegram na ministerstvo školství. Ale to se už s křikem vhrnuli do školy žáčci, školáčci, páni učitelé i pan ředitel. Poslední se loudal samozřejmě ten kluk, co nic neuměl. Ten si dal. Chtěl se před ostatními vytáhnout a místo toho si to pokazil. Mohl se radovat, že není škola, a takhle přišli jen o tělocvik a hned druhou hodinu měli počty. Ach jo, to je trápení.

0: mám pro vás novou Piggy básničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Vítkovi je krásně.
1: Pojďte, zoberiem vás na výlet a ukážem vám celé Spievankovo.
0: Let's go on a trip. We will show you the whole of Spievankovo.
2: Yeah!
3: Pozdrav do Odíši.
4: Kde je?
3: Tamhle.
5: Tamhle.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Jsme spojenci.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
0: No, nevím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
2: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
0: Lupežnictví přece. Toho se drž.
2: Loupežnictví?
0: No jo. Hlavně chlapče. Nepracuj.
2: Ano. Ano, tatínku. Drahý.

V té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme kam.

0: Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.
1: Figi hádanka.
2: Obrázek se třepetá. Kam pak letí do světa?
1: Kdo na to přišel?
3: Obrázek se přece nemůže třepetat.
1: Je, víš, kdo má nejkrásnější obrázky a rovnou na zádech?
3: Kdo?
1: Někteří broučkové mají moc pěkné obrázky.
3: Vážně?
1: A nebo páv, ale ten potřebuje ten ocásek roztáhnout, aby tam měl obrázek a
3: nelítá. Tak to bude asi něco, co lítá a má to křídla?
1: A není to brouček, je to...
3: motýl!

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak hurvínku, co pak je nového?
2: Ale nic, tati, všecko při starém.
1: Na to se ti neptám. Já se ptám, co je nového jako ve škole. Co jste posledně brali a hlavně, co ti nešlo?
2: Nešlo všechno, tati, akorát dělení mi nešlo.
1: No jo, ty počty, co pak je to nějaká věda, dělení? Dělení, násobení, sečítání a přičítání patří mezi nejzákladnější lidské úkony. A dělení je přece tak jednoduché, že nic jednoduššího být ani nemůže.
2: Když mi nebylo jasné, tati, jak to, že se v tom dělení...
1: Ale jak to? V dělení žádné jak to neexistuje. Dělili jste dvouciferným číslem nebo jakým?
2: Žádným, tati.
1: Žádným, nějakým jste dělit museli, ne? Museli vám ve škole říct, že jako jednak dělenec, žano, jednak dělitel a potom výdělek, ne?
2: My jsme dělili zvířata, tati, ne dělence.
1: Jaká zvířata?
2: My jsme dělili zvířata na ptáky, savce, plazy a tak, víš?
1: Jo, vy jste měli přírodopis?
2: Simano, tati.
1: A co ti na přírodopisu může být nejasného? To mi tedy vysvětli.
2: Mně nejasného, že velryba není ryba.
1: Jak to?
2: Že ačkoliv plave ve vodě a má ploutve, tak není ryba.
1: A co by byla, když není ryba?
2: Že je prý savec.
1: Kdo?
2: Velryba.
1: Která?
2: Grónská. Velryba je prý největší savec, tati.
1: No ovšem, že je savec. Grónská, žano, velryba. Co jsi myslel, že je?
2: Já myslím, že je ryba.
1: Ale jak můžeš něco takového myslet, prosím tě? Velryba je pochopitelně savec a dokonce největší. Hleď, veškeré, já bych řekl takhle, veškeré živočišstvo dělíme na co?
2: Na savce, ptáky.
1: No?
2: Plazy.
1: No?
2: Obojživelníky a bezobratlé.
1: Vidíš, jak to výborně chápeš? Ptáci se vyznačují čím?
2: Že letají do povětří.
1: Ano, plazí se plazí, ryby plavou ve vodě, žano. A savci, teď jsme u toho, savci se vyznačují tím, že no?
2: Že chodí.
1: No chodí, oni nemusí zrovna chodit, oni hlavně co?
2: Hlavně leží.
1: Žádné leží, hlavně se vyznačují tím, že jejich mláďata sají mléko.
2: Savci?
1: Ovšem, že ano. Podívej se, telátko, no, co dělá?
2: Bučí, tati.
1: No, bučí, ale hlavně saje mléko, nebo kůzlátko, že ano, co dělá kůzlátko?
2: Kůzlátko mečí.
1: Žádné mečí.
2: Bučí.
1: Žádné bučí, ale podobně jako telátko, co?
2: Chodí.
1: Saje mléko.
2: Saje mléko.
1: Chodit může kde co a meče taky, ale sát může jenom savec. A velryba je taky savec, protože její mláďata co?
2: Mečí.
1: Ale
2: chodí.
1: Ani nemečí, ani nechodí. Velryba ani nemůže chodit, když nemá chodidla, žano. Ale to ještě neznamená, že je savec, když nechodí.
2: Tak co tedy je, tati?
1: Kdo?
2: Velryba.
1: Vždyť povídám, že savec. Co je ti na tom záhadného?
2: Mně na tom záhadného, jak to, že je savec, když pořád plave ve vodě. Že by měla být přeci jenom ryba, protože ryba plave ve vodě.
1: Ale pořád plave ve vodě. To s tím nemá nic společného. Necky taky plavou ve vodě a jsou ryba?
2: Nejsou.
1: No ta vidíš.
2: Oni jsou savec.
1: Kdo?
2: Necky.
1: Necky nejsou savec. Pro pána krále. Necky jsou necky. Velryby jsou savci, protože jich mláďata sají, co?
2: Necky.
1: Hernač, dej sem ten sešit.
2: Nač, tati?
1: Na nic se neptej a dej sem sešit.
2: No sešitu, tati, smím psát akorát já a vyučující, tati. A někdo jiný tam psát nesmí, protože...
1: Tak já tam zrovna napíšu.
2: To se nesmí, tati.
1: Napíšu do školy, ať vás učí o něčem užitečném. O koní, o konopství, nebo o praseti a basná. Co pak mám kvůli velrybě přijít o zdraví?
2: No sešitu nikdo psát nesmí, tati.
1: Ať vás učí o třeboňských kaprech, o velryby. Ať se učí v Grónsku, když je ta velryba grónská. Nehledě na to, že ani jeden grón nemá tak natvrdlý dítě.
2: Akorát vyučující smí psát do sešitu a já, a jinak nikdo, protože...
1: Tak ti to tam psát nebudu, ale koukej to ve škole vyřídit, buď tak laskav.
2: Simano, tati.
1: A zaklapni se i se sešitem do aktovky a aspoň týden se mě na nic neptej.
2: Já se neptal. Ty jsi se ptal. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě? A rakety, víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si? Ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. O la la, no výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní, už se to blíží, nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku, těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pustíte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu... Raketka, frrr, letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír, vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů.
Vzlétám plavně a lehce. Za dalším kouzelným překvapením o něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Ševc a čert. Byl jedno jeden ševc a ten měl takovou nózo, že se nemohl svým řemeslem ani veživit, ani svý senke vechovat. I dal se teda zapsat čertovi s celou svou krvjo, s ženou i s děťma, ačkoliv to nerád odělal. A dež už byl zapsané, tož se ho ptá ten čert. No, co včel za to chceš? A ševc mu povídá. Jářko, dej mě tak moc peněz, co bych sám se mohl veživit a vychovat te svý děti. Čert mu to rád přeslébil a přenášel mu každé deň 5 rénských. A to bylo právě v to dobo, kdež chodil pán Bůh se svatým Petrem po zemi. I přešle taky k temu ševcovi, co se dal čertovi zapsať, kdež se už začalo smrkať. Ševc nevěděl, kdo jsou a odkud jsou, a ptať se jich ostéchal, protože viděl, že jsou to až to ze hrský osobe. Oni žádali nocleha a ševc jim ho s velikou ochotou přeslébil. Žena jeho jich hrské odstila, připravila jim dobro večeřo, po večeřo ostlala jim pořádně lůžko a sama si lehla ven pod přesénikem. Ráno stala brzo a ochestala jim snídani, jak se patří. Když se nasnídale a još bele na odejito, ptá se Kristus pán. Co jsme dložní? Ševc na to. He, nic. A Kristus pán. No deč přece něco. A ševc zasí. No teda deš přece něco, tož bych rád, aby se mě tato trojí věc vyplnila. Za první. Hdo si na tomu osmolené trojnoškolapne, kde já se dávám? Dešlá co nějaké děravé bod, aby i s ňo zostal jako překované, dokud já chco. Potom, hdo se na mě zvenko oknem bude dívat do izby, aby od tého okna nemohl odejít, až bych já temu chtěl. A naposledy, kdo by mě v zahradě z mé trnke korlátke třasl, lebo koňárem tamté hroške třepal, aby se od ní nemohl hnout, dokud bych já nechtěl. A sen Boží řekl, stane se ti, jak si to žádáš. I odešel a svatý Petr s ním. Když už vypršel ševcovi čas, tož si přešel pro něho čert řka. Ševče, včel půjdeš se mnou do pekla. Vízeš, že už je čas. Na to ševc. Vizo, ale počkej, až povečeřáme a zatem si odpočeň tady na trojnožce. Čert nedaje sa dlouho pobizeť, lapl si hneď, aby svém ódiskom hověl. A ševc chestal se po večeře s manželkou i s děťma do pekla. A tož deš ož bele všecí se všeckém hotovi, skřékl na čerta, aby už šil. Čertisko stává, křeví sa všelejak, až ho všecko bolí, jenom aby se mohl odtrhnout, ale nende to. A tož křečí na milýho ševca. Bracho, tady to po čertech pálí. Deď mě pomož a post mě još přece post, já ti rač ještě něco času předám. A ševc, deš mě předáš, tož mě předáš, jdi si. A tož mu předal čert ještě 7 let.
A dež těch 7 let oš vepršelo, přeběhl si zasi čert pro svýho ševca, ale on nešel do izbe. Jenom zvenko oknem se tam díval a klepa Jana okno volal. Ševče, oš so zas pro tebe, chesté se, však oš víš, kde máš iť. Milé ševc právě šel bod a žena dělala večeřo. A dež oslešel a uviděl čerta, řekl mu. Počkej jenom trochu, až povečeřáme. Čert teda čekal venko na ševca. A tož dež oš povečeřale a na cesto se přepravile, povídá ševc. No, čertičko, pojď, my oš jsme hotoví. Ale milé, čert nemohl nijako od okna, měl nožeska jako překovaný. A vyza zlo a zlo dal se do prošení. Pusť mě, bratřičko, předám ti rač ještě času. A ševc, dež mě předáš, tož mě předáš, jdi si. Ale to ti povídám, jak mě přendeš po třetí, jdeš nebo do hotové a až se spravím, zas nebudeš chtěť iť. Potom si mě nežádé, já nechco být tvém bláznem. Čert mu zasi předal 7 let a odešel sám dom. A když zasi těch 7 let vepršelo, přešel si zasi čert pro svýho ševca a vkročil hneď do izbe. To ševc na něho zdobro. Dobře, dobře, že jdeš. Právě nám včel dozrálo ovoce, který toze dobře chotná. Zaskoč si tam do moje zahrade a otřas si trnek, lebo otřep hrošek. Jak moc chceš, čem víc, tém lepší. Moja stará jich nabere do velkýho ozla, abychme měli čem se na cestě občerstvit. Té si dozajista taky rád vezmeš. To si čert veskočí a běží přes desky do zahrade a třepe trnko, až i všecko lésti a halozí opadalo a jenom holé peň zostal. Zatím se ševc se svéma oš přechestal a volá na čerta. No te, děláš nám pěkno, nechceš snad celé strom sebou vzít? Deď jsem ti přece povídal, abys jenom trnke střásl a ty tady řádíš jako v pekle. Pojď rač oš do pekla, já so hotové se svéma. Milé čert odepňa casnoval sebou, sem tam, ale ani hni. Tož ševc na něho zhorta. Neřekl jsem já tobě, ešle přendeš, deš nebo do hotové a až se spravím, ešle nebodeš chtěť oš odejít, aby si smě nežádal. Já chco iť, a ty nechceš. Myslíšte, že já so tvůj blázen? I počké. A tož běží milé ševc do izbe, vezne řemeň a s něm honem na čerta. A jak ho medli, tak ho medli. Čert véská, co može křeči a piščí, co mo hrdlo stačí, až se ledi z celé dědine zbíhale. Jak se divile, dež vlastníma očima viděle, jak ševc čertovi smoli zada. Dež ho už dost zmaloval, takže chodák ani čertovi nebyl podobné, postil ho. Jdi, ešle tě v pekle poznajo. A čert s radostí otěkal dom, jak by prášel sám a ševcovi dal oš na decké pokůj. Před smrťo poročil si ševc, až ho pohřbio, aby mu dale to zástěro, kero nosel. A tož moje tam dale. Sotva zemřel, jož šil k nebi
A Přendá tam klokl na bráno nebesko, aby mu otevřele. I odemyká svaté Petr svým klóčem bráno, prohliží osobu a povídá. O ševče, ty tady nemáš místa, odeň jdi pryč. Co jsi vevolel, tého se ti dostalo. Debe jsi zbel vevolel království boží, bel bez ho měl. To řekl a zamkl bráno. Ševc ale sám sobě, co včel dělať? I osmyslel si, iť zrovna do pekla. Jak ho čerti viděle zdaleka se hnať, začale na sebe volať a křečeť, ševc, běži sem, honem zavřeme vrata, nepouštěme sem ševca, sic nás všecké vežene z pekla. Ševc klokl dost, ale nadarmo. Dež ho teda ani do pekla postiť nechtěle, šil zasi na svatýho Petra do nebe. Svatý Petr odemkl, podíval se na něho a povídá. Pro tebe dokonca není tady místa, marně hledáš. A tož chodák ševc zasi do pekla a čerti zasi křečele, jenom tého ševca sem nepouštěte. Teda zasi zpátky na svatýho Petra. A když svatý Petr klóčem bráno odemkl, milé ševc, jedným šostem vhodil své osmolené zástěro do nebe a povídá, dež já to nebodo, nech tě tam aspoň má zástěra. A zasi šil k peklo. Ale tam se mu žádné još ani neozval. Vrata byly zavřeny a všecko ovnitř tichonko. Tož povídá ševc sám sobě, ještě jednoho půjdu na tého svatýho Petra. I šil a klokl zasi. Svatý Petr odemkne a ševc mohonem pod rokou podleze a do nebe vklózne. I roztahl si tam svou zástěro a sedl si na ňo. Svatý Petr ho vyhání, aby šil hde patří, v nebi, že místa nemá. Ale ševc už jednou seděl a nechtělo se mu odtáť, i řekl Petrovi. Deť já nesedím na vašem, já sedím na svým. A tož jde svatý Petr před Krista Pána a vykládá mu to. Pane, ševc nám nechce odtáť ven a přec místa tady nemá. Sen Boží se ale nad ševcem sletoval a rozkázal. No nech ho još, nech si tam sedí.

0: Piggy vtip.
1: Tak jsem chlap jako dub.
0: Zdravý?
1: To ani ne, ale mám taky jen jednu korunu.
2: Počkej, jak to myslel?
0: No, dub má korunu s lístečkem. A on měl korunu v kapse jako peníze.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně.

0: Kapitola první.
1: Proč je lepší, když bublina splaskne? Profesor Juro Kurama vyučoval na vysoké škole.
0: Byl to vážný a vážený pán, který se nikdy nezasmál. Neustále přemýšlel o vysokých počtech, o plánech na složité stroje a přístroje, proto si také nikdy neodpočinul. Vždycky se tvářil zadumaně a vůbec se o něm povídalo, že je to učenec na slovo vzatý.
1: Jakmile se narodil, už prý mu místo úkolébavky zpívali násobilku. Asi takhle. Dvakrát dvě jsou čtyři a dvakrát tři je šest.
0: Zkrátka, než začal malý Kurama chodit do první třídy, uměl všecko, co se měl naučit v základní škole, jako když bičem mrská. Jak vidíte, měl už od dětských střevíčků raději vážnou vědu než zábavu.
1: Byl to opravdu prazvláštní člověk.
0: V jednom kuse četl knihy, hory knih z celého světa a také si pamatoval všechno, co v nich bylo napsáno.
1: Že z něho měla maminka radost? Ale kdepak. Naopak se nad ním trápila a lomila rukama.
2: Proč jen vysedává pořád doma nad knihami? Vždyť si zničí zdraví. Bude mít hlavu tak předspanou vědomostmi, až mu jednoho krásného dne praskne. Nemáte nějaký lék, kterým bych mu zprotivila učení?
1: Nebylo by asi k zahození, kdyby ji tak slyšeli maminky, které svým dětem pořád vštěpují. Uč se! Uč se! Pan profesor se právě od malička jenom učil, takže teď neměl ani jednu veselou vzpomínku z dětství.
0: Až se mu jednoho dne přihodilo to, o čem vám chci vyprávět. Procházel se klidně.

0: po parku a tu spatřil holčičku, která seděla na lavičce a foukala do stébla.
1: Vypouštěla mýdlové bubliny. Jak se zdvihl vítr, bubliny se vznášely ve vzduchu, ale pak spadly na zem a praskly.
0: Pan profesor to upřeně pozoroval.
2: To není pěkné. To není ani trochu pěkné.
0: Bručel nespokojeně.
1: Holčička se na něj usmála.
3: Že to není pěkné? Jen to zkuste.
1: Řekla a podávala panu profesorovi mýdlovou vodu a stéblo.
0: Pan profesor se ostražitě rozhlédl, zda ho někdo nesleduje, a potom se rychle chopil skleničky.
1: Zřejmě si v té chvíli pomyslel, že by z toho mohla být ostuda, kdyby někdo viděl, jak si univerzitní profesor hraje s mýdlovými bublinami. A zkusil vyfouknout bublinu.
0: Povedla se mu jedna zvlášť krásná.
1: Jak letěla, zářila všemi duhovými barvami.
2: No to je báječné. Já se v ní dokonce vidím. A jak se točí, a jak letí.
1: Tvář pana profesora se rozjasnila. Tak se mu hra s bublinami zalíbila.
0: Když se však do ní opřel vítr, bublina splaskla.
1: A splaskly i všechny další bubliny.
2: No, co to je? Tohle nemohu udělat, aby mi vždycky splaskly. Proto je přece nevyrábím, aby hned praskly. Vždyť se takhle ničí dětské sny. A to nesmím dopustit.
1: Profesor Kurama se opět zachmuřil.
3: Ale pane profesore, bubliny jsou zajímavé právě tím, že splasknou.
2: Nevykládej takové nesmysly. To bys potom dělala zbytečnou práci. Už to mám. Vynaleznu bubliny, které nebudou praskat.
1: Řekl pan profesor a vrátil se do své laboratoře. Jakmile přišel domů, ihned se dal do studování.
0: Asi nesouhlasil s tím, co tvrdila holčička.
1: Zkusil dát napřed do mýdlové vody čaj, potom pryskyřici z borovice, pak cukr, pak lepidlo.
0: Zkoumal všechna možná i nemožná spojení.
1: Ale pořád se mu nedařilo vytvořit nerozbitné bubliny.
0: Tak se do svých pokusů zahloubal, že odmítal jakoukoliv jinou práci.
1: Studoval a dělal nejrůznější zkoušky, ani neměl čas na spánek. Když byl konečně hotov, byly bubliny úplně bílé
0: a nebyly ani trochu kulaté.
1: Musel začít znova. Konečně se mu poslední pokus podařil.
2: Hotovo.
1: Vyfoukl krásnou a duhovou a kulatou a velikou bublinu. Bublina se točila a vznášela a v letu narazila na okno.
0: Ale nerozbila se.
2: Dokázal jsem to. Nepraskla.
0: Pan profesor hodil bublinu na zem a snažil se jí rozšlápnout, ale co to? Pouze to zvláštně zavrzalo, avšak bublina zůstala celá. Pan profesor vzal tedy pálku a vší silou bublinu odpálkoval. Ponk! Bublina odskočila, pomalu se vznesla, vylétla otevřeným oknem a vznášela se důstojně k obloze.
2: Podařilo se mi to.
1: Profesor Kurama honem vyrobil velké mýdlo, které by stačilo na několik věder mýdlové vody a na tisíce nerozbitných bublin.
2: Musím hned mýdlo zanést holčičce. Ta bude mít radost.
0: Holčička bydlela poblíž zoologické zahrady, jenže nebyla doma. Povídali, že si šla hrát do zoo. Pan profesor se napřed zamračil, ale pak se ji vydal hledat.
2: tamhle je.
1: Holčička se právě koukala na velikého hrocha. Pan profesor došel až k ní a pravil.
2: Tak, holčičko, už jsem na to přišel. Vynalezl jsem mýdlo na výrobu nerozbitných bublin.
0: Holčička se na něj nechápavě podívala, protože už na mýdlové bubliny dávno zapomněla.
2: Dávej pozor, předvedu ti to.
1: Řekl pan profesor a ohlížel se po vodě, ve které by rozpustil mýdlo.
0: Chtěl je namočit v korytu v hrochově kleci, ale mýdlo mu náhle vyklouzlo z ruky, pomalu plavalo po vodě a šup.
1: Zmizelo zrovna v nose spícího hrocha.
0: To bylo nadělení.
2: Vrať mi mé mýdlo!
1: Křičel rozčileně pan profesor.
0: Avšak hroch se ani nepohnul, klidně spal dál.
2: Vždyť jsem to mýdlo právě vynalezl,
1: naříkal pan profesor. V tom spatřil, jak z hrochova nosu vystupují bubliny velké jako melouny. Jak hroch odfukoval, vzlétala vzhůru jedna bublina za druhou.
0: Když to děti stojící kolem hrochova výběhu spozorovali, měli z toho náramnou radost.
1: Jen pan profesor se mračil. Popadl hůl, která byla opřena o klec, a začal hrocha pošťuchovat.
0: Ale hned tu byl hlídač.
4: Co pak to děláte? Nechte to zvíře na pokoji.
1: Volal na pana profesora a přede všemi lidmi mu vyhuboval.
0: Pan profesor vysvětloval, že hrochovi spadlo do nosu mýdlo, jenže hlídač ho vůbec neposlouchal.
4: O tom mi není nic známo,
1: odsekl.
4: Nechte pěkně mýdlo mýdlem. Však ono se rozpustí.
1: Z hroších nozder vyplouvala bublina za bublinou. Za chvíli jich byl plný výběh a začaly se balit ven. A teď to začalo.
0: Bubliny vzlétaly ve dne v noci. Už jich byla plná zoologická zahrada. Už se kutálely na město.
1: Napřed se to všem náramně líbilo. Děti si s bublinami hrály, házeli si je, čutali do nich a dokonce si je brali domů.
0: Když však ráno lidé ve městě otevřeli dveře, zůstali jako tumpachoví.
1: Ulice byly plné nerozbitných bublin. Jakmile do bubliny někdo kopl, smrskla se, ale hned se zase roztáhla.
0: Po ulicích se nedalo chodit.
1: Lidé se pokoušeli bubliny odhazovat lopatami, odstraňovat je sněhovými škrabkami, ale ty jen odlétly o kousek dál. Nic s nimi nemohli pořídit.
0: Celé město jimi bylo doslova ucpáno. Nejprve byli pouze v ulicích, ale pak se začali hrnout i do domů.
1: Než se někomu podařilo jednu vyhodit ze vrat, dvě mu vnikly dovnitř. Než vymetl dvě, zakutálely se mu do domu další tři.
0: Lidé se začali obávat, že je bubliny vyženou z města.
1: Profesor Kurama byl z toho nadělení celý nesvůj.
2: Musím to mýdlo dostat zpátky za každou cenu.
1: Rozhodl se a s velkými překážkami doputoval do zoologické zahrady.
0: Přišel však pozdě. Mýdlo se v hrochových nozdrách rozpustilo.
1: Co teď? Město bylo zavaleno nerozbitnými bublinami.
0: Když se profesor Kurama prodíral od zoologické zahrady domů, zaslechl za sebou hlásek.
3: Pane profesore, už je vám jasné, proč je lepší, když bubliny hned splasknou?
1: Byla to holčička z parku.
0: Pan profesor neodpověděl. Klestil si cestu mezi bublinami. Spěchal do své laboratoře.
1: Pochopil, že má holčička pravdu. Nebylo mu však ani zamák příjemné, že taková malá holka chce jeho, vynikajícího univerzitního profesora, poučovat.
0: Zavřel se honem ve své laboratoři a přemýšlel, jak by všechny ty bubliny zničil.
1: Záhy vynašel rozpustný prášek, najal si helikoptéru a nad celým městem svůj přípravek rozprášil.
0: Bubliny zmizely jako mávnutím kouzelného proutku.
1: Profesor Kurama vytáhl z kapsy notýsek a poznamenal si:
2: bublina musí splasknout.

0: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

kapce a vysoko nad námi na obrovské mucholapce.

Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního Posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků, naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jako že já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě, a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy, a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi, a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu sebou i Ramsese a Hihlíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit. Ha, to chceme vidět, smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.

0: Byl tu míček a už není. Je tu vlna napletení.
1: Co pak to je?
0: Tak tohle já vím.
1: Byl tu míček a už není, je to vlna na míček.
0: Tím si hraju.
1: Kulatá vlna.
0: No. Klubíčko.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Co z to urvaj, co z to splet? 3×2 = 6. Možná. No počkej, na mě si nepřijdeš, nádhero. Já tě předjedu, bílý červe. Jedu.
2: Kurvínku.
1: Dostal jsem tě, bíráku.
2: Jak to se mnou mluvíš?
1: Co? Cože? To jsi ty, taťuldo? Ahoj.
2: Co se tady flákáš?
1: Neflákám. Hraju si, závodím. Hele. A hele, tati, to byla bouračka, co?
2: Zavři ten počítač.
1: Co?
2: Zavři ten počítač.
1: Tati.
2: Povídám, zavři to. Tolik hodin. Jak to, že už nejsi v posteli?
1: Co?
2: Hele, nedělej, že neslyšíš. Ptám se, jak to, že už nejsi v posteli?
1: No já.
2: Hele, já nechci slyšet žádné výmluvy, hurvínku. Šupej, už je pozdě a zítra hola hola, škola volá.
1: Když já bych si rád ještě trošku pohrál a pak bych...
2: Žádné takové, já bych a pak bych... Pak bys leda pozdě bycha honil.
1: Cože? Jakého bycha mám honit?
2: Ale žádného bycha.
1: Vždyť jsi říkal, že bych pozdě honil nějakého bycha.
2: Šmankote, to se tak říká. Pozdě bycha honití, že ano? Rozumíš?
1: Ne.
2: Zkrátka, dobře, musíš se jít pořádně vyspat, zítra je škola, no.
1: No to vím taky.
2: No tak šupej včas do postele, nebo zase zaspíš.
1: No dovol já.
2: No a kdo asi jiný, ty? Hurvínku, když jsi prý v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy. No, co z toho vyplývá?
1: Že dneska čtvrtek.
2: Středa.
1: Počkej. Tak jak jsem tedy mohl přijít pozdě 4×? Přece počítej se mnou. Je pondělí, pak úterý a středa. To jsou přece 3 dny, ne 4. Ha, neví, co mluví.
2: A kdo?
1: No úča, pančelka. Kdo jiný by si asi tak mohl stěžovat?
2: Hurvínku, jak to mluvíš o své paní učitelce? Pamatuj si, že páni učitelé mají vždycky pravdu.
1: I učitelky?
2: I učitelky.
1: Tak tomu nevěřím.
2: No dovol.
1: Dovolím. Včera nám totiž paní učitelka říkala, že 3 a 3 = 6.
2: No a co, když je to správně?
1: No vidíš, jenomže dnes zase tvrdila, že 6 je 3×2.
2: No to je hrůza.
1: Viď.
2: Po kom ty kluku seš?
1: Nejspíš po tobě. Tuhle jsem dostal kouli jenom proto, že jsi mě přesvědčil, že básník Volker není Jiří, ale Johnny.
2: To je sofraporte.
1: Viď.
2: Ne, to jsem se přeřekl. Víš? Tak už uháněj.
1: A tohle to je šikana, nic než šikana.
2: Urvajs.
1: Jo.
2: A než hupsneš do peřin, tak napíšeš 100krát, nemám být hloupý a drzý. A já se ti pak po to podepíšu.
1: Tak to jo.
0: Hurvínek na Piggy.
1: Když jsem šel z hub, ztratil jsem zub. Něco na zub. Brý den, taťuldo.
2: Velmi brý. Hurvínku, já tady celé hodiny usychám hrůzou. Kde jsi stoulal celý den?
1: Kde? No.
2: No?
1: Tak já ti to tedy řeknu.
2: To bych taky prosil.
1: Ale ty mi stejně nebudeš věřit.
2: Ale budu.
1: Nebudeš, já tě znám.
2: Ale budu. Jen to zkus.
1: No, dobře, jak chceš. Byl jsem v nemocnici.
2: Cože? Nepovídej.
1: No vidíš, že mi nevěří. Vždy to říkají. Ale já jsem tam fakt byl.
2: No tak nebol. Nevyváděj. Ale jdu tak do toho. A prozraď mi, co jsi tam v té nemocnici dělal.
1: Spadl jsem z kola.
2: V nemocnici?
1: Ne, na ulici.
2: A jo, takhle. A co?
1: A nic. Jen jsem se praštil do hlavy.
2: Je, no tak to jo. To jsi mě uklidnil.
1: Cože?
2: No, ukaž se. No jo, jak vidím, tak. Až na tu tvou naťuklou hlavičku makovičku si celý. A hlavu ty stejně moc nepoužíváš, no. Takže hlavně, že jsi neporadil nějaký důležitý orgán, víš?
1: Ale tatí, to jsem teda taky rád.
2: No, bodejť, bodejť, no. A co teď?
1: Co by bylo?
2: No, co by bylo? Teď? Už tě nic nebolí?
1: Asi ne.
2: Co to má znamenat, že asi ne? Co pak ti nepoznáš, jestli tě někde něco bolí?
1: No, no hele, když takhle zavrtím hlavou, tak mě to nebolí. No, když takhle vykulím oči.
2: Fuj, to je pohled teda, to jsem se lék.
1: Tak mě to taky nebolí. Když takhle vypláznu jazyk, tak se to také bolí a...
2: A dost. Nešaškuj, nehloupni a raději mě vysvětli, co jsi tedy v té nemocnici tak dlouho, celý den dělal, když nic není.
1: No tak si to poslechni, tati, ale jak už jsem řekl, ty mi to stejně nebudeš věřit.
2: Ale budu.
1: Ale nebudeš.
2: Ale nech těch výmluv a mluv.
1: No, dobře, jak chceš, no. Ten doktor řekl...
2: Pan.
1: Co?
2: Pán doktor se říká.
1: Jo, jo, no dobře, no. Tak tedy ten pan, nebo že by to byla paní?
2: Šmanko, ty hurvinku, co pak ty nerozeznáš pána od paní?
1: Rozeznám.
2: No to vidíš.
1: Paní nosí sukni.
2: Taky ne vždycky, že ano, ale přece podle obličeje musíš poznat, co to je, ne?
1: No, já bych to třeba poznal, ale... Tohleto to mělo přes pusu roušku.
2: Roušku?
1: No, asi to předtím operovalo.
2: Hurvinku, já snad s tebe zešedivím.
1: Tak to asi sotva.
2: Ale no těch řečí, jo.
1: Ano, prosím.
2: No. No. No tak.
1: Co?
2: No mluv, ne?
1: Nemůžu.
2: Jak to?
1: Teď jsi mi to teď zakázal, mlčím.
2: Co?
1: Zakázal jsi mi mluvit.
2: Já?
1: Jo, řekl jsi mi, nech těch řečí. Tak mlčím, hele. Hmm.
2: Ale ne, já jsem ti řekl, abys nechal těch hloupých řečí. Tak jsem to myslel, víš? A ne, abys nemluvil. Ale konečně mi prozradil, co ti pan doktor řekl.
1: Nebo doktorka.
2: No, ale jo, tak tady je to jedno, no, mluv.
1: No to dobře, no tak se mě to zeptalo, kolik mi je let, no a...
2: No, no a?
1: No a když jsem mu tomu...
2: Čemu?
1: Ono, číčáče, ptáme se...
2: Urvajs.
1: Když jsem tomu řekl, že už mi táhne na 90, tak mi to dalo na hlavu obkladu...
2: Co?
1: Obklad a nechalo si mě to tam na pozorování v nemocnici. Si mě to tam nechalo.
2: Celý den?
1: Ne, a tam byl až odpoledne, víš. Ráno jsem byl ve škole, no teda, ale to ti řeknu, jo, to byl taky horor.
2: Horor?
1: No to víš, škola, psali jsme slohový úkol, že prý, jaký je můj ocet?
2: Cože?
1: Otec, jaký je můj otec? To je nápad, co?
2: No to je ale krásný, krásný nápad, vážně, no?
1: Myslíš?
2: No to je krásný téma, no jo. No a tak se pochlup, co pas si o mě napsal?
1: Že jsi pěkný vsteklón.
2: Cože? Já? Já, že se vstekám? Hurvaj, já takový kliďas? Takovýhle nesmysl? Já se vyletím z kůže, mám ti snad naplácat?
1: Ani ne, to by mě bolelo.
2: Tebe? Ty víš, jak by to bolelo mě? Kdybych si tě musel ohnout přes ta svoje bolavá reumatická kolena.
1: To tam vidíš, tak to raději nedělej, jo? Takhle se domluvíme, no. Stejně nemáš důvod. Nesem byl totiž jediný, kdo se ve škole hlásil.
2: Hulvínku, vážně?
1: Ano, tatínku.
2: A na co se pan učitel ptal?
1: Ale na takové hlouposti. Prý kdo počmáral školní tabuli?
2: Jo, takhle. No to je hrůza. To si zase od pana učitele vyslechnu pěkné věci.
1: Viď, a přitom žalovat se nemá.
2: To řekl kdo?
1: Mánička. Když jsem poznamenal, že jí prší do nosu, tak mi vynadala, že je neslušné upozorňovat ostatní na cizí chyby.
2: No, tak to má ale pravdu, mánička. A to má ze svojí hlavičky?
1: Ale ne, prosím tě, kdyby to vzala, to jí řekla bábinka, když na ní maňka práskla, že nosí přes zubní protézu rovnátka.
2: Šumanko, ty vážně?
1: Vážně.
2: A to proč?
1: No, že aby nikdo nepřišel na to, že má třetí zuby.
2: Hej, prosím tě.
1: No.
2: Dobře. Ale teď už nechej zuby zubama a hezky hubky, šupej se učit, jo? A potom rychle do hajan.
1: Ne, taťuldo.
2: Hulvínku.
1: A nemohl bych raději rovnou do těch hajan.
2: No tak to ne, to bys nemohl.
1: Tatíku, když já jsem tak hrozně ospalý, hele.
2: Hele, moc se nevymlouvej. A vůbec, když už zíváš, tak se sluší zakrýt ruku pusou.
1: Cože?
2: Pusu rukou.
1: Tobě?
2: A co mě? Sobě musíš zakrýt pusu.
1: Rukou.
2: Jo, rukou, no.
1: Ale tak to já nemusím, tati. Mně zuby nevypadají, ne. Mně ne, tati, do mě ne.
2: No počkej, co? Počkej, na co narážíš? Mně taky ne? Já mám přeci krásné zuby. Co je?
1: A nic, jenom jsem se lék.
2: A proč?
1: Vypadal jsi s tou otevřenou tlamou, pusou do kořán, jako ta zubatá ryba piraňa.
2: Jo, víš? To jsou, panečku, zubíška, jedně si ukážu, ale... Ty mám po svém otci.
1: Fakt?
2: No.
1: A že ti pasujou?
2: Tak hele, dost bylo těch zdrzostí a mazej se učit, nebo bude ve škole další ostuda.
1: Nebude.
2: Hele, nemusím ti snad pořád dokola opakovat, že vzdělání činí život sladším. A proto si ten život uháněj, jak se patří, osladit.
1: Jenomže mě můj zubař sladké zakázal.
2: Hurvajs.
1: Právě kvůli těm zubům, že aby se mi nekazili, víš, taťulínku?
2: Hele, už jsem řekl, nechej konečně zuby zubama a šup, koukej dělat úkoly.
1: No tak dobrá, ale až ty úkoly napíšu, tak sebou plácnu do velíšku. A ty mi za to, že jsem byl tak hodný, povíš pohádku, ano?
2: No, tak to ne.
1: Jo, Pepo, prosím, gatě nosím.
2: Ty jsi takový někdy, takový roztomilovčkej, viď?
1: Tady jsem taky po tobě, Pepo. Tak co bude s tou pohádkou? Vyzkoušíme si to, jo? Pepo.
2: Ale tak dobrá.
1: Jupi.
2: A kterou pa pohádku chceš?
1: Na tu tvoji oblíbenou. O živém a mrtvém pivu.
2: Tak to raději ne, víš, já vždycky po ní dostanu takovou hroznou žízeň.
1: Je, tak víš co?
2: Ne, nevím.
1: Nic mi nevyprávěj, ale skoč si raději rovnou na to pivko.
2: Jo, myslíš?
1: A já si mezi tím na chvilku odpočinu a ty mi potom přineseš něco moc dobrého na zob, jo? Hele, taťuldo, maťuldo, hele, Pepo.
2: Ano, dobře, tak dobrá.
1: Platí, hora, stejně. Jak ty to děláš, že máš taťuldo vždy?

zoologická zahrada je jen chavá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V klece

0: básničku. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

si učedníka kluka jako buka, aby se mu při kování neroztrásla ruka.

0: pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže. A tak budu nástupce mít a Tereska může. A tak budu nástupce mít a Tereska může.
1: Ahoj, myšáčci! Právě jsem vám oznámila broučí hmyzákovskou řečí, že už jsem tu zase s vámi. Od internetový sítě plný informací vás zdraví vaše šmejdilka, myška Bibi. Nebojte se, tykadla na hlavě nemám. To jsem jen při svým obvyklým hledání narazila na jednu senzační záležitost, o kterou se s váma chci podělit. Hned jak jsem to dočetla, letěla jsem do studia. No jasně, neletěla. Pelášila jsem packama, i když teda hmyzí křídla by se mi někdy fakt šikly. Mají to hmyzáci dobře vymyšlený. Ale zase já líp třeba... No, slyším, že jo? No, každej máme to svý. No, nebudu chodit dlouho kolem horký kaše, ať vás nenapínám. Jo, hmyzu se to týká. V Bratislavě, to je hned kousek od nás, v sousední zemi, na Slovensku, mají, hádejte co, hmyzí hotel. No jo, slyšíte dobře, hotel pro hmyz. To je pecka, co? No, hned vám o tom řeknu něco víc. Asi jste o hmyzích hotelech doteď nic neslyšeli. Neznamená to ale, že by to byla nějaká extrovní novinka. V cizině takovýhle hotely běžně najdete třeba v národních parcích nebo v botanických zahradách. V našich oblastech si hmyzí hotely teprve hledají svý místo. A jak to vypadá? Hmyzí hotel. A proč to je? Pro koho? Vydržte, všechno vám povím. Hmyzí hotel je stavení ze všech možných různých přírodnin. Z dřívek, z kamínků, z kůry, listí, mechu a já nevím z čeho všeho ještě. Taková všeho chuť, která se snaží napodobit přírodní prostředí. Vypadá to trochu jako hodně zvětšená plástev medu. Hodně skulinek a díreček, kam se dá zalézt. Celý to slouží hlavně jako domeček pro samotářský hmyz, který nepatří do žádný větší skupiny. Nemá svoje hejno. No a proč se hmyzí hotely stavějí? Jedna, která pokud takovej hmyzák nežije ve větší skupině, je víc zranitelný. Tak se mu domeček hodí k tomu, aby vůbec přežil, nebo aby měl kde strávit zimu, nebo aby měl bezpečný místo, kde naklást vajíčka. No a pak taky. Hmyz si tenhle příbyteček najde, bude mu v něm dobře, usadí se tam a nebude se stěhovat třeba k vám domů. Prostě zůstane radši ve svém přirozeném prostředí, i když v hotelu, který vyrobil člověk. Ale to hmyzák asi neví. Ten si říká, jupí, co pak tady mám za báječnou skulinku? Tam bude moje hnízdečko, tam bude můj domeček. A kdo mu ho tam připravil, to bude bzučákovi šumák, no. Já bejt hmyzákem, samotářem, tak si takovej hotel taky nechám líbit. Představte si na chvíli, že jste hmyzák, broučák, bzučálista a že byste našli bejváček v takovém hotýlku. Jak to tam asi vypadá? Jaký byste chtěli pokojíček, kdybyste byli brouček? Zkuste mi ho nakreslit. Já mám vaše obrázky moc ráda, skoro tak moc jako vaše dotazy. Tak pište, malujte a hlavně se mějte moc hezky. Já letím šmědit dál. Pa, pa, písklatá!

0: vrce, nebo budeme padat my, ale z těch saní.
1: To jsou fíšty!
0: Vidíš, teďka jsme se vymázli.
1: Vstávej, taťolínku.
0: Cpak, můžu, když mi sedíš na hlavě?
1: Jo, to jsi ty. Vypadáš jak sněhová koule.
0: Brr, za krkem sníh, v nose sníh, v puse sníh. S tebou taky sáňkovat.
1: Pojdeme ještě jednou?
0: Už jsem řekl, že ne, a dost. Tadyhle si vezmi příklad z Žerika. Tadyhle máš sáňky, tamhle máš kopec, proč nejezdíš sám?
1: Protože sáňky jsou dole, kopec je nahoře.
0: A já jsem lenoch, Žáno.
1: Je, to jsem nevěděl.
0: Co jsi nevěděl?
1: Že seš lenoch.
0: Ale ty seš lenoch. Nechtěl bys, abych tě na ten kopec vytáhl?
1: Právě.
0: Jak je pak právě?
1: Že bys to ani nedokázal.
0: Říkáš nedokázal?
1: Říkám nedokázal.
0: Slyšíš ho, Žery?
2: Jo.
0: Říká nedokázal.
2: Jo.
1: Říkám nedokázal.
0: Tak já ti ukážu, co dokážu. Sedni si na ty sáně. Na takovej kopeček vyběhnu jako srneček, že ano?
1: Už sedím, tak je, srnečku.
0: Já ti dám srnečka, že z toho budeš jelen. Ale dokážu ti... Šumanko, to je tíha. Neměl jsi k svačině slona? Já ti dokážu, co dokážu.
1: S taťulínkem se to musí umět.
0: Fuj, to byl kopec. Tak co? Dokázal jsem to?
1: Čáry máry, fuk, a už jsem nahoře.
0: Jo, tak já ti ukážu, čáry máry, fuk. Takhle strčím do těch saní a už si to podrandíš dolů.
1: Tati, já neumím brzdit. Pomáč!
0: Šmanko, to je nemohlo ten hurvajs. Hurvinku, vždyť jdeš na chaloupku. Hurvajs, běhni se. Chalupa se nevyhne, to musíš ty. Tohle nechci vidět, šmankote, to bude řacha.
1: Je, kde jsem se to ocitl? Propáníčka, sněhulák tu je, ale ta chaloupka stojí na moří noze. Co pak jsem v pohádce? Co pak jsem v pohádce? Jo, to sem jde. Ježkovi zraky. Dva dvořani nesou na nosítkách pana krále. Tak to jsem teda určitě v pohádce. Radši se schovám honem. Kam? Třeba tadyhle.
3: Zastavit. No tak, kývale chytrolí, nepomozte mi vystoupit. Tak. Brr. To je zajímavé, že tady venku je větší zima než doma u krbu. Čím to může být, nevíte?
4: Ano, nevím, pane králi.
5: Ale já to nevím ještě mnohem víc, než kýval, pane králi.
3: Jak byste to taky mohli vědět, když to nevím ani já, který jsem nejmoudřejší v celé zemi.
1: To bych chtěl vidět, jak asi vypadáte nejhloupější.
3: Já se kolikrát až divím, jak jsem moudrý. Divíš se taky, kývale?
4: Divím, pane králi.
5: Ale já se divím ještě mnohem víc, než kýval, pane králi.
3: Já mám rád, když se někdo diví. Divit se teď?
4: Yeah.
5: Ono ne.
3: Divíte se hezky, tak to mám rád. Ještě.
5: Yeah. Ono ne.
3: Stačí. Víte, proč jsem dal zastavit? Nevíte, toť se ví. Mně se zalíbila... Tadyhle ta socha. Já ji chci.
1: Socha, sněhulákovi říká socha, to je truhlík.
3: To je věru překrásná socha. Jistě mistrovské dílo. A já tomu rozumím.
1: Jako koza Petrželi.
3: Rozumím, povídám. Kývale, chytrolíne, naložte tu vzácnou sochu na nosítka. Vezmu si ji do zámku a postavím ji hezky ke krbu. Tak, už ať je socha na nosítkách. Teď si k ní sednu já, tak, ta je studená. Zvednout nosítka a vykročit.
6: Sláva, sláva,
1: sláva. Chce postavit ke kamnům. To si nesmím nechat ujít. Najdu taťuldu a pak oba hajdy do zámku.
2: Slavnostní kanone pal, ať žije sto let velebný kmet náš moudrý.
3: Zastavit. Tak. A teď tu vzácnou sochu opatrně postavte sem ke krbu. Ale pozor, aby se nepoškodila. I tak, to je krása. Aj, to je krása. A jaká je to vzácnost? Ale taková vzácnost se musí řádně opatrovat. Hnedka přiložte do krbu. Ještě polínko. Teď to pěkně hoří. Taková vzácná socha totiž potřebuje teplo. Hodně tepla. Moc tepla. Ještě víc tepla. Aj, ta potřebuje tepla.
6: Že já se vždycky nechám umluvit, to je nápad vloudit si do královského zámku a zrovna do trůní síně, co když nás tady pan král načapá.
1: Tak mu něco namluvíme. Takovému čulpasovi se dá namluvit všechno.
6: A co třeba?
1: Třeba, že ty jsi Mikuláš a já čert.
6: Šumanko, to ještě ty mě stráš. Žeriku, hlídej, kdyby někdo šel.
1: Ale tati, snad by ses nebál.
6: A bál, abys věděl, bál. Ne pana krále, ale té jeho hlouposti. Protože nic není tak nebezpečné, jako lidská hloupost. Té se bojím.
1: A kvůli tomu? Kvůli tomu bychom měli přijít do tuhle grandu, akorát.
6: Co je, Žeriku? Někdo jde? Šmangote, někdo jde?
1: Někdo jde?
6: Honem, schoj se!
1: Nekám!
6: Třeba tady.
1: Je za ten trůn, tati.
6: No, za trůn, honem. Počkej, no,
1: sobom. Tady sem se vejdeme všichni, pojď sem, Žeri. Pojď sem, pěkně se skrčíme. Žeri, kůž.

0: taková vzácná socha by mohla přilákat zloděje. Jenomže sem se nemůže nikdo vloudit.
1: To tady nemůže.
2: Jak to, že ne?
0: To mám radost, že má vzácná socha je v bezpečí. Já mám radost, zajásej, kývale. Já mám větší radost, zajásej ty, chytrolíne. Stačí. Hlavně, že si mohu být jistý, že se sem nemůže nikdo vloudit.
1: To se ví, že ne.
0: Vždy to povídám.

0: Ale nic, pane králi.
1: To se ví, napřed nic a potom si to ještě zopakujem.
2: Ale my tě nebudeme zdržovat, pane králi, máš jistě moc práce, musíš králičit, totiž královat, ano, my zase půjdem, pojď Hurweis.
3: Stát. Nechtěli byste mi náhodou uloupit mou vzácnou sochu?
0: No vidíš, Hurweis, už je to tady. Co tě nemá, pane králi, taková špatnost by nás ani ve snu nenapadla. Co bychom s ní dělali? No, řekni, Hurweis.
1: A co mám říct?
0: Co bychom s tou sochou dělali?
1: No, co bychom s ní dělali?
3: Nevymlouvejte se. Už to mám. Moje královská hlava dostala nápad, že nechá vaše zlodějské hlavy useknout. To je nápad, co? Vy se nedivíte? Já se zlobím.
0: To jsem zvědavý.
3: Já se moc zlobím.
0: Když je to tak jednoduchý.
1: Já se strašně zlobím. Taťule, už to mám. Ten sněhulák už určitě roztál. Takže si zahraju na kouzelníka.
3: Moc zlobím.
0: Mamko, de Hurweis, nepřeskočilo ti?
3: Já se velice, převelice, hrozně moc zlobím.
1: Ale já se zlobím ještě strašně, hrozně, příšerně víc.
0: Kurvinku, máš rozum, prosím tebe. Kluku,
1: místo, abys mě slavnostně uvítal, strašlivě si mě urazil, pane králi.
0: Manko, ty kluku, co to povídáš?
3: Kde jsem tě urazil?
0: No, já jsem si vypadáš, to myslel.
3: Vypadáš, jsi celý. A proč bych tě měl slavnostně vítat?
0: A teď vám
1: praslepičí kváč. Protože jsem veliký kouzelník a černokněžník čáry máry fuk.
0: Ty jsi se zbláznil.
1: A za tu strašlivou urážku tě strašlivě potrestám tím, že odčaruju tvoji vzácnou sochu.
0: Hurweis.
3: Ne, to ne. Očaruj třeba Kývala nebo Chytrolína, ale sochu ne. Sochu ne, to bych se ještě víc zlobil. A radši to ani neskoušej, stejně bys to nedokázal.
1: Ty pochybuješ o mé moci?
3: Nedokázal.
1: Tak uvidíš.
3: Nedokázal.
1: Zaklínám tě, temná sílo, začni i hned svoje dílo.
3: Nedokázal.
1: Zaklínám tě, temná moci, přijď mi i hned ku pomoci.
3: Nedokázal.
1: Ať se vzpění krev i žluč, vzácná sucha, ať je fuč.
3: Já se tam jdu podívat, ale jestli bude fuč, tak si mě nepřej. Tak si mě nepřej.
4: Sláva, sláva, dlouho živ buď náš pan král.
1: Ježkovi zraky. Já jsem...

0: co mám dělat? Co si počnu bez své vzácné sochy? A já vím, co udělám. Jmenuji tě královským dvorním kouzelníkem. Buď vítán na mém zámku. Budeš se vyhřívat v paprscích mé přízně.
1: No, abych nedostal úpal.
2: To nejde, pane králi. Teda kouzelník to on je, to ano, jenomže my tady nemůžeme zůstat. My musíme na sněm Ježíbaba Ježidětku a zmeškali bychom poslední koště. Pojď, Hurvajs.
0: Dvorní kouzelníku, tvůj slouha si dovoluje obtěžovat moje královské ucho svými šplechty? Mám ho dát rozčtvrtit? Nebo lámat kolem?
2: Šmankote.
1: Slouha. Taťulinek je můj slouha. To se mi líbí. Pane králi, prokaž mu tu milostivou milost a milostivě mu dovol, aby mi dále slouhoval.
2: Já ti dám slouhu.
0: Tak tedy slouhuj, slouho. Pojď sem, kouzelníku. A teď, když jsem tě jmenoval královským dvorním kouzelníkem, mohl bys mi prokázat malinininkou službičičku? Když jsi dokázal sochu odčarovat, jistě ji umíš zase přičarovat. Že mi ji přičaruješ, viď? Já tě tu nechám o samotě a přičaruješ ji, ano? Přičaruj ji, dvorní kouzelníku. Přičaruj, dvorní kouzelníku.
2: No, vidíš.
1: Neboj, slouho. Každé malé dítě ví, že uplácat nového sněhuláka je úplná maličkost.
2: Ale každé malé dítě také ví, že otci se neříká slouho.
1: Tak už se nezlob, slouho.
2: Hurvajs.
1: To je taťuldo. Vlastně jsem tě zachránil před rozčtvrcením. Já, královský dvorní kouzelník.

0: může stát. Já nechci dělat šaška, bůh ví komu.
1: Ale tati,
0: alou domů vypadnem a tím to vadne.
1: Ani mě to nenapadne.
0: Varuju tě.
1: Už jsem řekl, mě se nechce na spátek. Mě ale těsněhový život v zemi pohádkový. Kdo jako já říši znaky může klidně do pohádky.
0: A doma pust nebyt.
1: Vtipně nikdy nikde nedal práci, chce to jenom zachovat si klid. Aaaa!

0: to chci vidět.
1: Ty vole, chytrolíne.
2: Poroučíš, pane králi?
1: Poroučíš, pane králi? Moje vzácná sucha zmizela.
2: Yeah.
1: Ono ne. Divíte se, co? Tak se divte. A nebo ne, žádné divení. Kouzelník sochu odčaroval. Ale co, když ji už nedokáže přičarovat?
3: Ano, dvorní kouzelníku.
4: Pospíš, král
1: čeká.
4: Už
1: jde. Už jsi mi přičaroval mou vzácnou sochu, dvorní kouzelníku?
4: Ještě ne, pane králi.
1: Já to tušil. Ale moje královské oko ji chce vidět. A to hned. A když ji hodně rychle neuvidí, a to hned, hlava se ti skutálí z krku. A to hned.
3: To tedy nevím, Hurvajs, jak by se ti čarovalo bez hlavy.
4: Pane králi, ke svému čarování potřebuju kouzelnickou knížku, jedlovou šišku, zrzavou lišku, šedivou myšku, půl zaječí pacinky, usušené mydlinky, čarodějné bylinky a proto musím do kouzelné kuchyňky.
1: Pošli proto svého slouhu.
3: Už letím, už pádím, už abych byl pryč.
4: Slouha by to popletl.
3: Ale nepopletl.
4: Ale popletl, dojdu si proto sám.
3: Ale nepopletl, pro pět ran do čepice, a co já?
4: Ty budeš zatím bavit pana krále, slouho. Pojď, Jerry. Pojď, Jerryčku.
1: Kývale, chytrolíne, rychle za ním. Musíte okouknout, jak tu sochu vyčaruje. Když to vyzvíte, bohatě se vám odměním.
5: Děkujeme, pane králi.
1: Jo, a abych nezapomněl, když to nevyzvíte, dám vás popravit. Tak jděte, jděte.
2: Já nechci vidět. Hurvajs, jak tohle to dopadne.
4: A jsme na místě. Tady u chaloupky postavím tak krásného sněhuláka, že mě pan král v tu ránu povýší na vrchního dvorního kouzelníka. Co máš, nebůž? Musím rychle čáry márovat, nebo mě pan král nechá zmenšit okedlubínek. No co chceš? Co? Někdo jde? A hleme, tamhle na vršku si to metelí velectěný pan kýval, že on si pan král vymyslel nějakou kulišárnu a poslal ho za mnou. Jole, co dělá? Teď zakop a kulí se dolů.
6: Padám, letím, kulím se, popadím se do sluhu, pomoc.
4: Jele, Žeričku, nemůžeš zastavit, koukni, už je z něj úplná sněhová koule. A kutálí se zrovna sem. Už je tady, vždyť je to úplný sněhulák. Podívej, fuj, nalízej ho, kýval není zmrzlina. A když pan král chtěl udělat kulišárnu, já mu ji provedu taky. Tomuhle přikutálenému sněhulákovi ještě přidělám nos, oči, tak. A vzácná socha pro pana krále je hotová. A bez práce. Co je? Ještě někdo? No jo, chytrolín, taky mě mohlo napadnout, že nebude daleko od kývala. Schováme se a kouknem se, jak se bude tvářit. Sem, Želičku, za tu muří nohu.
5: Nikdo. Ať hledím, jak hledím, nikdo. O, co to vidím? Socha je vyčarovaná. Když ji panu králi přinesu, odměnu dostanu já a ne dvorní kouzelník. Takže ji co? Odnesu.
4: Tak, chytrolí mě chce taky podfouknout, Jerry. Myslí si, že na mě vyzrál, jenomže neví, jakou sochu si odnesl.
5: Tak, tady u krbu tu vzácnou sochu postavím. Pane králi.
1: Socha, moje vzácná socha. Káli je ještě krásnější, ještě nádhernější a ještě vzácnější. Říkal jsem ti přece, že taková vzácná socha potřebuje teplo. Ještě polínko. Ještě jedno polínko. Ano.
3: Ale kde Hurvajs? Chci říct,
0: dvorní kouzelník.
1: Když mám svou vzácnou sochu, nepotřebuju dvorního kouzelníka. Ještě by mi ji zase odčaroval. Chytrolíne, hoď tam ještě polínko, ať se oheň hezky rozhoří. Tak.
3: Ale pane králi, ten oheň...
1: Ani muk, nebo... A hlavička se ti skutálí z krčíčku. Tak, abys věděl a abys měl o čem přemýšlet, než se vrátím.
3: Ach jo, že my jsme se chodili. Sněhulák zase roztaje a ten tulpas si bude myslet, kdo ví co.
7: A já sám, vždycky sám, co je třeba.
3: Tady seš, Hurvajs. Víš, kam toho sněhuláka zase postavil?
7: Ke krbu, to dá rozum. A dal přiložit, že ano. S tím se právě počítalo.
3: Hele, Hurvajs, teď je čistý vzduch. Co abychom vzali nohy na ramena?
8: Já bylo

0: Už vůbec nepotřebuju tvoje čáry, dvorní kouzelníku. Svou vzácnou sochu mám i bez tvého čarování. Nedivíš se, že mám svou vzácnou sochu, dvorní kouzelníku?
1: Ani ne. Jen aby ses nedivil ty, pane králi.
0: Myslíš, že mě ji zase odčaruješ? Pane, zavolám stráži, aby se ti náhodou zase nezachtělo kouzlit. Mlčíš. Přešla tě řeč, co?
1: O něm já jsem zděšením na tvoji opovážlivosti, pane králi. Mě, velikého černokněžníka a kouzelníka Čály Máry Fuka, chceš nechat hlídat? Uvidíme, kdo se bude divit. Zaklínám tě, temná sílo, začni i hned svoje dílo.
0: Nech toho.
1: Zaklínám tě, temná moci, přijď mi i hned ku pomoci.
0: Nech toho.
1: Tvoje chvíle nastala, proměň sochu vkývala.
0: Ne, já se tam jdu podívat, ale jestli tam ta socha nebude, uvidíte, co s vámi udělám. A marš hezky přede mnou, hezky přede mnou. Ale ne, místo sochy je tu kýval.
1: Divíš se, pane králi?
0: Divím, dvorní kouzelníku.
1: Tak se div, já mám taky rád, když se někdo diví. Divit se teď?
0: Div se za mě, kývale. Říkám ti, aby se zdivil a nedrkotal zuby. Div se. Tak ty se nebudeš divit? Ne, nebudeš? Já tě plácnu žezlem. Ty budeš utíkat? Nedivíš se, drkotáš a ještě utíkáš? No,
1: ten ho hnal. No vidíš, taťuldo, to bylo pořád strachu.
2: No jen, aby tě ta veselost brzy nepřišla, ty dvorní kouzelníku. Ty si myslíš, že ti pan král tohle odpustí, že to tak nechá? To bych se tedy moc divil.
1: Tak se div. Já mám rád, když se někdo diví. Divit se teď. Je. Ono ne. Je. Ono ne.
0: Socha je zase pryč, chytrolíne. Já se zlobím, já se strašně zlobím. Já se strašně hrozně moc zlobím. Navidíš, jak se zlobím, kývale? Zaklej za mě. To je málo. Já se zlobím daleko víc. Chytrolíne.
3: Mordidý pasem, terendy chytrytytiny.
0: Tohle dvornímu kouzelníkovi nedaruju. Ty do toho nemluv, psisko. Kývale, chytrolíne, ke mně. Řeknu vám, co s kouzelníkem provedeme. Ty neposlouchej, psisko. Víte, co s ním uděláme? My mu prostě a jednoduše dáme...
1: No, když se to vezme kolem a kolem, a taky okolo a ještě dokola, máš pravdu, taťulínku. Taťulínku, můj zlatý, mně se to nějak přestává líbit. Žerek je nějaký vystrašenej. Něco na nás šijou, vidí, Žeričku.
2: Takže nejvyšší čas, abychom se podívali...
1: Kde nechal ty sardíru, žáno, taťulínku?
2: Tak žádné rozmýšlení. Utečme a sejdeme se dole u chaloupky.
4: Poplach, stráže. Poplach, jsi kdo? Poplach.
1: Ubrh, tak už neutíkej.
0: Mě
1: máš, ale suchu nemáš, pane králi.
0: No jo, to je pravda. A ty mi ji vyčaruješ?
1: To bys musel být moc hodný.
0: A to já budu. Nebudu zlobit, budu si mít uši. To se budeš divit, jak budu hodný. A popravit tě nechám parádním mečem, památečním, abys viděl, jak si tě považuju. Tak mi ji vyčaruješ, jo? Bude socha. Mně je veselo, kývale, chytrolíne, nevidíte? Radujte se za mě.
3: Ano, pane králi.
5: Bude socha, bude socha.
3: Ano, bude.
5: Kouzelníky postaví.
3: Pan král si s ní bude kochat a potom ho popraví.
1: To víš, na památeční meč mě akorát nachytáš.
0: Tak čaruj. Na co čekáš?
1: Jenomže znáš to. Lišky, šišky, myšky, mydlinky, bylinky. Musím do své kuchyňky. A cestou se zdechnu.
0: Tak už jdi. Pospěš si.
1: Tak já už běžím.
0: Snad. Kýval s chytrolínem, vezmou nosítka a půjdou s tebou, aby se té soše nic nestalo.
2: Ať o tom přemýšlím, jak o tom přemýšlím. Nedovedu si to vysvětlit. Prostě mě nejde na rozum, že ten kluk nejde a nejde. Říkal jsem přece, že se sejdeme tady u chaloupky, ne?
6: Jo.
2: Že by se dal chytit? Takový nešika přece Hurlínek není. Počkat. Když mě budou pronásledovat, budou mě hledat kde? Ano, tady v chaloupce na Muřínoze, že ano. Ale nenajdou mě kde? Ano, tady v chaloupce na Muřínoze, že ano. Protože nebudu kde? Ano, tady v chaloupce na Muřínoze. Poněvadž se schovám kam? Na střechu. Pěkně tam po té Muřínoze. Vyšplhám. Tak už jsem nahoře. Je mě vidět, Jerry?
6: Ne.
2: No, jen abych nežuchl dolů. No, v nejhorším bych se skutálel do sněhu. A koukněme. Kdo pak to sem jde? Jerry, schovat!

0: Ty si taťulda neohluchl? Tak mě musel slyšet, rámusu jsem dělal dost, takže se jistě schoval.
1: Hurvajs.
0: Ale jak se zbavit těch mamlasů?
1: Neslyší.
0: Leda, že bych je drobátečko vystrašil. Tak vy chcete vidět, jak vyčaruju sněhu... co jsem to chtěl říct? Jak vyčaruju sochu?
2: Ano, chceme, dvorní kouzelníku.
0: A je, to je mě vás líto. To je mě vás líto, protože každý, kdo se dívá na čarování, oslepne. No jo, kouká, najednou vidí, že nevidí. A někdy nejenom oslepne, ale přijde taky o zrak.
3: Dej nám milost, dvorní kouzelníku.
1: Dobře to dělá. Dobře to dělá ten kluk. Kde pak ten Hurvajs to je šikula?
0: To se nedá nic dělat. Čáry jsou čáry. Leda, že byste zavřeli oči.
2: Já je zavřu, dvorní kouzelníku.
3: Ale já je zavřu ještě mnohem víc než kýval, dvorní kouzelníku.
1: Výborně, ten Hurvajs je vynikající.
0: Tak dobře, zavřít oči teď.
1: Hurvajs. A on se sem nepodívá, budu se muset nějak vyklonit, abych mu dal znamení. Hurvajs.
0: Tak pozor, čaruje se. Zaklínám tě, temná sílo, začni i hned svoje dílo. Tati, kde seš? Zaklínám tě, temná moci. Taťuldo, slyšíš? Přijď mi i hned ku pomoci. Taťuldo, ukaž se.
1: Jo, ukaž se, když koukáš na druhou stranu. Snad když se pořádně vykloním.
0: Vezmi prázdnou punčochu a proměň ji na sochu.
1: Já se neudržím. Ještě, že je to tady ten sníh, ale budu jak sníhulák. Pomoc, padám.
0: Už se to tady kutálí. To je sníhulák. A šup. A rovnou do nosítek. Tak šup. Už ať je ta socha u pana krále. Odneste ji, že se dávám pěkně poroučet. A dejte si ji hezky do tepla. To provedl taťulínek úplně vynikajícně. Jak to, že ne? Taťuldo, tatí, už jsou pryč, už se nemusí schovávat. Než ten sněhulák panu králi roztaje, budeme dávno v čudu. Jak to, že ne pořád? Co pak taťulda tady není? A kde tedy je? Tady se neschovává. On není v chaloupce? Ne. No co pak je holub, aby seděl na střeše? I ty svatý dindindone. Tak to byl taťulda, ten sněhulák. No jo, skutálil se dolů, obalil se sněhem a stal se z něho sněhulda. A já ho poslal panu králi. Ale to se tak nenechá. To tedy

0: A zase mám svou sochu. A tahle je ze všech nejkrásnější, nejnádhernější a nejvzácnější. A jaká je studená chudinka. Okamžitě přiložit do krbu. Ještě Polínko. Za chvíli ti bude teploučko, moje krásná socho, ale teď už si dám pozor, abys mi nezmizela. Teď už se sem nevloudí ani myška. Ale pro jistotu ohlédnu všechny stráže. Pozor, přehlídka stráží!
1: Žerý, hodnej žeriček, schrabává ze mě sníh, no hodnej. No a teď už to půjde, vyloupnu se z toho sněhu jako pecka z blůmy. Ale stejně žeričku, viď, napřed je ze mě slouha, potom sněhulák, to jsem zvědavý, jako co nakonec skončím. Asi jako šípková růženka, viď. Ale budu se rozčilovat? Nebudu. Co je? Co? Poslal tě Hurvínek? Jo? Tak běž za ním a řekni, že jsem připravený k útěku. Jo? A že se zatím schovám tadyhle v tom rytířském brnění, jo?
2: To mi nejde na rozum. Kde ten žerich vězí? Doufám, že si s taťuldou domluvili. Ježkovi zraky, kde jsem pan král? Honem schovat za trůn.
0: Jak se dvorní kouzelník snažil, když mu můj královský prst pohrozil.
2: Ho obizvat jste na kyselo.
0: Ale já ho můžu nechat popravit, když tu není.
2: Ježko.
0: Stráže, lapněte ho, přijmete ho, tak jsem s ním. Já ho tu chci mít.
2: No konečně, tady se žeričku. Taťule už je připravený? A kde je? Cože? V rytířském brnění? No to je nápadíček.
0: Aha! Naposledy se ptám, kde je dvorní kouzelník?
2: Volal jsi mě, pane králi?
0: To jsem se lekl. Snad si mě nechtěl vystrašit, dvorní kouzelníku. To já nemám rád. Když mě někdo straší, šmik, a už nestraší.
2: Pane králi, nezapomeň, že jsem kouzelník, jestli začnu zase čarovat.
0: Jen to zkus.
2: Ty si myslíš, že si netroufnu? Zaklínám tě, temná sílo, začni i hned svoje dílo. Zaklínám tě, temná moci, přijď mi i hned ku pomoci. Třeba si je to k nevíře, proměň sochu v rytíře.
0: Ne, to ne. Jestli si to udělal, tak uvidíš.

0: Králič. Proměnil je z toho rytíře? Já se zlobím. A nebo ne, já se nebudu zlobit, já budu zuřit. Neslyšíš, kývale, zazus za mě. Já nezuřím tak málo. Já zuřím daleko víc. Chytrolíne, zazuř ty.
1: Hodli.
0: No, tak strašně zuřím, že ze mě jde ale hrůza, co? Až jsem se sám sebe polekal. Ale to já tak nenechám. Tentokrát tě to musí stát hlavu, protože nikdo se nesmí beztrestně protivit mé královské vůli.
1: Nerozčiluj mě, pane králi, nebo se rozčilím a všechno tady začaruju. Budeš se divit, jak všechno začaruju.
0: No, já mám rád, když se někdo diví.
1: Takhle plácnu do toho brnění.
2: Opatrně, že si na to nevezmeš kladivo, vždyť mě roznejtuješ v obleček.
1: Tiše to, Duldo. Plácnu po druhé.
2: Always.
0: Radši toho čarování nech.
1: Plácnu po třetí.
2: Buď samá modřina.
1: A oživím to prázdné brnění. Jdi na něj, tati.
0: Ne.
1: Tak co je, tati, nestůj tady, jdi na něj.
2: Co pak můžu, když vidíš, zasekl se to v koleně, nemůžu hnout nohou. Nejde to ani sem, ani tam, asi je to rezatý. Pomoz mi, nekoukej, vem tamhle tu sekeru.
1: Já to zkusím.
2: Tím tupým koncem, nebo mě rozporcíš jak pečenou husu.
1: Já jsem, tati.
2: Manku, ty opatrně, ven je sem přece já, ty se nemehlo, tak dělej něco.
1: No to by se řekne dělej, ale co, to bych musel být doupravdický kouzelník.
0: Ty nejsi.
2: Šmanko, ty teď se spodřekl.
0: Aha, čarovat neumíš. Aha, mě neošulíš. Já jsem chytrý. Ajajajajaj, já jsem chytrý. Já jsem tak chytrý, že se kolikrát až divím, jak jsem chytrý.
1: Ale nevíš, že venku je větší zima než doma u krbu. Nevíš, že když zavřeš oči, nemůžeš nic vidět. A nevíš ani, že sníh v teple taje. A to já všechno vím, takže jsem daleko chytřejší než ty, pane králi.
0: A podívejme se, jenomže v mém království není nikdo chytřejší než já. A víš proč? Protože každému takovému a hlavička kutulululululu. Chopte se ho! Na něj!
3: Na něj, nosím meče!
0: Chyte ho a hlavu dolů!
1: Pomoc! Tati, pomoc! Ne, nesekejte! Nesekejte mi hlavu. Co je? Kde to jsem? Tati? Taťuldo?
4: No, kde bys byl? Při tom sáňkování se zdrobátko bacil do hlavy, ale to nic nebude. Ale šupka to byla pěkná, co? Vsadím se, že jsi viděl všechny svaté, viď?
1: Všechny svaté ne, ale celou pohádku. No jo, pana krále Dvořany. A ty jsi byl, taťulinku, můj slouha.
4: To by se ti líbilo, to vím.
1: Ba ne, tati, protože je

0: nad každou pohádkovou zem.
1: Všechna kouzla, co je jich,
0: je mi svět, co patří všem.
1: A ty máš spokojený smích.
0: To vám říkám já.
1: To vám říká on,
0: Janíčkové. To vám říkám

0: Racek chechtavý. Racek chechtavý není tak veselý pták, jak vypadá. Naopak je to nešťastný tvor. Tak rád by šel někdy na koncert nebo na přednášku, ale což pak si to může dovolit? Zná se moc dobře. Ví, že by se smál od začátku do konce. Že by rušil ostatní, například Bernardíny, kteří pozorně sledují, co se říká, a uvažují o tom. Ale Racek, ať uvažuje, jak uvažuje, nakonec se vždycky dá do smíchu. A to je pobuřující, uznáte sami. A Racek si myslí, něco s tím musím udělat. Nemůžu to přece nechat tak. A letí k psychiatrovi, který bydlí na nábřeží. Ale když přiletí blíž, vidí, že bude muset hodně dlouho čekat. Na nábřeží je tolik racků, že se to nedá spočítat.
1: Hurvínek na piky!

0: tady to voní. V tom parku a těch kytek. Hurvinku, nemáš chuť
1: na ty traviny? Co pak jsem králí?
0: Ale ne, jsi ke každé přivoně.
1: Ach tak, přivoně.
0: Traviny? Kouska smyslu pro krásu nemáš?
1: Já?
0: No jistě, podle tebe patří do vázy okurka, že ano?
1: Kde pak? To patří do pusy, dívko.
0: Šeričku, nešlap po těch záhonech a tu nádheru nepolámej.
1: Třeba si chtěl přivonět.
0: Je, Hurvinku, to je vůně.
1: Funíš jako vysavač. Hele, Máni, no. Až do Čenicháš, mohli bychom si konečně začít hrát.
0: No.
1: Třeba na babu.
0: Jo, abych se uhnala, to víš, to víš.
1: Tak na skovku.
0: No.
1: Jenomže sami dva, viď.
0: No jo.
1: To by taky nešlo.
0: No, to
1: víš co?
0: No.
1: Je, Máni, hele, já řeknu tamhle těm dvěma, jo?
0: No.
1: Kluci, pojďte si s námi hrát.
2: S holkou, slyšíš, Cvaldo, on si hraje s holkou.
0: No co?
1: Nahoru, Mánička je fajn,
0: no.
1: Docela fajn,
0: ano.
1: Tedy na to, že je holka.
3: Holky jsou žalobnice, s holkama si nehraje.
0: Tedy někdo se vás neprosí na foukanci. Pojď, Hurvinku, dáme pojď.
2: Hrát si s panenkama, že jo?
3: A já pu, pu, pu.
1: S panenkama si nehraju, náhodou.
0: Nebav se s ním, Hurvinku, pojď.
2: Dí, nebo ti nabacá.
3: Měl bys nosit sukni holčičáku.
1: Kdo je u tebe holčičák? Já si náhodou dělám, co chci, víš.
0: Pojď.
1: Když budu chtít, tak tu klíďo píďo zůstanu.
2: A když bude chtít ta holka, tak půjdeš s ní.
3: Má tě ochočenýho.
1: A nemá. Zrovna tu zůstanu.
0: Ale... Já tě upozorňuju, že jdu, Hurvinku.
1: No, tak si jdi.
0: Já doopravdy jdu.
1: No, drží tě někdo?
0: A nemluvím s tebou, abys věděl.
1: No, to je to. To je to, že se mnou nemluvíš. Tak co? Jsem holčičák?
4: Hele, Cvaldo, vypadá to, že z něj bude kámoš.
5: No jo?
1: Se ví, že jsem kámoš. Tak si pojďte hrát třeba na babu.
3: Nuda.
1: Tak na skovku, to přece není nuda.
4: Ne, to je zase otrava. Víte co? 10 do kina.
2: Jasně.
1: Jenže to bych musel poprosit Taťuldu.
4: Slyšíš, Cvaldo, poprosit Taťuldu.
1: No, aby mi dal peníze.
4: Slyšíš, Cvaldo, on musí prosit o peníze. On asi nebude kámoš, on bude Taťuldův mazánek.
3: No jo, frňous, on je nudle cezená přes kanál.
1: No, vám asi doma peníze strkají,
4: jasně,
1: co?
4: Stačí mámě říct a navalí je, rodičovstvo se nesmí rozmazovat.
3: Ze všeho nejhorší je zhýčkaný rodič. To si piš.
4: Co tu ten ořek okolní? Odpal nebo tě vezmu šutrem.
1: To není žádný ořech, to je náš Jerry.
4: Já povídám, že to je ořech a žádného ořecha do party nechceme.
3: Ale jestli je ti milejší než my, klíďo to řekni a odpal s ním.
1: No to ne, jsme přece kámoši. Hele, Jerry, běj za Máničkou, tady překážíš. Tady nemáš co dělat, běj za Máničkou.

0: zradil Žeričku?
1: Jo, jo, jo.
0: Že mu není hamba, viď?
2: Ale, co pak se ti stalo, holčičko?
0: Prosím, oni si se mnou nechtějí hrát, pane Hlídač.
2: Ti kluci?
0: No.
2: Tak to buď ráda. Vypadáš jako hodná holčička, kdežto jim darebáctví kouká z očí.
0: Veďte.
2: Ještě by ti něco provedli.
0: Ano, prosím.
2: Tuhle tady měl jeden chlapec tenisky uvázané až v koruně stromu. Ale bál se mi říct, kdo to udělal. Prý by mu natloukli.
0: Ano.
2: Tak kdo to asi mohl být? Kde pak? Od nich raději dál, to jsou přece...
0: Ano, ano, prosím, pane Hlídač. Jej, Danánky. Žeričku, aby tak něco provedli Hurvínkovi. Ale co pak je s ním řeč?
3: Kluci,
0: no, vidíš ho.
3: Za mnou, přímo za nosem.
0: Nelítejte přes ty záhony. Uvidí vás pan Hlídač.
4: Z toho si tak děláme.
0: Máme prostě uděláme. Kam tak letíš, Hurvínku? Dina, kde jsi vzal peníze?
5: Co se staráš?
4: Hurvínku, pojď.
5: Nemám já, má kámoš.
3: Co se jí zpovídáš?
0: Tady, jestli si myslíš, že

0: Ještě okartáčovat frak, abych ti ve škole neudělal ostudu, hurvínku. Doufám, že uslyším samé příjemné zprávy.
1: Ano, jo.
0: Cože?
1: No jo.
0: No počkej, počkej. Moc nadšeně to neříkáš. Jo, abych nezapomněl. Tadyhle v šuplíku.
1: Tati, dej mi 20.
0: Cože?
1: Dej mi 20.
0: Já snad špatně slyším.
1: No, 20 až 20 korun.
0: Jo, tak. Já jsem skutečně myslel, že jsem se přeslechl.
1: Nepřeslechl.
0: Tak abys věděl, dej mi jsou v komíně.
1: Ale tati...
0: Už ani slovo. Když neumíš poprosit, tak... Co je s Žerikem?
1: Jak to?
0: Že se tváří tak uraženě.
1: No a jsem snad hlídací hurvínek? Mám hlídat, jak se tváří?
0: No... Tak tedy to je. Aha, nějak se mi nelíbíš, chlapče. No nic, co jsem to chtěl. Jo, kdyby přišla poštovní doručovatelka, tak v šuplíku, chci říct, v zásuvce máš odpočítané peníze na nájemné, ano? Kam koukáš?
1: Ale nic, tati, já tady abych nepřišel...
0: Co koukáš pořád po těch hodinách, se ptám?
1: No, abych nepřišel pozdě.
0: No jo, abys nepřišel pozdě. Ty holt máš samý starosti. Že ano. Samý starosti, no.
2: Dobrý den.
0: Nazdar, Maničko, pojď, už se tě nemůže dočkat. A já běžím.
2: Jo, tak ty na mě čekáš, hurvínku. Ale to bys mě za ten včerejšek musel moc hezky odprosit. A Žerička taky.
1: Nejsi na hlavičku.
2: A když mě hezky odprosíš, zahraju si s tobou na skovku?
1: Nuda.
2: Tak tedy na babu, no.
1: Otrava.
2: Na jednou. Nebo si se mnou můžeš jít koupit novou mašli. Našetřila jsem si na ní celých 20 korun.
1: Hele, dívko, nedolejzej.
2: Tak proč se na mě čekal?
1: Na tebe, jo. Hele. Jdou pro mě kluci, schovej se vedle v pokoji.
2: Tady, ty se za mě stydíš.
1: No mám zase slyšet, že jsem holčičák. Až půjdeme, já nezamknu, jenom zaklapnu. A můžeš si jít koupit tu svou mašli. Tak nedělej drahoty, Děluš.
2: Tady, když ti na tom tak záleží. Ale
1: Děluš,
2: to jsem si o tobě nemyslela, hurvínku, víš.
1: Už jdu. Ahojda.
3: Hele, kamoře.
4: Ořechu. Takže ty vlastně bydlíš přímo u mě, kámoši, co?
1: Co můžu dělat? Taťulda na něj nedá dopustit.
4: Já, on si neví rady, Cvaldo.
3: Co pak se nemůže nešťastnou náhodou ztratit?
4: Se ví.
3: Že jo, Vrňos?
4: No se ví, to se časem zařídí. Teď máme nejvyšší čas jít do kina.
1: Jenže mě se dneska ani nechce.
4: Nejsi vadný. No. Na tu indiánku hurvínku. Puf, puf, puf, puf, puf, puf.
5: Á, puf, puf, puf, ostřílení senzace.
1: No, takových už jsem viděl.
4: Hele, kámoši, nevykrucuješ se ty náhodou.
1: No, z čeho asi? No,
3: zapomněl jsi, že dneska kupuješ lísky ty.
4: Nechceš nás vypéct, že ne? To bysme nebyli, kámoši, kde pán?
1: No, když mě taťolda nedal peníze.
4: Co, slyšíš, Cvaldo nedal peníze?
3: Vejmluvy a zkuhrání. No. On asi nechce být náš kámoš.
4: Tak.
1: Ale chci, jenže kde je mám vzít? Tady v zásuvce nechal taťolda akorát na nájemné.
4: A on se ptá, kde je mám vzít, Cvaldo?
3: Jeho to nenapadne, Frňus.
1: To přece nemůžu.
4: Ale,
1: na to by taťulda přišel.
4: On se asi o tu dvacku nemohl přepočítat, viď? Co?
1: Když já nevím.
3: Buď to si nudle cezená přes kanál, nebo kámoš.
4: No, vyber si. My se nevnucujeme. Pojď, Cvaldo.
1: Počkejte, to ne, nakonec. To je fakt, taťulda se mohl zmýlit.
4: No,
1: Klíďo mohl počítat špatně.
3: No, jasně.
1: No, jsou tady.
4: No.
1: V zásuvce. Prašule. To je fakt. A jde se!
4: Jde se!
3: Jde se!
4: Jdeme, kluci! Jdeme!
3: Prýdou si to, kámoš!
4: Tak! Pojď, Urvínku!
2: Páně, věřil by si tomu, Žeričku?
3: Jo.
2: Hurvínek ty peníze opravdu vzal?
3: Jo.
2: Co si pan Spejbl pomyslí? Vlastně bych mu to měla říct. Ale zase žalovat?
3: Ne.
2: No právě. Chová se ke mně ošklivě, ale přece mu to nebudu oplácet.
3: Ne.
2: To se ví, že ne. Hurvínek není zlý, nemyslíš si. To ti kluci mu jenom popletli hlavu. Jasně. Div se hambou, nepropadne, až prokoukne. Uvidíš. No jo, jenže co teď?

0: Pro pána krále ti vyvádějí. Po celém parku se to rozléhá.
1: Kdyby jenom to, drahá paní. Ale těch záhonů, co pod duchou, divoši.
0: Jenže uhlídat je, veďte.
1: To by člověk musel mít křídla. Ale já si je jednou vyčíhám a dám jim co proto.
0: Správně, pane hlídač, správně. Tak nashledanou, pane hlídač.
1: Nashledanou, paní.
2: Čísky se mu mulinku, vždyť jsem tě střelil. Vlastně. Já ho skalpuju.
3: To bolí, rveš mi vlasy.
2: Kapánek tě drapnu za pače, si a ty hned vyvádíš.
4: Jako indiáni.
2: Mám skalpu.
1: Mládenci, nejste tu sami. A ty se neválej po zemi, budeš jako čuně.
3: Prosím, prosím, ano.
2: A co děláme, pane hlídač? Si slušně hrajeme, že jo, kluci?
4: No se ví.
1: Máte moc řečí. A co ty pošlapané záhony? No. Jen si dejte pozor, abych si vás jednou nepodal.
2: Dědek, jako by ten park patřil jemu. A ty mu div nepolíbíš ručičku Hurlínku.
4: Ty se ho bojíš.
3: No, nebojím, ale...
2: No, prý si nás podá, dědek. Kluci, mělo by se mu ukázat, že na nás si vyskakovat nebude.
4: Jasně,
2: tak.
4: To by se teda mělo.
2: Je to tak?
3: No,
2: já bych...
3: No jo, ale jak?
2: Já bych věděl, jak no. To udělali indiáni. Kluci, já vím o vzduchovce.
3: Je, ty ho chceš zastřelit?
5: Hele, Cvaldo, nemá on plné kaloty.
4: Jo.

0: Co pak se tváříte tak vážně, paní Kateřino? Stalo se vám něco?
1: Mně ne, pane Spejble. Já nevím, jak bych vám to řekla.
0: Ale řekněte.
1: Jde o Hurvínka.
2: Jej, Danánky.
1: Viděla jsem ho v parku s dvěma chlapci. Mám pocit, že na něj mají špatný vliv. Znáš je, Máničko?
2: No, viděla jsem je.
1: Takový divoch přece dříve nebyl. Ne, že bych vám do něčeho chtěla mluvit, pane Spejble.
0: Ne, ne, naopak, naopak, naopak, paní Kateřino. Za to jsem vám vděčný. Mně se taky zdá, že se s tím klukem něco děje.
1: Hleďte.
0: Ty to nepozoruješ, Máničko?
2: Já nevím.
0: Jak to nevíš? Vy spolu nemluvíte?
2: Ale jo, mluvíme docela.
0: On ti něco udělal, přiznej se, Máničko.
2: No, aby udělal to, to vlastně neudělal.
1: Z ní toho dostanete, pane Spejble, co já už se jí navyptávala. Asi si myslí, že by to bylo žalobnictví.
0: Ale to je přeci omyl, Máničko, naopak. Pomohla bys mi napravit Hurvínkovi hlavu, chápeš?
2: Já nevím, to...
0: Ach jo, s tebou je taky řeč. No, nechme toho. Položí mu pár otázeček sám. Zrovna jde vhod.
1: No, u toho my nemusíme být, Máničko. Pojď.
3: Ano, večer.
2: Nepodřekni se, Hurvínku.
0: No tak pojď, chlapče.
3: No, co je?
0: Co pak jste si s Máničkou udělali?
3: Žalovala, že jo? Moje holka. Oni to kluci říkali správně.
0: Co říkali? Kluci, jaký kluci?
3: No bašta, kámoši. Žádné nudle cezené přes kanál.
0: Jo, opravdu?
3: No, že se ptáš? Ale co pak ty víš, tatíce, to opravdový kámoš, prosím tebe.
0: Kde pak, kámoš, kde bych věděl? Samo sebou, že nevím. A co kdybys to svému přihlouplému otci tak trošku vysvětlil, co říkáš?
3: No, já bych ti to vysvětlil. Kámoš, to já ti klidně vysvětlím. Kámoš, jo, ale ty to stejně nepochopíš, to nemá ani význam, abych ti to vysvětloval. Prostě na kámoše je spolech, no, nikdy nezradí.
0: No jo, kámoš ne, samo sebou, to jenom cezené nudle zrazují, že ano, cezené nudle, no.
3: No jo, jen se posmívej, no.
0: No dobře. Mimochodem, to nájemné jsem už zaplatil sám.
3: No jestli něco chybělo, tatí?
0: Co by mělo chybět?
3: No já těch 20 korun nevzal, to ses musel přepočítat.
0: Ba ne, kde pak přepočítat? Já počítal dobře.
3: Musel ses určitě splést, tatí.
0: Nesplet jsem se.
3: Ale jo, určitě jo.
0: Ono totiž nic nechybělo.
4: Těsně vedle mě, Cvado, ať ta vzduchovka není vidět. Kde je ten hlídací dědek? Čert ví?
1: Šmonkote, přece ho vážně nechcete zastřelit.
4: Už zase má plný kaťata. Asi bude přece jenom nudle cezená přes kanál.
1: Nudle nemůže mít plný kaťata.
4: Tak proč to tak klepeš?
1: Asi je to trochu chladno.
4: Chladno. Za chvíli se zahřeješ, až uděláme puf puf, trapneš tu flintu a pomážeš jí domů schovat, jasný?
1: Ale co, když nás ten pan hlídač uvidí? Potom ještě stačí říct, kdo to udělal.
4: Ale jak mimino, Cvado. Právě, že nás nesmí vidět, tak chytrej.
1: Vy ho chcete vážně zezadu zastřelit?
4: On je to tak baští, že mě to nudí, Cvaldo. Nejsi na hlavičku, Hurvínku. Chceme se dostat do polepšovny. Za to nám ten dědek přece nestojí. Ale když rozstřílíme tady ty dvě lampy, bude skákat 1,20 m.
1: Jo, tak. No to je sen za nápad. Tam bude zuřit. Tak jo, to jo. No,
4: pak se vrať a my ti vylíčíme, jak vyváděl.
5: Tak,
4: nikdo nejde. Frňous, dej se do toho.
5: Cvaldo, jdeme. No jo.
4: Tu druhou si netrafil.
5: A jedna stačí. Tu máš fintu, Hurvínku.
1: Potom naschle.
4: Bacha, Frňous, co je?
5: Někdo jde.
4: To schováme se tady do toho křoví. Rychle, dělej. Počkej.
1: Jako bych tu slyšela nějaké rány. Jo. Au. Co je to tady? Pro pána, já se pořezala. Au, to je bolest.
6: Co pak se vám stalo, paní?
1: Ale no nevidíte, těch střepů. Žádný div, že jsem po nich uklouzla. Pěkný pořádek tu máte. Podívejte, jak jsem se pořezala. Vaší vinou.
6: To je z té lampy.
1: Ale...
6: Že by se sama od sebe rozprskla.
1: Ne, já slyšela nějaké rány, jako výstřely.
6: Aha, tak to už jsem doma. Kde pak sama od sebe? Ha! Tady jsou, tak se ukažte, výtečníci. No, co pak se za tím člověm schováváte?
7: Vy máte ruku jako svěrák, puste mě.
6: No, to akorát.
4: To bolí. Budu mít ucho jako slon. Na to nemáte právo, my nic neuděláme.
6: A co ta lampa?
4: No, co je nám do ní? Vidíte, že žádnou vzduchovku nemá.
6: Aha, teď si se podřekl. Jak víš od vzduchovce? Tak tohle vám přijde hezky, draho, mládenečkové. To vás bude mrzet. Já jsem jenom zvědavý, co vám řeknou doma.
1: A ve škole? Ve škole za to taky hvězdičku nedostanete. O to už se postará.
7: Já nic neudělal. Neříkejte to ve škole.
4: Já taky ne.
6: A kde pak máte toho třetího?
4: Ten střílel.
7: Ano, ano.
4: My mu to rozmluvovali, ano. Ten střílel, ale on si nedal říct, že jo, co
7: ano, ano, střílel. Ano, měl vzduchovku. A my jsme se ho strašně báli.
6: Jak se jmenuje?
7: Hurvínek. Ano.
4: A řeknu vám, kde bydlí.
1: Cože? Hurvínek?
4: Ano.
1: No tak, s tím já už si to vyřídím sama. Pane hlídači, můžete je pustit.
7: No. Děkujem,
4: Svaldo.
7: Děkujem, paní.
4: My za to fakt nemůžeme, pojď, Svaldo.
1: No však já už si tu pravdu zjistím. Nemyslete si vy, uličníci, že tímhle to pro vás skončilo.

0: jsem tu schován. To byl fofr. Ještě, že ta ťulda není doma. Moc se tady žerý. Tak slyšíš? Moc se tady narůstá, oj. Tady není žádná psí bouda. Že jsme to ale ukázali tomu hlídacímu dětkovi. Kam bych ji strčil? Ježkovi zraky ta ťulda. Zatím s ní šup pod křeslo. Už jdu.
1: Ahoj, dá, žeričko.
0: Ahoj.
1: Prosím tě, Hurvínku, není tady babinka?
0: Zase dolezáš.
1: Opravdu tu není. Babinko.
0: No, schovala se do ledničky. Budeš z ní mít nanuka.
1: Ale prosím tě, už takovou dobu měla být doma. Tak ji scháním.
0: No, a za chvilku bude schánět to na tebe. To známe, taková průhledná záminka dolezo.
1: Žaričku, co se to s tím Hurvínkem stalo?
2: Nevím.
1: Proč jsi na mě takový, Hurvínku?
0: Protože holkám není co věřit.
1: No, jen když těm tvým klukům je co věřit, víš.
0: Náhodou je, to nejsou žádní žalobníci.
1: Počkej. A ono je co žalovat?
0: Ha, kdybys věděla.
1: A co bych měla vědět?
0: No, tobě to budu povídat akorát. Žary, nechy pod křeslem. Zraky, ty jsou nevěděla.
1: Jo, puška. No ne.
0: A můžeš jí dělovat. Jsi spokojená?
1: No, to mě tady špatně znáš, Hurvínku.
0: Hurvínek? Ano, prosím, je tady. Hned vám ji dám. Babinka? Co jsem říkal?
1: No.
0: Hej, si telefon.
1: Ano, prosím. Manička, ahoj dá, babinko. Joj, Donánky. Já už letím, babinko.
0: Poslala tě na výzvědy, že jo?
1: Ale ne, uklouzla v parku po nějakých střepech a pořezala se, víš?
0: Ježkovi zraky? To snad ne.

0: No, teď mi sundej ten střevic, Máničko. Ale opatrně.
1: Neboj, babinko, bolí to.
0: No to víš, ale pan doktor mi to vyčistil a obvázal. Proto jsem se tak zdržela. Ta noha není tak zlá, horší je ruka.
1: Jej, Danánky, já mám ale smůlu.
0: Ty? Snad já?
1: Kde pak? Já? Víš přece, jak strašně hrozně moc ráda obvazuju. A teď o to přijdu.
0: No, tak to mi tedy promiň. Když budeš mít trochu štěstí, zítra sebou žuchnu znova a tu druhou ruku, tu mi obvážeš ty.
1: No, to já bych ti přece nepřála, bábinko. Ale, víš, řeknu ti, moc záležet si pan doktor nedal. Kdybych tě obvazovala já, mohla bys s tím rovnou na přehlídku.
0: No, pan doktor asi nezná poslední obvazovací módu, co?
1: No, jen se směj, ale paráda by to byla.
0: No, tak o takovou parádu já doopravdy nestojím. Ale když mluvíme o té parádě, tak... Už od včerejška se tě chci na něco zeptat. Cože jsem tě ještě neviděla s tou novou mašlí?
1: Já si ji totiž nekoupila.
0: Přestala se ti líbit?
1: To ne, jenže já ty peníze potřebovala na něco jiného. Ale prosím tě, bambinko, neptej se mě na co.
0: Když je to taková tajnost.
1: A jak se ti to vlastně stalo, bambinko? Kde se vzali v parku střepy?
0: No, nějací darebáci rozstřelili jednu lampu.
1: Puškou?
0: Kanonem asi sotva.
1: Jej, Danánky, a kolik jich bylo?
0: Těch střepů? Hodně.
1: Ale těch darebáků?
0: Prý tři. A proč to chceš vědět?
1: Já jen tak, aby řeč nestála. A babinko, můžu se tě na něco zeptat?
0: No, jistě.
1: Když někdo o někom ví, že provedl něco ošklivého, tak co má dělat?
0: No, něco by dělat měl.
1: No jo, jenže žalovat se nemá.
0: Ale kdo mluví o žalování? Ale mlčet, Máničko, mlčet by rozhodně neměl.
1: No tak by žaloval.
0: Ba ne, musí ovšem otevřít pusu na správném místě. Přemýšlej o tom.
1: Ach jo. Seď, babinko, já otevřu. Už běžím. Dobrý den, pane Spejble.
2: Nazdar, Maňčko. Paní Kateřino Šmankote, co pak se vám stalo? No to je nadělení. Jak se Hurvínek zmínil, hned k vám letím. Nepotřebujete něco?
0: Ale ne, děkuju, pane Spejble. Mánička o mě pečuje, jako o miminko.
2: To věřím, v Mánice máte zastání. Za to Hurvínek povídá mu, aby se šel na vás podívat, ale najednou měl plno učení. Já vám nevím, co s ním je. Říkala jsi něco, Máničko?
1: Ano, že bych pro něj skočila.
2: No na tebe... Určitě dá.

0: Bible. Ale asi by bylo škoda, kdybych s tím vysvětlením někoho předběhla.
1: Tak to vám děkuju. A zase vím, houbelec.

0: vytahoval, Hurvínku.
1: Ano, ano.
0: No, ano, prý, kdybys věděla.
1: Já vím. Máš
0: čím chlubit, opravdu.
1: No, co se mohu vědět, jak to dopadne, je zrovna babinka spadne do skladu.
0: A co? A kdyby se pořezal někdo jiný, tak to by bylo v pořádku.
1: Ale no dobře, já vím, že by to nebylo v pořádku. Ty jsi tu babince vyklopila.
0: Nic jsem nevyklopila. Žalobnice nejsem. Ale jestli ty nejsi nudle cizená přes kanál, tak jí to vyklopíš sám.
1: A já žalobník jsem, jo?
0: Moment, přiznání není žalová.
1: No jo, no, jaký přiznání? Já to neudělal, Máni.
0: No, a čím Frňous a Cvalda stříleli? No řekl bys mi, pušku. Pušku máš ty.
1: No doopravdy, Máni, věř mi, že jsem nechtěl.
0: A i kdyby byl jsi s nimi, tak máte všichni stejnou vinu.
1: No já vím, no, měl jsem jim to rozmluvit, jenže ty si myslíš, že by na mě dali, jo?
0: Ale proč by nedali? Jste přece kámoši, ne?
1: No taky, že jo, nahoru to jsme, Máni, nahoru jo, opravdový kámoši. A já ti to dokážu, čekají na mě, přivedu je k babince a tam uslyšíš, jak to bylo. Kdyby věděli, co se jí stalo, určitě už by tam byli.
0: No, to se ovšem říká, kdo ví, jestli.
1: Nepomlouvej, Žeriku, ty máš vzteka, že ti říkají voře, víš? Ale uvidíte, oba dva uvidíte, to tady.
0: Tak ti nevím, Žeričku. Provedla jsem to dobře nebo špatně? Taky nevíš, vík? Ale moc se mi nezdá, že by dali na ty jeho řeči. Joj, Donánky, aby neskončil jako ty tenisky, co o nich mluvil pan hlídač. Víš co, běž za ním, Žeriku.
2: Ne.
0: Ale teď není čas hrát si na uraženého, běž.
2: Ne.
0: Ale tak co pak si jako on?
2: Ne.
0: No tak, jsou na něho dva. Musíš dolehnout, aby mu nic neprovedli.
2: Jo.
0: Víš, já bych šla sama, ale přece jen mám z nich trochu strach, víš? A nebo se jich taky bojíš?
2: Ne.
0: No tak, no, tak na co čekáš? Pojď, já ti otevřu, Žeričku, pojď,
3: utíkej. Hele, Frňous, jak dlouho na něj chceš čekat?
4: Dokud nepřijde.
3: Už se stmívá.
4: To by se chce domů.
3: Jo, co když ta babizna byla u nás?
4: Ale
3: kdo ví, co našim nakecala? Víš, mně připadalo, že nám moc nevěří.
4: Právě proto na něj musíme počkat.
3: No jo, ale co když nepřijde?
4: Ten vždycky udělá, co mu řeknu. Uvidíš, Saldo.
3: Takový hlupák přece jenom není.
4: Ale
3: aby to střílení vzal na sebe.
4: Pro kámoše udělá všechno. On je fakt na hlavičku. A kdyby se začal cukat, Cvaldo, stačí mu říct, že nebudeme kámoši a na to tata se pocválá, co? Přiznat,
3: jo,
4: no.
3: Jo, a co když ne?
4: No, to by teda měl smůlu. To by jsme ho museli drobátko zmáčknout.
0: Kluci, kde jste?
4: Kdo měl pravdu, Cvaldo?
3: Že ti to ale trvalo.
1: Vy nevíte, co se stalo, to je hrůza. Babinka se o ty střepy pořezala.
3: Když neumí chodit.
4: Ty ji znáš?
1: Kluci, kdybyste věděli, jak mě bylo, já bych se radši neviděl. Pěknou lumpárnu jsme provedli,
4: no
1: to
4: dobře,
1: tedy ono.
4: No dobře, Urvínku.
1: No zasloužili bychom to opravdu.
4: Ty jsi něco vyžvanil, viď?
1: Já? Ne. Co si o mě myslíš? Frňous, jsme přece kámoši. Ale nechat to tak nemůžeme.
3: A co chceš dělat?
4: Že se ptáš, Cvaldo. Je kámoš, ne?
3: No.
4: Chce jít na tu babku s prosíkem, aby mu odpustila.
3: Vlastně.
1: Jak to mě? Snad nám ne.
4: Není to fuk. Ty ji znáš, tobě to zbaští.
1: Dobře.
4: A když to na ní zaválíš, Hrunku, slzavé oudolíčko.
1: No.
4: Fňukando, grando, co, Cvaldo? Naslibuješ jí hory doly a budeme to mít v suchu.
1: Co budeme mít v suchu? Co? No, co?
3: On je snad na hlavičku, Frňous.
4: Ale ba ne, Cvaldo, on jenom pomalu chápe, rozumíš? Hurvínku, podívej se, koho ta babka zná, Hurvínku? No, tebe přece.

0: odpustí ti.
1: Odpustí.
2: Jsi kámoš?
1: Jsi.
2: No tak proč bychom v tom měli bruslit s tebou, Rovinku?
0: Počkej, co to mluvíš? Musíme dokázat, že nejsme žádní darebáci. Ale... Že nás ta hloupost mrzí, no. Společně jsme to provedli, společně si to slíznem, jsme přece kámoši.
1: Tak ti nevím, Cvaldo, začíná se mi zdát, že takový kámoši s ním zase nejsme.
3: Počkej, Frňous, nesmíš na něj tak hr.
1: No dobře.
3: Třeba jsme mu špatně rozuměli, dej mu možnost.
1: No, když myslíš, hele, Hurvínku, no? Podívej se, vyber si. Buď to si kámoš, nebo nejsi. Jestli si kámoš, tak se k tomu střílení přiznáš. A jestli
0: kluci,
1: ne, Hurvínku...
0: počkej, to nemyslíte vážně?
1: No, vyber si.
0: Jsme přece kámoši.
1: Počítám do tří. Jedna, dva, tři. Přiznáváš se?
0: Vyhrožuješ? Tak abys věděl, lhát nebudu.
1: Tak to je mi tě, chlapečku. Frňous. Cvaldo, na něj! Držím
0: ho! Au, co to děláte? Kluci, co vás to napadlo? Au, mi to bolí.
1: Přivážeme tady k tomu stromu. Pomoc!
0: Hezky
1: utáhl na hlavu.
3: Kapesníček přes pusinku. Abys někoho nerušil tím svým křikem, víš?
1: Tak, a dáme ti poslední možnost, Hurvínku. Přiznáš se té babizně?
0: Nepřiznám.
1: To je ale tvrdohlavec, víš, Cvaldo? No? Ale třeba si to rozmyslí, když ho tu necháme pěkně do rána.
3: Ten ořech, on se zde vzteknul.
1: Honá, ten strom, po lese.
0: Hurvínku,
3: pomoz mi.
0: Na klouce.
3: Dobrý, už jsem u tebe.
4: Klíďo si štěkej, ořechu.
3: Na strom se za náma nedostaneš.
0: Napustu, žiry, hlubej, žiričku.
3: No jo, ale jak dlouho tady budeme tvrdnout?
4: Neboj se, za chvíli ho to hlídání pod stromem přestane bavit.

0: Dananky, jej Dananky, jej Dananky, sedni si už někam, Máničko, a neznervozňuj mě, jak tady pořád pochoduješ.
1: Ale vy pochodujete také, pane Spejbl.
0: Co já tady?
1: No.
0: Jo, takže, no jo,
1: no.
0: To taky vidíš, no.
1: No vidíte.
0: Aby taky ne. Venku už je tma a potom klukovi ani vidu, ani slechu.
2: Já tomu nerozumím.
0: No, vy tomu nerozumíte, ale hlavně, že jste mě tvrdila, paní Kateřino, že za chvilku všemu porozumím. Jenomže se mně zdá, že ta chvilka už trvá nějak moc dlouho.
2: Asi budu muset s pravdou ven, pane Spejble.
0: Bylo by na čase.
2: Tak u té rozbité lampy chytil hlídač ty dva Hurvínkovi kamarády. A víte, co z nich vylezlo? Tu lampu prý rozbil Hurvínek.
0: Cože?
1: To není pravda.
0: To není pravda.
2: No, já jsem si taky myslela, že to na něj jenom svádějí, ale... Teď už si tím tak jistá nejsem.
0: Paní Kateřino.
2: Pořište, co kdyby to udělal a teď ze strachu utekl z domova.
0: Ale...
1: Tady, bábinko, jak můžeš Hurvínka tak podezřívat?
0: No, ano, Máničko.
2: Tak co si o tom má myslet?
0: Ty o tom něco víš. Máničko, byla jsi u toho?
1: Jej, Dadanky, to ne. Ale znám Hurvínka.
0: No, to jsem si myslel taky, že ho znám. Ale teď, no proč tedy utekl?
1: Ale on neutekl. Já mám strach, já se bojím.
0: Že to ode mě slízne, viď? Pane, v první řadě bych zasloužil já, Máničko. Ano, já. Jako byste mě neupozorňovala, paní Kateřino, s kým se stýká.
2: No,
0: to víte, ale ve škole bylo všechno v pořádku, no. Tak jsem to nechal, jak se říká, plavat. Neboj se, Máničko.
1: Ale to já se nebojím. Já mám strach, že mu něco udělali ty dva darebáci.
0: Co to říkáš, děvenko? To mi povídáš až teď?
1: Víte, Hurvínek je sem chtěl přivést, aby řekli, jak to bylo. Ale zase, že by je tak dlouho přemlouval. Já jsem sice za ním poslala Žerička, víte?
0: Žerička?
1: No? Ale přesto já se o něj bojím, pane Spejble.
0: Bojím. To je mu platné, kdybych aspoň tušil, kde ho mám hledat.
1: Víte, já asi vím, kde, pane Spejble. Pojďte.

0: A mně se mi nezdá, že by ho to hlídání přestalo bavit.
1: No, protože si tupec. Takových stromů tady musel si lézt zrovna na ten můj. Vítka, že na jiném stromě obavy neuhlídal.
0: Kdo jsi naměřoval po lese, po lese?
1: Byla každou vítomost, kterou ti nakukám skoku.
0: Kdo je u tebe cvok, ty?
1: Kdo se ptá? Ale co? Nemá cenu se hlát. Mám nápad. No. Ty se ho pokusíš odlát.
0: No, mě pokouše, a ty utečeš. Já se nejmenuji Hurvínek, víš to? Tohle na mě nezkoušej.
1: Maličko, jsi přece kámoš pro kámoše udělat mohne.
0: No to je vlastně fakt. No, tak to pro mě udělej, Frňous. Odlákej ho, ty jsi přece kámoš, ne?
1: Ale blázen nejsem.
2: Podívej se, Máničko.
3: Pane Spejme, no, podívejte se, oni tu Hurvínka
2: přivázali ke stromu
3: a
2: zavázali kapesníkem.
3: Ukáž, já ti ten kapesník rozvážu. Díky, Máni.
2: Co máš na tom stromě, Žery? Ale, podívejme, jaké ovoce nám na něm vyrostlo.
1: Prosím vás, pane, odvolejte toho pejska.
2: Co tam děláte?
1: Já to neudělal.
2: Co?
1: Hurvínka přivázal tady Cvalda.
0: Co to řekl? To není pravda, Frňous. Ty jsi řval na něj přece.
1: Já jsem neřval.
2: To je mi povídavé ovoce. Co tam děláte?
1: Prosím, pane, ten pejsek mě sem zahnal, ačkoliv
0: teda ty lháři prolá.
2: Klid. Ticho. Polejte dolů. Honem? No, nech je Žery. A vy mažte domů, ať rodiče nemají starost. Vyřídíme si to jinde.
1: Ano,
2: přímo ve škole, abyste věděli.
1: Děkuju. No. A s tebou, Cvaldo, s tebou už nikdy nechci nic mít, rozumíš? K takovému darebáctví mě přemluvíš, rozumíš? Styď se!
0: A já hňup s tebou, kamarádil ty!
3: Váni, tak se mi zdá, Hurvínku, že ti velcí
2: kámošové
3: už docela úplně naprosto velcí kámošové
2: nejsou. Tak, Máničko.
3: Tak, už jsem to rozvázala. To bylo uzu, panečku.
4: Díky, Máni.
2: No co, ale strachu jsi zužil, viď?
4: Ani moc ne. Já věděl, že na Máničku je spolech.
3: Ale, i když jsem holka.
2: Jo, i když je holka.
3: Jo.
4: Víš, tati, víš, Máni, ono to v tom asi není.
5: Ne.
4: No, byl jsem hlupá, když jsem nepoznal, kdo je můj opravdu kamarád. Máni Žery, odpusti mi to.
3: No, když tak loudíš.
2: Hlavně, že jsi konečně prokouk.
4: A prosím tě, Taťuldo, ty se na mě taky nezlob. Já se ti musím přiznat, já se ti přiznávám tedy, že těch 20 korun jsem ze šuplíku vzal já.
2: Ale co to povídáš? Tam opravdu nic nechybělo, Hurvínku.
4: Jak to, že ne?
2: Třeba by ti to vysvětlila Mánička.
3: No, když ses nechal tak zbaňkovat, a já tu mašli vlastně ani tak docela moc nutně nepotřebovala.
4: Ale proč ses ani slůvkem nezmínila?
3: No přece se nebudu vychloubat.
4: A já na tebou ještě ohrnoval nos. Prosím tě, mohla bys mi prokázat ještě jednu laskavost?
3: No jasně.
4: Tak mě dej pár pohlavků, ale pořádných.
3: To víš. Ruku si o tebe budu otloukat. Tuhle. Řekni si o ně panu Spejblovi.
2: No tak já si myslím, Máničko, že mám takový dojem, že ta Hurvínkova zkušenost mu posloužila víc než nějaký ten pohlavek. Co tomu říkáš, Hurvajs?
4: To tedy jo, tatí.

0: Anička.
1: Běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: Milí posluchači, vítám vás u své pravidelné rekreace, totiž relace, tedy u svého podřadu, totiž pořadu. Jsem vaše známá, oblíbená domácnostní kachna Justýna, odpornice, odbornice na domácnostní práce všeho druhu, jakož práce venkovní a výšivkové. Dnes jsem si pro Piggyho nachystala něco zajíkavého, zajímavého. Ale kde je ten růžovka ušatá? Jeden. Už tady měl dávno být. To je nepořádek. Pořádek a tento nonstop.
1: Justýno, už jsem tu.
0: No, pozdě, Piggy.
1: Já jsem se zdržel, protože jsem se zastavil u slečny učitelky Hedy Okaté a ona mi vysvětlovala rozdíl mezi šnekem a slimákem a dostala se od nich ke kapustě a od kapusty, ani nevím jak, k letajícím balónům a pak řekla, ať počkám, že mi ukáže obrázky dinosauru a pak přiletěl netopír Pierre a ona mu šla ukazovat nějakou knihu o tropických rostlinách a já jsem tam čekal a představoval jsem si ty dinosaury, jak letají v balónech a pak se ty balóny změnily ve šneky a dinosauři taky měli ulity na zádech a kolem létaly kapusty a na nich seděli slimáci a pak mě pěr probudil, protože jsem usnul. Tak jdu pozdě, promiň.
0: Usnul? No toto, dinosauři v bombónech.
1: V balónech.
0: No jistě, v balónech, to jsou věci. To by rovnou mohli létat na avokádu.
1: Proč na avokádu?
0: Já nevím, proč mě napadlo avokádo. Proč místo balónu avokádo? Vlastně vím, vím. My si dnes, Piggy, totiž zasadíme balón.
1: Zasadíme si balón. Aha, dobře.
0: A proč bychom zasazovali balón? Co to zase plácáš?
1: Já nic neplácám. Ty jsi říkala, my si, Piggy, dnes zasadíme balón.
0: Já jsem určitě řekla, zasadíme si avokádo. Proč bych říkala balón, když zasadíme avokádo? Avokádo jsem říkala. Já jsem si jistá.
1: Ty jsi tím jistá?
0: Samozvážně. Totiž samozřejmě. Já se přece nikdy nepotento. Nepletu.
1: Tak jo, tak avokádo, mně je to jedno. Já bych bral i ten balón. Dneska je stejně takový zvláštní den. Tak, avokádo, to je taky zvláštní. Je, avokádo používáme občas na vaření u laskonky, ale že bychom ho mohli zasadit, to mě nenapadlo. To je něco. To až řeknu laskonce, že jsme zasadili avokádo. Je! A to, když ho zasadíme, tak bychom taky mohli pěstovat svá vlastní avokáda. A měli bychom avokádový obchod. A já bych měl zástěru. A byl bych paní prodavačka. A prodával bych, že jo? Jo!
0: No, Piggy. Hezky si zase sedni a uklidni se. Avokádo zasadíme, ale přeci jen bude nějakou dobu trvat, než vyroste. Takže sklízet hned tak ke dluben. Totiž nebudem.
1: Já se už tak těším.
0: Dnes si zasadíš kecku. Chci říct pecku. Řeknu ti, jak na to.
1: Mám to ale nějak stručně, Justýno. Stačí, že jsem čekal u Hedy a teď budu čekat na ty avokáda. Já tak nerad čekám. Připadám si jako na pustém ostrově. Jako ten Robinson, víš, jak ten Robinson měl pátka a čekal tam a čekal, než si po ně někdo dojede.
0: Piggy, poslouchej. Nebo pak zase nebudeš vědět, jak to bylo. Tak, vezmi si tady plot avokáda. Co o avokádu víš?
1: Já vím. Od veverky Láskonky vím, že avokádo je ovoce. To jsem se divil, já myslel, že když je to zelené, tak je to zelenina. Ole Laskunka říká, že botaníkové.
0: Botaníkové. Správně, tedy odborníci, kteří rozumějí hodinám, totiž rostlinám, ti řadí avokádo k ovoci.
1: A má zelenou a vrásčitou slupku. A na to, že je to ovoce, moc ovocně nechutná. Má máslovo oříškovou chuť.
0: A že je avokádo lidem prospěšné, ale nesmí se dávat papouškům, ani kanárkům, ani pejskům, ani kočičkám. To víš?
1: No, nevím.
0: Obsahuje látku, která je pro některá zvířátka jedovatá.
1: A pro lidi?
0: Pro lidi je avokádo léčivé. Když někdo potřebuje přibrat na váze nebo je hodně unavený po velké práci, avokádo ho posílí. Má smělé, totiž skvělé účinky při nejrůznějších zdravotních potížích, třeba s kůží nebo se srdcem.
1: Takže lidi by nemuseli brát léky, kdyby jedli víc avokáda.
0: Kdyby lidi jedli zdravě a necpali by do sebe tolik jedovatostí, jen proto, že jim chutnají, určitě by tolik nasklamali. Totiž nestonali. Kdyby ti sova Herda, totiž Heda, nevyprávěla o dinosaurech s ulitami, ale o důležitých věcech, tak bys už taky dávno do sebe nechtěl cpát barevná žvejkátka a bublinkové přeslazené mlátičky, totiž ty limonádičky, že? A všechny ty hnusníčky a fujtají blíčky, co mají barevné obaly z obrázky a přitom dětem tyhle otraviny, totiž potraviny, nedělají vůbec dobře.
1: My jsme Verkou Laskonkou, ale vaříme zdravě, víš, tak... Ty nemusíš rozčilovat to.
0: Já se nerozčiluju. Já sázím pecku z avokáda. Avokádo, když se rozkrojí, tak má uprostřed co?
1: Pecku. Ale krásnou pecku.
0: A tuhle pecku teď co?
1: Zasadíme.
0: Musíme ale pecku očistit od všech zbytků dužiny. Dužina je co?
1: Nevím.
0: Dužina je vrstva, kterou jsme co?
1: Kterou jsme co?
0: No snědli.
1: Když jsme ji snědli, tak už tam není, ne?
0: Zbytky tam ale ještě zůstaly. Aha. Takže pecku otři a pak ji omyj pod studenou vodou.
1: Provedu.
0: Kdyby tam nějaká dužina zůstala, víš, co by se stalo, Piggy? Časem by na pecce začala hnít. A přerušila by tím proces kvíčení, klíčení samozřejmě. Ale co jsem to, už vím. Ta avokádová pecka má tvar trochu jako vajíčko.
1: Avokádová slepička snesla vajíčko.
0: Vezmi si pecku tak, aby její špičatější část byla nahoře. Z té špičičky porostou lístky, víš?
1: Už jí mám špičkou nahoru. Co teď?
0: Teď si vezmi tady ty 4 párátka, co jsem ti připravila, a zapíchni je po stranách do pecky. Proti sobě je zapíchni. A tak hluboko, aby párátka pecku udržela.
1: Proč?
0: Protože dáme pecku do sklenice s vodou a drápátka, totiž párátka, budou držet na okraji sklenice, takže ta kecka, pecka, no, ano, správně, pecka, nespadne tak docela dovnitř.
1: Ta pecka je snad ze dřeva, já tam... Nemůžu se ale, tam dopíchnout.
0: Ale neboj, Piggy. Ta pecka je jenom obalená takovou dřevnatou vrstvou. Kdyby vám to nešlo, děti, někdo starší vám určitě pomůže. Ukaž, Piggy. No, dobré je to, dobré.
1: Mám v pecce párátka. Je, kdybych pokračoval, vyšel by mi z toho ježek nebo sluníčko.
0: Ty jsi jeden chodící vejmysl. Ty nesmysl seš, nesmysl. Vezmi sklenici a naplní vodou. Šup.
1: A mohl bych na to vzít i hrnek?
0: Hrnek, misku, lednici.
1: Lednici.
0: Ale sklenici samozřejmě. Mm. To je jedno. Cokoliv, kam se pecka tak akorát vejde.
1: Aha. Mám sklenici, mám.
0: No, párátka, která jsou kolem pecky, opřeme o okraj sklenice tak, aby pecka byla ponořená ve vodě jen do poloviny.
1: Ve vodě? Justino, a neměla by ta pecka být zasazená v hlíně?
0: Ale ty si dnes vážně netrpělivý seš. A já jsem domácnostní kachna Justína a už jsem toho zasadila a vypěstovala tolik, ano, že mě opravdu nemusíš poučovat o tom, jestli semínko patří do půdy nebo ne.
1: No, mi to přijde zvláštní. Vždycky sázíme rovnou do hlíny.
0: Avokádová pecka z půlky ponořená do vody nejdřív krásně naklíčí a teprve potom se bude zaklapovat. Zasazovat. Sklenku s peckou postav tady na okno, aby k ní mohlo co nejvíc denního světla. Musíme kontrolovat, jestli má pecka pořád dost vody. Musí být pořád jedním koncem obnošená. Totiž ponořená.
1: No. Takže voda se musí pravidelně dolévat.
0: Přesně. A když se o tuhle svou pecku budeš, Piggy, dobře starat, tak asi tak za měsíc nahoře jukne. A nejukne, lupne, praskne a začne z ní růst stonek a první dírečky.
1: Dírečky?
0: Lístečky. A ze zdola vyroste kořínek a až potom se co?
1: Až potom se zasadí.
0: A až kořeny zaplní většinu sklenice a z pecky bude čouhat vysoký stonek, pak teprve můžeme avokádo překvapovat. Přesazovat do květináče. Tak, do zeminy se pecka zasadí jen tak zlehka. Většina jí musí zůstat houkat. Koukat nad zemí.
1: Avokádo houká. A jak se mám o avokádo pak starat dál?
0: To je jednoduché, jako o každou jinou rostlinu. Když moc poporoste, přesadí se do většího klepetáče. Květináče. Zalévat se musí do hlíny, hlavně, aby nestála voda v klepičce. Totiž v mističce. A pozor, nepřelévat. Když avokádo přeliješ, zhnědnou mu okraje písku, lístku samozřejmě, a pak opadají.
1: Tak, pojď vysadit avokáda aspoň dvě. Jedno moje a jedno tvoje. A uvidíme, kdo se o ně líp postará.
0: Piggy, já jsem domácnostní kachna Justína a vyprošuju si, abys o mých zahradnických schopnostech pochyboval. Já ti dokážu, že moje avokádo bude úplně nejlepší, nejúžasnější.
1: Já vím. Hele, to nejavokádovatější avokádo ze všech avokádových avokád. Řekni to.
0: To nejadvokávější advokávo ve všech advokát.
1: No právě.
0: No, to jsi vymyslel spláchně. Schválně, že? Schválně. Já se nenechám nachytávat na ty tvoje slovní chmatanice. Chytanice. Na to, tohle si hraj s Hugem, ten ti to šprtí. Strpí. Já jsem docela mostní machna pustína a každý ví, co to zmatená. Znamená.
1: No právě. Na tebe nikdo nemá. Ty jsi totiž nejlepší.

0: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel.
1: Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám.
0: Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku, už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy, ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku, moc pěknou, vypadala jako sluníčko, a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal se obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka.
2: Je, Krtku,

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákalo a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
0: Jeníček a Mařenka. U jednoho velikého lesa stála malá chaloupka a tam bydlil chudý drvoštěp se ženou a dvěma dětmi, které mu zůstaly po nebožce první ženě. Jmenovali se Jeníček a Mařenka. V chaloupce nikdy nebylo jídla na zbyt, ale když jednou v té zemi nastala veliká drahota, drvoštěp už nestačil vydělat ani na chleba. Krájeli z posledního bochníku. Otec už byl celý ustaraný, večer se na posteli pořád převracel z boku na bok a vzdychal, až řekl své ženě: co jen si počneme? Chudinky děti, jak je uživíme, když v chalupě není co do úst? Víš co, muži? Odpověděla žena. Zítra ráno zavedeme děti do lesa, tam, co je nejúzčí, rozděláme jim oheň, každému dáme kousek chleba a potom půjdeme po své práci a necháme je tam. Sami už cestu domů nenajdou. Nechat děti v lese samotné? Odpověděl muž. Ne, ženo, to já neudělám. Vždyť by na ně přišla divá zvěř a roztrhala by je. Vezmi rozum do hrsti, řekla žena. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři. A tak dlouho do něho hučela, až si dal říci, i když mu dětí bylo pořád líto. Obě děti šly spát o hladu, proto také nemohly usnout a vyslechly, k čemu macecha otce navádí. Mařenka se rozplakala a šeptala Jeníčkovi: co budeme dělat? Já se v lese bojím. Neplač, Mařenko, konejšl jí Jeníček. Však my domů trefíme, já už vím jak. Když rodiče usnuli, Jeníček vstal, oblékl si kabátek a vykradl se ven. Měsíc jasně svítil a bílé křemínky na cestě před chalupou se blištěly jako samé nové desetníky. Jeníček je začal sbírat a nacpal si jich do kapes u kabátu, co se jen vešlo. Potom se vrátil k sestřičce a pošeptal jí: nic se neboj, Mařenko, a jen klidně spi. Dobře to dopadne. A šel si lehnout. Sotva se rozednívalo, ještě než vyšlo slunce, už byla macecha vzhůru a budila děti. Vstávejte, vstávejte, půjdeme do lesa na dříví. Potom dala každému krajíček chleba a řekla: tady máte na oběd, ale nesnězte to předpolednem, víc už nedostanete, nemáme. Mařenka vzala chleba do zástěrky, protože Jeníček měl v kapsách kamínky a všichni se vydali do lesa. Když už byli kousek od chalupy, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní, za chvilku zase, a tak to dělal pořád. Otec mu řekl: Jeníčku, copak, že se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu? Já vás dohoním, tatínku, odpověděl Jeníček. Dívám se na svou bílou kočičku. Sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem. Macecha řekla: ty hlupáku, to není tvá kočička, to jen raní slunce svítí na komín. Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a hodil ho na cestu. Když došli hluboko do lesa, řekl otec: tak děti, teď nazbírejte dříví, rozdělám ohníček, aby vám nebyla zima. Jeníček s Mařenkou nanosili velikánskou hromadu roští, otec jí podpálil a když se oheň rozhořel vysokým plamenem, řekla macecha: Tak děti, zůstaňte hezky u ohníčku a odpočiňte si. My půjdeme do lesa kácet. Až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli každý svůj krajíček chleba. A protože pořád slyšeli rány sekerou, nebáli se. Myslili si, že je otec na blízku. Jenže ona to nebyla sekera. Otec přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla do stromu. Děti byly uběhané, oheň pěkně hřál a tak seděli, až jim oči zapadly a oni tvrdě usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno vyhasl a byla tmavá noc. Mařenka se dala do pláče a naříkala, jak my se teď dostaneme z lesa ven? Bála se. Ale Jeníček ji utěšoval, jenom chvilku počkej, až vyjde měsíček. Potom už cestu najdeme. Měsíc byl v úplňku a když vystoupil dost vysoko, vzal Jeníček sestřičku za ruku a šli, jak jim ukazovali cestu jeho křemínky. Třpitili se při měsíčku jako z brusu nové desetníky. Šli tak celou noc a za svítání se šťastně dostali k otcově chalupě. Zaklepali na dveře, macecha otevřela a když viděla, že je to Jeníček s Mařenkou, začala hubovat. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme mysleli, že se ani nevrátíte. Ale otec byl rád, že jsou děti doma. Bez toho samou starostí o ně ani oka nezamhouřil. Zanedlouho však bylo v chalupě zle a zle. Bída hleděla ze všech koutů. A macecha v noci povídala mužovi. Zase není do čeho kousnout. V almárce máme jenom půl bochníku, až ho sníme, co potom. Děti musí z domu. Zavedeme je do lesa, ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli. To je naše jediná záchrana. Muž z toho měl srdce těžké jako kámen. V duchu si vyčítal, nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Každá jiná by věděla, že se s dětmi máme rozdělit o poslední sousto. Chtěl, aby to žena uznala, ale ta nechtěla nic slyšet, jenom hubovala a ještě sama vyčítala. Když se jí nedovedl vzepřít poprvé, musel muž ustoupit i po druhé. Jenže děti byly ještě vzhůru a zas to všechno vyslechli. Když drvoště se ženou už spali, Jeníček zase vstal a chtěl jít nazbírat křemínků jako posledně, ale macecha dveře zamkla a tak nemohl ven. Přesto sestřičku utěšoval. To nic, Mařenko, jenom klidně spi a neplač, však my si nějak pomůžeme. Časně ráno přišla žena pro děti, aby vstávali. Dostali každé svůj krajíček chleba, ale menší než předešle. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem. Pomalonku, polehonku vyházel všecky drobečky z kapsy na zem. Macecha zavedla děti ještě hloub do lesa, kde předtím jak živi nebyli. Otec tam zase rozdělal velký oheň a macecha řekla, tady zůstanete sedět, děti? A jestli jste ušlé, můžete si zdřímnout. My jdeme do lesa kácet a večer, až budeme hotovi, přijdeme si pro vás. V poledne se Mařenka rozdělila o chleba s Jeníčkem, který svůj krajíček vydrobil na cestu. Potom zase usnuli a spali. Večer minul, ale za dětmi nikdo nepřišel. Probudili se teprve zimou a do tmy tmoucí. Jeníček sestřičku těšil. Jenom počkej, Mařenko, až vyjde měsíček. Potom uvidíme drobečky, co jsem roztrousil, a ty už nám ukážou, kudy domů. Když měsíc vysvětl, vydali se na cestu, ale žádné drobečky už nenašli. lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobaly. Jeníček zase říkal, to nic, však my cestu najdeme. Ale nemohli ji najít. Tak šli celou noc a celý den od rána do večera a ještě se nedostali z lesa ven. Měli už hrozný hlad. Vždyť snědli jen hrstičku jahod a borůvek, co sem tam nazbírali. Byli už uchození, že sotva na nohou stáli. A tak si lehli pod strom a usnuli. Ráno se zase sebrali a šli. Bylo to už druhé ráno, co nespali doma ve své posteli. A zase šli a šli, ale zacházeli pořád hloub a hloub do lesa. K polednímu uviděli krásného sněhobílého ptáčka. Seděl na větvi a tak pěkně zpíval, že se zastavili a poslouchali. Když dospíval, zamával křídly a poletoval před nimi ze stromu na strom a děti pořád za ním. Tak je dovedl z lesa na palouček k malé chaloupce a tam se jim ztratil. Děti se po něm ani neohlížely, mohli oči nechat na té chaloupce, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová. Panečku, teď se najíme, Mařenko, pochvaloval si Jeníček. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si, je to sladké. Natáhl ruku a uštípl si kousek střechy, aby ochutnal a Mařenka si stoupla k okýnku a chroupala cukrová sklíčka. A v tom se uvnitř ozval hlas.
2: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalup? Oštipuje chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub? Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalup? Oštipuje chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub?
0: A děti odpověděli.
3: To vítr, větříček, obláčku bratříček.

0: a jedli dál a nedali se rušit. Jeníčkovi střecha moc chutnala a tak už neuštipoval. Strhl z ní celou jednu perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okna, které bylo sestaveno z kulatých sklíček, vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je dobré. A v tom se to z chaloupky ozvalo znovu.
1: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chaloupku oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub? Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chaloupku oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub?
0: A děti odpověděli.
2: To vítr, větříček, obláčku

Najednou se otevřely dveře a z nich se o berličce vybelhala stará, prastará baba. Jeníček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce. Ale baba zakroutila hlavou a řekla: Ajajajajajaj, děťátka kuřátka, kdo pak vás sem zavedl, můj bílý ptáček? No jen pojďte dál, já mám dětičky ráda. Vzala obě děti za ruku a odvedla je do chaloupky a hned jim snášela na stůl, co měla dobrého. Mléko a posukrovanou bábovku, jablka a ořechy. Po jídle odeslala dvě bílé postýlky. Jeníček a Mařenka si lehli a myslili, že snad jsou v ráji. Jenže baba nebyla tak přívětivá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jen proto, aby přilákala děti a mohla je sníst. Čarodějnice mají červené, krhavé oči a daleko nevidí, ale za to mají jemný čich jako zvířata a poznají, když se blíží lidé. Jakmile se Jeníček a Mařenka dostali do její blízkosti, zlomyslně se zasmála a zaskuhrala jízlivě: A, ty mám jisté, ty už mi neuniknou. Časně ráno baba vstala dřív, než se děti probudili, prohlédla si je, kterému se víc červenají tvářičky, popadla Jeníčka, odnesla ho do chlívku a zavřela za ním laťková dvířka. Potom šla k Mařence, vzburcovala jí a křikla: Vstávej, holka líná, nanosíš vody a uvaříš klukovi něco dobrého, aby pěkně tloustl. Sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Mařenka se dala do pláče, ale žádná pomoc, musela zlou čarodějnici poslechnout. Chudák Jeníček byl zavřený, ale k jídlu dostával všechno nejlepší, kdežto Mařenka jen prázdné šlupky. Baba se každé ráno belhala k chlívku a volala: Jeníčku, vystrč prstíček, ať vidím, jaký jsi cevalíček. Ale Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky jí nastrčil nějakou kůstku. Baba měla špatné oči a nic nepoznala. Jenom se divila, že Jeníček vůbec netloustne. Když už ho krmila 4 neděle a Jeníček zůstával pořád stejný, najednou už jí to bylo dlouhé a řekla si, že dál už čekat nebude. Ať je tlustý nebo hubený, zítra si ho udělám. A hned zavolala: Hej, Mařenko, poskoč a nanos vody do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Věděla, co to velké vaření znamená, ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Časně ráno musela Mařenka vstát, zavěsit kotel s vodou nad ohniště a rozdělat oheň. Nejdřív upečeme chleba, řekla baba. Pec už mám roztopenou a těsto vyválené. A strkala Mařenku ven k peci, z níž vyšlehovaly plameny. Vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost rozpálená, aby se chléb dal sázet. Chtěla Mařenku dostat do pece a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem a řekla: Já nevím, jak se tam leze a ani se tam nevejdu. Nemluv tak hloupě, zlobila se baba. Otvor pece je veliký až dost, když vidíš, i já bych se tam vešla. Přišourala se k peci a strčila do ní hlavu. V tu chvíli Mařenka drc vrazila babu do pece celou, přibouchla železná dvířka, zašoupla závoru a utekla. Běžela rovnou k Jeníčkovi, otevřela mu chlívek a zavolala: Pojď ven, Jeníčku! Čarodějnice už nám nic neudělá, už je po ní.
Jeníček vyskočil z chlívku jako ptáček z klece, chytil Mařenku šťastně kolem krku a oba skákali jako kůzlata samou radostí, že už se nemusejí bát a hned se chystali na cestu. Ale nejdřív ještě zašli do chaloupky. Chtěli se podívat, co je v těch truhlách, které tam čarodějnice měla. A našli v nich samé perly a drahokamy. Tohle jsou ještě lepší kamínky než moje křemeny, řekl Jeníček a nastrkal si jich do kapes, kolik se mu vešlo. Mařenka se přidala. To já taky domů něco přinesu. A nabrala si plnou zástěrku perel. Jeníček jí pobízel. Ale teď už pojď, ať jsme z toho čarodějnického lesa venku. A tak se rozběhli a šli, až došli k veliké řece. Oba se šťastně dostali na druhý břeh, potom zase šli lesem a za chvíli jim ten les připadal známější a známější, dostali se na cestu a konečně v dálce uviděli chalupu svého otce. Hned se dali do běhu, vrazili do světnice a už viseli tatínkovi na krku. Tatínek tam seděl sám a sám, žena mu zatím umřela. Ale toho tolik netrápilo jako pomyšlení na děti. Od té doby, co je nechal v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku. A jak jen mohl, chodil je hledat. Děti začaly tatínkovi vyprávět, kam až v lese zabloudili a jak odtamtud vyvázli. Mařenka vyklopila ze zástěrky perly tak horlivě, že po světnici poskakovaly jako bílé hrášky. Jeníček z kapes vybíral drahokamy, hrst po hrsti, až na stole jiskřily jako hromádka barevných žhavých uhlíků. A tak bylo v chaloupce po starostech a Jeníček s Mařenkou vyrůstali otci k samé radosti. Pohádka končí, to víš, tamhle běží myš. Kdo jí chytí, ať snímá chlupatou čepici. Skončila pohádka, jděte spát, děťa, skončila pohádka.

0: Protože si Mánička píše deníček a nechce mi dát přečíst čárka, co si píše čárka. Začínám si také psát deníček čárka, abych ji mohl také nedat přečíst čárka, co si píšu čárka, i když bude loutit a žadonit tečka. Ne čárka, protože holky jsou zvědavé čárka, kdežto mi muži ne, teď tečka. Ale kdybych jí dal přečíst čárka, jak jsem objevil ten důmyslně skrytý poklad čárka, ta by zírala tečka. Spíš Kaňka. To nic. Záhada začala hned ráno, čárka, ale to ta záhada ještě nevypadala jako záhada.
1: Když jsem kytici vázala, častokrát jsem...
0: Ticho, žerej, ticho. To má být zpěv, víš. Tam te po ránu, Máni. Taky k vodě?
1: Do lesa, pro kytky. Pojď se mnou.
2: Místní rozhlas vyzývá občany, hlavně děti a mládež,
0: už zase hlásání.
2: Aby se zapojili do sběru léčivých rostlin. Pomůžete tím našemu hospodářství a za utržené peníze si zakoupíte mnoho hezkých věcí.
1: Je, Hurvínku, slyšel jsi mnoho hezkých věcí.
0: No, dobře. Ale Máni, včera jsi šla na kytky, předevčírem jsi šla na kytky, předevčírem jsi šla na kytky. Mohla mi s ně prosím tě říct, co vy s nimi děláte, to je jíte nebo co?
1: Nepleteš si květiny s květákem? Tak jdeš se mnou, prozradila bych ti hrozitánské tajemství.
0: Že v lese rostou stromy, že jo? Kde pak, dívtko, my se jdeme vyplavčit. Vidíš, že ho žerí? Když jsme šli s Žerikem na přesní dávku čárka, čili svačinu čárka, záhadnost té záhady se začala objevovat tečka. Potkali jsme Máničku s tak velkou kytkou čárka, že vypadala jako louka na pochodu. Tečka. Co to táhnej za chruštímání? To Žerek by natrhal ještí kytky. I kopřivy tam máš.
1: Se chroští? Náhodou. Tohle je přece divizna. Tady to je jitrocel, tuhle je hermánek.
0: Ten je přece na čaj a ne na ozdobu. Ačkoliv.

0: viděl, tak se smáli. Ty a poklad, jo? A kde?
1: No, nechtěl jsi jít se mnou, tak nepolím.
0: Máni! Máni, počkej! Záhadnost záhady začala být ještě záhadnější, tečka. Mánička si totiž doopravdy koupila mašly, čárka, koupací čepici a nafukovacího krokodýla, tečka. A navíc zmrzku, čárka, ale nedala mi líznout, tečka. Z bábinky jsem vytáhl čárka, že si to zakoupila za svoje vlastní peníze, tečka. Napadlo mě, čárka, jestli náhodou neobjevila poklad, vykřičník. No, a pokračování zítra. A teď se podívám, jestli náhodou... Žeriku, ten poklad musíme objevit taky.
2: No!
0: Může být ukrytý.
2: Jo.
0: To dá rozum, že může být ukrytý. Poklad nikdo nenechá jen tak povalovat. Ale kde může být ukrytý, ha? No tak já myslím, že úplně všude. Nebo někde docela jinde. Proto musíme Máničku stopovat. Ani nebude vědět, Žeričku, a sama nás k tomu pokladu zavede.
2: Jo.
0: Když nás neuvidí. A proto se musíme, co, Žeri? Proto se musíme maskovat. Ale já bych mohl dělat třeba Mikuláše. To ne, viď, no. Taky kdybych se hnal v úsy, viď. Tak třeba, hele, mohl bych dělat strašáka v poli.
2: No,
0: tak. A ty třeba kosa černého ptáka.
2: Ne.
0: No, nemáš zobák. A taky nevím, jak by ti šlo lítání. Tak víš co, budeš dělat zajíce. Zajíce budeš dělat, to je nápad. To je ono, Žeričku. Záhadnost ty záhady se ještě zezáhadnila, tečka. Můj plán byl senzabájo, čárka. Mánička nás určitě nepoznala, čárka, jenom se divila, čárka, proč ten zajíc tolik štěká, tečka. A pořád si brumlala, čárka, co ten kluk zase vyvádí, čárka, nevím však, čárka, koho myslela, tečka. K pokladu nás nepřivedla, vykřičník. Teprve po obědě došlo k překvapujícímu obratu. Dva vykřičníky. Ne, tři vykřičníky. To bude lepší. Tři to bude.
3: Poslouchej, Hurvajs. Chodíš od ničeho k ničemu, stéblo křížem nepřeložíš a...
0: A proč bych měl překládat stébla křížem, tatí?
3: No tím chci naznačit, že neděláš nic užitečného.
0: Náhodou jsem na stopě pokladu, taťulínku. To tedy budeš zírat.
3: No, radši zírej ty na Máničku.
0: Proč na Máničku?
3: No podívej, co všechno si už koupila.
0: O to právě jde, tatí.
4: Halo. Místní rozhlas vyzývá občany, hlavně děti a mládež, aby se zapojili do sběru léčivých rostlin. Pomůžete tím na...
0: Už zase. Za udržené peníze si zakoupíte mnoho hezkých věcí, třeba racka chychtavého sklicí. Promiň, tati, já musel to okno zavřít. Já už to nemůžu poslouchat. Člověk to už umí z paměti.
3: No jo. Člověk to už umí z paměti a přesto ho nenapadne, proč Mánička chodí na kytky, že ano? Ty léčivé byliny jsou doopravdy poklad.
0: Pst, ticho.
3: Co je?
0: Mlčet, nerušit, přemýšlí se, má se na

hadu jsem úplně hravě rozluštil. Tečka. Končím zápis v deníčku. Čárka. Jdu totiž na kytky. Tečka. Na ty léčivé. Tečka. A co vy, čárka, děti? Otazník. Vy ne? Otazník.

0: Honzík pouští draka. Odpoledne poslala babička Honzíka mezi děti. Bylo jich na návsi několik. Větší chlapec Viktor, menší pihovatý kluk Ferda a jedno nevelké děvčátko. Říkali mu Tereska. Znáš mě? Zeptal se Ferda Honzíka. V naší ulici je kluků, odpověděl bez rozmyšlení Honzík. Zdeněk, Franta a Filipek. A jeden je ještě menší než já, ale nevím, jak se jmenuje. Asi Slávek, řekla vítězně Tereska. Jmenuje se Slávek. Je to Slávek, vykřikl Honzík. Máme pruty a chodíme přes park. A draka taky pouštíte? Zeptal se Viktor. Měl draka doma a rád ho pouštěl. Viktor si už taky zkoušel vyřezat z kůry loďku a o prázdninách se pustil i do letadla. Loďka jezdila na vodě moc pěkně, ale letadlo letat nechtělo. Viktor si umínil, že je bude stavět znova. Ne, draka ne, odpověděl Honzík. Mrzelo ho, že draka doma nepouští. Kam by drak letěl? V městě není ani nebe, řekl pohrdlivě pihovatý kluk Ferda. Jsou tam jen domy a nebe ne. Honzík rychle přemýšlel, jestli je v jejich ulici nebe, ale nemohl si vzpomenout. Na pihovatého kluka se tedy aspoň zamračil. Nebe je všude, řekla určitě Tereska. Víď, přikývil Honzík. Zdál se mu, že Tereska všechno ví. Měla droboučký obličej a veliké modré oči. Svítili na Honzíka jako dvě hvězdy. Já přinesu draka, rozhodl se Viktor. Budeme ho pouštět. Přines ho, půjdeme na pole za ves, radovali se děti. Nejvíc se těšil Honzík. Vždyť on ještě draka nikdy nepouštěl. Na obrázku ho už viděl, ale v ruce ho nikdy nedržel. Viktor draka opravdu přinesl. Byl z papíru a měl oči, nos i ústa. Díval se jako živý. Byl dokonce větší než Honzík. Viktor si ho nesl na pole sám. Ferdovi dal do ruky klubko provázku a Honzík nesl papírový ocas. Šel opatrně a dával pozor, jako by ocas byl ze skla a mohl se každou chvíli rozbít. Tereska cupala za nimi. Nechtěla vidět draků v obličej. Zdálo se jí, že drakovy oči se na ně stále dívají. Děti šly kolem mlátičky. Lidé tam skládali z vozů ovesné snopy a dávali je do stroje. Mlátička hučela a Honzík viděl, jak z jejího červeného krku leze sláma. Už tam stál velký stoch. Vpředu u pytlů pracovali dva muži. Volali něco na děti, ale Honzík jim nerozuměl. Musel dávat pozor na dračí ocas, aby se mu nic nestalo. Na druhém konci pole nadhodil Viktor draka do vzduchu a běžel proti větru. Drak se zakýval a prudce vzlétl. Viktor rychle odmotával provázek a drak stoupal stále výš. Vidíte, jak se směje? Vykřikl vzrušeně Honzík. Nesměje se, odporoval Ferda, vždyť se mračí. Nepovídej, já ho znám, řekla rozhodným hlasem Tereska. Dole se mračí, ale nahoře se směje. Je to přece drak. Tak vidíš, odpověděl Honzík a podíval se vděčně na Teresku. Jak je chytrá. Od mlátičky volali na Viktora. Chtěli, aby přinesl vodu, měli velkou žízeň. Viktor držel v ruce klubko provázku a chvíli se nerozhodně díval na oba chlapce. Kterému z nich má draka svěřit? Nakonec podal klubko Honzíkovi a řekl mu přísně. Dobře draka drž, nedávej klubko z ruky. Ano, odpověděl pevně Honzík a ruce se mu třásly dychtivostí. Už držel klubko a na druhém konci provázku poletoval drak. Vznesl se tak vysoko, že mu ani nos, ani ústa nebylo vidět. Jen pokyvoval hlavou a pustil ocas hned vpravo a hned zase vlevo. Honzík cítil v rukou lehké poškubávání. Bylo to krásné. Honzík by byl pouštěl draka až do večera. Když Viktor odešel, přiblížil se k Honzíkovi pihovatý Ferda a řekl tiše: "Půjč mi toho draka." "Ne, aspoň na chvilku," škemral Ferda. "Ani na chvilku ne," řekl Honzík. Vzpomněl si, co mu nařídil Viktor. "Já ti dám kudličku," sliboval Ferda a vytáhl z kapsy drobný lesklý nožík. Honzík se koutkem očí podíval na nožík. Líbil se mu. Chvilku si myslel, že by bylo dobře, kdyby ten nožík měl. Ale pak si vzpomněl na Viktorův přísný hlas a znovu Ferdu odmítl: "Já nesmím." "Viktor nevidí až sem," namítl Ferda. Hrozně se mu chtělo držet draka na tom dlouhatánském provázku. "Honzík musí poslouchat Viktora a ne tebe," řekla přísným hlasem Tereska. Její malý obličej se na Ferdu zamračil. Ferda se začal zlobit a křičel: "Jestli mi draka nepůjčíš, tak ti podrazím nohy." "Jen to zkus," načepířil se Honzík. Jedním okem se díval na draka a druhým na Ferdu. "Dám ti hroudou do zad," křičel Ferda a opravdu ji hledal. Teresce se jeho vyhrožování nelíbilo. Běžela k Honzíkovým zádům a postavila se tam. Rozpřáhla ruce a chystala se Honzíka bránit. Když to Ferda uviděl, uhodil hroudou o zem a vykřikl zlostně: "Tak si draka nechte!" Běžel pak přes pole zpátky do vesnice. Viktor se za chvíli vrátil. Vzal klubko do ruky a zeptal se Honzíka: "Co drak dělal? Nechtěl ti uletět?" "Kde pak?" odvětil vážně Honzík. "Já jsem ho držel a vůbec jsem ho nepustil, viď, Teresko?" "Já jsem na Honzíka koukala," potvrzovala Tereska. "Draka měl pořád na konci provázku." "Tak dobře," usmál se Viktor. "Jenom jestli ho ještě udržíš." "Já ho budu držet až do večera," prohlásil Honzík a na tváři mu bylo vidět, jakou má sílu. "To je moc dlouho. Drak ani večer nevidí." "A co dělá přes noc?" ptala se Tereska. "Spí u nás v kůlně," řekl Viktor. Všichni tři ještě dlouhou chvíli pozorovali neklidného draka. Jednou vyletěl výš, pak se zase snesl, někdy zakýval hlavou a potom v povětří úplně stál. Zdálo se, že je spokojen. Ve vzdušných peřinkách se mu asi líbilo.
1: Jak se naformana šejtročka zlé strhlo v lese. Jednou se vracel forman šejtroček s nákladem z Děčína. Silnice se u Vokšic točila kolem lesa a kopec Šibeňák, pod kterým stála šejtročkova chalupa, už byl na dohled. Ale Valach Žemlička, formanův pěkný hnědák, táhl vůz nepořádně. Pořád jakoby zahlížel mezi stromy. "Co tam pořád vidíš?" povídá šejtroček. A v tom vyšla z lesa panenka a přidala se k vozu. "Kam jedeš, formane?" Šejtročkovi se na té panence něco nezdálo. Ukázal bičem před sebe. "Pořád rovně po silnici." Panenka sebrala sukni do hrsti a chystá se vyskočit na vůz. "Vezmeš mě sebou?" "Rozmyslím se," povídá šejtroček a pořád si ji prohlíží. V tom řekl: "A víš, že nevezmu? Vlasy máš divně podkroucené. Jsi víla a ne zrovna z nejlepších. To bych dojel do pěkného." "Stejně jednou dojedeš," křikla ostřicovým hlasem víla a skočila do lesa. Celou cestu k Jičínu šejtroček radši opatrně objel každý kámen, aby nevyšlo na vílí slova. Když přijel domů do chalupy, jeho žena Julča na něm hned všecko poznala. "Jsi divný," řekla. jako ošlehnutý od zlého výlího podívání. Taky, že jsem jednu takovou potkal, na to šejtroček, a hnal jsem ji od vozu. Pak mi hrozila.
2: Julča ani slovo, dokud spolu neseděli ve světnici za stolem. Potom z velké starosti povídá.
1: Než smočíš lžíci v talíři,
2: řeknu ti šejtročku něco pro dobré zapamatování. Takových panenek je v tom lese 11. A jsou lidem jen pro neštěstí a pro škodu.
1: Dám pozor, povídá šejtroček.
0: Na čtvrtý den už se mu to všecko vytřáslo z hlavy. Jel tenkrát stejnou cestou a v tom začne valach žemlička táhnout přes krok a čím dál hůř. Jdou na tebe bzíkavice, zvolal z kozlíku šejtroček. Žemlička se ohlídne přes plec. Vedeš vůz znova k výlýmu lesu. Šejtroček si ukázal bičem. Támhle jsou vokšice a támhle les. Taky, že vedu.
2: Valach žemlička sám chtěl jít do hatou, aby objeli jinudy. Šejtroček ho ale vede k lesu krátkou opratí.
1: Kudy jsem namířil, tudy taky projedu.
3: A neprojedeš,
2: to křiklo z vokšického lesa 11 panenek. Každá je na tisíckrát zlá. Vyrojili se na silnici a obskočili vůz.
3: A neprojedeš,
2: volají jedna přes druhou. Nejhůř ta, co jí šejtroček nesvezl.
3: Dnes mě svezeš,
2: řinčí ostřicovým hlasem. Šejtroček se jen dívá z kozlíku na to výlí rojení. V tom ho stáhli z vozu, ta 11. mu skočila na záda a přichytila se ostrými nehty. Ostatní šlehají šejtročka lískovými pruty po lítkách. Ženou ho dál do lesa. Valach žemlíčka chtěl věrně za šejtročkem. Přes příkop se dostal, ale v lese by byl ostromy rozbil vůz. Zatočil zpátky na cestu a hnal se k Jičínu. Div z náprav nevyskákali zákolníky. Panenky víry s šejtročkem zatím pořád hloub do lesa. Ta, co se mu veze na zádech, volá na ty druhé:
3: šlehejte ho ostružinou!
2: Víry si cestou uštipují pichlavé ostružiní, aby šejtroček musel ještě víc do skoku.
3: Valachem si mě svést nechtěl a teď mám tebe za valacha,
2: volá ta na zádech. V šejtročkovi už hraje dech jako ve varhanách a kolena se mu začínají lámat. Julča zatím vyhlížela šejtročka z okna chalupy a na silnici je pořád prázdno. Před polednem se tam ale strhlo takové rámusení, že Julča vyběhla přes celý dvůr. A je tu vůz, náklad na něm je zpřeházený a u oje se třese valach žemlička doběla spěněný. Šejtročka, nevezeš? Povídá z největší starosti Julča.
1: On sám teď veze,
2: na to žemlička,
1: tu 11. výlu.
2: V příští chvilce už byla Julča nahoře na kozlíku a žemlička otočil vůz. A jedou zpátky silnicí, ještě na ní neulehl prach. Julča ani nesáhne po obratích, jen žemličkovi promluví k levému nebo k pravému uchu. Tak kočírují víly. Dojeli k vokšickému lesu a dál, že musí Julča sama. Seskočila z kozlíku a vběhla do lesa, kde válo, svezla se po vánku a kde hřálo, nesla se silou sluníčka. Tak to znají víly.

S šejtročkem zatím bylo čím dál hůř. Zlé panenky ho ženou ostružinovými proutky, ta jedenáctá se mu natřásá na zádech. Na první pasece neměl už šejtroček dech. Na druhé pasece mu únava sahala po srdci. Formani ale mají truhličku, kam sami sáhnou, když už nikde není nic. Na třetí pasece se šejtroček zastavil a opřel se do kramfleku. Dál už ani krok. V tu chvíli se na něho zlé panenky sesypaly. A není na světě člověk, co by vydržel jedenácterou vílí zlobu. Jenže, když už se mu mrákotilo před očima, slyší šejtroček hlas. Na mé slovo, ať všecky panenky zahodí proutky. Všecky zlé panenky se potom hlase ohlídly. Na kraji paseky stojí Julča a znovu volá. Vyznám se ve vílím a proto na mé slovo dejte, než vám udělám jinak. Jenže zlé panenky se zatím rozkoukaly. Ta jedenáctá křikla. Vždyť si sama. A všecky znova na šejtročka. V tu chvíli Formanu šejtročkovi tikala poslední vteřinka. Julče vyběhly z očí slzy. Zlým panenkám se od nich zmáčely sukně, že byly těžké k neunesení. Všecky zlé panenky popadaly do borůvčí. Když se to stalo, odvedla si Julča šejtročka k vozu. A pak je Valach Žemlička vezl domů do chalupy pod kopcem Šibeňákem. Než vjeli do Jičína, zkusil šejtroček švihnout bičem. Ozvalo se prásknutí jako jiskra. No, z nejhoršího už jsem venku, povídá Forman Šejtroček.

0: Gigi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? Tak, to bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko zlaté po mamince. A hned měli mít o co starost.
2: Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo. Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě, a mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit. Taťko, řekni mu to ty.
1: Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích.
2: Spadnu. Mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci.
1: Ale slunečník už ho neposlouchal. A slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého.
2: Mami, čím budu?
1: Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela. Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí. Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny?
2: To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda.
1: Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice.
2: Ju, vidím do komína, volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu komíníkem.
1: Nemůžeš být komíníkem, komíník je komíník a sluníčko je sluníčko. Taťko, řekni mu to ty. Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali.
2: A budu kominíkem,
1: umiňovalo si sluníčko.
2: Budu a hned. A hopla,
1: posadilo se na komín. Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat komíníka. Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko.
2: Nač byste volali komíníka?
1: Křičelo na ně z komína.
2: Komíník jsem přece já.
1: Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna. Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic.
2: Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouli. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté jako štětku. Já se spustím do komína samo.
1: A spustilo se do komína. Buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát. Je to dobrý komíník, pochvalovali si lidé z domu. Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota. Pod slunečníkem položili žolíky a upřeli oči na nebe. Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila. Takhle se vychází před lidmi, kde ses tak zřídilo. Hned ať si v pořádku. Taťko, řekni mu to ty. Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. Všichni zírali na oblohu. Umýt, nařídil sluníčku. Umýt a to hned. Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin. Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
2: Když já chtělo být kominíkem,
1: fňukalo. Ale slunečník řekl. Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jeřiny. A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jeřiny rostly, no, jako z vody.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
1: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
0: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
1: Co pak chceš, Vochomůrko? Vejce, ale veselé,
0: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
1: Of, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
0: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
1: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
0: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
1: Přece si nenarazím nos,
0: zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal třetí, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat, a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

0: Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Dobrý tro, Ferdo.
0: Dobrý tro, brouku pitlíku. Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Počkej,
0: nesměj se hnedka po ránu.
1: Ale ne, chytat koníky si říkal do lesa.
0: A ne, do lesa, do lasa.
1: A do lasa, říkal.
0: Tak šup, laso si uděláme tadyhle z té pavučiny.
1: Aha, ukaž, Ferdo, já tě to naučím. Viděl jsem to mockrát, biografu. Házeli tam s ním
0: přestaň kdákat.
1: Ale kovbojové. Hele, takhle se s tím to točí. A takhle se to hodí. Hop. Takhle ne. Pardon. Vymotej mě z toho provazu, Ferdo. Nemůžu se ani hnout.
0: Zamotal ses do toho, jak do povijánu.
1: Pardon.
0: A teď budu házet já. Chytnu si luční kobylku.
1: To je správné. Všichni
0: Nekdákej.
1: Kovbojové chytají divoké koně.
0: Luční kobylka neřechtá, ta přece cvrká.
1: Náhodou cvrká, jako když řechtá.
0: Je. Hele ho. A je můj. Ale no tak malý, počkej, nejanči. Já ti nic neudělám. Tu máš cukříček. No. A seno ti taky dám. A až budeš chtít, tak tě zase pustím. Počkej, budeš si se mnou hrát? No, malé.
1: Koněma se nehraje. Na koních se jezdí.
0: Zdá se mi, že to nemá rád. No vidíš, zapřáhnu ho do kočáru. Ze 7 krásek udělám kola, z lískového oříšku korbu, z jehličí oje, no, líbí se ti kočárek koníčku?
2: Ano.
0: A tobě, pitlíku?
1: Moc?
0: No tak jedem. Yeah! Bílá cesta dálkou vede od Podbělu k Poměnce.
1: Po té cestě kočár jede veze Ferdu mravence.
0: Vítr hlízdá kolo skřípa, to je jízda, to je let.
1: Z louky sladce vodí lípa a my jedem na výlet.
0: La la la la la la la la la la la la la.
3: Pane, halo pane, zastavte.
1: Co brzdíš kvůli holce?
3: S vámi já se nebavím, vy. Já chci mluvit tady s panem Mravencem.
0: Dobrý den, slečno. Vy jste stopařka?
3: Ne, Beruška.
0: O, s laskavým dovolením, ale moc krásná Beruška.
3: To mi říkají všichni.
0: Ale žádný tak upřímně jako já. Chcete se svést? Tak si pojďte sednout. Ne, tam ne, pojďte sem vedle mě.
1: A co já?
0: Zatím tu počkej.
1: Ale kvůli holce.
0: Vy jste určitě hodná.
3: Ovšem.
0: Vám bych ten vozejček třeba i dal, kdybyste chtěla.
3: Tak dejte.
0: Prosím, je váš.
1: Je.
0: Já si udělám jiný.
1: Ferdo. Kobylce se to taky nelíbí. Vždyť je to ta nejproláhnější beruška na louce.
0: Ale pitlíku, taková krásná dáma ani lhat neumí. Ty žárlíš.
1: Já žárlím.
0: Počkej. Slečno, vaši ručku prosím, zde oprať, stačí říct hie, god bie, au revoire.
3: No tak hie. Hie. No tak hie.
1: On nechce, heč?
3: Tak mu pomůžu. Kde je bič?
0: Ale pro pána, bič ne.
1: Bičem ne.
3: Tu máš.
1: Jo.
3: Ne. Hie. Hie.
1: Já jsem vám říkal, že nechce.
3: Ne.
1: Já ho přivedu.
3: Ne.
0: Nestalo se vám nic?
3: Mám bouli a modřinu. Jak teď vypadám. Ale já vám to nedaruju.
0: Ale Beruško.
3: To byla schválnost.
0: Ne.
3: Zlomyslnost.
0: Ne.
3: Ničemnost.
0: Ne.
3: Zločin.
0: Ale to vůbec ne.
3: Mlčte. Policie! Pomoc!
0: No, pána Jana Beruško!
3: Vražda!
0: Ale to je lež jako věž!
3: Ať, ale odnesete si to.
4: Žahajuju soudní řízení proti Žlošinovi a ničemníkovi, který si říká, jakže si říká, jo, Ferda Mraveneč si říká, no, čím se provinil, to nám řekne, kdo nám to řekne, velevážená slečna žalobkyně.
3: Já, slavný soude, ani nemám slov. Přepadl mne, svázal, oloupil, zbyl, chtěl mě zabít.
4: Co tomu říkáte, obžalovaný?
0: Že je to lež.
4: Chovejte se slušně, obžalovaný. Tak krásná dáma, jako je slečna žalobkyně, žajíšte ani lhát neumí. Není-liš pravda, slečno.
3: Samozřejmě.
4: A proto váš obžalovaný odsuzuji k trestu 25. Ran holí na ža... Promiňte, slečno. Na ono místo, které se nalézá pod zády. No a líčení je skončeno.
0: Ale to je nespravedlnost.
4: Odveďte ho.
5: K službám vaše ctihodnosti. Marš, lumpe.
6: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. Vážení posluchači, hlásíme se vám ze svého rozhlasového stanoviště, které je umístěno přímo pod místem exekuce u mikrofonu reportér Zlatohlávek. Nejprve, jak to tady vypadá. Louka je naplněna diváky, uprostřed stojí tribuna pro čestné hosty, na které vidíme soudní dvůr, pana inspektora Škvora a slíčnou žalobkyni slečnu Berušku, která má roztomilé nové červené šaty s černými puntíky a s chutí mlsá skornoutu cukroví. Před hlavní tribunou je lešení a na něm dubová lavice, pokrytá až na zem látkou, určená k výkonu trestu. Ano, a již vyvádějí ozbrojení Škvoři z vězení odsouzence. Za ním důstojně kráčí kat, obrovitý a silný brouk, pan Roháč. Vaše dojmy, mistře?
7: Už se nemůžu dočkat. Herdek file kres batalion.
6: Ano, děkuji. A jako poslední jde Katův pomocník, celý zakrytý v černé kápi. Vaše jméno, prosím?
8: Hohlehle.
6: Prosím?
8: Báďo.
6: Ano, děkuji. A teď již, vážení posluchači, přivázali Škvoři odsouzence k lavici. Vše je připraveno. Kat Roháč nese rákosku. Připravuje se kráně. V této chvíli rozkošná slečna Beruška vstává a tleská.
9: A to je!
6: Roháč se napřahuje. Vážení a milí, promiňte, ale stalo se něco úžasného. Než mohl pan Roháč umístit první ránu, vzepěla se celá lavice i s odsouzencem a odletěla pryč. Zahlédl jsem, že pod lavicí byla ukryta velká zelená kobylka. Dole pode mnou je strašlivá panika. Katův pomocník se v tom zmatku zamotal panu Roháčovi pod nohy, takže ten místo, aby švihl rákoskou po Ferdovi, strefil se vší silou do Berušky. Brouci na louce se chechtají a chtějí, aby jim bylo vráceno vstupné, ačkoliv žádné neplatili. A Žížala volá, že prý od někoho dostala blechy. Právě se začalo prát několik chrobáků a teď se mi sápou na mikrofon. Opatrně, přivedete ho! Vážení posluchači, promiňte předčasné ukončení naší zvláštní reportáže. Stalo se tak z vážných technických příčin.
10: Kde to jsem?
11: Doba.
9: Ty jsi ten Katův pomocník?
8: Verde, boj se už ne. To je jenom, abych ti mohl pomoct. Počkej, já to sundám z hlavy. Hele.
9: Je. Pytlíku.
8: No, to je dost.
9: Pytlíku.
8: Dal jsem naší kobylku tajně pod lavici a ona, jak slyšela švihnout rákosku, odletěla s tebou. A já pak utek. Dobrý, ne? A to všecko jsem vymyslel touhle vlastní hlavou.
9: Děkuju ti, kamaráde, děkuju. A kde je koníček?
8: Někde se asi pase. Vyhládlou.
9: Tak poděkuj mu taky za mě, že mu moc a moc a moc krát...
8: Nemluv a utíkej, musíš pryč, nebo tě chytěj.
9: Do světa?
8: Do světa.
9: No tak, když do světa, tak tedy do světa.
8: Naschledanou, Ferdo!
9: Naschledanou, Pytlíku! Šlapu, šlapu, levá, pravá, kámen tlačí, hladí tráva tam a potom naspátky a to je konec pohádky. La, la, la,
10: la. Ráno přineslo lehký vánek. Pája se vysouchal z pavučiny a houpal se na tenonké nitce. Ale najednou se zvedl vítr. Protočil se mezi stromy, popadl Páju, zatočil s ním a vynesl ho do výšky. Pustil ho až na severní straně lesa. Odehrálo se to jako ve snu. Pája padal na zem, ale přesličky ho zachytili. Tak tohle za mého mládí nebývalo. Z nebe padají pavouci, stěžoval si někdo dunivým hlasem. Pája se rozlížel kolem, ale nikde nikdo. Haló, kde jste? A kdo jste? Zašeptal.
11: Podle peří poznáš ptáka, podle hlasu jeskyňáka. Zadunělo to docela blízko. Já jsem brouk, potemník, ale říkají mi děda jeskyňák.
10: Spleť přesliček se rozevřela, a Pája uviděl vchod do temné jeskyňky. Stál tam vyzáblý černý brouk. Když se pohnul, šustilo to jako suché listí. Páju napadlo, že musí být starý jako les okolo.
11: Jak se ti u mě líbí, zaduněl potemník. A na to se rozesmál, já vím, moc toho nevidíš. Musíš si nejdřív zvyknout na to přijít mi. Ale možná přiletí zlatá muška, to je pak u mě v jeskynce, jako když nad lesem svítí sluníčko.
10: Vy znáte zlatou mušku, co přináší štěstí? Poposkočil Pája.
11: No znám, někdy, když si tak sám se sebou povídám a ztratím v hovoru nit, přiletí a posvítí mi, abych ji zase našel. Ta umí věcí, zasmál se děda jeskyňák.
10: Já vím, jenomže se ukáže jen na docela malou chvíličku a hned zase uletí, stěžoval si Pája.
11: A to je právě dobře. Štěstí trvá vždycky jenom chviličku, to mi věř. A proto je nejkrásnější ze všeho těšení.
10: Těšení? Divil se pavouček.
11: Těšení, zaduněl děda jeskyňák. Já se například nejvíc těším na jaro.
10: Teď v létě?
11: Léto už má na kahánku. Podzim bývá krátký a zima zase dlouhá. Proto se už teď v létě těším na jaro.
10: Já se pořád na něco těším, řekl Pája.
11: No to je správné, pochválil ho potemník. Těšení prodlužuje život a zahání můru chmůru.
10: Pája překvapením povyskočil. Vy znáte i můru chmůru? Staríček se káč říkal, že ji dokáže zahnat jenom sluníčko.
11: Má pravdu, přikývl jeskyňák. Jenomže ke mně do jeskyně se sluníčko nikdy nedostane. Tak jsem si musel na můru chmůru sestrojit past.
10: Past?
11: A jakou past? Můra se spálí o světlo, vysvětloval děda Jeskyňáč. Já tady ale žiju po tmě, jsem přece potemník. A tak mám na dně studánky věčnou vločku sněhu. Září jako střípek jasného stříbra. Ta záře můru chmůru přiláká. A pak se stane co? Vydechl pája. Můra chmůra přiletí a sotva se zahledí do jasu sněhové vločky, zmrzne a roztříští se jako sklo. Děda Jeskyňák vypadal najednou strašně staře a unaveně. Promiň, na chvíli si zdřímnu, řekl tiše a hned na to zavřel oči a začal pravidelně oddechovat. Pája se zvědavě rozlížel po jeskynce. Na konci chodby spatřil stříbrné světýlko. To bude jistě ta sněhová vločka, pomyslel si. Ještě nikdy neviděl sníh a ta stříbrná záře ho přitahovala jako můru. Jeskynka byla vlhká a temná a čím více pája vzdaloval od vchodu, tím byla záře větší a mrazivější a také lákavější. Pája došel až na konec chodby. Na dně hluboké studánky tu spočívala zářící sněhová vločka. Vypadala jako severka, jako hvězdička utržená z nočního nebe. Pája se nad studánkou trošičku naklonil a stříbrný plamínek ho ožehl, ale nepálil jako oheň, pálil jako mráz. Stačila chvílenka a pavouček se proměnil ve stříbrný střípek ledu. Vstávej, pájo, probuď se. Ten tenký a zvonivý hlásek přicházel z veliké dálky. Slyšíš? To jsem já. Otevři oči. Pája poslechl, ale trvalo to celou věčnost. Otevřel oči a stříbrné světýlko z hlubiny zmizelo. Za to v jeskynce se kmitalo a tančilo zlaté světýlko. Zlatuško, vydechl pája a bylo mu sladce a ospale. Málem jsem přiletěla pozdě, řekla zlatá muška, ale pája ji slyšel jako ve snu. Tak vstávej, doprovodím tě domů. Vždyť si tu málem zmrznul, zatřásla s ním zlatuška. Pája se postavil na nohy a zlatá muška mu ukazovala cestu k východu. Potemník stále ještě spal a ze spánku se usmíval. Ale když nad ním zlatá muška zakroužila, otevřel oči. Šťastnou cestu, pájo, zaduněl. Už se těšíš domů? Těším. To je dobře. Nejkrásnější ze všeho je těšení. Těšení zahání i můru chmůru. Já vím, řekl pája. A těšil se ke strýčkovi Sekáčovi a k bratránkům a kamarádům, ale ještě více těšil, že ho celou tu dlouhou cestu bude doprovázet zlatá muška.
12: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
13: To bylo jedno opičátko. Sedávalo na krajíčku pralesa a dívalo se odtamtud jedné škole rovnou oknem do tělocvičny. Opičátko se moc smálo tomu, jak jsou neopičátka nešikovná. Třeba neopičátko Čaka. Na zvláštní hladoučké a úplně vodorovné větvy zvané hrazda se Čaka málem neudrží. Přes krásně hladký pařez zvaný koza ani za nic nepřeskočí. a přece najednou vyběhne s ostatními neopičátky z tělocvičny na dvůr a drží v ruce banán, velikánské jablko anebo celou hrst ořechů. No, a co já se nalítám po větvích a jsou všelijak skroucené a vůbec ne krásně vodorovné, než popadnu jeden ořech. Takhle si broukalo opičátko na kraji pralesa a rozhodlo se, že se vypraví do tělocvičny, kde stačí o něco zakopnout nebo z něčeho spadnout, aby jeden hned měl plné ruce banánů, jablek nebo ořechů. Jako neopičátko Čaka. Teď přijde první jenže. Jenže taky Čaka se často díval z okna tělocvičny. Díval se směrem do pralesa a viděl tam opičátko, jak se prohání ve větvích. Nahoru, dolů, dělá kolenotoče a tak a najednou drží v tlapkách ořech nebo banán. To je něco jiného, říkal si Čaka. Jaký pak je to u nás v tělocvičně tělocvik, když na hrazdě nic neroste, na šplhadlech taky ne a pod kozou se nenajde ani borůvka. A vždycky trvá celou hodinu, než si člověk může dojít do šatny pro banán. Opičátko, to se má, dělá tělocvik a hned si při něm natrhá banány, ořechy a tak. A tak si ti dva začali závidět tělocvik. Jednoho dne povídá opičí máma opičátku. Kam pak jdeš? A opičátko. Ale trošku ven z pralesa na zkušenou a přinesu ti 5 kilo banánů a jablek a ořechů. No tak jdi, povídá ta opičí máma. Zrovna v té chvilce řekla maminka Čakovi, kam pak jdeš? A Čaka, ale máme dnes tělocvik venku v pralese. No tak jdi, povídá maminka. Teprve za 5 minut si vzpomněla, že pustila Čaku do pralesa. Ale když je to s učitelem, tak co? Ne. Jenže ono to s učitelem nebylo. Čaka se přižene do pralesa a už se náramně těší na ten užitečný tělocvik. Trošku se šplhá a hned je z toho kilo banánů. Udělá se kolenotoč a hned se přitom setře se kilo ořechů. Jenže teď přijde druhé jenže. Jenže než se Čaka dostal nahoru na strom, odřel si 2 kolena a 1 loket. A když se konečně vysoukal nahoru, vidí, že to není ten ořechový strom. Ten stál vedle. No, Čaka si odřel ještě zbývající loket, jak se soukal dolů. Zkrátka byl to takový děsně těžký tělocvik a nic z něho. Vlastně ano, ta odřená kolena a lokty. A Čaka znova na ten pravý ořechový strom, ale nahoře žádné ořechy nebyly. Sedí tam opičí máma, louská poslední ořech a povídá. Ty nešiko, copak si opice? Teď začneš brečet. A Čaka opravdu začal brečet, protože čirou náhodou vyšplhal nějak moc vysoko a teď se bál dolů. A tak opičí máma udělala víc.

0: odskok letmo na hromadu žíněnek a pak se opičátko podívalo do dlaní, jestli už v nich má nějaký ořech, banán nebo datli. Teď zas přijde jenže. Třetí jenže. Jenže, kde nic, tu nic. Dlaně jsou prázdné. Přes kok plavmo, přes tři kozy a ještě přes koně, vrtule na bradlech, kutulu lůč až ke kruhům a na nich, no to už prostě nemá jméno, co opičátko na těch kruzích vyvádělo. A zas se podívá do dlaní a zas jsou prázdné. Kde pak ořech, kde pak banán, ani skořápka, ani slupka. Ale to už stála ve dveřích tělocvičny Čakova maminka. Zašla se tam podívat, protože se Čaka dlouho nevracel. A sedí tam opičátko a pláče, že si ne a ne vycvičit na bradlech datli. Ale, povídá Čakova maminka, co pak už si někdo vycvičil na bradlech datli? To bys muselo být kluk a maminka by ti tu datli musela strčit do aktovky, aby si ji v přestávce po tělocviku mohlo sníst. A vzala uplakané opičátko do náruče a někam ho nese. Zrovna v půli cesty potkala opičí mámu s Čakem v náručí. No, usmáli se na sebe a ta opičí máma povídá, to víte, děti jsou děti. Závidí si i tělocvik. A vyměnili si ty dva synky, zamkli tělocvičnu a všichni šli domů.
1: Vítkův tatínek byl nejen pekař, co pekl rohlíky slané i makové, housky pletené, i podbělky válečkem půlené, suchary křehké, že se na jazyku rozplývaly, a preclíky s kmínem i v cukru máčené, ale byl taky pojišťovacím zástupcem Banky Slávie. Skoro všichni sousedé byli skrze něho pojištěni proti krupobytí a ohni a proti jiným živelným pohromám. Proti krádeži byl pojištěn málo kdo. Tenkrát se ještě nekradlo. Jednou poslal tatínek Vítka do sousední vesnice Třtice, aby vyřídil v cihelně panu Medlíkovi, že má trada a šupito presto přijít něco dojednat ohledně pojistky. Tu se to prý spěchá a on, tatínek, dnes nemůže přijít, protože zadělává na velké pečení. Vítek si vzal koloběžku, aby tam byl dřív. Však je cesta skoro pořád z kopce, jen okolo hřbitova je kus rovinky. Šupajdil si to, až to šustilo, vyřídil vzkaz a vracel se tentokrát po svých. Jen kolem hřbitova rozdrandil provině koloběžku. Už se smrákalo, ale venkovští kluci nemají ze hřbitova strach. Klidně by sem šli i o půlnoci. Vždyť je to místo právě tak potřebné pro život, jako třeba náves nebo pinclův rybník. Tak jaký pak strach, myslel si Vítek, když míjel otevřená hřbitovní vrata. Mrkl tam očkem a noha, co chtěla znovu popohnat koloběžku, stuhla. Na hřbitově až tam vzadu se myhlo cosi bílého. Vítek si byl jist, že se nemýlil. Nebylo to žádné mámení, ani přelud. Buď to musí být nějaký člověk, ale co by tu dělal v tuhle dobu? Nebo na hřbitově straší. Koloběžku opřel o kaštan u vchodu, srdnatě vstoupil na hřbitov, popošel, porozhlédl se, ale kde nic tu nic. Dodal si odvahy, prošel až dozadu, kde prve viděl to zjevení, ale všude klid, jak je snad jenom na hřbitovech. Něco tam bylo, já to viděl, utvrzoval se cestou domů. Mamince se slůvkem nezmínil, měla by třeba řeči, ale druhý den ve škole to prozradil svým nejvěrnějším kamarádům, že na hřbitově straší přece nelze nechat jen tak. Však taky Jarka Prečků hned rozhodl, že se záhada musí objasnit, a to hned dnes. Kluci, poklekání, sraz u školy a jde se na věc. Rozhodl. Večer přišli všichni, kdo se mohli z domova po večeři ještě vzdálit nebo našli dostatečně pádnou výmluvu. Že jdou na hřbitov

0: nazvat strašidlo, neřekl nikdo, ještě by jim to dospělí pokazili. Celá tlupa kluků, mezi nimiž nechyběli Jarka Prčků jako uznávaný velitel, Míra Lelek, Olda Kvíčerů a samozřejmě Vítek Frantíků, původce celé výpravy, se vydala kolem sochy svatého Josefa ke hřbitovu. Jen Véna Trkalů chyběl. Starší sestra, když odzvonila klikání, ho už na žádnou vycházku nepustila. Kluci nejdřív celý hřbitov potichoučku obešli. Našlapovali po indiánsku, že ani větvička nezapraskala. Natahovali krky, aby nahlédli přes zídku dovnitř, ale nedělo se tam nic. Jen když byli u zadní zdi a když všichni na Vítkův povel zatajili dech, zazdálo se jim, jakoby na hřbitově cosi zamlaskalo. Ne, kvílení duchů to nebylo, ale zvuk to byl dozajista prapodivný a nečekaný. Když obešli celý hřbitov a nic dalšího nezjistili, rozdělil Jarka Prčků hlídky, do každého rohu jednu a sám se zbylými odvážlivci vstoupil na hřbitovní půdu. Nastala chvíle, kdy svatojánské mušky obvykle rozsvěcují svá světýlka a rusalky na pasece v lese kozláři začínají své noční rejdy. Nad studnicí se snášela tajuplná, horká noc a klukům na hřbitově bylo všelijak, i když to nikdo z nich nepřiznal. Náhle se v rohu hřbitova myhlo cosi bílého. Kdo to zahlédl, ten skoprněl. Tak přece jen strašidlo. Plesklo Jarkovi hlavou. Byl nejstarší, musel dělat hrdinu. Kluci, špitl, nebojte se. Nám se přece nemůže nic stát. Ale sám se možná bál nejvíc. Je to to samý jako včera, potvrdil Vítek. Někdo se tam krčí, uvažoval Míra. Třeba krade svíčky. No co by potřebovalo strašidlo svíčky, usadil ho Jarka. To bude spíš duch, co nemůže najít svý tělo. Přece musí vědět, kde ho nechal, odporoval Vítek. Jestli to je opravdový duch. A co by to asi bylo, nevíš? Večer a na hřbitově. Musíme to vyzkoumat. Tak jdem blíž, ale potichu, aby se nevyplašil. Tak a podobně zněly klukovské šepty v onen památný podvečer, kdy na studnickém hřbitově strašilo. Najednou se stín pohnul, popošel k okraji. A to už hlídka z nejbližšího rohu hlásila sovým zahukáním, že co si spatřila, jak bylo domluveno. Kluci postoupili o krok dál, pak ještě o jeden, hrdla stažená, dech sípavý, všichni kolem žaludku mravenčení. Další krůček k rohu hřbitova, kde se stále pohyboval onen bílý stín. Ten najednou poskočil a ozvalo se strašlivé a nečekané zamečení. Kluci, když je to koza, odhalil tajemství studnického strašidla Jarka Prčků. No bodeď, koza, a pase se tu na kytkách, jedeš, potvoro? Kluci rázem se třásli napětí té tajuplné chvíle a v tu ránu z nich byli udatové přeudatní. Já to věděl, že to nemůže být strašidlo. Hledbal se jeden. Strašidla přece nejsou, tvrdil druhý. Ale čí je ta koza? Zauvažoval Vítek. To se hnedka zjistí, rozhodl Jarka Prčků. Kluci, konec hlídek. Pojďte, však ona nás zavede tam, kde je doma. A tak za chvíli postupovala od hřbitova ke vsi horda kluků. Před nimi koza, spokojená a napasená. Zamířila si to rovnou přes strniště ke Schneiderově chalupě. Však pan Schneider šel už klukům stříc a když uviděl, že mu ženou kozu domů, vysvětloval, ona mě ta potvůrka čas od času uteče, Bůh ví, kam chodí. No pojď, malá, pojď, pojď, lákal tu poběhlici. My víme, kam chodí, pane Schneider. Na hřbitov, řekl Vítek. Já ji tam viděl i včera. Kde pak, Vítku, včera ne, zavrtěl hlavou pan Schneider. Včera byla celý den uvázaná na řetěze. A nová záhada. Když tu včera nebyla Schneiderova koza, co Vítek viděl, co to tedy bylo? Že by přece jen strašidlo? Nebo že by těch mlsných, rohatých labužnic bylo ve vsi víc? Tuhle záhadu se klukům už rozřešit nepodařilo. Ale vědomí, že se nebojácně vypravili za strašidlem i na hřbitov, to je hřálo náramně dlouho.
1: Hujá, dětské písničky!

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překážely, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívaly veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě s nás. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

0: Malá čarodějnice s Abraxasem pěkně pohodlně pluli nad vrcholky stromů a hluboko dole viděli skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
1: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
2: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
1: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk. A, vykřikla mrzutě, dej s tím pokoj. Prosím, prosím,
0: urazil se Abraxas,
1: ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy.
2: Tě, co to je potom?
1: No, moc a moc, zvolal havran. Jej, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
1: A? Jenže jsi na nejlepší cestě, jestli se nepletu,
0: řekl Abraxas. Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
2: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežloutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipojakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakovišti za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotucká duše měla jen jediný návrh.
5: Hlavně žádný vyjednávání, šífy. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
4: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s Kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tlouška působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova na ušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses. Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl. Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
6: Chci ho vidět. A chci mluvit s Dederonem,
4: zařval Tullamore senior.
6: S tebou se, Hihlíku, bavit nebudu.
5: On přijde, jen tu musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce,
4: odříkával Hihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesor Kadeřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem. A ještě si ublíží. A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejméně 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší. Proč? Hihlík to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Hihlíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: Jupiter a želva. Před tisíci lety nenosili želvy svůj krunýř s sebou na zádech. Pak se stalo něco, co způsobilo, že želvy svůj krunýř nosí provždy s sebou. Začalo to, když velký bůh Jupiter pozval všechna zvířata na velkou oslavu. Na slavnost přišlo každé zvíře, kromě želvy. Jupiter byl zklamán. Doufal, že se všichni tvorové pod sluncem dostaví na jeho slavnost. Ale želva to pokazila. Třeba je nemocná, obával se bůh. Zajdu tam a uvidím. Tak se Jupiter vydal na cestu k želvímu domovu. Jakmile tam dorazil, shledal, že tvor vyhlíží dokonale zdravě. Proč jsi nepřišla na mou slavnost? Zeptal se bůh.
1: Nechtěl jsem, zívla želva. Zůstala jsem místo toho doma.
0: Opravdu? Řekl bůh nahněvaně. V tom případě, kdekoliv půjdeš, navždy poneseš svůj domov sebou. A od těch dob je to tak až dodnes. Naučení: buďme opatrní na to, co říkáme, protože nás jinak vezmou za slovo.

0: a bylo po táboře. Zbývající týdny přeletěly jako vítr. Čtvrtou neděli, jako by se po stanech slehla země. Nebýt vyšlapaných pěšinek, nikdo by ani nepoznal, že tam nějaké kdy stály. Tak pečlivě zahladili družiny stopy po svém pobytu. Do měsíce pak narostla nová tráva a tak zmizely i ty cestičky. Nic, pranic nevydávalo svědectví o tom, s jakou slávou přebírali ještěrky zálesáckou sekeru se zlatým letopočtem za vítězství v družinovém bodování. Teď pochodoval oddíl lesními cestami k nádraží. Jen zvláštní družina pěchovala do malého nákladáčku, hrnce, kotle a jiný oddílový inventář. Na schválníček Mezulán se chytil Škudibíka a ten ho přikultoval k žebrový podplachtu, aby se mu cestou nevytřásl. Pak přivázal vedle sebe Mezulán Škudibíka a auto se rozjelo. Už začínalo být fučivo. Na schválníčci jeli a jeli a ani moc nemluvili. Jen když se zastavilo u benzínové pumpy, zeptal se Mezulán.
1: Škudibíku, myslíš, že Mimi pojede na přes rok zase?
2: Co já vím? Třeba jo, třeba ne.
1: A
0: pak zase mlčeli a těšili se, jak si zalezou do spacího pytle. Jak budou spát a spát celý podzim, celou zimu a ještě kousek jara, dokud je zase neprobudí to kouzelné slovo tábor.

0: Zpočátku byl Paddington z metra trochu zklamaný. Líbil se mu sice hluk a schon a vůně teplého vzduchu, která je přivítala hned u vstupu, ale nebyl příliš nadšený z jízdenky. Držel ten kus zeleného tvrdého papíru v tlapce a důkladně ho zkoumal. To není mnoho za 80 pence, poznamenal. Po všem tom úžasném cvakání a chroustání, které stroj na jízdenky vydával, ho lístek velice zklamal. Čekal za ty peníze mnohem víc. Ale Paddingtone, povzdychla si paní Fousková, musíš mít jízdenku, abys mohl jet metrem, jinak tě dovnitř nepustí. Vypadala a mluvila poněkud zneklidněně. Tajně si začínala přát, aby byli bývali vyrazili o něco později, až už nebude taková špička. A navíc ta podivná záležitost se psy. Ne jeden, ale 6 psů různých ras a velikostí je pronásledovalo až do stanice. Měla podezření, že to nějak souvisí s Paddingtonem, ale pokaždé, když se na něj podívala, tvářil se tak nevinně, až se zastyděla, jak i něco takového vůbec mohlo napadnout. Říkám si, obrátila se k Paddingtonovi, když vstupovali na eskalátory, jestli bychom tě správně neměli nést. Píše se tu, že psi se mají nosit, ale o medvědech tu nic nestojí. Paddington neodpověděl. Šel za ní jako ve snu. Protože byl velice malý medvěd, neviděl přes stěny eskalátoru moc dobře, ale když něco zahlédl, málem mu vypadly oči nadšením. Všude bylo plno lidí. Tolik jich pohromadě ještě nikdy neviděl. Po jedné straně se hnali dolů a po druhé nahoru. Zdálo se, že všichni někam spěchají. Když vystoupil z eskalátoru, zjistil, že ho dav unáší někam pryč. Byl zmáčknutý mezi pánem s deštníkem a paní s velikou nákupní taškou a než se mu konečně podařilo osvobodit, paní Fousková a Juditka už na dobro zmizeli. V tu chvíli spatřil nápis, který ho velice překvapil. Párkrát zamrkal, aby se ujistil, že se neplete, ale pokaždé, když otevřel oči, stálo tam to samé. Směr Paddington, pokračujte po oranžových šipkách. Paddington usoudil, že metro je nejúžasnější věc, jakou kdy viděl. Otočil se a rozběhl se chodbou po oranžových šipkách, až narazil na dav lidí, kteří se mačkali u eskalátoru směrem nahoru. No tohle, řekl zřízenec nad schody, když proskoumal Paddingtonův lístek. Co to má znamenat? Vždyť si ještě nikam nejel. Já vím, řekl Paddington nešťastně. Musel jsem se dole nějak splést. Muž podezíravě začichal a zavolal na dozorce. Mám tu jednoho malýho medvěda, co je cejtit slaninou. Tvrdí, že se dole nejspíš splet. Dozorce zastrčil palce za vestu. Eskalátory jsou určeny pouze pro užitek a pohodlí cestujících, řekl stroze. Ne k tomu, aby si na nich mladí medvědi hráli, jak se jim zlíbí. A to platí obzvlášť ve špičce. Ano, pane, řekl Paddington a zdvořile pozvedl klobouk. Ale u nás nemáme eskalátory, pomohl mu dozorce. Látory. Dokončil Paddington, v tom nejtemnějším Peru. Nikdy jsem na žádném nebyl a tak je to poměrně složité. V nejtemnějším Peru. Na dozorce to zjevně udělalo dojem. V tom případě, zvedl řetěz, který odděloval eskalátory směřující nahoru a dolů, bys měl raději rovnou sjet dolů. Ale ne, že tě uvidím dělat nějakou další neplechu. Moc krát děkuji, řekl vděčně Paddington a prolezl pod řetězem. Je to od vás velice laskavé. Otočil se, aby zamával na rozloučenou, ale než stačil smeknout klobouk, už ho schody unášely do útrop metra. Zaujatě si prohlížel barevné plakáty na zdech. Když byl skoro v půlce cesty dolů, muž, který stál za ním, ho šťouchl deštníkem. Někdo tě volá, řekl mu. Paddington se rozhlédl právě včas, aby spatřil paní Fouskovou a Juditku na eskalátoru směrem nahoru. Zběsile na něj mávali a paní Fousková několikrát zavolala: Stůj! Otočil se a pokusil se vyběhnout po eskalátoru nahoru, ale ten jel velmi rychle a Paddington měl tak krátké nožičky, že i když se snažil sebevíc, měl co dělat, aby vůbec zůstal alespoň na místě. Měl skloněnou hlavu a tak si tlustého pána s kufrem, který běžel v opačném směru, všiml, až když bylo pozdě. Tlustý pán vztekle zařval, ztratil rovnováhu a při pádu sebou strhl několik dalších lidí. Hned za ním se kutálel i Paddington. Bum, bum, bum, řítil se dolů, až ho konec eskalátoru vymrštil ze schodiště a on se zastavil o protější zeď. Když se ohlédl, vládl všude kolem ohromný zmatek. Kolem tlustého pána, který seděl na zemi a mnul si hlavu, se schromáždil hlouček lidí. V dálce zahlédl paní Fouskovou a Juditku, které se snažili procpat dolů po eskalátoru směřujícím vzhůru. A když se zadíval jejich směrem, spatřil další nápis. Na měděné cedulce dole na eskalátoru stálo velkým červeným písmem. Pro zastavení eskalátoru v případě nouze zmáčkněte tlačítko. Také tam mnohem menším písmem stálo: zneužití se trestá, pokuta 50 liber. Ale toho si Paddington v tom spěchu nevšiml. Každopádně se mu zdálo, že nastal dostatečný případ nouze. Rozmáchl se kufříkem a vší silou praštil do tlačítka. Pokud byl zmatek, dokud se eskalátor hýbal, ještě mnohem větší nastal, jakmile se pojízdné schody zastavily. Paddington překvapeně sledoval, jak se všichni rozběhli různými směry. Jeden muž dokonce začal volat hoří a kdesi v dálce se rozezněl alarm. Zrovna přemýšlel nad tím, jak může zmáčknutí jediného čudlíku způsobit takový rozruch, když mu na rameno dopadla něčí ruka. To byl on! Zakřičel někdo a ukazoval na něj prstem. Viděl jsem ho na vlastní oči, je to jasný jak facka. Trefil to kufrem, přidal se jiný hlas. To by se mělo zakázat. Někdo z davu dokonce navrhoval, ať zavolají policii. Paddington se začal bát. Podíval se vzhůru, komu ta ruka patří. Aha, řekl povědomý přísný hlas. To jsi zase ty. Mohlo mě to napadnout. Dozorce vytáhl notes. Jméno, prosím. Paddington, odpověděl Paddington. Řekl jsem jméno, ne kam chceš jet, zopakoval dozorce. Ale to je správně, řekl Paddington. Tak se jmenuji. Paddington, zopakoval dozorce nevěřícně. To není možné, tak se přece jmenuje nádraží. V životě jsem neslyšel, že by se medvěd jmenoval Paddington. Je to značně nezvyklé, uznal Paddington, ale jsem Paddington Fousek a bydlím v čísle 32 ve Windsorských zahradách. Ztratil jsem paní Fouskovou a Juditku. Aha, dozorce si něco zapsal. Můžu vidět tvoji jízdenku? Měl jsem ji, ale vypadá to, že už nemám. Dozorce začal znovu cosi zapisovat. Hraní si na eskalátoru, cestování bez jízdenky, zastavování eskalátoru. To jsou vážné přestupky, vzhlédl od notesu. Co mi k tomu povíte, mladíku? No, víte, Paddington nervózně přešlapoval a díval se dolů na tlapky. Zkoušel se spodívat do klobouku, navrhl dozorce vlídněji. Lidé si tam jízdenky často dávají. Paddington sáhl do klobouku a úlevou nadskočil. Já věděl, že ji někde mám, oddechl si a podal jízdenku dozorci. Dozorce mu ji rychle vrátil. Vnitřek Paddingtonova klobouku byl totiž notně ulepený. Ještě v životě jsem neviděl, že by někomu trvalo takhle dlouho nikam se nedostat. Ostře se na Paddingtona zahleděl. Jezdíš metrem často? Dnes je to poprvé, řekl Paddington. A naposledy, pokud do toho mám co mluvit já, prohlásila paní Fousková a prodírala se davem k ním. To je váš medvěd, madam? Zeptal se dozorce. Protože pokud ano, musím vám oznámit, že je v pořádném průšvihu. Začal předčítat z notesu. Jak se na to tak dívám, porušil dvě důležitá nařízení, jestli ne víc. Budu ho muset poslat do vazby. Pro pána, paní Fousková se chytila Juditky. Vážně musíte, vždyť je tak malý a je v Londýně poprvé. Určitě to víckrát neudělá. Neznalost zákona neomlouvá, prohlásil dozorce neoblomně. Ne u soudu. Očekává se, že se osoby budou řídit pravidly. Píše se to tak. U soudu? Paní Fousková si nervózně otřela čelo. Slovo soud ji vždycky vyvedlo z míry. Představovala si, jak Paddingtona odvádějí v poutech a podrobují křížovému výslechu a další nepěkné věci. Juditka chytila Paddingtona za tlapku a povzbudivě ji stiskla. Paddington se na ní vděčně podíval. Nebyl si úplně jistý, o čem je řeč, ale vůbec to neznělo příjemně. Řekl jste, že se očekává, že osoby se budou řídit pravidly? Zeptala se Juditka rozhodně. Přesně tak, opáčil dozorce. A já mám povinnost dělat to samé, co ostatní. Ale o medvědech se tam nic nepíše? Nevinně pokračovala Juditka. No, podrbal se dozorce na hlavě. Ne tak úplně doslova. Podíval se na Juditku, pak na Paddingtona a nakonec se rozhlédl kolem sebe. Eskalátor už zase běžel a dav přihlížejících se rozplynul. Je to sice proti všem pravidlům, řekl, ale... Mockrát děkuju, zaradovala se Juditka. Jste ten nejhodnější člověk, jakého jsem kdy potkala. Nemyslíš si to také, Paddingtone? Paddington horlivě pokýval hlavou a dozorce se začervenal. Napříště budu cestovat zásadně tímhle metrem, prohlásil Paddington zdvořile. Určitě je nejkrásnější v celém Londýně. Dozorce otevřel pusu, jako by chtěl něco říct, ale pak ji znovu zavřel. Tak pojďte, děti, popoháněla je paní Fousková. Jestli si nepospíšíme, nikdy ty nákupy nestihneme. Od někud ze zhora se ozval štěkot psů. Dozorce si povzdychl. Já tomu nerozumím. Tohle bývala tak spořádaná a úctyhodná stanice. A teď se na to podívejte. Sledoval mizející postavy paní Fouskové a Juditky s Paddingtonem v závěsu a pak si promnul oči. To jsem blázen, řekl spíš pro sebe. Já mám snad vidiny. Přísahal bych, že tomu medvědovi kouká z kufru kus slaniny. Pokrčil rameny. Měl na starosti důležitější věci. Podle rámusu, který k němu doléhal zhora, se nad eskalátory nejspíš strála psí rvačka. Bylo potřeba to prošetřit.
1: Byla nebyla v křišťálovém paláci žila pyšná princezna. Tak pyšná, že se jí i květiny v zahradě musely uklánět. Tak zlá, že se jí srdce změnilo v ledový diamant, který studil jako rampouch. Pořád jenom něco chtěla. Od samého rána se křišťálový palác otřásal princezněným umíněným křikem. Chci bílé šaty z obláčků, chci jahodovou omáčku, chci pravou hvězdu na opasek, kočku chci tahat za ocásek, chci, aby na mě rostly trny, chci ušít polštář z mořské vlny. A tak dál, a tak dál. Div, že král z toho nestonal. Kudy jen chodil, hořce vzdychal a ze samého hoře kýchal. Toť se ví a toť se rozumí, že princezna už měla všechno na světě. Ale čím víc měla, tím víc chtěla. A celé noci přemýšlela, co by si ještě mohla přát. Samým přemýšlením už nemohla ani oka zamhouřit. A tak vstala a vyšla si do zahrady. V tom stanula jako skamenělá. Kam jen oko pohlédlo, na listí stromů, v trávě i na květech se v paprscích slunce třpitily kapky rosy. Zářily jako duhové perly. Takovou nádheru dívka ještě nikdy nespatřila. Dlouho ze sebe nemohla úžasem slůvko vypravit, ale pak se rozeběhla do paláce a uměně se rozkřikla. Chci náhrdelník z rosy, slyšíte? Chci na své šíji nosit nejkrásnější duhové kapky. Chci a chci a chci. Král s královnou nad rozmarem dcery nešťastně lomili rukama. Marně jí konejšili, marně jí domlouvali. Umíněná princezna nic nedala na jejich slova. Starý utrápený král rozmaru dcery nakonec přece jen ustoupil a povolal do paláce nejlepší zlatníky a šperkaře z celého království. Pod trestem smrti jim poručil do 3 dnů zhotovit princezně náhrdelník z nejkrásnějších kapek rosy. Zkroušení řemeslníci jen smutně svěsili hlavy a v duchu se už loučili se životem. Což by se někde ve světě našel mistr, který by dokázal takový zázrak. 3 dny nešťastní muži vysedávali v královském paláci s rukama v klíně a plakali nad svým osudem. Po poslední bezesné noci vyšel si jeden z nich, mladý zlatnický tovaryš, do královské zahrady, aby se naposledy rozloučil se sluncem. V planoucí záplavě orosených květů ze všeho nejkrásněji zářily slzy v jeho očích. Tu se před ním rozvilo růžové poupě a z květu vystoupila malá, křehká víla. Ve vlasech se jí třpitila čelenka z duhy a kolem něžné šíje zářil duhový náhrdelník z rosy. Zlatník úžasem oněmněl. Jsem rosná víla, usmála se nad jeho ohromením útlá pana. Zaslechla jsem tě vzlikat. Tvůj pláč je krásný, krásnější než nejkrásnější kapky mé rosy. Dej mi své slzy, ozdobím jimi čelenku z duhy, žadonila. Nemusela dlouho prosit. Mladý tovaryš sklonil hlavu a hořce zaplakal nad svým osudem. Slza za slzou plíštila z jeho očí do dlaní malé rosné víly a ty slzy jiskřily v paprscích slunce jako oslnivé hvězdy. Děkuji ti, zašeptala okouzleně víla a zkrášlila duhovými slzami rosnou čelenku. Jak se ti odměním? Dej mi svůj náhrdelník z rosy. Zachráníš život můj i životy mých druhů, poprosil zlatník a svěřil se víle se svým trápením. Ale víla smutně zavrtěla hlavou. Nemohu splnit tvé přání, zašeptala. Kapky rosy jsou drahokamy víl. Kdokoliv z lidí se jich dotkne, tomu se rozplynou pod rukama. Pak se na okamžik zamyslela. Ale dám ti dobrou radu, mládenče, řekla a něco zašeptala zlatníkovi do ucha. Chlapcova tvář se rozzářila. Děkuji ti, má dobrá rosná vílo, zvolal vesele a spěchal do paláce. Před královským trůnem už odevzdaně stáli jeho druzy, hlavy svěšené a čekali na králův nelítostný ortel. Zlatník poklekl před panovníkem a jeho pyšnou dcerou. Králi, promluvil zvučným hlasem, splním rád princeznino nevšední přání, ale mé skromné znalosti se ani zdaleka nemohou rovnat jejímu vytříbenému královskému vkusu. Ať tvoje dcera se mnou vyjde do zahrady a sama si podle své libosti nazbírá ty nejkrásnější drahokamy z rosy. Zhotovím je z nich náhrdelník, jaký lidské oči ještě nespatřili. Jakmile zlatník domluvil, princezna nedočkavě vyběhla do zahrady a dychtivě vztahovala ruce po největších a nejzářivějších kapičkách rosy. Ale když se jich dotkla, duhové kapky se pod jejími prsty rozplynuly v obyčejné stružky vody. Pyšná dívka se nevzdávala. Zahlédla na záhonu růžové poupě zářící tou nejčistší duhovou rosou, ale marně se namáhala. Po křišťálových krůpějích jí zůstaly v dlaních jen malé kalné loužičky. V té chvíli se růžové poupě rozvilo a uprostřed květu se vztyčila útlá postava rosné víly se zářivým náhrdelníkem kolem šíje. Princezna mohla na skvostném šperku oči nechat. Bezcitná, pyšná krasavice, promluvila víla přísně. Chtěla si poslat na smrt nevinné lidi, protože nesvedli to, co sama nedokážeš. Rosa odedávna patří květinám a vílám. Lidská ruka se jí nezmocní. Když tolik toužíš po náhrdelníku z rosy, zvol si některou růži za svůj domov. Staneš se jednou z nás, ale pamatuj. Zůstaneš zakletá tak dlouho, dokud tvůj otec a matka nevypláčou tolik slz, kolik je po ránu krůpějí rosy. Po těch slovech víla lehce pohnula rukou a na její pokynce kolem dokola rozvily nádherné květy. Princezna se dychtivě rozběhla k nejkrásnější bílé růži a bez váhání vstoupila do jejího květu. Kolem šíje se jí v paprscích raního slunce zatřpitil nádherný náhrdelník z rosy a princezna se roztančila radostí. Pak se nad její hlavou zavřely bělostné lístky. Nedobře si zvolila, marnivá krásko. Bílá je v našem království barvou věčného smutku, povzdechla víla. A i nad ní se zavřelo růžové poupě. Daleko od nás stojí smutný palác. Žije v něm stařičký král se svou bělovlasou královnou. Dnem i nocí pláčí. Až vám někdy bude zase do pláče, milé děti, přidejte své slzy k slzám stařičkého krále a smutné královny. Třeba jim vaše slzičky pomohou vrátit zakletou dceru.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Za vsí u rybníka žil starý chalupník a ten měl tři syny. Skály by mohly lámat. Jednoho dne si tatík synky zavolal a povídá jim: tož, mládenci, špatný rok je za námi i před námi. Jeden z vás bude muset do služby. Políčko nás všechny neuživí. Půjdu já, nabídl se nejstarší. Jsem ze všech nejsilnější a nejchytřejší. Jistě se někde uchytím. Svázal si uzlík a šel. Valně se mu nevedlo. V ten čas všude vládla bída s nouzí, nikdo o jeho práci nestál. To, co se urodilo, stačili vesničané sklidit sami. Až konečně jednoho dne zabušil mládenec na vrata jakéhosi bohatého sedláka s prosíkem o práci. Proč ne? Zapukal rozšafně sedlák z faječky. Můžeš u mne zůstat na byt a stravu, ale to ti povídám. Jestli to nevydržíš a rozlobíš se na mě, dostaneš místo výslužky napráskáno bičem. Když se ale na tebe rozlobím já, můžeš mi ty sám nařezat, co se do mě vejde. A ještě navíc se ti dobře odměním. Platí? Platí. Plácal si s tím počívkou mládenec a pustil se do práce jako drak. Od slunka do slunka oral na kamenitém poli div, že hladem a žízní nevypustil duši. Když pak večer po té rachotě usedl k večeři, našel na talíři jen neslanou, nemastnou hlávku zelí a večbánku krapet odstředěného mléka. Aby do toho, dralo se mu na jazyk, ale ještě včas svoji kletbu spolkl. Tak to u toho lakomého sedláka chodilo den co den. Jednou se ale mládenec už neudržel, bouchl do stolu a rozkřikl se. Čert vás vem, pan táto, raději si nechám na

To by nevydržela ani kovářova kobila, stýskal si. K snídani olízaná lžíce, k obědu vůně ze sedlákova talíře a k večeři pámbu dej hezké spaní. Za to práci bych mohl prodávat na trhu a ještě by mi zbylo. Nejmladší Honza poslouchal a rozhodl se, že oklamané bratry pomstí. Nedal jinak a vyrazil k sedlákovi. Sedlák ho přivítal s otevřenou náručí. Dojednal s Honzíkem to, co s jeho bratry, a šelmovsky se usmíval. Když mladenec vyrazil ráno na pole, sedlák nakázal manželce, aby mu k jídlu připravila kaši ze spařených plev. Ale na Honzíka si nepřišel. Ten si na poli nadloubal pěkné brambory, upekl je na ohníčku a na pastvě podojil nejtučnější sedlákovu krávu. Najedl se k prasknutí. Když mu večer Selka podstrčila kaši, jenom se usmál. I dej to pámbu, paní mámo, já dneska už nebudu. Žaludek jsem si zapomněl doma na kredenci, však oni mi ho bratři nakrmí. Ty se ani trochu nehněváš, bručel napálený sedlák. I co bych se zlobil, na světě je přece krásně, smál se Honza. Tak to šlo den po dní. Skoro celý rok už synek pracoval zadarmo u sedláka a ještě se ani jednou nerozlobil, ačkoliv mu ten starý lakomec stropil neplechu za neplechou. Jednoho dne sedlák mládenci přikázal, aby zavezl do mlýna semlít plné pytle pěkného obilíčka. Honza vesele zapřáhl koně a dal se na cestu. Ale kde pak do mlýna? Zamířil s obilím do města na trh, zrní rozprodal a penízky ukryl v botách. Kde máš mouku? Vybafl sedlák, když uviděl prázdný vůz. Smůla, pan táto, ušklíbl se Filuta. V potoce stoupla voda a zatopila můstek. Nemohl jsem se s koňmi dostat na druhý břeh, ale žádné strachy. Až voda opadne, dojedeme si pro mouku do mlýna. Poslal jsem tam obilíčko pěkně po potoce. Vysypal jsem do vody všechny pytle do posledního zrnka. Dobrý nápad, že? Sedlák zrudl jako krocan. Na jazyk se mu drala zlostná slova, ale včas se vzpamatoval. Raději se rozběhl domů, strčil hlavu do pece a huboval tajně do komína, až se vyvalily saze. Za to Honza se spokojeně smál do hrsti. K večeři Selka mladenci předložila koláč z bláta, upečený ve staré botě. I pambu zaplať, paní mámo, ale musím vám dát košem, na to Honza. Zrovna dnes je u nás doma posvícení. Bratři krmí můj žaludek husími stehínky a knedlíky maštěnými sádlem. Už se mi do něj nevejde ani sousto. Sedlák po Honzíkových slovech radši zase utíkal pryč, jen aby si mohl někde v koutku tajně zaklít. Ale ještě nebyl všem dnům konec. Ten rok se sedlákovi slepice činili. Snášeli vajíčka, jako když padají kroupy. Starý lakomec si mnul ruce. Panečku, to bude peněz, radoval se. A hned poručil Honzovi, aby vyslal žebříňák senem a do sena opatrně narovnal vajec, co jen se jich tam vejde. Kladl mládenci důtklivě na srdce. Zajed s nimi do města na trh, ale to ti povídám. Hezky opatrně, ať se ani jedno cestou nerozkřápne. Honzík mávl rukou. Žádné strachy, pan táto, povezuje jako v bavlnce. Zapráskal bičem a jel. Ale kde pak do města? Prodal všechna vajíčka nejbližšímu sousedovi, stržené penízky ukryl pěkně pod čepicí a hajdy zpátky. Sedlák už netrpělivě přešlapoval u vrat. Neseš peníze? Houkl na mládence. Běda, pan tatíku, nemám v kapse ani grošík. Za vsí jsem uviděl spoustu zajíců, jak okusují strniště na našem poli. Škoda takového krásného strniště, pomyslel jsem si. Musím ty zajíce zahnat. I házel jsem po nich jedno vajíčko za druhým, dokud se potvůrky nerozutekly. Pravda, žádného jsem netrefil, ale aspoň jsem zachránil naše strniště před těmi hladovými ušáky. Sedlák nadskočil, jako by ho někde pích.

0: Ty hlupáku, ty trdlo, ty budiš k ničemu, láteřil. Kdo kdy viděl takového osla? Vždyť ty bys mě, darebáku, přivedl na mizinu. Ale vy se hněváte, pan tatíku, usmál se potěuchle Honza. To vám tedy musím za všechno poctivě zaplatit, jak jsme si na počátku ujednali. Po těch slovech popadl bič a sedláka vyprášil tak, že už se mu do kabátu jak živo nedali moly. To máte za mé bratry, volal přitom vesele. A když mu ještě sedlák rád nerad podle sásky vyplatil mzdu, zamířil s veselou písničkou domů.
1: Dobrý večer, děti. Jednou se stalo, že musel tatínek odjet. Jel někam něco udělat nebo zařídit, poradit nebo spravit, to já už dnes nevím. Ale bylo potřeba tam jet rychle. A tak se u tatínka v práci rozhodlo, že poletí letadlem nějakým rychlým, tím nejrychlejším, poněvadž bylo potřeba jet na druhý konec světa, až někam do nějaké tramtárie, jak se říká. Tatínek se zbalil, vzal kufry, batoh, svačinu na cestu, maminka mu dala sladkou pusu, ty taky, a jel. Na letišti nasedl do tryskáče spolu s ostatními cestujícími a když se všichni usadili, přišla jedna krásná slečna, vysvětlila všem, kde jsou záchranné pásy, plovací vesty a dýchací kyslíkové masky, rozdala každému bonbon, aby ho cumlal, až budou startovat, aby se totiž nikomu neudělalo špatně. A kdyby se to přece jen přihodilo, tak jim vysvětlila, kde jsou takové blinkací pytlíky. Každému to ukázala a když šla kolem tatínka, tak mu dala ještě jeden bonbon, protože jí tatínek byl moc sympatický. A už odstartovali. Motory hučely, plameny šlehaly, letadlo se celé trochu třáslo, když se hnalo po betonu a pak najednou se odlepilo od země a frk vzhůru. Tatínek to všechno viděl, protože seděl u okna a díval se ven. Letadlo rychle stoupalo. Letiště dole vypadalo jako lesklý nehet a letadla jako stříbrné tečky na něm. A celé město bylo za chvilku jako barevná dětská stavebnice. Celá krajina s řekami, lesy a jezery, jako rozeseté pestré skvrny a mezi nimi nalepená zrcátka vodních ploch. A už všechno zahalily mraky a vypadalo to jako sněhové peřiny nastlané pod letadlem. Pak krásná slečna roznášela všem jídlo, pití a nějaké sladkosti a tatínkovi strčila do ruky celý pytlík čokoládových bonbónů. Snad na tohle si aspoň vzpomenete, protože vám je pak přece přivezl z té cesty domů. Pak promítali film. Kdo chtěl, poslouchal hudbu ve sluchátkách nebo taky podřimoval. Letadlo letělo klidně a vypadalo to, že jenom tak pluje. Ale ono se pohybovalo strašně rychle, jenom to nebylo poznat. A tu se ale objevila ta krásná slečna, celá bledá, v zápětí na to se už letadlo začalo třepat a jakoby poskakovat, jednou sem, po druhé tam, jako nějaká obrovská blecha, a slečna povídá. Vážení cestující, stal se malér, náš pilot se praštil do hlavy a omdlel, teď tam leží v pilotní komoře, nohy má nahoře, já se bojím, že třeba umře a co bychom pak dělali, to opravdu nevím. Já sama, ani tady různí pomocníci na palubě letadla si s tím neporadíme, řídit to neumíme, tak se připravte na nejhorší, leda, že by někdo z vás... Tak mluvila vyděšená slečna a rozhlížela se kolem po letadle a prosebným zrakem bloudila po tvářích pasažérů. Ale nikdo nic. Lidé klopili oči, rozhazovali rukama, někteří už začali i pištět a rozčilovat se. Jak to, že nemáme náhradního pilota? Křičel jeden.
2: On to nestihl, omluvil se, poněvadž mu domů přišel instalatér,
1: vysvětlila krásná slečna a zbledla ještě víc. To zase museli lidi uznat, že instalatér prostě taky nemůže vždycky, že ano? No, zkrátka nastal zmatek veliký, rozčilení a strach. Slečna upřela oči na tatínka.
2: A co vy, interesantní pane, statné postavy, inteligentního pohledu a mužného zevnějšku, vy byste si nevěděl rady, nemohl byste pomoci nám, bezbraným a slabým?
1: Tatínek původně na sebe nechtěl nijak upozorňovat, ani se vyvyšovat, ale teď už se nedalo nic dělat, když byli v sázce životy. A tak jen skromně poznamenal. Inu, býval jsem v mládí tak trochu leteckým modelářem. I nějakého toho draka jsem dětem udělal, tak se snad v tom létání taky trochu vyznám. Vstal a pevným krokem, ačkoliv se letadlo zmítalo tu sem, tu zase tam, se odebral do pilotní komůrky. Pilota, který bezvládně ležel na zemi, odsunuli se slečnou na bok a tatínek usedl k řízení. Samozřejmě nešlo to hned, ale po chvíli už se v tom vyznal a vzal letadlo do rukou. Stroj se uklidnil a poslouchal jako hodinky. Jen nebylo vidět, kde teď vlastně jsou. A tak tatínek se vydal do prostoru, nazdař Bůh. Náhle se před nimi objevila nějaká neznámá planeta. Tatínek zpomalil a blížil se k ní, až pak pomalu přistál na nějaké louce, jako by létal celý život jistě a bezpečně. Do letadlového rozhlasu ohlásil: přestávka, vystupovat. Otevřel dveře a všichni vystoupili. Hned se k ním nahrnuli obyvatelé té planety, vypadali trochu jako rákosníček a byli moc hodní. Nabízeli tatínkovi, ať tam zůstane jako jejich král. Ale tatínek řekl: nemohu, milí vesmírní přátelé, musím na zem, za ženou a dětmi. Krásná slečna trochu zesmutněla a pravila: ach, vy jste ženat? Povzdychla si zhluboka a otřela nenápadně oči. Rákosníčci pak ukázali tatínkovi směr, kudy zpátky na země kouli, všichni nastoupili a pak letěli zase zpátky. Za nějakou hodinku byli nad zemí. Pilot už se mezi tím probral, sedl zase k řízení, tatínkovi moc děkoval a dovolil mu zůstat v pilotní kabince. Slečna tatínka vděčně objala a chtěla mu dát pusu a adresu, kdyby něco, ale už přistávali a tak se museli všichni zase připoutat a nestihlo se to. Všichni cestující byli nadšení, jaké krásné dobrodružství prožili. A jeden z nich byl malíř a rákosníčka, jak si ho z té planety pamatoval, potom namaloval. Tatínek musel sice ještě na policii, protože se zlobili, že řídil letadlo bez dovolení, ale pak ho přece jen propustili. Když pak udělal tam v té tramtárii, co měl, vrátil se zase domů a dovezl vám ty bombóny a mamince krásný šátek. Ale že řídil letadlo, a tak, to se nepochlubil. Maminka mu pak říkala, jak jste se všichni na něho těšili a objímala ho a hubičkovala, protože se dlouho neviděli. A tatínkovi to bylo stokrát příjemnější než od té slečny z letadla. A povídali si a pak už byli unavení, tak šli spát. A vy běžte už taky, ať jste zítra tak šikovní a silní a stateční jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

o zlobivé včeličce. V úlu žila jedna zlobivá včelička, která si dělala, co chtěla, a skoro nikdy neposlouchala svoji maminku. Lítala si po louce, kde a kdy se jí zachtělo, nepomáhala se sběrem pilových zrníček a neustále mlsala. Sladkosti měla totiž ze všeho nejraději. I když jí maminka často říkávala: včeličko moje milá, příliš mnoho mlsání není zdravé. A jednoho letního odpoledne se včelička zatoulala do města. Věděla, že tam má zakázáno létat, ale spousty barev a vůní ji tam zlákaly. Tolik divných budov, rostlin a zvuků ještě nikdy neviděla. Líbilo se jí to, ale po chvilce dostala hlad. Když letěla kolem městského parku, uviděla na zemi žlutou hmotu, která náramně voněla. Když se k ní přiblížila, s nadšením zjistila, že je to vanilková zmrzlina, kterou včelička ze všeho na světě nejvíce milovala. Nehleděla nalevo ani napravo a pustila se do odhozené zmrzliny. Slízala skoro celou půlku kopečku a když měla ohromně naducené bříško a chtěla se vrátit domů, nemohla se vůbec pohnout. Včelička se totiž ke sladké zmrzlině přilepila a jak byla těžká, nemohla se odlepit. Volala proto na sluníčko, aby jí pomohlo. Sluníčko, sluníčko, zahřej prosím tě zmrzlinku, ať se roztaje a mohu letět domů za maminkou. Jenomže sluníčko už skoro zapadalo a pomalu ztrácelo svoji sílu. Přilepená včelička proto slibovala hory doly, jen aby se zachránila. A budeš už poslouchat maminku? Zeptalo se sluníčko. Ano, vykřikla včelička. Slibuji, že už nebudu tolik mlsat a na slovo budu všechny poslouchat. Když to tak hezky slibuješ, pomohu ti. Usmálo se sluníčko a z posledních sil poslalo na zem silný paprsek, který zmrzlinu rozpustil a včeličku vysvobodil. A teď honem domů, zavelelo sluníčko, které už mělo dávno spát, ale rozhodlo se ještě včeličce posvítit na cestu. Děkuji ti. Snad poprvé v životě zlobivá včelička někomu poděkovala a velice ráda pospíchala domů za maminkou. Maminka se o ní již samozřejmě bála, ale když slyšela, co všechno se včeličce stalo a co všechno hodnému sluníčku naslibovala, velmi si oddychla. No a od té doby zlobivá včelička již není vůbec zlobivá. Moc dobře si totiž pamatuje, jak jí tenkrát sluníčko pomohlo ze zmrzlinové pasti a jak moc jí tu noc bolelo ze sladké zmrzliny bříško.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: To si můžete myslet, jak pavouk skoprněl, když viděl v pavučině takového nemotorného brouka, který sebou házel jako ryba v síti.
2: Co tu děláte?
3: Vysím, pane šéf.
2: Copak to nevidíte?
4: Pavoučí děti, které za tátou přiběhly, už to brali jinak.
5: Je, tatí, ten se třese. Je, tatí, ten je legrační. Nechaj nám ho na hraní.
4: Ale najednou uprostřed všeho volání se utrhlo několik vláken pavučiny, na kterých pytlík visel, a pytlík spadl horem pádem dolů. A jak se obrátil a zůstal viset vzhůru nohama na poslední niti, vypadlo mu několik medových koláčků z kapsy do trávy.
1: No to jste teď měli vidět pavouka.
4: Jako střela se spustil po svém vlákně za pytlíkem, zůstal viset vedle něho a ihned soukal vlákna provazy a lana na záchranu. Malí pavoučci se také spustili, ovšem jen proto, že viděli, jak pytlíkovi něco vypadlo z kapes. Šup dolů, také každý na svém vlákně, a už byli u medových cukrátek.
5: Tatí, ten pán něco ztratil. Jo, to je dobré. Halo, pane, vy jste cukrář?
4: Zatím tatínek tahal pytlíka omotaného už spoustou lan nahoru. Dětičky každé v ústech kousek kolečka nebo preclíčku šplhali kolem nich také nahoru, každé po svém vlastním provázku. Pytlík byl hned v dobré náladě a volal na malé pavoučky. Hyp, hyp, hyp, kdo bude první nahoře? Malí pavoučci křičeli, hnali se o závod nahoru a tam s radostí čekali, až tatínek toho veselého pána vytáhne.
1: Šampion světa ve šplhu po pavučině blahopřál pytlík pavoučkovi, který závod vyhrál. Já vám tu, chlapíci, budu muset jednou uspořádat celou olympiádu, sliboval. Na pavučině byl ovšem hned jako doma. No to je ohromné, jaké tu máte krásné provazy, ale velká škoda, že pod nimi není žádná záchranná síť. Já bych vás naučil po nich chodit jen tak po dvou nohách, jak to dělají provazolezci.
4: To je pravda. Síť tam sice měli, ale ta byla na chytání mušek. Záchranou, jakou mívají provazolezci na poutích, neměli.
5: My bychom třeba řekli tatínkovi, aby vám ji udělal, volala pavoučata.
4: A hned také šla za tatínkem. No a druhý den už měl pytlík z jedné větve ke druhé napjato pěkné lano a pod ním velikou záchranou síť. Pavoučata s mámou už čekala nedočkavě na představení a tatínek to chtěl také vidět.
1: Tak koukejte, pavoučata, já vám to ukážu, zahájil představení pytlík. Nejprve musím mít jako řádný provazolezec důkladné bydlo a vzal si z větví pořádné dlouhé bydlo, které si už včera připravil. To se musí pěkně nadhodit do ruky, povídá, a bác.
4: Jak si bydlo nadhazoval, už jedním koncem srazil mámu i z pavoučaty z větve dolů. Štěstí, že máma hned pustila vlákno a pavoučata také.
1: Visely teď dolů jako ozdoby z vánočního stromku. Pardon, zavolal zahambeně pytlík.
4: Ale jak se podíval za nimi, srazil dolů druhým koncem bydla starého pavouka.
1: Prach milion zatras mákem, zaklel starý pavouk, když už se houpal na vypuštěném vlákně. Pardon, volal pytlík za ním
4: a zdvihl bydlo do výše, aby na nikoho nenarazil. Ale co čert nechtěl, nahoře byl velký zlatohlávek, který se právě motal v růžovém květu. Prásk sletěl dolů, jak dostal jednu bydlem do břicha a začal sebou mlít v záchranné síti. Ale to nebylo ještě všechno. Bydlo srazilo také růžový květ, ten spadl pytlíkovi jako klobouk na hlavu a pytlík se vším s bydlem a s růžovým kloboukem poroučel do sítě rovnou na zlatohlávka.
5: Pomoc, vražda, ten pán mě chce zabít, volal zlatohlávek a začal se s pytlíkem potýkat.
4: No, to vám bylo k popukání. Pytlík s růžovým kloboukem na hlavě vypadal jako nějaká panička. Zlatohlávek zase třímal v ruce bydlo, které sebral pytlíkovi, a vypadal jako nějaký rytíř s kopím. Ale jak se s bydlem rozháněl, roztrhal úplně síť, až oba, zlatohlávek i pytlík, spadli dolů.
1: Ne, až docela na zem.
4: Zlatohlávek, jak padal, roztáhl křídla a uletěl. Pytlík zase zůstal viset za nohu v pavučině s kloboukem na hlavě.
6: Malí pavoučci se tomu ze svých vláken ohromně smáli, tleskali a také jiní broučci to viděli a hned to potom vykládali dál.
4: Ale to víte, jak se všechno poplete, když se to vykládá od úst k ústům. Za chvíli se všude povídalo, že Zlatohlávek chtěl nějakou paní s růžovým kloboukem.
6: Spletli si pytlíka s paní,
4: pohoupat v houpací síti a že mu ta paní za to nabila bydlem.
6: Zkrátka, Zlatohlávek měl z toho potom dlouho hroznou ostudu.

Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální, 4 rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila, jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Bábinko.
2: Ano?
1: Viděla jsi včera v zoo toho ptáka.
2: Kterého myslíš?
1: No, toho velkého, co měl dlouhé nohy a krk.
2: No, to já...
1: No, přece toho, jak vypadali, jako naše učitelka tělocviku.
2: Jo, tak to byl pštros.
1: Špros?
2: Pštros.
1: Pštros?
2: No, ano.
1: Tak proč to neřekneš rovnou? Pštros, no.
2: Ach jo.
1: A bábinko?
2: No, co je zase?
1: Co je ten pštros zač?
2: No, to je obyvatel Afriky.
1: No, nazdar.
2: Co je?
1: To je rána. Sestra mé spolužačky se prý za Afričana provdala.
2: Ale prosím tě, neplácej hlouposti, jak by si mohla vzít za muže ptáka.
1: Mohla.
2: Ale nemohla.
1: Mohla. Spolužačka říkala, že je to pěkný ptáček.
2: A to si jenom tak říká, víš? No, tenhle ten pštros je jedním z mnoha zvířat, co žijí v Africe.
1: Zvířat? Snad... Ptáků, ne?
2: No, jistě, ptáků, no. A když už jsi tak moc chytrá, tak si tě vyzkouším.
1: Ojej.
2: Vyjmenuj mi 5 zvířat, která také žijí v Africe. No?
1: No.
2: No?
1: No. I tak třeba...
2: Hrůza. No, ale co víš o slonovi?
1: Že je velký.
2: No a?
1: A tlustý.
2: A?
1: A má silnou a vrásčitou kůži.
2: A proč?
1: Protože se špatně žehlí.
2: Ale jde ty brepto. Je to proto, aby se uchránil vedru, písku a tak.
1: Aha.
2: A Máničko?
1: No.
2: Nech už těch hlouposti a zajdi se podívat k sousedům.
1: Co bych tam dělala?
2: Čáp, jim přinesl miminko. Chceš ho vidět?
1: Čápa jo, miminko ne. A stejně mi na té historce, že čáp nosí děti, něco nesouhlasí.
2: A co?
1: Bábinko, čápy přece v zimě odlétají na jih. A víš, kolik dětí se narodilo v zimě?
2: A proč na ten jih odlétají? Aha.
1: Protože pěšky je to daleko. Aha.
2: A jestli pak víš, Máničko, když jsi tak chytrá, komu se říká, že má ptačí rozum?
1: To nevím.
2: Tomu, kdo vede podobně hloupé řeči jako ty.

Růžové poupě. Byl jednou jeden otec a ten měl 3 dcery pěkné jako růžičky. Ale nejkrásnější a nejhodnější byla ta nejmladší. Otec musel jednou jet do města na trh. I zeptal se dcer, co by jim měl z trhu přivést. 2 starší si přáli krásné šaty a šperky. Ta nejmladší prosila jen o růžové poupě. Ale aby bylo tak krásné, že druhé takové není na světě. Přivezu ti je, řekl otec. Rozloučil se s dcerami a vydal se na cestu. Dojel dobře do města, hodně utržil na trhu a tak nakoupil krásné šaty a šperky pro své starší dcery. Potom scháněl růžové poupě. Chodil po celém městě, hledal v zahradách, ale protože už byla zima, růže nekvetly. Ptal se lidí, ale všichni se mu smáli, že si měl pospíšit. A tak jel otec smutně domů a bylo mu líto, že nemůže splnit přání své nejmladší dcery. Jak tak jel a přemýšlel, nedíval se na cestu a zabloudil. Byl najednou v hlubokém lese, který jakoby neměl konce. Jezdil sem, jezdil tam, až přijel na malou louku, kde byl uprostřed růžový keř a na něm překrásné poupě. Radostí si zavískl a poupě utrhl. V tom okamžiku se ale strhla obrovská vichřice, v lese zahučelo, země se zatřásla a z keře vylezlo ošklivé zvíře. Sisinem smrti řvala obluda. Ubohý otec se strachem třásl a prosil zvíře o milost, a zvíře mu řeklo, dobrá, propustím tě domů, ale pošleš mi do 3 dnů to, co tě doma první přivítá. Co měl nebohý otec dělat? Slíbil, co zvíře žádalo, a byl rád, že vyvázl životem. V duchu si jen přál, aby mu nikdo nepřišel naproti. Ale jak přicházel ku brance, spatřila nejmladší svého otce a běžela mu naproti, aby otce přivítala. Přinesl si mi, tatíčku, růžové poupě, ptala se dcera. Ano, přinesl. Přinesl jsem tak krásné poupě, že není druhé na světě. Ale je velmi drahé, řekl otec a dal se do pláče. Dcera se polekala, objala otce a ptala se, co za poupě dal. I vyprávěl jí otec všechno a také, co slíbil. Nejdříve se nejmladší dcera rozplakala, ale protože byla dobrá a statečná, řekla, co si tatínku slíbil, musíme splnit. Už se netrap, půjdu do lesa a snad všechno dobře dopadne. Objala otce, rozloučila se s domovem, zastrčila si růžové poupě za pas a odešla. Šla dlouho a dlouho cestou, kterou jí otec ukázal, až přišla na zelenou louku, kde byl růžový keř. Louka byla tichá a nikde nikdo. Nebojácné děvče vzalo poupě, dotklo se keře a zvolalo. Tu jsem! V tom okamžiku se strhla vichřice. V lese zahučelo. Země se otevřela a dívka padala dolů. Když se vzpamatovala, stála před černým palácem v překrásné zahradě a vedle ní leželo ošklivé zvíře. Nic se neboj, krásná dívenko, pravilo zvíře. Ten zámek i ta zahrada jsou tvé. Můžeš se všude procházet, jíst, pít, ale s nikým jiným nesmíš promluvit než se mnou, i kdyby tě snad něco trápilo. Až všechno překonáš a přetrpíš,
budeš šťastná. Po těch slovech zvíře zmizelo. Děvče se procházelo po zahradě a pak vstoupilo do zámku. Tam bylo všechno potaženo černou látkou. Na stole bylo prostřeno pro jednu osobu a připraveno tolik dobrých jídel, že je ani nemohla sníst. Vyšla na zahradu, napila se ze studánky a když vyšly hvězdy, šla spát. O půlnoci se náhle rozlétly dveře a do komnaty vběhlo plno různých ohavných zvířat. Rvala se mezi sebou, kousala se, štípala, až se vrhla na nebohou dívku. Ale ta nevydala ani hlásku. Jak zvířata přišla, tak zmizela. A stýraná dívka usnula. Když ráno vstala, velmi se podivila, třetina zámku zbělela. Šla do zahrady, kde už na ní čekalo ohavné zvíře. I ptalo se, jak se vyspala. Děvče už se zvířete nebálo a všechno mu vyprávělo. Zvíře jí milým hlasem připomnělo, jen aby vše trpělivě snášela, že bude šťastná. Potom zase zmizelo. Dívka se procházela po zahradě, když měla hlad, tak se najedla, napila se ze studánky a sotva vyšly hvězdy, šla spát. Ze spánku ji vytrhl ohromný křik a hluk, větší než předešlé noci. Zase se rozlétly dveře a do komnaty vlétlo hejno hrozných nestvůr. Vrhli se na dívku, kousali ji, štípali, po zemi za vlasy ji vláčeli, ale děvče bylo němé, nevydalo ani hlásku. Když zase zmizeli, nemohla se bolestí ani pohnout. Ráno se jen tak dovlékla do zahrady. Tam na ní zase čekalo zvíře. Všemu vyprávěla a zvíře ji vroucně prosilo, aby trpělivě vydržela i třetí noc, i kdyby jí šlo o život. Že bude šťastná. Když zvíře zmizelo, bylo dívce smutno. Už jí nepřipadalo tak ošklivé, a celý den se jí po něm stýskalo. Když se podívala na zámek, spatřila, že zase o třetinu zbělel. Den jí pomalu ubíhal, procházela se v zahradě, najedla se, ze studánky se napila a sotva vyšly hvězdy, šla spát. Bázlivě ulehla na lůžko a strachy nemohla ani usnout, ale řekla si, že i kdyby šlo o život, tak nepromluví. Jakmile odbyla půlnoc, dveře se rozlétly a celý zámek se zatřásl. Do komnaty vlétly tak ošklivé nestvůry, že se děvče bázní skrčilo do koutka. Sesypali se na ní, škrábali jí, kousali, za vlasy vláčeli, ale děvče bylo němé jako ryba. To jí nestvůry začaly trhat maso z těla a děvče v té hrozné bolesti slabě vykřiklo. Palác se zatřásl, nestvůry zmizely a u dívky stál krásný mládenec a líbal jí ruce. Když se dívka z toho všeho vzpamatovala, vyprávěl jí mládenec, že je knížecí syn a pán celé krajiny a zámku. Zlá kouzelnice ho zaklela v ošklivé zvíře a jenom hodná a pracovitá dívka, která by pro něho snášela trpělivě a mlčky všechny bolesti, ta mu mohla vrátit jeho původní podobu. Za to, pravil mladý kníže, že si všechno pro mne snášela a tím mě vysvobodila, budeš mou milovanou ženou a paní v mém zámku. Nádvoří i celý zámek oživili služebnictvem a všichni jásali a radovali se. Zámek byl už zase celý bílý a krásou jen zářil. Kníže nechal zapřáhnout do nádherných vozů a s nevěstou i celým průvodem jeli k otci a sestrám. Tatínek už dávno oplakal svou nejmladší dceru a nevěřil, že by ji ještě někdy spatřil.
To bylo radosti, když viděl svou dceru, jak je šťastná a jaký krásný život ji čeká.

Jednou se potkalo štěstí s rozumem na nějaké lávce. Vyhni se mi, řeklo štěstí. Rozum byl tehdy ještě neskušený, nevěděl, kdo komu se má vyhýbat. I řekl, proč bych já se ti vyhýbal? Nejsi ty lepší než já. Lepší je ten, odpověděl štěstí, kdo více dokáže. Vidíš tam toho selského synka, co v poli oře? Vejdi do něho. A pochodili s tebou lépe nežli se mnou, budu se ti pokaždé slušně z cesty vyhýbat, kdy a kdekoliv se potkáme. Rozum k tomu svolil a vešel hned Oráčovi do hlavy. Jakmile Oráč ucítil, že má v hlavě rozum, začal rozumovat. Což musím já do smrti za pluhem chodit? Vždyť mohu taky jinde a snáze štěstí svého dojít. Nechal orání, složil pluh a jel domů. Tatíku, povídá, nelíbí se mi to sedlačení. Budu se raději učit zahradníkem. Tatík řekl, což si se, Vaňku, pominul s rozumem? Ale pak se rozmyslil a povídá, no, když chceš, uč se s Pánem Bohem, dostane tu chalupu po mně tvůj bratr. Vaněk přišel o chalupu, ale nic na to nedbal. Šel a dal se ke královskému zahradníkovi do učení. Nemnoho mu zahradník ukazoval, za to tím více Vaněk chápal. Brzy potom ani zahradníka neposlouchal, jak má co dělat, a dělal všecko po svém. Nejprve se zahradník mrzel, ale pak, když viděl, že se mu všecko daří lépe, byl spokojen. Vidím, že máš více rozumu nežli já, řekl. A nechal pak už Vaňka zahradničit, jak sám chtěl. V nedlouhém čase zvelebil Vaněk zahradu tak, že král měl z ní veliké potěšení a často se v ní s paní královou a se svou jedinou dcerou procházel. Ta královská dcera byla pana velmi krásná, ale od svého 12. roku přestala mluvit. Nikdo od ní ani slova neslyšel. Král se proto velice rmoutil a dal rozhlásit, kdo dokáže, aby zas mluvila, bude jejím manželem. I hlásilo se mnoho mladých králů, knížat a jiných velkých pánů. Jeden po druhém, ale jak přišli, tak zas odešli. Žádnému se nepodařilo způsobit, aby promluvila. A proč bych já taky svoje štěstí neskusil? Pomyslil si Vaněk. Kdo ví, nepodařili se mi princeznu přivést k tomu, aby odpověděla, když se budu ptát. I dal se hned u krále ohlásit. Král se svými rádci ho dovedl do pokoje, kde jeho dcera zůstávala. Ta dcera měla pěkného pejska a měla jej velmi ráda, protože byl velice čiperný, porozuměl všemu, co chtěla mít. Když Vaněk s králem a s těmi rádci vstoupil do jejího pokoje, dělal, jako by té pany královské ani neviděl. Obrátil se k pejskovi a pojídá. Slyšel jsem, pejsku, že jsi velmi čiperný a jdu k tobě o radu. Byli jsme tři tovaryši. Jeden řezbář, druhý krejčí a já. Jednou jsme šli lesem a museli jsme v něm zůstat přes noc. Abychom před vlky byli bezpeční, udělali jsme oheň a umluvili jsme se, že jeden po druhém bude hlídat. Nejdříve hlídal řezbář a pro ukrácení chvíle si vzal špalík a vyřezal z něj pěknou panu. Když byla pana hotová, probudil krejčího, aby zas ten hlídal. Krejčí uviděl dřevěnou panu a ptal se, co to? Jak vidíš, řekl řezbář, byla mi dlouhá chvíle a vyřezal jsem ze špalíku panu. Bude-li tobě dlouhá chvíle, můžeš ji ošatit. Krejčí hned vyndal nůžky, jehlu a nit, střihl na šaty a dal se do šití. A když byly šaty hotovy, panu přistrojil. Potom zavolal na mě, abych já šel hlídat. I ptám se ho taky, co to má. Jak vidíš, řekl krejčí.
Řezbáři byla dlouhá chvíle a vyřezal ze špalíku panu. A já z dlouhé chvíle jsem ji ošatil. A bude-li tobě taky dlouhá chvíle, můžeš ji naučit mluvit. I naučil jsem ji skutečně do rána mluvit. Ale ráno, když se moji tovaryši probudili, chtěl každý tu panu mít. Řezbář povídá, já ji udělal. Krejčí, já ji ošatil. A já jsem si taky svoje právo hájil. Pověz mi tedy, pejsku, komu z nás ta pana náleží? Pejsek mlčel, ale místo něho odpověděla dcera královská. Komu by jinému náležela než tobě? Co do řezbářovy pany bez života? Co do krejčího ošacení bez řeči? Ty jsi jí dal nejlepší dar, život a řeč, a proto právem tobě náleží. Sama si o sobě rozhodla, řekl Vaněk. I tobě já dal zase řeč a nový život a proto mi taky právem náležíš. Tehdy řekl ten jeden královský rádce. Jeho milost královská dá tobě hojnou odměnu, že se ti podařilo jeho dceři rozvázat jazyk. Ale vzít si ji nemůžeš. Jsi prostého rodu. A král řekl, jsi prostého rodu, dám ti místo své dcery hojnou odměnu. Ale Vaněk nechtěl o žádné jiné odměně slyšet a řekl. Král bez výjimky slíbil, že kdo způsobí, aby dcera jeho zasmluvila, bude jejím manželem. Královské slovo je zákon. A chce-li král, aby jiní jeho zákony ctili, musí je sám napřed dodržovat. A proto mi král musí svou dceru dát. Pochopové, svažte ho, volal ten rádce. Kdo praví, že něco král musí, uráží milost královskou a je hoden smrti. Vaše královská milost nechť ráčí poručit, ať je ten zločinec mečem odpraven. A král řekl, ať je mečem popraven. I hned Vaněka svázali a vedli na popravu. Když přišli na popravní místo, už tam na ně čekalo štěstí. I řeklo tajně rozumu. Hle, jak ten člověk s tebou pochodil, má přijít až o hlavu. Ustup, ať já vejdu na tvé místo. Jakmile štěstí do Vaňka vstoupilo, přelomil se katový meč u samého jílce, jako by jej byl někdo přestřihl. A dříve, nežli mu zase přinesli jiný, přijel z města na koni trubač, vesele troubil a točil bílou korouhvičkou a za ním přijel pro Vaňka královský kočár. A to bylo tak. Královská dcera řekla potom doma otci, že Vaněk přece mluvil jen pravdu a že královské slovo se nemá rušit. A je-li Vaněk prostého rodu, že ho král snadno může udělat knížetem. A král řekl, máš pravdu, ať je knížetem. Pro Vaňka ihned poslali královský kočár a místo něho byl popraven ten rádce, který krále na Vaňka popudil. Když potom Vaněk a královská dcera jeli spolu od oddavek, nahodil se nějak na té cestě rozum. Sotva uviděl, že by se musel potkat se štěstím, sklopil hlavu a utíkal stranou. Od té doby prý rozum, kdykoliv se má potkat se štěstím, se mu zdaleka vyhýbá.

Dráteník a hraběnka. Byl jeden starý hrabě v starých Bukách a byl to muskej, jenže neměl jako svý, co muskej má mít. No, matka věděla, co je. Rmoutila se nad tím, taková věc nejde zamluvit. Ale nakonec si myslá, jiná pomoc nebude, synáček ostane tak, starý mládenec, co inýho. Když rodiče zemřeli a tej byli umlí, mladý mu nezbývalo, aby si nějakou vynašel, aby přecej měl posluhu a takový. No, tak si vynašel jenu z chudýho šlechtického ústavu, ale honou reno měla, byla hned pro, tak si ji uzal. Žili spolu pěkně, nic, žádný roztržky neměli, jen je za časek mrzívalo, tam a tam mají děti a my nic. No, ten i těšil, deť není tak zlé, bez dětí taky to jde, aspoň nemáme na koho hospodařit. Na chvilku ji usatonil, ale jdou kousek, ona zas vidí, jak si iný voděj hošička nebo dcerušku, nedalo i to a tak mu povídá. Vidíš, tamhle ty mají děti a my nic, jsme porád na měkký vodě. No, jazyk ji nemohl zarazit, jeho to jako trápilo, když mu jen vyslipovala, tam a tam mají dítě, jaká je z toho radost a my nic. Až najednou přijde tam takovej elegantní dráteník mladej na zámek, přijde, jestli je co drátovat. Služka si ho láskavě okoukla a prej, drobinek počkejte. Hned běží a povídá paní, kdo přišel. Prej takovej překrásný člověk, v obličej jako panskej, škoda, že je dráteník. Tak jsem mu řekla, aby počkal. Paní se přišla podívat a opravdu něco nepomyšlenýho. Chvíli se nemohla utrhnout, no, když tu je, že mu něco sežene. Jste ženatej? Ptá se ho, aby zavedla řeč. Ano. A jak pak dlouho? Asi 5 roků. Máte taky děti? I to prej máme. Jednoho hošika a 3 děvčata. Za 5 roků? Jo, jenou byl párek, 2 děvčata. Ta se mohla vyděsit. Honem běží k barounoj, jako hraběti. Byla z toho skoro, říká je, pojitřela. Pojď se podívat, to stojí za to. Je tu 1, 5 roků ženatej a už mají 4 děti. Jednoho hošička a k tomu 3 děvčátka. To by ani do hlavy nenapadlo. No, hrabě šel. Tady vidí, elegantní člověk to byl, po drátenicku ustrojenej, tak pová svý paní, aby odešla a vostal s ním vo samotě. Tejkom s ním vostal, pěkně rozprávěli a ten hrabě se ho po chvíli ptá. Co pak takhle, nechtěl byste s mou paní? Vrčí jen, že nemá dost co málo, aspoň jednoho halanta. Když byste to vyřídil a bude synáček, dostanete 1000 zlatých. No, o to by nebylo jen chtít, ale mám jen malou faktoraci, taková paní a já tule sprostý člověk. A ještě, kdyby se ke ušemu žena o něčem dozvěděla, jaký oni jsou, já nechci mít doma žádný potahování. Hrabě mu povídá, však se to v tichosti odbyde, žádnej nic nevykváče, ví nic, my taky nic, řeči nebude, nikdy ne. A když se to povede, dostanete, co jsem připověděl. No, když to mocně mělo bejt, dráteník si všechno převážil a teda byl přitom. Hned se jde meldovat a pověděli si to, jak to asi stojí. Paní přijde, zavedla ho do pokoje, všechno tam bylo pěkný. No, ten si ji připravil, hodil sebou a na uštívení těla bylo.

0: Tejkon, když se pokocali, ona poudá. Bude to dobrý, děkuju vám. A strčila mu 10 do ruky. Milej chlapík odešel, ještě mu na cestu poudá. No, až bude čas, tak přijďte, dostanete vaši dietu. A byla na něj až tuze předobrá. Teďko trvalo to, když bylo 40 neděl, paní povila překrásný 2 synáčky, ale těžce zkusila. Už hní ducha necítili. Hrabě měl svou radost, jenže málem by byl přišel o ženu. No ale dokázala to, všechno se dalo do pořádku a paní si uzala k dětem kojnou, aby si je varovala. Bylo už dlouho, ten byl zatím zdrátování doma. Ale jen si krapínek pobyl a zas hajdá do světa. Tak jenom přijde z bázni boží, jestli je co drátovat. Služka ho jen zblejskla a jako hepatýrem běží k paní nahoru. Zas je tu ten hezký dráteníček. Ty hrklo, haš k pantochlích. Skoč prej pánoj, ale hned a řekni, kdo tam je. A aby poseděl. Když hrabě dostal vědomost, přijde, dává mu ruku a zrovna mu taky vysadil na stůl 2000. Dráteníka to vyděsilo. Teď bylo jen 1000 zlatých smluvený. No jo, ale máme 2 a žádný 2 hezky hoškové. Tak ten bere peníze a povdá. Poslouchejte, pane, kdyby nebejvala voskovaná podlaha a já se mohl vzepřít, jak je nebe nade mnou, byly by 3.
1: Z moravských pověstí. Ostatném Benedovi. Za pradávných dob, kdy ještě sesterská Morava podléhala toliko vládě svých samostatných vévodů, kteří sídlili na Olomouckém hradě, jeden z těchto knížat byl náruživým lovcem divokého ptactva a zvířat. K tomuto cíli choval i množství sokolů, jíž byli tak vycvičeni, že mu i drobnější zvěř a též i kachny, koroptve a křepelky na dostřel nadháněli, v běhu anebo v letu je zdržujíce. Proto také vévoda dlouho se rozmýšlel, komu by své milé sokoly dal v opatrování, až konečně svěřil je statnému Jonáku Benedovi. Tomu je odevzdávaje, řekl přísně. Dobře je cvič a opatruj, neboť stane-li se některému nehoda, anebo zahyneli, budeš kratší o hlavu. Beneda, pamětliv těchto slov vévodových, opravdu střehl svých sokolů jako svého oka a proto se také těmto opeřencům dobře dařilo. Jednoho dne však přece jeden ze sokolů začal stonati a než minul den, zahynul. Beneda nad skonem ptáka byl všecek zoufalý, protože věděl, že právě tento sokol byl vévodovi nejmilejší. Obávaje se trestu, prchl Jonák za tmavé noci do hustého pralesa, kde se dlouhý čas skrýval a nuzně se živil pálením uhlí. Vévoda ovšem marně se píděl po svém mladém sokolníkovi, vysíla je zvědy na všecky strany. A kdyby tito jej i viděli, jistě by ho byli nepoznali v jeho úboru, zvlášť když i Jonákova tvář byla stále plná čmoudu a sazí. Ostatně Beneda z opatrnosti nevzdaloval se příliš od svého milíře. Bázlivě se skrýval v houští jako plaché zvíře ve svém doupěti, kdykoliv spozoroval, že se blíží lidé. Tak žil ve stálém strachu několik let. Až jednoho dne, nemaje práce u milíře, pojednou zaslechl rychlé kroky člověka, který chvátal úzkou stezkou lesní k jeho boudě. Schopil se rychle, aby viděl příchozího a spatřil k nemalému překvapení lovce v nádherném oděvu. Poznal i hned pána svého, moravského vévodu, a zbledl leknutím. Domníval se, že jest vyzrazen a že vévoda sám přichází, aby ho potrestal. Okamžitě se schoval za mohutný strom. Ale mýlil se. Vévoda byl podnikl hon v hustých lesích blíže řeky Bečvy a žena se za zvěří pustil se příliš daleko v tmavý les. Náhle potkal se s ohromným zubrem, který z oči lovce jal se ho vstekle pronásledovati. Vévoda vida, že jen útěkem může se spasit, chvátal po stezce k milířům Benedovým. Za utíkajícím funě a soptě hnal se zubr. Hlavu maje k zemi skloněnou, ohon zdvižen, přihnal se a byl jen několik kroků od umdlévajícího vévody. Ten již klesl k zemi. Zdálo se, že jest po něm veta, že divé zvíře již vrazí rohy do jeho těla. Ale v rozhodném okamžiku vyskočil uhlíř za stromem skrytý ku pomoci. Vida, jaké nebezpečenství hrozí vévodovi, rozpřáhl se sekirou a silnou ranou těl zubra do hlavy. Zvíře zařvalo, zapotácelo se a kleslo s rozbitou lebkou k zemi. Vévoda se zatím vzpamatoval. Přistoupil k domnělému uhlíři a srdečně mu děkuje tázal se. Hrci, dobrý muži, čím bych se ti mohl odměnit za službu tak velikou? Zachránil si mi život. Beneda sklopil zrak, vrhl se na kolena před svým velitelem, sepjal ruce, vztáhl je prosebně k němu nejsamocen slova. Udiveně pohlížel kníže na podivné počínání uhlířovo. Domníval se, že jest asi velmi chudý člověk a že potřebuje co nejrychleji podpory. Nepoznav svého sokolníka, vyňal měšec a opět se tázal. Mluv přece, čeho je ti třeba? Pane, jal se mluviti sluha třesoucím se hlasem, odpusť mi, daruj mi život. Odpuštění, život, žasl vévoda, ucouvnuv na krok. Hlas uhlířův zdál se mu býti povědom. Pohlédl ostřeji ve tvář klečícího. Svraštilo se obočí, temné zraky vzplanuly a vévoda zvolal, ha, ty z Beneda, můj uprchlý sokolník. Milost, zvolal chvějícím se hlasem nešťastný jonák. Ale proti nadání velmož se nehněval, neboť pohleděv na prosebníka, řekl mu laskavě, vstaň, neboť chci zapomenout tvé proviny už proto, že jsi mi zachránil život. A nyní raději pověz, co by si spřál, abych se ti odměnil za tvou statečnost, neboť mile rád splním každou tvou prosbu. Jonák, uslyšev tuto laskavou řeč vévodovu, skutečně povstal a políbil ruku svému pánu a řekl. Chceš-li mi, pane, prokázat ti už nějakou službu, daruj mě kůži z tohoto zubra a aspoň tolik země, kolik já tou kůži ohraničím. Jen tolik půdy chceš? Vždyť zubří kůže neobsáhne ani tak velký prostor, jako tento tvůj milíř, divil se vévoda. O, nikoliv, pravil chytrý uhlíř. Uvidíš, že zaujme mnohem více půdy, než si myslíš, pane můj. A jen dořekl, již stáhl kůži ze zabitého zvířete a začal řezati z ní množství uzonkých řemínků, jež kladl v podobě dlouhé čáry v řadu tak, až ohraničil více jak půl hodiny dlouhý čtverec. Vévodovi zalíbila se chytrost bývalého sokolníka tak, že mu daroval ještě větší kus země a povýšil ho do stavu zemanského. Beneda potom vystavil si na onom vysokém vrchu karpatském veliký hrad, jenž pro svou nedobytnost udržel se po celé věky a jenž později nazván byl Helfštýnem. Jeho mohutné trosky dosud připomínají jeho zakladatele i hrdinu této vypravované příhody.

0: proč se kapr Stříbrňák nedopočítal. Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat,
0: řekl.
1: Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal a hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla a houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška.
2: Kapře Stříbrňáku, podívej!
0: A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky. To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí. Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Brzo bohatý. Za naší chaloupkou roste vysoká tráva. Jednou jsem do ní zalezl a potom jsem dlouho strachy vřískal, než mě v ní můj člověk našel. Na kraji téhle vysoké trávy poslouchám, někdo si zpívá. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrný. Jdu po tom. tom hlase a co vidím? Tlouštíka na bříšku bělavého, na bocích zrzavého, stojí na zadních, před nima si přidržuje konec jedné té vysoké trávy a ten protahuje hubou tak rychle, že malé lupínky létají na všechny strany. Když trávu pustil, nebylo na jejím konci docela nic. Baculatý si před nima pohladil bříško a zase začal zpívat. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Dospíval, podal si další trávu a už to zase chroustalo a lupínky létaly na všechny strany. Velice zvědavě a velice pomalu a velice tiše jsem se šel na chroustala podívat. Tváře měl opravdu naprasknutí, byl k smíchu, ale voněl dobře. Začal jsem našlapovat ještě opatrněji. Baculatý přestal chroustat a povídá, aby bylo jasno, z koček si vůbec nic nedělám a z kocoury se peru do roztrhání. Aby bylo jasno, do jejich roztrhání. Taková řeč mě zarazila. Posadil jsem se, baculatý pustil ohryzanou trávu a povídá, co koukáš, tak aby bylo jasno, já jsem křeček a brzo budu bohatý. A co děláš, křečku, brzo bohatý? Křečkuju, on zas a pořád mele v hubě další a další konce vysoké trávy. Za ušima mu narůstají ošklivé boule. Ale voní, kočky, ten vám dobře voní. No co, ať umíš, řekl brzo bohatý, neslušně plnou hubou. No čekám, až ti praskne huba a pak tě s ním, řekl jsem nahněvaně a chystal jsem se ke skoku. Tu radost ti neudělám, frkl a propadl se do země. Já hub za ním. Obě přední tlapky jsem vrazil do jeho díry, zkoušel jsem tam strčit hlavu, ale vešly se mi tam jenom oči. Díra vedla hluboko a po křečkovi ani čuchu. Bylo tam spíš cítit tu trávu, co se jí brzo bohatý cpal. Řekl jsem si, že jí taky ochutnám. Podal jsem si jeden konec, ale než jsem do toho stačil kousnout, stál brzo bohatý přede mnou. Vylezl docela odjinut, než kudy zmizel. Velice se rozkatil, celý vsteklý prskal a křičel. Koukej z toho žita zmizet. Ani klásek, ani zrničko nedostaneš. Kočky, já byl docela vyjevený. Brzo bohatý měl teď papulu hubenou a prskal, že prý mě roztrhá, že prý všechno to žito je jeho, že má doma už velikou hromadu a že všechno žito odnese a nikomu nedá ani zrničko. Hrnul se na mne s takovým křikem, zkrátka, utekl jsem. Proto mám na sebe zlost. Teď večer je mi úplně jasné, že kdybych byl křečka chytil, zatřepal s ním, zkrátka, kdybych ho byl snědl, že by to bylo docela dobré. No, voněl. Trochu jako myš, ale ještě o trochu lépe.

0: Rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím Straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také pokojně spí.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

po Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem, hodí vám obě vaše ponožky daleko pod postel a pohodí na jejich místo jednu svoji ponožku. Proč to udělá? Inu, Charlestonci jsou moc hezcí hoši, ale mají jednu tuze nepěknou vlastnost. Skáčou o jedné noze celou noc po světě a hledají sestry, a to právě pomocí kouzla s tou jednou ponožkou. Takové rozespalé děvče si jejich ponožku natáhne na nohu a najednou se stane sestrou Charlestonců. Pocítí náramnou touhu skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned, sestřičko naše milená, zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo naštupování zlatou jehličku. V tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžiku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne, nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů. A přehopsá zase těch 21 potoků a 12 dohor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven. Natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak derou.

0: načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu. To bude báječné. Bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu. Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně. To bude on, ten je miloučký, rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem. Nazdar! Já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny. Zaštěkal Filip písklavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
1: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
0: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost. Hned byl Škubánkovi v patách.
2: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
1: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu, podvolil se Škubánek. Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
0: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky. Ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
2: Už jsem tě skoro měl. Pojď, zkusíme to ještě jednou.
1: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
0: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
2: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
1: No, jsem snad nějaká chůva, nebo co?
0: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
2: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
0: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď vzrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl 0,5 stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
2: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
0: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
1: To není tak nejhorší hra,
0: pomyslel si a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
2: A mám tě!
0: Hihněl se Filipek na celé kolo.
2: Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
1: Já ti dám, že to nic nebylo, málem jsem z toho dostal psotník,
0: vzdychal Škubánek.
1: Být bratrancem není žádná sranda.
0: Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával.
1: Teď toho mám dost,
0: láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr.
1: Jen počkej, taj trlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde.
0: A Škubánek odklopil víko, popadl dva tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem.
2: 9, 10, už jdu!
0: Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
2: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje?
0: Zajímala se.
2: Škubánek odjel autem. Hele, nedělej si ze mne legraci,
0: nevěřila Káťa.
2: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
0: Pohyhňával se Filipek. Káťu zalil studený pot.
2: To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
0: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovu koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
2: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
0: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas.
3: Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut.
0: O Káťu se pokoušeli mrákoty.
2: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
0: Ale Filipka to rozjařilo.
2: Tomu teprv říkám napínavá hra.
0: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
2: Co pak to mají tamhle?
0: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
2: To je potrubní pošta,
0: vysvětlila Káťa.
2: A je rychlá. Vůbec nejrychlejší. To se právě hodí,
0: rozhodnul Filipek. Vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
2: Jen aby ses nestratil ještě ty,
0: strachovala se Káťa.
2: Neboj, jsem přece stopař,
0: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být? A hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl. Puf!
2: A mám tě!
0: Z kufru se vysoukal škubánek, celý zpytomělý.
2: Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
1: To jsem rád,
0: oddychnul si škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: Tučňáci, čtveráci. Chcete vědět, co dělají malí tučňáci v neděli? Běhají po břehu oceánu, šplhají po skalách, strkají se a prostě si užívají. Úplně zbytečně jim maminky říkají: pozor, spadnete a otřete si zobák. Ti malí neposlušní tučňáci stejně pokaždé spadnou a odřou si zobák. To se potom rozlobí jejich tatínkové a nejradši by jim za trest zakázali televizi. Jenže zrovna tihle tučňáčci televizi nemají. Maminkám a tatínkům pomůže až pořádná vichřice s vánicí. Teprve pak přestanou malí tučňáci šplhat po skalách a radši se včas někde přikrčí, aby je to divoké povětří neodfouklo. Jenže ani ta největší vichřice s vánicí netrvá věčně. Nakonec se vždycky zase udělá hezky, tučňáčci si otřepají sníh a znovu se rozběhnou na všechny strany. Až když neděle skončí a nastane pondělí, tak si maminky a tatínkové mohou trochu oddychnout, protože jejich tučňáčci jdou do školy. Oddychnout si tedy nemůže paní učitelka. Má na starosti plnou třídu různých žáků. Úplně vpředu mají svá místa rackové, kteří bez přestání mávají křídly, vyrušují a paní učitelka, aby je pořád překřikovala. Hned za racky se vrtí, strkají se a vyskakují malí tučňáčci. A až docela vzadu se v téhle škole na břehu oceánu povaluje několik tuleňů. Ti jediní nevyrušují. Prostě proto, že jakmile do školy přijdou, okamžitě usnou. Jednou v pondělí ráno paní učitelka řekla: dneska mě každý z vás pěkně poví, jak se jmenuje. Začnou třeba rackové. Rackové hned začali křičet jeden přes druhého.
1: Já jsem chechtavý, já mořský, já taky mořský, bílý, malý, velký, bouřní.
0: Nakonec si paní učitelka zacpala uši a řekla, že už to stačí. Teď, že by se mohli představit tuleni. Jenže tuleni spali tak tvrdě, že je neprobudil ani křik racků. Nevadí, máme tady dnes stejně jenom dva tulení žáky, prozradí nám svá jména až na konci vyučování, rozhodla paní učitelka. Ale tučňáků přišlo hodně. Tak jak pak vám říkají? Tučňáci koukali jeden na druhého, ale mlčeli. Styděli se. Tak třeba ty? Ukázala paní učitelka na toho nejmenšího. Čí pak ty jsi?
2: Humboldtův, písknul tučňáček. Já jsem taky Humboldtův,
0: pochlubil se hned ten vedle. A hned se hlásil třetí a pak další a další. Vyskakovali a vykřikovali: Humboldtův, Humboldtův, Humboldtův. No, bylo jich nejmín 20, nebo snad 30. Paní učitelka je ještě zatím nestačila spočítat. Ale určitě to byli samí malí Humboldti. Stejně se jmenovali, stejně vypadali, stejně poskakovali a váleli se smíchy, jak jim to všechno připadalo legrační. Něco podobného paní učitelka ve třídě nikdy nezažila a tak řekla: hlavně se držte pohromadě, ať se mi nepostrácíte, protože teď půjdeme radši všichni ven, dokud svítí sluníčko. Ve třídě zůstali jen ti dva tuleni, kteří stále ještě spali. Jak už to tak na březích velikého oceánu bývá, chvíli tam sluníčko svítí, ale najednou zase ne. Sotva vyšli ven, přihnala se vichřice. Nejdřív rozfoukala na všechny strany racky, pak se pustila do tučňáků. Ale ti se hned přikrčili, jak je to v neděli naučili jejich tatínkové a maminky, a také se pevně drželi pohromadě, jak jim to řekla jejich paní učitelka. Jen ten nejmenší tučňáček, Humboldtův, ten se nijak krčil míň a asi se málo držel. Vichřice ho vzala a odletěla s ním pryč. Pak bylo zase hezky. Tučňáci si otřepali sníh a hned, že půjdou nejmenšího brášku hledat. Radši pošleme tuleně, rozhodla paní učitelka, protože jsou z celé třídy největší. To byla pravda, ale tuleni spali pořád tak tvrdě, že než je stačili probudit, znovu se zamračilo a přiletěla zpátky ta sněhová vichřice. Tučňáčci se zase přikrčili a drželi se pohromadě, jak nejlíp uměli. Když konečně bláznivé povětří utichlo a tučňáci se mohli v klidu otřepat, natřásli sněhu takovou hromadu, že ho bylo dost na pořádného sněhuláka. Ale než ho stačili postavit, zasvítilo sluníčko a ze sněhové kupky se vyhrabal nejmenší Humboldt.
2: Ahoj, řekl. Tak už jsem zpátky. Nejdřív mě to odfouklo a pak zase přifouklo. Vsadím se, že takhle letět povětřím by nedokázal ani ten největší tučňák.
3: To je pravda,
0: zívali tuleni, kteří se konečně probudili.
3: A tučňáčci, ti si dovedou užívat v pondělí stejně jako v neděli.
0: A pak šli všichni domů, protože ten den už škola na břehu oceánu skončila. Jen se nikdo nedozvěděl, jak se vlastně ti dva tulení jmenovali. Škoda. Snad to povědí zítra.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Pavouček Pája byl na svou první pavučinu velice pyšný. Nejenže jí strýček Sekáč pochválil, vždyť dokonce přečkala bez úhony celou dlouhou větrnou noc. Teď svítilo ranní sluníčko, Pája byl ohromně spokojený a pobrukoval si strýčkovou písničku. Noc je dlouhá, den je krátký, vstávat, vstávat, hop a skok, kdo chce letět tam a zpátky přes pole a přes potok. Místo pavoučků však probudil jednu strašlivě tlustou a strašlivě mrzutou mouchu. Byla to masařka a přátelé jí říkali Trůda, jenže ona žádné přátelé neměla, kdo by se také kamarádil s takovým balvanem špatné nálady. Trůda lítala celý den po lese a hledala něco, čím by si naplnila stále hladový žaludek. A když se najedla, tak padla, zahrabala se do listí a usnula. To byl celý její život a jediná záliba. Dnes jí probudil Pájův veselý hlásek a ještě k tomu hlad zamávala křídly, zabzučela, rozrazila kupičku listí a hnala se za tím rušitelem ranního klidu. Pája nic netušil a pospěvoval si klidně dál. Kdo tu zpívá? Zabručela a plnou parou narazila na Pájův strom. Kdo tu takhle po ránu protivně rozjařeně juchal? Vstekala se Trůda a koukala přímo na Páju. Pája ještě neuměl plno věcí, například neuměl lhát. A tak se jen přikrčil a špitl. To jsem byl já. Masarka poskočila zuřivě na větvi, až se rozkývaly všechny šišky. Ty mrňousi, ty kuří nožko, tak ty se mi ještě drze přiznáváš do očí, rozčilovala se, protože si myslela, že lhát se má a někdy i musí. Proč nelžeš? Proč to na někoho?

Ceny masařky vyhnul obloukem. Za to trůda se zapletla do větví, drnčela v nich tak hlasitě, že probudila celý les. Pavoučci vykoukli ze svých sítí a zase se do nich schovali. Dobře věděli, že s trůdou nikdy žádná legrace nebyla, dokonce ani tehdy, když jednou na Silvestra měla docela výjimečně dobrou a přátelskou náladu. Proto i strýček Sekáč raději zalezl pod kůru smrku. Když po chvíli vykoukl, spatřil, jak se nějaký pavouček na niti přehoupl přes potok a zmizel v křoví. Byl to skok, za jaký by se sám nemusel vůbec stydět. I trůdu ten veleskok zmátl natolik, že se začala točit dokola a otloukala se o větve stromů. Drnčela a bzučela a brůčela jako dřevorubecká pila. Pája se celý vyděšený zatím krčil v keři za potokem. Ještě štěstí, že byl tak maličký a keř zase tak hustý. Snad ho tu trůda neobjeví. Když se masařka vypletla z větví, přemýšlela, co dál. Přemýšlení jí ale nikdy moc nešlo. Vždycky, když začala o něčem přemýšlet, přišla na to, že má hrozný hlad. A to se stalo i teď. Uprostřed přemýšlení ji zakručelo v břiše. Trůda si vzpomněla, že má ukrutánský hlad a že ten hlad je silnější než její zlost na mrňavého pavoučka. A jen tak bez odvety za to nemilé probuzení celou věc nenechala. Znovu se rozduněla, nabrala směr k místu, kde měl pája svou zbrusunovou pavučinu. Přistála přímo uprostřed a začala po ní dupat a skákat. Nohama dupala, kusadly jí trhala a nepřestala, dokud z pájovy pavučiny nezbyly jen ubohé cárky. Teprve pak se uklidnila a odletěla na masité hody do vedlejšího lesa. Letím zachránit páju, zvolal strýček Sekáč a zamával všem pavoučkům. Pak se blesku rychle chytil lana, na kterém se každé ráno houpal přes potok a skočil. Dopadl do křoví hned vedle páji. Sláva, strýčku, už je pryč? Žádný strach, chlapče, řekl strýček, vyhnal jsem ji z lesa. A tebe teď předesu přes potok, hop, na záda. Dneska se vyspíš u mě. Trůda ti rozdupala pavučinu. Už se těším, řekl pája a nasedl strýčkovi na záda. Strýček se odrazil a skočil pomocí lana na druhý břeh. To bylo uvítání. Všichni bratránci a kamarádi se radovali, že se pájovi nic nestalo a měli si až do večera co vyprávět. A strýček Sekáč chodil od jedné pavučiny k druhé a říkal, kde pak? Pája, ten je z našeho rodu, bude z něho Sekáč.

0: A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům.
1: Podolníkův domek stojí v ohbí cesty, po níž každé jaro jezdívá náchodský pan princ Šamburák ze svého zámku na léto do Ratibořic a na podzim zase zpátky. Zatáčka kolem domku je zarostlá vysokým hustým živým plotem, hotovým rájem pro klukovské schovávačky a pro lizačky. Šamburákovi ani kočímu Fricovi ten plot nikdy nevadil. To až teď, kdy tudy jezdí autobusy a splašená auta od Starkoče do Zlíče nebo od Zblového na Kramolnu. Ten plot vyřezali, aby nepřekážel výhledu do zatáčky. Sice se už nemůže přihodit to, co tenkrát, za to teď každý vidí, jak je ta Podolníkova chalupa pěkná. Bylo pozdní babí léto a Podolníkův plot se bělal kuličkami, jako vždycky v tuhle dobu. Kluci je náležitě oceňovali, protože ze žádného živého plotu ty bílé kuličky tak krásně nepráskaly, jako právě z Podolníkova. To se jich natrhá plná hrst, rozhodí se po pěšině a pak se po nich dupe a skáče. Pod botou to krásně lupe, skoro jako čertovy bouchací kuličky, co je prodávají o pouti za 2 šestáky. Jenže za čertovy bouchací kuličky pohozené ve škole na stupínku nebo před kostelem býval vždycky náramný mazec, zatímco bílé kuličky z Podolníkova plotu bouchaly a práskaly docela beztrestně. Každý si jich mohl natrhat a vybouchat, co jen měl chuti. Toho dne nebylo Vítkovi Frantíků zrovna moc hej, ale spíš ouvej. Pan učitel Kábrt zkoušel na přeskáčku násobilku 9 a to je vám tak strašně těžké počítání, že i pořádný kluk, a to Vítek byl, se přitom zapotí a ještě občas plácne špatný výsledek. To se právě dnes Vítkovi stalo. Šel s hlavou skloněnou, nekoukal nalevo ani dopředu, jen tak mimoděk trhal bílé kuličky a házel je před sebe a zkoušel, jestli je rozšlápne, aniž by přitom musel měnit délku kroku. Když se to povede, říkal si, tak se táta nic nedoví. Když ne, bude za tu násobilku doma vejprask. Jenom něčím se utěšit musel. A tak si ani nepovšiml, že to z dálky od Zblového duní a klape a supí, až to najednou nad ním zařechtalo. Sotva stačil uskočit. Před ním stojí kůň velký jako vrata a na něm ratibořický štolba Hetfleiš. Vítek ho znal a pan Hetfleiš znal Vítka. Věděl, že je synem zdejšího pekaře, k němuž právě jel. Ty, Fítku, zašišlalo to ze zhora, řeknul tatinkemu, že pan princ bude chtět zítra 30 slaná rochlíka, javol? Jo, 30 slaných, protáhl Vítek a pomyslel si, to budou mít na ratibořickém zámku guláš. Jindy totiž pan princ objednával dámám ke kafíčku makové nebo pro hosty k čokoládě dokonce sladké oříškové suchary. Tak nesapomenul, 30 slaná, ináč jako jindá, rozuměla? A pan Hetfleiš byl rád, že ani nemusel z koně dolů. Vítek ještě držel v hrsti pár bílých kuliček a tu ho napadlo, že je hodí koni pod kopita. Schválně. Jestli se ten divoch poleká. Už se rozmákal, že hodí, ale v tom ho v dlani něco zašimralo. Počkej, neházej. Vítek se zarazil. Pan Hetfleiš mezitím stiskl koně koleny a odsválal směrem ke Zblovému. Vítek stál, jako by ho přišrouboval. Pust mě ven, zaškemralo to ve Vítkově dlani. Jako by ho vosabodla. Rozevřel dlaň a bílé kuličky se rozkutálely po cestě. Jedna z nich, ta největší, velká jako třešeň kaštánka, sotva se dotkla země, lupla sama od sebe. A místo ní se tam krčí a natahuje taková malinká, docela mrňavoučká panenka, celá v bílém, s čelenkou z rosy a s průsvitným závojem utkaným z babího léta. No tohle, diví se v duchu Vítek. Sebral všechnu odvahu a spustil. Co se tu pleteš? Nevidíš, že tě málem přejel kůň? Však ty jsi mě chtěl pod něj hodit, uličníku, řekla ta panenka vyčítavě. Tebe ne, jen ty kuličky, bránil se Vítek. Protože nevíš, že v každé 999. kuličce je ukryta víla Pamela. Ty, že jsi víla, podivil se Vítek. Pamela Podolníková, upřesnila průsvitná panenka, protože jsem z Podolníkova plotu. A co tu chceš? Raději se ptej, co jsem chtěla. Chtěla jsem ti splnit jedno přání, protože my, Pameli, když někdo utrhne 999. kuličku, tak mu splníme jeho přání. Když ovšem umí násobilku 9, aby si nás dovedl odpočítat, dodala Pamela, jako by znala Vítkovu slabou stránku. To já se doučím, to já zvládnu. Když se na to dneska sednu, tak mě zítra může pan učitel vyzkoušet, uvidíš, sliboval Vítek. Jenže ti to už nebude nic platné, schladila ho víla Pamela. Protože tvoje přání já splnit nesmím. A proč, prosím tě? Protože jsi mě chtěl hodit koni pod kopyta, aby se polekal a pan Hetfleš spadl. A to je velké uličnictví. Jenže pan Hetfleš by nespadl, on umí rajtovat dobře, bránil se Vítek. To byla jenom legrace. Pěkná legrace. Kde pak, Vítku, máš smůlu? Ale když se naučíš násobilku 9 a odpočítáš 111x9, třeba v nějaké jiné 999. kuličce najdeš mou sestřičku. A ty vážně nemůžeš, loudil ještě Vítek. Kde pak, to nejde, to se nesmí, řekla Pamela a začala se rozplývat. Až z ní zbyla jen malá kalužinka a i ta kvapem uschla. To je ale smůla, pomyslel si Vítek, smůla, smůlovatá, teď abych se naučil tu násobilku. Vítek se o příhodě s vílou Pamelou zmínil jen svému nejlepšímu kamarádovi a ten ještě musel na 100 hříchů slíbit, že to nikomu nepoví. Jarka Prčků to ovšem pod stejnou přísahou svěřil dalšímu. Ten další to vyzvonil některé holce a holky, nic neutají. A tak dnes, ať ty bílé kuličky na podzim vyrostou na kterémkoliv plotě, všichni kluci i holky z celého okolí, ba snad z celé země a na celém světě je trhají, hází na zem a čekají, že mezi nimi bude ta 999. a že se jim taky objeví víla Pamela a splní jim jedno velké dětské přání. Ale nejen to. Nějak se o tom museli dozvědět i dospělí, protože od těch dob se keři, na němž na podzim rostou bílé práskací kuličky, říká podle víly Pamely pámelník. A to je pravda pravdoucí, jakož i to, že nikdo jiný než Vítek Frantíků ze Studnice žádnou jinou vílu Pamelu dosud neviděl.

paci, pac, pacičky. Paci, pac, pac, paci, pac, tak dělají ručičky.

kuky kuk, kukička. Kuky kuk, kuk, kuky kuk, tak dělají očička. Co dělají miminka, už od malinka?

0: Pochmurné úvahy a chmurné řeči. Po setnění se Hihlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho: Pepíčku, Pepíčku, vrať se. V uličkách poblíž Kilimandžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramsese s sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
1: Zítra se u mě hlaste.
0: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
2: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal, oj, jako s nějakou onucí,
0: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
3: Asi bysme se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
0: přemýšlel nahlas škrtič.
2: Tohle už pro nás ne, není. Já říkám, není nikdy ne, nesedej na drát, když je pod vysokým napětím,
0: řekl Padrát.
3: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
0: řekl Čango.
2: Ty ho znáš?
0: Podivil se Vasil.
3: Jo, párkrát vlítnul s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
2: Jak vypadá?
3: Jako feťák,
0: zarval Čango.
3: Oši má propíchnutý si chrajickama a dětskou fusekli si máči do piva. Říká tomu spíďácký dudlík.
2: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaný. Teď je na koni ta mladá generace,
0: odplivl si Pepa Padrát.
2: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
0: Zamrkal na Čanga.
3: U mě v Eldorádu je to samý, přitakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
2: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
0: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil, až teď si vzal slovo.
2: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu. Vím ty roha, vy šéfovi nic nedlužíte.
3: A co ty?
0: Vasil se uhodil do prsou.
2: Co asi já tak můžu dělat? když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy se, holoubci, klidně vraťte domů.
0: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Co to je?
1: To je váš kluk, pane Lotrančo.
4: Morce z Hadry, to jsou událostě. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisej pleny.
5: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
4: A to bysme se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
5: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukrad tomu kupci z Vimperka?
4: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
6: Správně.
4: Protože na to má.
6: Správně.

francouzsky, bude nosit licousky. Naučí se mluvnici všechny všečky pravíči. Naučí se německy, řekne trochy nénecky. Když bude mluvit plynně,

0: Daleko předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Král sedmilhář.

0: Žil v daleké zemi král a ten si s lidmi rád povídal. Ale samé povídačky. Věčně rozesmátá tvář. Není divu, že mu kdekdo říkal sedmilhář. A ten král sedmilhavý dal jednou v celé říši vyhlásit, že půl království od něj dostane ten, kdo mu poví takovou povídačku, že i král sedmilhář bude muset říct, to je lež. Kdo by nechtěl půl království? Přijížděli, přicházeli, ale odcházeli s nepořízenou. Král sedmilhář už byl unavený a vyhlásil poslední den přijímání návštěv, co lžou. Hned první se to ráno přihnal jakýsi hrabě Johan z Motýlích hor a povídá.
1: Mocný králi, můj otec měl dlouhou hůl a ta hůl byla tak dlouhá, že s ní dosáhl na nebe a míchal s ní hvězdy.
0: Hrabě vítězoslavně čekal, že nad králem vyhraje. Ten se ale jen usmál. Což o to, řekl chytrácky. To můj děda měl tak dlouhou dýmku, že si ji strčil do pusy a zapálil si ji o sluníčko. Hrabě odešel s nepořízenou a poslal ke králi druhou návštěvu. Přišel královský krejčík.
2: Odpust, pane králi, že jsem se zdržel. Včera při té bouřce roztrhali blesky oblohu a já ji musel celou noc zašívat.
0: Ale ani krejčík si na krále nepřišel. To si dobře udělal, krejčíku, ale zašil si ji špatně. Podívej, už zase poprchává. I krejčík odešel s nepořízenou, kde pak na krále sedmilháře jen tak něco neplatí. Úplně nakonec přišel chudý tovaryš a valil před sebou prázdný sud. Co tu chceš s tím velikým sudem, chlapče?
3: Jsi mi dlužen, králi. Půjčil jsem ti předčasem plný sud zlata, tak si pro něj jdu?
4: Já ti nic dlužen nejsem. To je lež!
0: A tovaryš se smál, až se za břicho popadal.
3: Když je to lež, tak mi dej půl království!
0: Král sedmilhár se hned chtěl opravit.
3: Ne, ne, ne, je to pravda, už jsem si vzpomněl.
0: Aha, konečně, tak mi dej ten sud naplnit zlatem. Jenže tak bohatý, aby mohl sudy zlata rozdávat, nebyl ani pan král. Dal tovaryši půlku království a společně královali až do smrti.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kurvínku, vzbuď se.
2: Už zase, co je?
1: Vidíš nad námi ty jasné hvězdy?
2: Ale jo.
1: Jestli pak víš, co to znamená?
2: Že bude hezké počasí.
1: Ale ne, znamená to, že nám někdo ukradl stán?
2: Ja. No jo, to se může stát jenom mně. Jakou já mám smůlu?
1: Pšt, smůlu snad mám i já. A nemluv tak nahlas, nebo vzbudíš ostatní.
2: Tak dobrou noc.
1: Hrvínku, povídám, nespí, pojď si ještě povídat.
2: Máni.
1: Hele, viděl jsi, jak se na mě balón u večeře smál?
2: Ano, jo, viděl.
1: A co ty na to?
2: Že se mu nedivím. Když jsem tě viděl poprvé, taky jsem se musel smát.
1: No teda.
2: Máni, to byl fór.
1: To nebylo k smíchu. Já nevím, proč mě všichni nemají rádi.
2: Všichni ne. Jenom ti, co tě znají.
1: Ty taky.
2: Co já taky?
1: Mě nemáš rád.
2: Nerozumíš humoru?
1: Tvému? Stejně. By mě, Hrvínku, zajímalo, jaké holky se ti líbí.
2: Co s holkama? Pořád se jenom hyhňaj. Je s nima nuda. To kluci, panečku, to jsou jiní borci.
1: Jo, to já mám taky raději muže. Takové, co přesně vědí, co chtějí.
2: A co by měli chtít?
1: No mě přeci. Za ženu.
2: Jo, tak.
1: No, Hrvínku, řekni. Miluješ mě?
2: Miluješ mě?
1: Ale já nemyslela, abys to po mně opakoval. Řekni mi, jestli věříš na lásku na první pohled.
2: Ani ne.
1: Tak se na mě podívej po druhé.
2: He? Máš zamlžený brejle.
1: No to je úroveň. Hele, hádej, proč ty, když jdeš proti zdi, tak ta zeď spadne.
2: Povídej.
1: Přece proto, že moudřejší ustoupí.
2: Hele, tak ty taky ustup a buď už chvilku sticha. Dám si ještě chrupku.
1: Ach jo, ti muži.
2: Jo, Maničko.
1: Ano?
2: Nemáš nic proti tomu, kdybych tě na dobrou noc políbil.
1: Jo, nemám.
2: Fakt ne.
1: Fakt ne.
2: Páni, to až řeknu Táťuldovi, ten bude koukat.
1: A proč bys mu to měl říkat?
2: Protože mi tvrdil, že s pětkou z matiky si mě žádná nevezme.
1: No tohle. Asi s tebou už zase nemluvím.
2: Platí. Konec je vole klid.

0: Jak se čert nechtěl ženit. Holič Štětina právě vyprovodil posledního zákazníka ze svého kadeřnického krámu a už se chystal, že zatáhne roletu, když se za ním ozvalo tiché zakašlání. Otočil se a kouknul se do tmy. Na protější straně ulice se od lucerny odlepil nějaký stín. Mistr Štětina, ozval se sametový hlas. Ano, to jsem já, řekl holič. Co pro vás mohu udělat? Nechci o tom mluvit tady venku, zahuhlal ten stín. Můžeme jít dovnitř? No tak pojďte, řekl holič. Stáhl roletu, vpustil pozdního návštěvníka dovnitř a zavřel dveře. Zatemnil, aby do krámu nebylo vidět, a pak se otočil, aby si hosta prohlédl. A v tu chvíli se mu podlomily nohy. Před ním stál čert. No, nazdar, už jsou tady pro mě, zasténal holič. Nazdar, povídá čert, ale nic se nebojte, já jsem si nepřišel pro vás. Vytáhl papír a kouknul do něho. Ne, jak se tak dívám, vy máte ještě čas. A co byste ode mě potřeboval, zeptal se holičský mistr Štětina Třaslavě. Čert stišil hlas. Věc se má takto, povídá. Peklo mě pověřilo, abych zůstal nějakou dobu tady u vás v městečku a trochu to tu okouknul. A dali mi vaši adresu, abych se na vás s důvěrou obrátil, protože vy tady u nás máte nějaké hříchy, dodal potutelně a dlouhým nehtem klepl významně do papíru. Jaký hříchy? Vyděsil se holič. Co já můžu mít za hříchy? Co si tak vzpomínám, jednou jsem připálil paní starostové vlasy, jednou jsem ustřihl omylem kus ucha, ale jinak nic. Nebudeme to tady teď rozvádět, povídá čert. Jak jsem již řekl, vy máte ještě čas. O mistra Štětinu se pokoušeli mdloby a musel si sednout. Když se trochu vzpamatoval, povídá, a co bych měl tedy jako dělat? Nechci tady po vás moc, řekl čert. Co byste mi radil, jak to udělat, abych vypadal jako jeden z vás? Jak jako jeden z nás, zablekotal nechápavě holič. No, aby nikdo nepoznal, že jsem čert. Jo, takhle to tedy je. Mistr Štětina čerta zamyšleně pozoroval, pak ho dvakrát obešel a nakonec si dodal odvahy a nesměle prohlásil jedině oholit, ale celýho. No, to, že by nevadilo, čert na to. A ať se tedy pan Štětina pustí hned do práce. Holič začal čerta stříhat. Troje nůžky na něm stupil, než ho opižlal na hrubo. Pak ho vzal několikrát mašinkou a nakonec ho celého namydlil a najemno šmidlal břitvou. Už začínalo svítat, když byl s čertem hotov. Oholil ho do hladka, jenom pod nosem mu nechal knírek. Holičský mistr Štětina poodstoupil a prohlížel si dílo. Čert byl holý jako žížala, ale vypadal ku podivu velice dobře. Jen kůži měl trochu tmavší, takovou přičmoudlou, jako kdyby byl odněkud ze zdola, z jihu. No konečně, ze zdola vlastně byl, když byl z pekla. Čert se zhlížel v zrcadle a bylo vidět, že je sám tou proměnou mile překvapen. Holič ho okukoval ze všech stran a pořád se mu něco nezdálo. Potom povídá, už to mám, co tu neštimuje. Teď by ve vás sice nikdo čerta nehledal, ale mezi lidi takhle stejně nemůžete. Jak to? Divil se čert, vždyť vypadám docela jako člověk. To jo, řekl holič, ale vždyť vy jste teď úplně nahý. Vy potřebujete ještě něco na sebe. Čert hodil na stůl zlaťák, holič koupil šaty a na hlavu klobouk, aby nebylo vidět rohy. A ocas mu vsoukal do nohavice od kalhot. Čert hned vyrazil na zkoušku do městečka. Co na to lidi budou říkat, jestli ho náhodou někdo nepozná? Ale nikdo nic. Naopak, ještě ho všichni uctivě zdravili a dámy po něm házeli očkem, neboť se jim ten opálený pán velice líbil. Čert se vrátil a nadšením přímo žhavil. Toho dne se také dveře holičského krámu netrhly. Najednou se kdekdo nechával stříhat a hlavně chodili dámy na trvalou a vyptávali se, cože je to za pána s těma jiskrnýma očima. Dokonce přišla i paní starostová. Na té sice nebylo co stříhat, neboť od odborného zásahu mistra Štětiny nosila paruku, ale tak se nechala aspoň navonět. Večer povídá holič čertovi. Co já mám pořád těm lidem vysvětlovat? Pravdu jim říct nemůžu. Nejlepší by bylo, kdybyste mi tady v krámu pomáhal. Pak to nebude tak nápadné. A co by ne? Povídá na to čert. Aspoň se nebudu muset někde trmácet. Lidi budou chodit přímo ke mně. A já tak lehce zjistím, kdo je zralý pro peklo a kdo ještě ne. A jak to řekli, tak to hned udělali. Holič rozšířil krám a čert mu dělal pomocníka. Jak se to po městečku rozkřiklo, to nastal teprve poplach. To se už dveře holičského krámu nezavřely vůbec. A čert se opravdu snažil. Poletoval kolem zákaznic jako netopír nad zříceninami, usmíval se, švitořil a laškoval, tady přistřihl, támhle natočil, okartáčoval a vyprovodil. Holič Štětina jenom úžasle pomrkával. Ale nic netrvá věčně. Čerta, tedy teď mistra kadeřnického, začali zvát do domácností na různé oslavy, bály, plesy, merendy a tak. A dámy bez rozdílu věku se snažili získat jeho přízeň. Všechny se k němu lísali a přichomejtali a hlavně ty, co se chtěli vdávat. A nejvíc nějaká cukrářovic Pepina. Čertovi to ze začátku velice lichotilo a šmajchlovalo. Ale jak se říká, čeho je moc, toho je příliš. Jednou se vrátil takhle po ránu do oficíny, sotva se držel na nohách a vypadal jako vyžužlaná blecha. Povídá, ty Josefe, to už si s holičem tykali. Nějak mě to začíná zmáhat. Jak se na to tak dívám, nejradši bych odsud vypadl. A proč pak to? Vyptával se udíveně holič. Co pak se nám daří špatně? No to ne, zahudral čert, ale ty ženské mi nedají pokoj. A každá se chce hned vdávat. A ty máš něco proti manželství? Vyptával se holič. Ale to taky ne, kroutil se čert. Ale to víš, peklo je peklo. A zapráskal ocasem o podlahu a chtěl zmizet. Ale nic se nestalo. Sice se tak trochu začmoudilo, ale to bylo všechno. Jak to, že to nefunguje? vyděsil se pekelník. No, to je asi tím, že jsem tě ostříhal, řekl holič. Tím si ztratil veškerou moc a taky se po těch návštěvách moc vysílil, přimhouřil oko. A co teď? Vyděsil se čert. Jak se odsud dostanu zpátky do pekla? Možná, že bych věděl, jak, usmál se holič, ale ty mě za to vyškrtneš z toho svého pekelného seznamu, kde stojí, že si jednou pro mě přijdete. A ne, to nemůžu, zafuněl čert. To je proti předpisu. V tu chvíli někdo zabouchal na dveře. Čert se zarozil, však taky potvora jedna pekelná moc čisté svědomí asi neměl. Kdo to je? Mistr Štětina kouknul skrz staženou roletu. A je, povídá, venku stojí cukrářovic Pepina a hledá tě. A za ní přešlapuje fronta ještě jiných ženských a ty taky nevypadají, že by se chtěli nechat ondulovat. Jak čert uslyšel o cukrářovic Pepině a že za ní stojí ještě celé procesí těch dalších, celý se roztřásl. Asi jim něco sliboval, nebo co? Úplně ho zimnice popadla a rohy se mu ohnuly dolů. Tak, já tě z toho seznamu vyškrtnu, zabrblal rychle a vytáhl spoza ucha havraní brko a čmárl přes papír černý čár. A jak to bylo dál? Holič vyvedl čerta z krámu zadním vchodem a potom z městečka ven rovnou na čertí vrch. Však tam už bylo peklo, co by kamenem dohodil. To prý už čert dojde sám. A cukrářovic Pepina? Co jí čert nasliboval, to se neví. Ale co se ví, je, že ho Pepina hledá dodnes.
1: V malé chaloupce u velikého lesa žil chudý drvoštěp se ženou a s dvěma dětmi, které se jmenovali Jeníček a Mařenka. Otec chodíval do lesa dobývat pařezí a v létě, když bylo hezky, brával děti sebou. Jeníček a Mařenka v lese sbírali jahody a vždycky jich mamince přinesli plný čbánek. Jednou měl otec práci daleko v lese a nechtěl, aby s ním děti šly, protože by je bolely nohy. Ale Jeníček s Mařenkou slíbovali, že je nohy nebudou bolet, a prosili a prosili, až je tatínek přece jen sebou vzal. Šli dlouho a dlouho po lesních pěšinkách, až přišli na paseku. Otec napomenul děti, aby daleko nechodili, že by mohli zabloudit, a dal se do práce. Jeníček s Mařenkou šli na jahody. Nebáli se, že zabloudí, protože stále slyšeli tatínkovu sekeru, jak buší do pařezů. Když nazbírali plný čbánek a snědli chléb, který jim maminka dala na cestu, sedli si pod veliký strom, aby si odpočinuli. Přece jen je po cestě boleli nohy. Ale za chvíli jim únava zavřela oči a Jeníček s Mařenkou tvrdě usnuli. Když se probudili, už se v lese stmívalo. Děti se lekly a honem za tatínkem. Volali, křičeli.
2: Táto! Tatínku! Táto! Táto!
1: Ale tatínek se neozýval. Jen kukačka si někde v lesní houštině povídala a síček zahoukal. Tma houstla a Jeníček s Mařenkou marně hledali cestičku k domovu. Zabloudili. Byli sami v lese a noc už nastávala. Šli houštinami a báli se A když už nevěděli kudy kam, řekla Mařenka celá nešťastná Jeníčkovi.
2: Jeníčku, vylez na strom, jak nejvýše můžeš a podívej se na všechny strany. Snad někde zahlédneš světélko z naší chaloupky. Nebojíš se?
3: Nebojí, Mařenko, jen počkej, hned budu nahoře.
1: Jeníček vylezl na strom, dlouho se rozhlížel a najednou zahlédl v dálce malinké světélko. Rychle slezl se stromu a pověděl Mařence, co viděl, a hned se dali tím směrem. V tu chvíli se také protrhly mraky, ukázal se měsíček a posvítil jim na cestu. Přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka. Došli až k chaloupce a podívili se, byla celá z perníku. Chvíli se na ní dívali a potom si Jeníček z chaloupky ulomil. Ach, to byl sladký perníček. Mařenka si ulomila také kousek, v tom se ale otevřela dvířka a z chaloupky vyšla ošklivá babice. Děti se ulekly a než se vzpamatovali, už je babice pevně držela za ruce a zkuhrala.
4: Chutnal dětičkám perníček, chutnal, jen se nebojte, u mě se budete mít dobře, moc dobře.
1: A zavřela je oba do chlívka. Ach, jak jim bylo smutno. Babice měla radost, že je chytila a jen se smála. Ráno vytáhla Mařenku z chlívka, ale Jeníčka tam nechala. Mařenka jí musela pomáhat a babice vařila dobrá jídla a krmila Jeníčka, aby brzo stloustl. Byla to zlá čarodějnice a chtěla děti sníst. Stále si pomlaskávala a denně zkoušela, jak Jeníček tloustne.
4: Ukáž, Jeníčku, prstíček, ukáž, podívám se.
1: Chtěla zkusit, zda už je Jeníček dost tlustý, ale Jeníček byl chytrý a nastrčil bábě vždy jen kousek dřívka. Babice nic nepoznala, řízla nožem do dřívka a brůčela, že Jeníček je pořád hubený. Ale jednoho dne ráno nakázala Mařence, aby nanosila hodně dříví, že dnes upeče pečení. Potom zatopila v peci, připravila si velikou lopatu a když byla pec rozpálená, řekla.
4: Teď si přineseme pečínku.
1: A šla do chlívka a přivedla Jeníčka. Bylo zle. A babice už drží lopatu, otevírá pec, šklebí se na Jeníčka a říká mu.
4: Pojď, děťátko, sedni si hezky na lopatu a podívej se do pece, zda už je dost teplá. Upeču vám koláče.
1: Ale Jeníček si sedal schválně jen na kraj lopaty a hned zase spadl. Čarodějnice se zlobila a hubovala. A tu Mařenka dostala dobrý nápad a řekla.
2: Tak nám, babičko, ukáž ty, jak se sedí na loupatě.
4: Ukážu, děťátka, ukážu, jen hezky podržte lopatu.
1: Děti přiskočili, podrželi lopatu, babice si na ní pěkně sedla a Jeníček s Mařenkou šups strčili čarodějnici do pece a zavřeli dvířka. Tak, to bylo křiku. Babice lomcovala dvířky u pece, až se celá chaloupka třásla, ale o to se děti už nestarali. Vyběhli z perníkové chaloupky a pryč do lesa. Utíkali po první pěšince, kterou uviděli a ani se neohlédli. A byla to naštěstí zrovna ta pěšinka, která vedla až k ním domů. Jeníček a Mařenka přiběhli do chalupy celý udýchaní. Tatínek s maminkou tam smutně seděli a plakali a najednou děti tady. To bylo radosti. A perníková chaloupka i se zlou čarodějnicí zmizela někde v lese a už o ní nikdy nikdo neslyšel.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kde kdo to ví, že naše princezna je hrozně zmlsaná, v ničem se nevyzná a potají.

0: Konečně skončila ta dlouhá, předlouhá vojna s Turkem a vojáčci se vraceli domů. Tak tomu bylo i s Vojtěchem. Ve zlámané lhotě měl domeček po rodičích a už se docela těšil, jak zase pomaloučku začne hospodařit. Pár slepic si pořídí a psa, aby ho hlídal a dělal mu společnost. Jenže pak potkal Vojtěch přítele a ten mu vyprávěl o ostrovu blaženosti. Jaké rajské místo to prý je, kde žije každý docela bezstarostně. Nikdo tam nikdy nemá hlad, protože pečení holuby sami do úst létají. Z kašen tam proudí teplé mléko i studené víno a po celý den tam hraje muzika.
1: To by byl život,
0: nadchl se Vojtěch. Kolik lepší než ve zlámané lhotě. A kde je ten ostrov blaženosti? Zeptal se přítele. Ale ten jen rameny krčil, prý neví. Co slyšel, povídá dál. Snad na polední straně světa, kdo ví. Vojtěch rázem zapomněl na sny o slepicích a psu a že půjde ten bájný ostrov hledat. Co když jsou to jenom pohádky? Zkoušel přítel, vida, že Vojtěch to myslí vážně.
1: No, neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu,
0: odvětil lehkomyslně Vojtěch.
1: Hůř než ve zlámané lhotě jistě ve světě nebude.
0: A dost možná, že ostrov blaženosti jednou doopravdy najdu. Už na nic nečekal, rozloučil se s přítelem a vydal se na polední stranu. Všude, kudy jeho cesta vedla, vyptával se na ostrov blaženosti, ale nikdo mu nedokázal dobře odpovědět.
1: Jaká pak blaženost na nějakém ostrově?
0: Smála se Vojtěchovi jakási babička. Tu musíš v sobě hledat.

stříbrnou tuštičkou a i nohy zdály se mu být čím dál těžší. Posadil se konečně vysloužilý voják unaveně pod vysoký dub a než bys řekl švec, usnul jako špalek a měl nádherný sen. Byl v něm zase úplně malým klukem, který jen tak bos a s kalhotami s jednou kšandou běhal po zahradě domečku ve zlámané lhotě. Dokola voněly koláče s tvarohem, co je máma právě vytáhla z horké trouby, ale tu je, v červené zástěře s dlaněmi ještě poprášenými moukou. Vzadu na dvorku naklepává táta kosu. Jaká blaženost. Mámo, chtěl zavolat Vojtěch, ale v tom se probudil. Ještě tak chvíli seděl, díval se před sebe a po tvářích se mu skutálely dvě slzy jako hrachy velké. Měla babička pravdu, pomyslel si ještě. Ostrov blaženosti není kdesi na samém konci světa, ale doma, tam, kde se člověk narodil. Cesta zpět do zlámané lhoty byla jaksi mnohem delší, kameny pod nohama ostřejší, déšť studenější a mokřejší než kdykoliv předtím. Pojďte, dědečku, pomohu vám přes lávku, nabídla Vojtěchovi mladá dívka a vysloužilý voják si uvědomil, že je doopravdy už starý, že nejlepší roky svého života utratil v honbě za hloupým snem. Nakonec však do zlámané lhoty přece jen dorazil. Domeček už sice málem zarostl kopřivami a ve vsi si na Vojtěcha nikdo nepamatoval, ale už mu to tolik nevadilo. Byl rád, že konečně našel ten svůj ostrov blaženosti. Co nevidět, mu na trávníku před domem pobíhalo několik slepiček a ve zbrusu nové boudě odpočíval pes Brok. No, to už je vlastně konec příběhu, neboť Vojtěch žil potom ještě dlouhý a takový obyčejný život, ale moc dobře věděl, že už má ten svůj ostrov blaženosti.

0: Prask v Akademii věd.
1: Pane, přede mnou nemusíte mít žádný tajnosti.
0: Starý taxikář zamrkal do zrcátka na profesora Kadeřábka, který na zadním sedadle schovával Ramíka pod kloboukem a Hihlíka pod šosem svého širokého pláště.
1: Hej, já bych vám mohl vyprávět, jaký celebrity jsem v téhle káře vozil. Mě už nic nepřekvapí.
0: Taxikář prudce zabrzdil. Stáli před Akademií věd. Profesor zaplatil, vystoupil a vpochodoval do chrámu vědy. Na zádech měl batoh a v něm život lichožroutů a pod pláštěm ukrýval Ramsese a Hihlíka. Přednáškový sál už byl zcela zaplněný. Profesor kráčel hlavní uličkou k řečnickému pultu, po jehož stranách stály fíkusy. Ozval se chabý potlesk. Profesor se u pultu postavil zády k publiku a rozevřel plášť. Ramíku vlevo, Hihlíku vpravo, na chameleona teď. Zašeptal a najednou se mu zlomil hlas. Já se bojím, držte mi palce, kluci. Lichožrouti vyskočili a splynuli z fíkusy. Profesor se otočil do sálu, otevřel své dílo a začal číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zúžuje a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který...
1: Chceme je vidět!
0: Přerušili ho skandováním a dupotem netrpělivý věci. Ano, ano, dočkáte se, utišil je profesor. Jak mých lichožroutů, tak vydání mého díla. Budu tedy raději hovořit z patra. S povzdechem zaklapl desky knihy. První lichožrout, s ním jsem se osobně setkal, se jmenoval Tulamor. Na to se ozval potlesk několika badatelů, kteří přijeli až z Irska. Tulamor junior, upřesnil profesor. Jeho otec Tulamor senior, zvaný Padre, alias Velký šéf, býval mafiánským bosem a své ponožkové impérium měl na půdě mé vily.
1: Tak dost, zvolal někdo z pléna. Nejsme tu pro legraci.
0: Sál mu souhlasně přizvukoval. Dobrá, vezmu to zkrátka, řekl profesor už trochu otřesen a začal drmolit. Toho mladého Tulamora jsem měl doma v teráriu, ale sotva jsem začal zkoumat jeho zvyky, vtrhlo do pracovny šéfovo komando. Všeho schopní lichožrouky Vasil, Pepa Padrát a Škrky Čango. A než je rozehnal Hubert Bernardín, vdovy Voráčkové, stačil jsem zhotovit jejich portréty. No a zde jsou. Smích v sále utichl jen na tu chvíli, kdy asistent promítl na plátno působivé profesorovi skici.
1: Nechceme obrázky, chceme je živé!
0: Netrpělivost akademiků hrozila výbuchem. Klid, prosím, snažil se ji překřičet profesor Kadeřábek. Rád bych ještě něco řekl o gengu Kudly Dederona a o mých přátelích Ramíkovi a Hihlíkovi. Výkřiky nevole tentokrát utišil sám bělovlasý prezident akademie. Povstal ve své loži a neúprosným hlasem pronesl jen dvě slova. Kde jsou? Profesor Kadeřábek pochopil, že čas jeho přednášky právě vypršel. Ukázal na fíkusy a řekl, tady. Listy fíkusu se chvěly. Několika vědcům s lepším zrakem to neuniklo. Něco se děje, zašeptal jeden z nich. Přátelé lichožroudi, ukažte se, zvolal profesor hlasem vyvolávače duchů. Kolegyně badatelka Miklíková to napětí nevydržela. Škupala sebou v záchvatu nezadržitelné škytavky. Z celého sboru vědců jedině ona v existenci lichožroutů věřila, i když nikdy neměla to štěstí, aby je spatřila. A úspěch profesora Kadeřábka by byl i jejím úspěchem, potvrzením její víry. Ramíku, Jehlíku, teď přišla vaše chvíle, zvolal profesor a zvedl ruce ke stropu v posvátném nadšení. Nastalo naprosté ticho. I škytavka magistry Miklíkové ustala. Také oba fíkusy se přestaly třást. To z jednoho vyskočil Hihlík a z druhého Ramses. Oba společně a byl to jen zákmit, jako když mrknete očima. Nikdo je nemohl spatřit.
1: Kurník, moje boty!
0: Ozvalo se z lože, kde seděl bělovlasý prezident Akademie věd. Jeho jatrný výkřik probral akademiky z chvilkového omámení. V řadách se šířila panika. Věci vstávali, vrážili do sebe a poskakovali. Většina z nich ale pod sedadly hledala polobotky. Kdo nenašel svou, přetahoval se s kolegou badatelem o tu jeho. A Ramík s Hihlíkem pobíhali mezi sedadly jako fretky. S vlékáním ponožek se nezdržovali, jen vědcům rozvazovali tkaničky. Profesor Kadeřábek pochopil, že toto je konec. Fiasko, zmar a katastrofa. Narval do batohu své životní dílo a prchal z budovy. Několik rozlícených vědců se ho pokusilo pronásledovat, ale s rozvázanými tkaničkami nebo jen o jedné polobotce neměli prostě šanci.

0: Tati, musí být peníze. My jsme se učili, že dřív peníze nebyly.
1: No jo, dřív.
0: Dřív prý byly krávy.
1: No ovšem, platilo se dobytkem. Taky slovo peníze je odvozeno ze slova dobytek, jenž se latinsky řekne begonie, nebo tak nějak.
0: Proč se dnes neplatí krávama, tati?
1: No proč? Protože peníze jsou lepší než krávy.
0: Jak to, tati?
1: No například, kráva se nevejde do té dírky v automatu, víš?
0: Do jaké dírky?
1: Chceš koupit třeba žvejkačku, jo?
0: Simano.
1: Když k pouličnímu automatu, tedy jako vhodíš minci do otvoru, že ano?
0: Simano?
1: No a zkus tam nacpat krávu.
0: Kam?
1: Do té dírky.
0: Do jaký?
1: No v tom automatu, co si tam hází koruna.
0: A co tam mám hodit?
1: Ty ti říkám, že krávu.
0: Když já ji nemám, tati.
1: Ale kdyby jsi ji měl, tak bys ji tam stejně nenacpal, ta dírka je malá.
0: O co, že bych ji tam nacpal?
1: No to bych tě rád viděl.
0: O co, tati, hele, sežej mi tu krávu a já ji tam nacpu.
1: Ale hurvajs. To by se musela nejdřív nechat projít mandlem, nehledě na to, že se dneska platí penězma. Krávama se platilo dřív.
0: Všecko?
1: Všecko.
0: A co když chtěl jet někdo třeba elektrikou?
1: Tak zaplatil krávu a průvodčí mu dal třeba tele nazpátek.
0: A kam dával ty vybrané krávy?
1: Ty zřejmě táhli tu tramvaj.
0: A kam dával ta telata?
1: No kam, do brašny nebo do portmonky, kam jinam.
0: A když mu to tele v portmonce chcíplo?
1: Tak šel domů a řekl, maminko, za to, dneska budou telicí řízky. Neptej se tak hloupě, nebo se s tou sfamfrním.
0: Teď se ho nic neptala.
1: Kdo?
0: Ta maminka.
1: Jaká maminka?
0: Ta, co jim chcíplo to tele.
1: Komu chcíplo tele?
0: Tomu průvodčímu.
1: Průvodčímu?
0: Simano.
1: Díti panu Vančurovi od nás domů.
0: No jo, co oni měli tele?
1: Vančurovi? Ne, kde by ho vzali?
0: Přece ho dostal pan Vančura.
1: Díti od koho?
0: Od jednoho cestujícího.
1: A podívejme se, a co pak s ním dělal pan Vančura?
0: No co, nic, vždyť mu chcíplo.
1: Nepovídej.
0: No fakticky, vždyť přece přišel domů a povídá, maminko, za top, budeme mít telecí řízky. A neptej se tak hloupě, nebo s tou svamvrním.
1: No tak hurvajs, jak to se mnou mluvíš?
0: Jak normálka přece.
1: Já ti dám normálka, jestli je tohle u tebe normálka.
0: No co jsem řekl, tati?
1: Co? Neptej se tak hloupě, nebo se z toho svamvrním.
0: No tak já se ptát nebudu.
1: No počkej, já nemám nic, když se zeptáš.
0: Já už se nic ptát nebudu.
1: Já ti všecko rád vysvětlím, hurvajs, počkej, nebul.
0: Já už nechci nic vysvětlovat, já zůstanu hloupej.
1: No já ti rád rozšířím obzor, ale musíš vědět odsuť až pocuť.
0: Oni lidi budou dobře vědět, po kom jsem, když zůstanu hloupej.
1: No to bych taky rád věděl. Ale nemluv porád. Tadyhle si vem peníze a skoč k paní Vančurové, že jestli by nám nepřenechala kus toho telecího, když k němu přišli, tak mírnix, týrnix.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: pospěš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to by si směl radši sednout, hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselý nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy nějaký...
0: Nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Podotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků. To jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... Abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na dědu mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: To jako, jak si jim...
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodií pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no, co bych neměl?
0: No, netváříš se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radostí plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem... Když si teď pomyslím, jak já bych to jenom herná z čarta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál?
1: Ale gramofon, co pak? Gramofon, to toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, ty já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: A dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam je se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že taťuldo...
1: Poslíš Urvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No, jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatřit ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času. Jestli vůbec někdy... Budu mít...
0: Vážně? A jak si to, taťulo?
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapený.
0: Tě prsk. Mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co? Hele, nech si takový otázky... Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangode, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tatí. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.
2: Pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti.
3: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
4: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
2: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
4: A ty?
2: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
4: Kdo jsi ty?
3: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
4: Jú!
2: Vykřikla holčička polekaně.
3: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
2: Zeptala se malá čarodějnice.
5: Počkat, skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se!
2: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
3: Je, ty to ale umíš,
2: radovali se děti.
3: Tě, to je teprve začátek,
2: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla.
3: Tak a teď dost, musíte už domů. Už? Ano, je nejvyšší čas.
2: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
3: Tak moc krát děkujeme.
2: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak černý jako smůla.
5: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Chomnice Bimbula se dívala asi komínem.
3: Ale mohl by to být,
2: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
3: obyčejný černý mrak, já alespoň nevidím násadu koštěte.
2: Ale v duchu byla velice ustaraná.
3: Co teď, jestli to opravdu byla teta Bimbula, taková smůla,
2: určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden, ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
3: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotřiček, a kmotřička, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. Letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto. Co pak by si doma pomyslili, kmotřička a Beruška a Janinka? To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje. Vypravuje. A pořád vypravuje. A už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo.

0: Na hradě černokněžníka Burana. Kralevic Marko osaměl na hradě svých vznešených rodičů, kteří podnikli cestu do sousední říše. Protože královské manžely provázela četná družina, zůstalo na hradě jen málo lidí a ti nedovedli pobavit kralevice. Aby se zbavil nudy, jel se prohlížet královský archív. Ve velké věžní síni bylo v těžkých dubových truhlách uloženo mnoho starých listin a rukopisných památek. A když kralevic otevřel jednu velikou knihu vázanou v kůži, vypadl z ní starý pergamen. Marko jej zdvihl a s úžasem četl. Kdo hlasitě přečte slova na druhé straně, peklo učiní svým služebníkem. Marko obrátil pergamen a hned četl nesrozumitelná jemu slova. Sotva, že dokončil, rozlétlo se okno síně a před královicem stál podivný tvor. Byl postavy malé, oděn rudým šatem, po boku měl kort, malé růžky na hlavě, špičatá brada a kopítko prozrazovali ďábla. Volal jsi mne, pane, zde jsem, ohlásil se ďábel, poťouchle se usmívaje. Poruč, co chceš, všechno vykonám. Ty jsi ďábel? S úžasem tázal se Marko. Tak mě nazvali lidé. Můj pán, kníže Pekel, volá mne však jménem Lapač. Kralevic se na chvíli zamyslil. Potom uschoval kouzelnický pergamen a obrátil se k ďáblovi a poručil mu. Lapači, zanes mne k mým rodičům. Ještě dnes chci se s nimi potěšit. Nemožno, pane můj, nemožno, vymlouval se ďábel. Říše krále Dobromila, kam se odebrali na návštěvu, je příliš vzdálena, než abychom ji mohli ještě dnes uvidět. Markovi neušlo, že lapač tváří se nějak rozpačitě. Proto zavolal přísně. Ty s mým služebníkem, já ti to poroučím. Ďábel se zhrbil, něco zamumlal, potom vzal královice za ruku, vytáhl jej na otevřené okno a vyskočil s ním ven. Hned obklopil je temný mrak, jež unášel je závratnou rychlostí. Marko vůbec nic neviděl a než se nadál, ucítil pod nohama pevnou půdu. Nalézali se v pusté krajině, kde se tyčel k nebesům ponurý hrad. Nad ním kroužily krákorající vrány, za chvíli některá spustila se do hradu. To, že je sídlo krále Dobromila, s nedůvěrou otázal se kralevic. Ďábel se skrčil a odpověděl. Není, pane můj, není. Zde bydlí černokněžník Buran. A proč si mne tedy sem zavedl? Vytýkal mu kralevic. Přece jsem ti poručil, abys mě uvedl k mým rodičům. Nezapomínej, že jsi mi povinen poslušností. Ale vždyť tebe poslouchám, pane, poslouchám. Tvoji rodiče jsou zde, v tomto hradě. Jako hosté Buranovi? Divil se Marko. Nikoli, jako jeho oběti. Kralevic chytil ďábla za rameno a prudce jim zatřásl. Tedy mi pověz, co víš o mých rodičích, poroučím ti. Ďábel začal vyprávět. Kdo vstoupí na území Buranovo, je ztracen. Také tvoji rodiče, můj pane, a jejich družina, vracející se od krále Dobromila, zabloudili do této končiny. A Buran se jich zmocnil. A co se s nimi stalo? Ustrašen ptal se kralevic. Pojď za mnou a uvidíš, odvětil ďábel. Tobě nehrozí nebezpečí, když já jdu s tebou. Došli k zavřené hradní bráně, ověšené pavoučími sítěmi. V jedné pavučině právě uvízla malá muška, jež úzkostlivě bzučela a třepetala se v pasti. Králevič zahlédl velkého pavouka, jež se již chystal vrhnout na svou kořist. Dobrému Markovi se zželelo ubohé mušky. Protrhl síť, lapená muška vypadla a za chvíli vznesla se zase do vzduchu. Ďábel se jen ušklíbl. Potom stiskl velikou kliku kovových vrat. Z hradní věže vyletěl ohnivý pták, jež bleskem zmizel v dáli. Buran není doma, řekl lapač. Bude tu však co nevědět. Strážce hradu letěl už pro něho. Sotva to dořekl, zaburácela hrozná vichřice. Vedle králevice stanul hubený, černě oděný muž. Ty zde, lapači, oslovil ďábla. A kdo je tvůj druh? Nyní je to můj pán, mocný Burane, odvětil ďábel. Buran se ušklíbl. Co hledáte v mém sídle? Králevic Marko chce vidět své rodiče. Buran se zasmál. Uvidí je, uvidí, ale nepozná je. Dotknul se brány. Otevřela se a všichni tři vkročili do rozlehlého nádvoří. V tom vykřikl Marko. Jeho zrak zděšeně utkvěl na dlouhé, nízké, široké zdi kamenné. Spočívalo na ní množství koster. Na některých pásly se hladoví havrani a vrány. Tu jsou tvoji rodiče, králevici, a zde jejich družina, ukázal Buran na skupinu spola ohlodaných kostlivců. Markovi vyhrkly z očí slzy. Potom vytasil meč a rozehnal se po Buranovi. Černokněžník mávnul rukou, meč Markův vyletěl do výše a sám zapadl zase do pochvy. Nebylo možné jej vytáhnout. Věděl jsi, králevici, co jsi chtěl, řekl Buran. Nyní odejdi. A když Marko otálel, nadmul Buran tváře, králevice i ďábla uchvátil mocný proud vzduchu a přenesl je přes hradby. Lapači, lapači, poroučím ti, abys mi pověděl, možno-li oni nešťastníky zase vrátit životu, zvolal králevic. Je to možné, pane, je to možné, přikývl ďábel. Tedy donuť Burana. Ale to nelze, pane. On je spojencem pekla, je mocnější mne. Já jsem však nyní tvým pánem. Ano, jste, pane. Buranovo umění však je mocnější mého. Ale přece můžeš se pokusit o vysvobození svých rodičů. Buran dovede oživit i pouhé kosti. Hrozí však nebezpečí, že sám staneš se obětí a těch tam přece nevzkřísíš. Nelekám se žádné oběti pro své drahé rodiče. Mluv tedy, lapači, mluv. Poví ti to sám Buran, pane můj, řekl ďábel a dotknul se kliky. Hned byl u nich černokněžník. S potupným úsměvem vyslechl z úst ďáblových žádost Markovu. Mládenče, tvé rodiče možno oživit jen tehdy, stráví-li oheň jejich kosti, zahovořil nyní Buran. A ostatní? Ptal se králevic. Také oni výjdou živi z popele spálených kostí. A to je vše? Divil se Marko. Ano, všechno, přisvědčil Buran. Nutno však dodat, je ti dovoleno třikrát pokusit se o změnu kostí v popel. Ke čtvrtému pokusu už nedojde, neboť potom spočineš vedle kostlivců a černí ptáci budou míti opět hody. Dobře si to rozmysli.
1: Netřeba mi rozmýšlení, odhodlaně prohlásil Marko.
0: Buď vysvobodím ony nešťastníky, anebo budu stílet jejich osud.
1: Buran pokrčil rameny.
0: Varoval jsem tě. Vrhni se tedy v záhubu, když chceš. Nemysli však, že ti lapač bude nápomocen. V tom ohledu nesmí tě poslechnout.
1: Zavedl králevice do hradu. Lapač šel s nimi. Marko poručil mu, aby donesl dříví a oheň. Lapač zmizel, za chvíli však zde byl zase a táhl za sebou otýpku větví a hranici polen. Pod paží dřímal hořící pochodeň. Marko nakupil na zeď palivo, na hranici vložil kosti svých rodičů a potom přiblížil pochodeň k dříví. Rázem vzplanula hranice. Hned však zase uhasla. Buran se zachechtal.
0: To bylo poprvé, počítal.
1: Lapači potřebují olej, velel králevic ďáblovi. Lapač se tázavě podíval na Burana. Ten přikývl a ušklíbl se. Za chvíli přivlekl ďábel soudek s olejem, jímž králevic napustil hranici. Pochodeň sice jí zapálila, ale plamen ihned uhasl, sotva vyšlehl.
0: Po druhé,
1: ozval se zase Buran.
0: Ještě jeden marný pokus, králevici, asi ztracen.
1: Marko se zamyslil. V tom vletilo mu něco do ucha a zaslechl pisklavý hlásek.
2: Vysvobodil jsi mě z pavoučí sítě, králevici, pomohu ti z nesnází. Udeř pochodní Burana a on pozbude své moci a potom směle zapal hranici.
1: Z Markova ucha vyletěla drobná muška. Králevic obrátil se k černokněžníkovi a mocně jej udeřil hořící pochodní. Buran vykřikl, klesl k zemi a jako sud odvalil se do tmavého kouta.
2: Ďáble, pomoz!
1: Zvolal na lapače.
0: Ani se nehni, velel králevic ďáblovi. Teď posloucháš jenom mne.
2: Ano, pane, ano,
1: zkroušeně řekl lapač. Marko po třetí přiblížil pochodeň k hranici. Vzplála. Dříví vesele zapraskalo, hustý dým ji zahalil. Čím více oheň se vzmáhal, tím více křičel Buran o pomoc. Ale ďábel jen se krčil. Marko s radostí pozoroval, kterak oheň zachvátil kosti. Obrátil se k ďáblovi a řekl.
0: Nuže, lapači, co je mocnější? Láska synovská nebo černé umění?
2: Ty jsi mocnější, pane můj, ty,
1: doznával ďábel. Hranice dohořela. Rozpadla se, z kostí zbyl jen popel.
2: Ahle,
1: na zdi objevily se dvě postavy. Muže a ženy v královském rouchu.
2: Otče, matko,
1: zajásal Marko.
2: Marko, synu drahý!
1: A již se objímali navzájem. Teď začaly se hýbat všechny kostry. Jakmile některá vstala, změnila se v živoucího tvora.
0: Zdráv buď králevici, Marko, zdráv buď náš osvoboditeli,
1: zahřmělo nádvořím. Marko poznal družinu svých rodičů, uviděl také i neznámé tváře. Pak obrátil se k Buranovi, jež dosud choulil se v přítmí.
0: Zasluhuješ trestu, zvolal přísně.
2: Ušetři jej, pane, prosil ďábel. Je neškodný, navždy pozbyl své kouzelné moci.
1: Tím spokojil se Marko. Poručil ďáblovi, aby jej, rodiče a jejich družinu zanesl do jejich domova. Ostatní pak k jejich rodinám. A tak se také stalo. A když králevic se svými rodiči uviděl známý hrad, propustil ďábla. Přesvědčil se později, že jeho rozkaz byl vykonán, že v hradu Černokněžníkově zbyl už jenom Buran. A pak spálil kouzelnický pergamen. Nechtěl už nikdy mít peklo ve svých službách.
3: Jak měl Rákosníček starosti s módní přehlídkou?
4: Mně se to snad jenom zdá,
3: žasl Skřítek, když se díval do hlubiny pod hrází.
4: Jak to tak vypadá, tak některá dnešní ryba už roupama ale neví, co by na sebe navěsila. Ještě mě poblázní celý rybník. Místo pořádných šupin to má závojíčky a já nevím, co ještě. Ale já ti tu tvou parádu zatrhnu, to uvi...
3: Dál už to nedořekl, protože mu ujeli nohy, svalil se do vody, až to žbluňklo. Moc si z toho nedělal, poněvadž stejně chtěl tam u dna udělat pořádek. Jen si vytřepal žabinec strička a vyklepal vodu z ucha, spustil bandurskou.
4: Tak koukni ty rybo,
3: mračil se Rákosníček.
4: Která ty vlastně jsi? Plaveš si, jako když vlaješ, a v hlavě máš určitě jen samé fintění.
5: Já jsem závojnatka, odpověděla samolibě ryba. Ozdoba akvárií a zahradních rybníčků.
4: Milá zlatá, usmál se Rákosníček, tak to jsi na úplně špatné adrese. Tady je totiž bažina to puškvarcový rybník Brčálník.
5: To vidím,
3: odsekla přezíravě závojnatka.
5: Jste tu nejmín 100 let za současnou módou. Například zde, prosím.
3: Obrátila se k žasnoucímu Karasovi.
5: Taková fádní jednobarevnost se přece už dávno nenosí. Květinové vzory, to je teď šik. Ovšem pouze s vhodnými doplňky.
3: Skřítek na ní koukal celý vyjevený a Karas nevypadal o nic líp. Ryba fintilka se zavlnila jako manekinka na módní přehlídce a oslovovala mřenky i bělice, které se k té podívané sjeli ze všech koutů Brčálníka.
5: A vy, mé drahé, milé dámy, přece nechcete vypadat jako pouhé bělice obecné. Pro drobné rybky je vhodný nějaký jemný vzoreček, který ovšem zdůrazníme blízkavou nášivkou z korálku.
3: Rosnička Anička měla z toho všeho oči navrch hlavy a po Rákosovém žebříčku honem popolezla výš, aby lépe viděla. To ovšem neměla dělat, protože jak si jí závojnatka všimla, hned na ní spustila.
5: Ale co to vidím? Taková brčálová barva? No to tedy ne. Na vycházky v Rákosí vždy volíme pouze něco plážově světlého.
3: Pak se zavlnila znovu a prohlásila.
5: Když dovolíte, mé dámy, poněkud vám pomohu k tomu, aby i ten váš bažinato puškvarcový rybníček měl vysokou úroveň. Takže za mnou, prosím, za mnou. A vy, obrátila se k Rákosníčkovi, vy nás teď laskavě omluvte.
3: Když všechny ryby i s Rosničkou zmizely za přivisem vodních řas, nastalo v rybníku velké špitání a chichotání. To už se Skřítek neudržel a rozlobeně volal.
4: Vy jste mi ale všechny dohromady úplně, ale zcela úplně hloupé. Vy si klidně vyměníte nenápadnost za nápadnost. Vždyť si vás každý na první pohled všimne.
5: No ano, ozvalo se za oponou z vodních řas. O to nám ale právě jde. Nástup, dámy, nástup.
3: A pak začala ta slavná módní přehlídka, jakou Brčálník ještě nikdy předtím nezažil a jak si Rákosníček povzdechl, snad už raději nikdy znovu nezažije. Nejdříve vyplul karas a nesl se pyšně jako páv. Jenomže popravdě řečeno, vypadal spíše jako šašek. Za každou první šupinou měl zastrčený stulíkový kvítek a za druhou zase květ blatouchu, jenom bambule na nose mu scházela. Po něm se objevily bělice i mřenky a byla to také náramná podívaná. Chlubily se krajkovými ornamenty z vodních kapradin, které vylepšily blízkavou perletí z rybničních škeblí. Korunu tomu všemu ovšem nasadila Rosnička. Byla celá obalená žlutým pískem a tak zářila na všechny strany jako sluníčko. Skřítek chvíli lapal po dechu a jen co ho zase popadl, všechny ty rybí manekínky i manekína rázně vypeskoval.
4: Tak už dost těch pošetilostí. Vy snad ani nevíte, na kolik kilometrů je ta vaše bláznivá paráda vidět.
3: Nic si nenechte namluvit, mé drahé dámy, ozvala se uraženě rybka závojnatka.
4: Jen ať nás svět obdivuje. To je ovšem ta největší hloupost, jakou jsem kdy slyšel,
3: hněval se Rákosníček.
4: Co když přiletí čáp nebo jiný žabí a rybí nepřítel? No, co potom uděláme? Přece se nepředvádíme, ale naopak rychle splýváme s okolím.
3: A hned předváděl jak. Protože měl zelené tričko, stačilo skočit do nejbližšího chomáče žabince a hned v něm zmizel. Jenom oči a uši tam svítily.
4: To jsem byl krásně neviditelný, co?
3: Chlubil se, když vylezl ven, ale ryby se jenom hyhňaly.
4: Tak prosím, prosím, žádné úšklepky. Teď si to hezky zkusíte zase vy.
5: No přece si neumažeme svou parádu.
3: Bránili se ty parádnice.
5: Skákat do žabince nás ani nenapadne.
3: Ale napadlo. A jak rychle. Stačilo, aby se na hladině rybníka objevil stín létajícího ledňáčka, který scháněl něco do zobáku. Všechna rybí paráda byla teď spíše na obtíž. Každý se jí chtěl honem zbavit a někam schovat. Najednou byl žabinec pro všechny skoro malý, ale nakonec v něm zmizel kdekdo. Když nebezpečí pominulo, bylo všude tak, jako na začátku. Jenomže nyní už i mřenky a bělice věděli, že rybník Brčálník není akvárium a že každá pořádná rybniční ryba si musí na nějaké exotické parády dát zajít chuť. Takhle je zase Rákosníček rád viděl a proto se s nimi rozloučil v dobrém.
4: Milé a drahé dámy, povídal a trochu se přitom pochechtával. Až budete zase někdy potřebovat poradit s praktickou módou, zavolejte, o to je tu přece kdo? No, Rákosníček.
3: Pak se uklonil na všechny strany a protože už ho tady nebylo zapotřebí, šel o tom všem, co opět prožil, vyprávět Raku Vavřincovi.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
7: Jistě si umíš představit, milá Minko, co by dělal za mořem například strejda Hanuš. Lezl by pod kapotu každého bouráku. Každému řidiči by chtěl seřizovat předstih anebo profouknout trysku u karburátoru. A strejda Ano by se rozjel do filmových ateliérů v Hollywoodu. Vnucoval by se tam za herce. Myslí si, že by byl každý paf, až by on vycenil zuby z filmového plátna. Jestli si umíš představit i strejdu Romana, jak chodí s lékařským kufříčkem od Indiána k Indiánovi, jak je nutí, aby se otužovali a kloktali. No. Docela jinak jsem se choval za mořem já.

Neumíš si představit cestu na sever? Ti lidé zápolili celou zimu s dálkou, vichřicí a mrazem. No, trvalo dlouhé týdny, než rozmrzla země. Dokud byla zmrzlá na kámen, nedalo se kopat. A byla zmrzlá pořádně hluboko. Zlato se totiž nekope jako uhlí. Kope se hlína, štěrk a písek a pak se to rýžuje. Pak se to propírá na hustém řešetu. V ledové vodě. Jo. Hlína se rozpustí, zůstanou kamínky a písek. A v něm někdy zlaté zrníčko. No, já se přesto na ten sever vypravil. Jenomže v létě. Autobusem. Do těch zlatokopeckých městeček jezdí turisti. Jako u nás na Karlštejn. Já putoval do jiného opuštěného městečka, kam turisté nechodí. Kde se dá ještě něco narýžovat? Dorazil jsem tam k večeru. Stálo tam pár haluzen bez oken a dveří. Každá měla nejvýš 3 stěny. Většinou jen 2. Když zavál vítr, všechno vrzalo, skřípalo a praskalo. Jedna barabizna byla ještě celá. Z ní se vyštrachali 2 opravdoví zlatokopové. Rýžovali tam již několik let. Sami, samotinci. Rozcuchaní a zasmolení. Břitvu viděli stěží před rokem. Vyspi se, kde chceš, zavrčel ten vyšší. Ale rýžování pustit z hlavy, všechno tady je naše. A ráno vypadni, zafunil ten tlustší. Pak zabouchly dveře. Na spaní jsem si vybral vedlejší chatrč. Ráno mě roztřásla zima. Mlhy se kutálely po lesích, ale z nich se dralo slunce. Vstal jsem a šel jsem se projít k pralesu, že třeba aspoň uvidím vlka, nebo medvěda grizzlyho, nebo rosomáka, popřípadě samotářského soba karibu, nebo alespoň bobra. Na co myslíš, že jsem viděl? Ještě v městečku mi nad hlavou přiletěla kachna. Na kraji pralesa poletoval strnat. A pak jsem zahlédl myš. Představ si to. 11 000 kilometrů od vlasti, na kraji pralesa a vidíš jen kachnu, strnada a myš. Ale pak jsem spatřil něco nevídaného. Nádherné křemenáče. Nádherné hřiby a kozáky, celé záhony, hup. Mít tak kosu, sekal bych je kosou, mít hráby a nůši, nahrabal bych plnou. Svlékl jsem si košili, udělal jsem si z ní ranec a plnou košili, hup, jsem přivlekl k chatě. Očistil jsem je, nakrájel na plátky a hodil do kotlíku. Pak se vyhrabali z brlohu oba zlatokopové. Nevozí vám sem vejce? Ptal jsem se. Vozili. Prodali mi jich 5. Udělal jsem smaženici. Celý kotlík. Voněla až pod nebesky. A já jí velkoryse nabídl těm 2 chlapům. Zírali na mě s úžasem. V Americe nikdo houby nezbírá. Nikdo je tam nejí. Podívali se po sobě a vrátili mi kotlík. Pak vytáhli kolty, opravdické, nefalšované revolvery, jako ve filmu, a namířili je na mě. Yes, poručil mi ten vyšší. Nechápal jsem proč. Yes, zafunil ten tlustší. A já pochopil. Všichni Amerikáni považují houby za jed. Ti 2 se domnívali, že je chci otrávit a že se chci zmocnit zlata, které si narýžovali. Dal jsem se do jídla. Oni se začali křivě usmívat, pak smát a pak zechtat. A nakonec hýkali smíchy, jak mě lstivého padoucha vytrestali. Pak vzali krumpáč a lopatu a odvedli mě na starý zarostlý zlatokopecký hřbitůvek. Vyber si místo a vykopej si hrob sám, my na to nemáme čas, zavrčil ten vyšší. Teď jsem se dal do smíchu já. Já nepotřebuju. Jdu si nazbírat houby ještě na oběd. Jak chceš, frajere, zafunil ten tlustší. My se ti s tím kopat nebudeme. Až zaklepeš bačkorama,

0: Odtáhneme tě k pralesu. Vlci, rosomáci a lišky si na tobě smesnou. Neodtáhli mě k pralesu. V poledne jsem dělal novou smaženici. Vajíčka mi dali zdarma. Nechcete ochutnat? Ptal jsem se, když jsem snědl polovičku. Tentokrát chtěli. Nejdřív to váleli po jazyku, potom to nedůvěřivě polikali. No, pak tomu přišli na chuť. Nechali mě tam do druhého dne, abych jim udělal ještě jednu smaženici. Zmizela v nich, než jsem se rozkoukal. Mlaskali a olizovali se. A dovolili mi za to 2 dny rýžovat zlato. Dovolili mi 2 dny se máchat v ledové vodě. První den mi na řešetu nezůstalo nic. Druhý den jsem vyrýžoval rýmu jako poleno. Ale zlata ani zrníčko. Až pozdě odpoledne se mi zatřpítili na sítě 2 zlaté flitry. Ne větší než prosná zrnka, ale myslím si, že mi je tam nepozorovaně podstrčili. Z lítosti. 3. dne jsem se s nimi rozloučil. Začínalo mě bolet v krku. Nos jsem měl jen vybouchnout. Nastydl jsem v ledové vodě.
1: Das chledadou,
0: řekl jsem jim česky, no mi nešlo vyslovit.
1: Das chledadou,
0: opakovali po mně, třeba že rýmu neměli. Chtěl jsem jim to říci správně, ale zase jsem vyslovil jen
1: das chledadou.
0: A vypravil jsem se zpět do Klondajku k autobusu s 2 zlatými zrníčky a s nosem jako puma. A oni dodnes každému říkají česky
1: das chledadou.
2: A je po horách, věděla Minka, když strýček dovyprávěl. 7. den byl v čudu, zítra půjdeme na autobus.
3: Dobrý večer, děti. Byl sobotní večer. Ano, sobotní večer. A malý Hjalmar spěchal do postýlky, protože se těšil na návštěvu svého přítele Ole Zavřiočka. Včera mu slíbil, že se s ním podívá do nějaké... Jak pak to řekl? Do nějaké výšky. Asi budeme spolu létat, říkal si Hjalmar a vůbec neotálel s večeří ani se svlékáním. A sotva dosněli údery hodin, které oznamovaly čas jeho spánku, zavíral víčka. Za chvíli se ozvalo cupání nožek. Blížil se Ole a s ním sobotní vyprávění.

Lehonce vstoupil Ole zavři očka do Hjalmarova spánku. Podívej, zašeptal a rozevřel nad ním svůj podivuhodný deštník, který dnes vypadal úplně jinak než předtím. Hjalmarovi se zdál, že to už není deštník, ale obrovská exotická mísa. Byly na ní modré stromy, kulaté můstky, růžoví ptáci a jabloňové květy. Dnes mám mnoho práce, volal Ole. Zítra je neděle, musím do zítřejšího rána vyšňořit celý svět, aby vypadal svátečně. Vezmu tě sebou na vysokou zámeckou věž. Odtamtud uvidím, jestli zámečtí skřítkové nezanedbali zvonici. Jejich úkolem je pečovat o zvony, aby pěkně zněly, musí být vyleštěné, jinak se zvuk nenese do dálky. Pak se podíváme do polí, jestli větry sfoukly prach z trávy a listů, a potom mě čeká největší práce. Musím vystoupit do veliké výšky a sejmout všechny hvězdy z nebeské klenby a vyleštit je. To je tedy ta výška, o které včera Ole mluvil, pomyslel si Hjalmar. Ale Ole zavři očka pokračoval. Všechny hvězdy seberu do velikého šátku, ale pozor, napřed musím každou očíslovat a také se musí očíslovat díry, ve kterých tam nahoře hvězdy sedí, aby se pak zase dostaly na svá pravá místa. Jinak by tam potom neseděly pevně a padaly by k nám jako létavice jedna za druhou.

0: Poslyšte, pane Ole, ozval se náhle starý portrét, který visel na stěně, u které spal Hjalmar. Poslyšte, já jsem Hjalmarův dědeček a patří vám můj dík za to, že vyprávíte chlapci příběhy, ale nesmíte ho mást. Nemůžete mu takhle vyprávět o hvězdách. Hvězdy se přece nedají snést s nebe a leštit. Hvězdy, řekl důrazně dědečkův portrét, jsou nebeská tělesa zrovna tak jako naše země a to je na nich právě to dobré.
1: Díky, starý pane, zvolal Ole. Jistě máte pravdu. Vždyť jste přece hlava rodiny, její nejstarší hlava. Ale já jsem ještě starší než vy. Už jsem byl za dávných dob a uznávali mě Řekové i Římané. I jsem chodil uspávat, tak jako chodím uspávat dnes. Dovedu vkročit do snů malým i velkým lidem. Ale teď, prosím, už nemám čas. Čeká mě ještě mnoho příprav na neděli.
0: Musím se dotýkat lehce a jemně půlnočních oblaků, aby se země vzbudila po ránu čistá a svěží, odklidím všechen prach z vrcholků věží. Rozhodíme pastely z půlnoční palety, kolem hvězd ovinu stříbrné samety. To všechno udělám něžně a jemně, jak si to zaslouží nedělní země. Ole, zavři očka, se uklonil portrétu a opakoval. Teď, prosím, vyprávějte vy. Pak zavřel svůj deštník, co vypadal jako pestrá mísa, a odešel s ním do noci. Vyprávějte, vyprávějte, zamručil starý portrét. To bych snad ani už nemohl říci své mínění. A najednou bylo ráno a Hjalmar se probudil. Čekal pak dlouhé hodiny na podvečerní stmívání a na nedělní vyprávění Ole zavři očka. I my si na to vyprávění počkáme. Dobrou noc.

0: Vysvětlivka o Vasilovi. Rozdíl mezi člověkem a lichožroutem není tak velký, jak byste si snad mysleli. Tím, že žijí pospolu s lidmi, i když ti o tom nevědí, získávají i lidské vlastnosti. Dobré, špatné, i ty nejhorší. Ale ani toho nejušlechtilejšího lichožrouta neodnaučíte krást ponožky. Před chvílí jste to viděli na Hyhlíkovi. Na kamarádovu ponožku už nesáhne, ale vůbec mu nedojde, že krást ponožky v krematoriu je prostě nechutné. Můžete mu to vtloukat do hlavy, horem, dolem, stejně to nepochopí. Je jako poštovní holub. Ten se naučí létat se vzkazy sem a tam a nikdy nezabloudí, to ano. Ale že nemá kálet na hlavu bronzové sochy slavného spisovatele v parku uprostřed města, tomu žádný holubář nevysvětlí. Když pochopíte tohle, pochopíte i Vasila. Lichožrout Vasil se narodil jako dobrák, jenže byl od malička dvakrát větší a silnější než jeho vrstevníci. Potom není divu, že měl dvakrát i víckrát větší hlad, tím spíš, že v kraji, kde vyrůstal, skoro celý rok mrzl. Co pak tady s ponožkami? Domorodci tu chodili v lábtích nebo si balili nohy do hadrů, onucí a ovinovaček. K pohodlí to nebylo, k jídlu taky nic moc, ale zvykli si lidi a zvykli si i lichožrouti. Jen Vasil už jako malý kluk brblal a vyhrožoval, že z té Sibérie a z domova uteče. A taky to jednou na jaře udělal. Na korbách nákladňáků a na plošinách železničních vagónů se začátkem léta dokodrcal až do hlavního města Matičky země. Vasil byl blažený. Stál uprostřed obrovského náměstí, hleděl na zlaté kupole nějakého chrámu a v tom ho prudce nakopla noha ve špičaté bodce. Ta noha na sobě měla pruhovanou ponožku a patřila Vovkovi Švihákovi. Tehdy Vasil poprvé v životě spatřil skutečnou ponožku. A ta chvíle rozhodla o jeho dalším osudu. Už se od ní a od Vovky Šviháka nehnul na krok. Nastěhoval se do jeho velkého domu na náměstí. Pokojík měl ve zdi za tajným trezorem a brzo zjistil něco, co nevěděla ani policie. Vovka Švihák byl největším překupníkem ponožek v celé širé zemi. U něho se schromažďovaly vaky kradených a celé balíky pašovaných ponožek z dovozu. Vovka Švihák všechny dodávky zboží a obchodní transakce řídil z domova a v rukavičkách. Na špinavou práci s pašováním ponožek a s jejich pokoutním prodejem v nočních ulicích měl armádu svých lidí. A Vasil všechno tajně pozoroval a všemu se naučil. Věděl toho už tolik, že by sám mohl řídit nějakou lichožroutskou firmu, ale vůbec ho to nelákalo. Neuměl by sedět v teplíčku a dělat šéfa. Bavil ho drsný život v ulicích, ve sklepních dírách a krčmách, kde si vždycky dokázal najít podobné týpky, jako byl on. Lichožrouty z těch nejhorších lidských rodin, mizery a rváče, kteří se nikoho slabšího nezalekli a na každého silnějšího se vrhli, když byli v přesile. A právě takové ostré hochy měl Vasil teď sehnat do houfu. Padre se ozval a má pro ně nějakou prácičku.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil 9:05. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílali jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
3: dnes večer bude podo mě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
2: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel: už jde, už slyším Kruma! Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zabouchl a křičel: už je tu, už je tady! Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navečeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vstyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum, ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že Frantík přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. Frantík však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako Frantík. Ha!

0: podívejme si, podívejme si. Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Jsem na bodu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovat si nemáte taky nic?
1: Opakovat, jo, tati. Opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?
1: Jsem si to už zopakoval, tati.
0: Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat.
1: Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tati.
0: Jaké pády?
1: První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tati.
0: A heleme se. No tak mě zopakuj.
1: Jsem tě právě řekl, tati.
0: Já ti dám, že jsi mě řekl. Pořádně mě zopakuj. První pád, no. První pád.
1: První pár, kdo, co?
0: Správně. Příklad?
1: První pár, kdo, co? Příklad?
0: Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil.
1: No tak první pár, kdo, co? Krtek.
0: Jaký krtek?
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo, co? Žížala.
0: Žádná žížala, ze všeho děláš hned cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo, co? Prostě kočka.
0: Jaké prostě? Kočka, první pár, kdo, co? Kočka. Druhý pár, bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: No, bez koho, bez čeho, no?
1: My se to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka, bez, no?
1: Bez ocasu.
0: Ale bez jakého ocasu?
1: Bez kočičího, někdo jeho kous.
0: Komu?
1: Komu čemu, kočce, třetí pád. Komu čemu, kočce. Takže bez ocasu.
0: Ale naručuj mě pořád, nařídil jsem ti, co?
1: Ty jsi mi nařídil, tati, že já jsem jeho naukous, fakticky ne, tati.
0: Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku, tak ji skloňuj, laskavě.
1: Já za to nemůžu, že jo, někdo kousk.
0: Kdo pořád, to sem nepleť.
1: Asi pes.
0: Co pes, jaký pes, žádný pes.
1: Asi hlídací.
0: Žádného psa sem nepleť, psa sem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co, no?
1: Koho, co, ocas.
0: Jaký ocas, kočka jsem povídal.
1: No, kočka, co jeho někdo kous, co je někdo. No, kočka, co je někdo kousk, koho, co, ocas, čtvrtý pád.
0: Ale už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád, pátým pádem, co?
1: Jak to pátým pádem, co, tati?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tati?
0: Žádného psa. Kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
0: My žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda nikdo nevolá, tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád?
1: Šestý pád je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co je někdo ukoustin?
0: Ale o kočce, o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběká.
0: Ano, a sedí tamhle ke stolu a napsal 100krát šestý pád.
1: Jak to, tati, pes přece psát neumí, a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky 100krát?
1: Protože ho psal 100krát, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda
0: vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem, a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100krát napíš. Ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200krát.
1: Jsem přece věděl, tati.
0: Nic si nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád o kom, o čem, šestý pád o kom.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Raz, dva, tři a jedem. Babičko.

0: Dostal jsem dnes do sbírky sáček kamínků, ale musíme je všechny sníst, než se rozpustí.
1: Je, bombony, to my ti rádi pomůžeme.
0: A k tomu cucání vám povím příběh z doby, která nebyla tak proslazená, jako je ta dnešní. Cukřenka nestála na každém stole a děti si do školy nenosily tatranky a sladké limonády. Jen tam, kde stál cukrovar, bylo líp. Hospodyňky měly ve spíži velkou cukrovou homoli a z ní usekávali, kolik právě potřebovali na vaření nebo na stůl. Nejslavnější cukrovar byl v Dačicích. Jenže zrovna ředitel dačického cukrovaru měl s cukrem největší problémy.
2: Zase už je ten čaj přeslazený.
0: Pouchl žičkou o stůl.
2: Od rána do večera jsem v práci. Celý den se nezastavím a když si chci doma trochu pohovět, máme jednou čaj hořký a jednou přeslazený.
3: Zředím ti to.
0: Přispěchala na pomoc jeho žena.
3: Omlouvám se, Krištofe, nikdy se to nedá odhadnout.
0: A dolévala šálek z konvičky s hořkým čajem.
2: To je nějaké alchymie.
0: Zabručel ještě pan ředitel Rapt, když si všiml, že má manželka zavázaný ukazováček.
2: Co se ti stalo?
3: Sekla jsem se při sekání cukru.
0: Krištof se zastyděl a dopil čaj. Dlouho do noci pak seděl ve své pracovně a přemýšlel. Seděl, ale nic nevymyslel. Když odbyla půlnoc, uslyšel ze spíže nějaké štrachání. Vrazil dovnitř a vidí, že na cukrové homoli sedí tlustá myš. Nevěřícně si nasadí cvikr a přisvítí lucernou a teď se teprve leknul. Není to myš, ale malinký kulatý mužíček.
4: To seš ty? Tak si chvilku sedni. Já to musím ještě zkontrolovat.
2: Co chceš kontrolovat? Tohle je naše spíš.
4: Já vím, ale mám jí v rajonu, tak jí musím zkontrolovat.
0: Mužíček se mírně uklonil a představil se.
4: Jsem Skříteček Sladílek.
2: Skříteček? Vypadáš spíš jako skřet?
4: Popichovat, to ti jde, viď?
0: Urazil se Skřítek.
4: Ale vlastní ženu bys nechal, ať si prsty useká.
2: Já vím, je to problém. Ale vážně nevím, co s tím. Přemýšlel jsem nad jinými sekáčky nebo tvary homolí, ale nemůžu na nic kloudného přijít.
4: Tak já ti pomůžu, ale ne kvůli tobě, ale kvůli tvé hodné a hezké ženě, aby se s tím už nemusela trápit.
2: Opravdu?
4: Když jsi tak mlsnej a ona pořád musí sekat.
2: To budeš moc hodný.
4: Přestože takhle mlsných mužských moc není, věř mi, v mým rajonu si nejmlsnější ty. Chudák tvoje žena.
2: A pomůžeš mi?
4: Samozřejmě.
0: A Skřítek vytáhl z rukávu kousek přeloženého papíru. Když ho podával Krištofovi, ještě ucukl.
4: Ale na manželku se už utrhovat nebudeš.
2: Ne, nebudu.
0: Sliboval Krištof a nedočkavě rozbaloval papír. Uprostřed čisté stránky se skvěl černý čtvereček.
2: Co to má znamenat?
0: Zakřičel Krištof a začal se rozhlížet, ale Skřítek už byl ten tam. Naštvaně zahodil papír na zem a šel spát. Ráno připravovala Krištofova žena snídani a našla ve spíži papír se čtverečkem. Nechápavě jej pozorovala a najednou nadšeně vykřikla.
3: Krištofe, to je geniální. Ty jsi opravdu ten nejchytřejší cukrovarník na světě. Máš úplnou pravdu. Když se bude cukr místo do homolí lisovat do malých kostiček, budu dávat do čaje pořád stejně cukru. A nikdy už se neseknu.
0: A Krištof se znovu zastyděl, pohladil svou ženu a šel do cukrovaru vynalézt lis na výrobu cukrových kostek. A protože se mu to podařilo, má kostka cukru dnes v Dačicích svůj pomník.
3: To byla ale sladká pohádka, Jakube.
4: No to nebyla pohádka, to se doopravdy stalo. V
0: Vyprávěl mi to pekař Macek a ten na pečení koláčů a buchet potřeboval tolik cukru, že znal všechny cukrovary v okolí. Vždycky se mu tak ale nedařilo. V mládí se Macek usadil v Netolicích a koupil si malou pekárnu. Ale ve městě bylo pekáren víc a lidé byli zvyklí chodit jinam. Macek trávil celé dny a noci v pekárně. Ani spát nemohl samou starostí, čím místní překvapit a přesvědčit, aby jeho krám nevynechávali. Zkoušel nejrůznější recepty, které nazbíral při svých toulkách po světě a vymýšlel i nové, ale marně. A jednou kránu, když vyzkoušel svůj poslední recept na makové koláčky, opřel se o vyhasínající pec a usnul. A zdál se mu krásný sen. Mouka na vále se zvířila a začala poskakovat nad stolem. Ale už to nebyla mouka, ale malinký bílý skřítek, nebo spíš sněhobílá víla, a vysokým hláskem si zpívala.
5: Spinky, spinky, macičku, za maličkou chvíličku se přmouknu na válečku, upeču ti puchyčku. Rohlí chleba mazec, vánočka a pletec, zbídou bude brzy konec, víla moučka skočí na pec.
0: Macek nevěděl, jestli spí, nebo opravdu pozoruje skotačení malinké víly. Ale ta už byla na peci, maličkýma ručičkama rozhazovala Mackovu nejlepší pšeničnou mouku a zpívala dál.
5: Až plamínek k peci poskočí, až vůně roztančí se mezi koláči, jindíkům štěstím se srdce rozkočí, pak smutek sejde z Mackových očí.
0: Víla se postavila přímo před Macku v obličej a pravila.
5: Cokoliv od téhle chvíle v této peci upečeš, bude dovolit široko daleko a nikdo té vůni neodolá. Ale nezapomeň, co platí pro každého pekaře. Poctivá práce se dělá srdcem a dobrou moukou.
0: A víla moučka foukla Mackovi do obličeje hrst mouky. To ho probudilo. Rozkašlal se a protíral si pomoučené oči. To snad není pravda. Já si tady klidně sním o vílách a zatím mi vyhasla pec, pomyslel si a rozdělal oheň. Vzal plech s připravenými koláčky, pomalu je vkládal do pece a v duchu si vzdychal. Chudinky moje, trošku jste překynuli, ale třeba se mi víla moučka přece jen nezdála a očarovaná pec vás zachrání. Nebo si vymýšlím pohádky a budu muset pekárnu zavřít, protože už nemám za co koupit další mouku. Posadil se odevzdaně na lavici u pece a v tom ho v nose zašimrala kouzelná vůně. To není možné, takhle to nevoní ani v císařské pekárně. Ale to už se rozrazily dveře a vstoupil první zákazník. A za ním další a další a další a od té doby se dveře pekárny netrhly. Macek nestačil péct a jeho vynikající pečivo se vozilo až do Prachatic a Budějovic. Brzy se hrnuly i peníze a tak si mohl najmout pekaře a tovaryše a nedřít se už sám. A protože stihli víc práce, bylo i víc peněz a Macek přestal pracovat úplně. Koupil si dům na náměstí a v pekárně pouze kontroloval účty. Jednou si zavolal vedoucího pekárny a rozčiloval se. Podívejte se, Vojtěchu, kolik peněz vydáme za mouku a vejce?
2: Musíme přece nakupovat mouku a vejce, vždyť z nich pečeme.
0: No ano, samozřejmě já vím, taky jsem pekař. Ale můžete dát přece do chleba víc kvásku a míň vajec do koláčku. A nikdo to nepozná a vyděláme víc peněz. Říkal jsem vám to už minule, ale spotřebu máte pořád stejnou.
2: Já vím, sám nevím, čím to je, ale i když se snažíme šidit, mouka mizí stále stejně rychle.
0: Neříká se šidit, ale šetřit. Podívám se dnes v noci na směnu. Vidím, že vaše kontrola je nedostatečná. Uvidíme, co s vámi. Můžete jít. A večer vstoupil po dlouhé době opět do pekárny. Jakmile ho do nosu udeřila známá vůně, srdce se mu sevřelo. Proč já, hlupák, nechodím péct? Vždyť je to nádhera. A pozoroval hemžení pekařů a tovarišů kolem sebe. Všiml si, že všichni šetří moukou podle jeho nařízení, ale všiml si také, že když se pekař otočí, mouka sama skáče z pytle rovnou do díže. Nevěřícně se k pytli připlížil. Na jeho obrubě poskakovala malilinkatá víla moučka a co jí síly stačily, házela malinkýma ručičkama mouku do díže. Teď se široce usmála na macka a zahrozila na něho prstem. Když přiblížil ucho k jejím ústům, uslyšel známý zpěvavý hlásek.
5: Srdce a mouku, macičku, srdce a mouku.
0: A macek se zastyděl před malinkatou ochránkyní své pekárny a od té doby sám dohlížel, aby se v jeho pekárně peklo poctivě a s láskou.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Celý rok Anče, Kuba a Hajný škudlili krejcár ke krejcárku a těšili se, jak si o jarmarku koupí telátko. Nejvíc Kubíček. Každého se vyptával, kdy už ten jarmark bude. Až jednoho dne řekla Anče: zítra. Večer si všichni sedli kolem stolu, Anče vyndala z truhly nadvakrát převázaný uzlík a vysypala z něj ty odříkané, uškudlené krejcárky. Kubíček je rovnal do řad jako vojáky, ale do té poslední jeden chyběl. Tak, máme po radosti, vzdychla Anče, když tu Hajný sáhl do kapsy, vytáhl krejcar a tu poslední řadu dorovnal. To jsem měl na tabák, řekl skoro, jako by se styděl. A za čo teď koupíte? Staral se Kuba. Dobře věděl, že fajfka je to jediné, co si Hajný mohl v životě dopřát. Nasuším si maliní, usmál se Hajný. Přece kvůli mý mlsný hubě nepřijdete o té látko. Druhý den, ještě před slunce východem, vypravila Anče Kubu, Hajného i Kubíčka na ten slavný jarmark. A celé dopoledne za nic nestála. Pořád jen oknem vyhlížela, před vrata vybíhala, až se dočkala. Šli jako boží tělové procesí a vpředu Kubíček vedl strakaté telátko miloučké k zulíbání. Pojď sem, strakáčku, mazlí se Anče s telátkem jako s batoletem. Jaký pak strakáček, směje se Kuba, vždyť je to holka. Ale Kubíček moudře rozsoudí. Teď je strakáček a až vyroste, bude stračena. Strakáček si vesele poskočil a zabučil bú, což znamenalo, že s tím souhlasí. Jenomže to bú vzbudilo Trautenberga z poobědové dřímoty. Vyvalil se na zápraží, uviděl strakáčka a už to začalo. Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Kluzeis, Element, kdo vám to dovolil? Ale Anče není z těch, kdo by si nechal takovou radost zkazit. S dovolením, milost pane, jaký pak dovolování? Diví se jako na oko. Koupili jsme ho za svý. Ha, a pás budete na mým. A v zimě krmit mým senem, hulákal Trautenberg. Však já vám ukážu, kdo je tady pánem. Praskl dveřmi, až na střeše poskočili šindele. Ale pak, snad z té zlosti, dostal ohromný nápad. Tak hloupý však není, aby to šel hned vybubnovat. Ona, čím větší špatnost, tím těžší pokličkou se musí přikrývat. Když Anče přišla se svačinou, div, že jí mísa s rukou nevypadla. Trautenberg se usmívá jako měsíc v úplňku a řeči jeden med. Nic ve zlém, Anče, já proti telátku nic nemám, nevídáno, o trochu trávy. Až z něj bude kravička, přineseš mi hrníček smetany na košt. Anče, duše bezelstná, málem Trautenbergovi ruce zulíbala. Milost pane, řekla a hlas se jí vděkem až rozklepal. Každé ráno budete mít k snídani smetanu, že v ní bude lžíce stát, to vám slibuju. Chytla se, raduje se v duchu Trautenberg a ptá se, jen tak jako, že si vzpomněl. A kde pak Kubíček pase? Anče se zarazila. Nezlobte se, milost pane, ale když jste ráčil být kvůli tomu pasení s prominutím jako prskavka, vyhnal na Krakonošovo. Tak, tak, řekl Trautenberg. U Krakonoše je lepší pasení. A teď běž, běž, potřebuju si zdřímnout. Ale nezdřímal. Popadl kabát, klubouk a vytratil se humnama jako pšic. Zatím se na Krakonošově louce pásl strakáček a na mezi pod lískovým keřem vyřezával Kubíček dřevěný špalík. Ani si nevšiml, že už o pěknou chvíli pozoruje Krakonoš. Koukám, že by tě mohl ukrást i se strakáčkem, dobíral si Kubíčka. Co pak to vyřezáváš? Dědovi fajfku, chlubil se Kubíček. On si ji zaslouží. Kdyby nám nedal krejcar, co měl na tabák, nemohli bychom strakáčka koupit. To je od něho veliká oběť, uznal Krakonoš, sáhl do kapsy a podal Kubíčkovi váček naditý k prasknutí. Že mu to posílám, aby měl co do té nové fajfky, řekl a byl pryč. Kubíček mu nestačil ani poděkovat. Rychle se pustil do práce, ale najednou mu křivák zajel hluboko do dřeva a špalík byl na dva kusy. Musím do lesa pro nový, rozhodl se Kubíček. Přivázal strakáčka k lískové větvi a poručil. Pěkně se pas, já hned přijdu. A upaloval k lesu. Na tuhle chvíli čekal Trautenberg, který se krčil za lískovým keřem. Odvázal strakáčka a táhl ho za sebou. Ale strakáček jakoby tušil nepravotu, zapřel se všema čtyřma do země a ne sehnout. Já tě naučím, ty prvít strakatá! Stekal se Trautenberg, ulomil prut a přetáhl strakáčka po hřbetě. Ten se chudák tak lekl, že ani zabučet nestačil a šel poslušně za Trautenbergem. Trautenberg rázoval jako o život, už aby byl u řezníka a schráb za strakáčka zlaťák. Možná dva, vlastně ani tři by nebyly moc, už za tu cestu. Ale slunce připalovalo, strakáček sotva nohama pletl a Trautenberg funěl jako měch. A tu proti němu kupec. Nikdo by v něm nepoznal Krakonoše. Z jarmarku? Vyptává se. Trautenberg sotva dechu popadá. K řezníkovi. Já tam snad ani nedojdu. A kupec na to. Nemusíte, koupil bych a smlouvat nebudu. Chamtivost zajiskřila Trautenbergovi v očích. Tři zlaté, je to moc vzácná ráce. Kupec mu vysázel na dlaň čtyři zlaťáky. To, že jste mi ušetřil cestu, řekl, a už si odvádí strakáčka. Trautenberg ani nepoděkoval, otočil se a domů. Cestou víc odpočíval, než šel. A tak, když k večeru doklopítal do dvora, strnul. U pumpy zapíjí strakáček pastvu, hajný se raduje z nové fajfky i Krakonošova tabáku, Anči a Kuba chválí Kubíčka, jak dobře napásl. Trautenberg vletěl do světnice a tam v křesle Krakonoš. Tak co? Trautenbergu, pochechtává se. Nemáš na prodej ještě nějaké strakaté té látko? To mi zaplatíš, soptí Trautenberg. Už se stalo, směje se Krakonoš. A Trautenbergovi vyskočili z kapsy čtyři oblázky. Unavený, vzteklý a ještě plný strachu, že Krakonoš nesmlčí ho darebáctví, převaloval se Trautenberg celou noc v prachových peřinách. Jenomže ani nejprachovější peřina nenahradí klidnou mysl a čisté svědomí. Ale povídejte to takovému Trautenbergovi.
1: O děvčeti, které si za muže vzalo hada. Pohádka z Bhútánu. Jeden chuďas měl tři dcery. Žena mu umřela, když byly děti ještě malé, a on měl co dělat, aby je uživil. Každý den chodil do okolních vesnic schánět něco málo k snědku, čím by rodinu nasytil. Jednoho dne objevil pomerančovník plný šťavnatých plodů, který ale hlídal obrovský had. Zatímco had spal, muž pomalu vyšplhal na strom a opatrně z něj natrhal několik pomerančů. Když si je ale strkal do kapsy, jeden pomeranč mu spadl přímo na hada. Kdo pak to tam sedí na mém stromě? Zeptal se had. Ale to jsem já, tvoje kamarádka Vrána, odpověděl muž. Had se upokojil a znovu usnul. Muž pokračoval v trhání pomerančů, ale jeden se mu zase vysmekl a spadl na hada. Tak to jsi ty, tentokrát ti to neprojde, zasyče lhat. Chudák muž se mu začal omlouvat a vykládat mu, jaké má trápení. Je-li to pravda, dej mi za ženu jednu ze svých dcer, navrhl had. Když nedáš, uštknu tě a zemřeš. Vyděšenému otci nezbývalo, než slíbit, že hadovi dá jednu ze svých dcer. Na oplátku si mohl natrhat tolik pomerančů, kolik chtěl. S těžkou hlavou šel domů a všechno dcerám vypověděl. Jedna z vás mi musí zachránit život. Nejstarší a prostřední sestra si řekly, že se otec dočista zbláznil. Jak by si mohli vzít za muže hada? Co by na to řekli lidi? A tak raději utekli z domova a vydali se do dalekých krajů.

0: Kam jdeš s tím papouškem?
1: Jdu ho vrátit do obchodu. Nemíním se od něj dál nechat urážet.
0: Ale vždyť si mi říkal, že mluvit neumí.
1: Mluvit sice neumí, ale kdykoliv jdu kolem jeho klece, klepe si nohou na čelo.
2: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
3: Je mi závratně,
2: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý. Tedy jak

0: do betonové zdi. Drobná blahovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
1: Je mi závratně,
0: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutých tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl na výsost spokojený.
1: Tohle omráčí celou akademii věd.
0: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
1: To bude na Nobelovu cenu.
0: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
1: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu.
0: Prásk a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dosad zatělo drápky zvířátko jménem Stavrát.

0: zahájit cvičení.
1: A jdeme na to!
0: Ahoj, Hanko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy.
0: Ahoj, děti.
2: Ahoj, Piggy, co je s tebou?
0: Tak, víš co, někdy se člověk probudí a tak jako neví, co by dělal.
2: Víš, jak se tomu říká?
0: Nevím.
2: Lenost.
0: Ne, tomu se neříká
2: tomu
0: lenost.
2: Tomu se říká lenost a nemít žádnou inspiraci k nějakému výkonu.
0: Hugo,
2: a to já nemám ráda.
0: Říká, přemýšlím, co budu dělat.
2: No tak to já ti to rychle vymyslím. Půjdeme ven. Protože když se děti nudí, tak co?
0: Tak
2: jsou otrávené.
0: Tak se nudí, no.
2: Jsou osazené.
0: Osazené.
2: Jsou bez nápadu, bez nálady. No. Protivné. Já vždycky říkám, že jsou kyselé. Že jsou takové děti kyselé. A proto vždycky, když vidím některé ze svých dětí, jak mi kysne, tak okamžitě vezmu psa a jdeme na procházku. Řeknu, Beníku, ty se těš na procházku, holky, Filipe, oblíkáme se a jdeme ven.
0: A teď já nevím, jestli pes se jmenuje Beník, Filipe nebo holky.
2: Beník je pes, Filip je můj syn a Sašenka a Sofinka jsou moje holčičky.
0: Aha!
2: A takhle zbalím celou tu rodinu a vyženu ji do lesa a tam jsme tuhle hráli na babu. Kdy vy jste si hráli naposled se svými kamarády na babu?
0: Já jsem si s Egonem nehrál, protože Egon měl nožičku nějakou pochrumanou a tak s Egonem to nešlo. A aha. Egon taky pořád natáčí, ale s Vojtou pořád.
2: No vidíš to, takže pojďme dětem říct, co všechno můžou dělat venku, když už jsou doma otráveně kyselé. Můžou si hrát na babu.
0: Ty myslíš, že když se nudím, tak prostě mám jít za Vojtou a říct mu, Vojto, hrajem na babu?
2: Přesně tak. Nebo pojď, budeme si hrát vybíjenou.
0: Vybíjenou.
2: Co kdyby jsme třeba lezli na stromy? To já mám docela ráda. To jsem dělala jako dítě rádo a naučila jsem to i své děti, protože lézt na strom se prostě musí umět.
0: Já myslel, že se musí lézt moc opatrně, aby
2: samozřejmě,
0: si nespal.
2: Musí se u toho právě přemýšlet a o tom právě lezení na těch stromy je.
0: Aha.
2: Co ještě můžeme venku dělat? Můžeme si vzít kolo, brusle.
0: A třeba jsem viděl, že se skáče panák.
2: Můžeme skákat panáka přes švihadlo.
0: A taky jsem viděl, že se hraje hra, která se jmenuje užíračka. To mi říkali děti v mateřské školce, že hrají užíračku.
2: Teda znám spoustu her, ale užíračku tu jsem v životě jako dítě nehrál.
0: To se udělá kruh na zemi.
2: Ano.
0: Ten se rozdělí
2: ano.
0: Na tolik částí, kolik je dětí.
2: Ano.
0: Třeba 4.
2: Uh-huh.
0: A postavíš se jenom na to svoje území a máš kamínek a tím kamínkem házíš a tím kamínkem hodíš na jiná území a dosáhneš klacičkem, tak si užereš kus toho území toho jiného člověka.
2: No prosím tě, a to mě napadlo, když říkáš teda užíračka. Jak se to jmenovalo ta hra? O dva slepičí kroky.
0: Jo, to je Honzo vstávej.
2: Honzo vstávej,
0: o kolik je hodin? 5 čertích, 3 slepičí.
2: Přesně tak, takže vidíš, no my jsme ale šikovní. Tak děti, já si myslím, že jsme vám teď dali takových nápadů, že stačí jenom vzít si kecky, vzít někoho z dospěláků za ruku a jít si hrát ven.
0: A pak se ještě hraje cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum!
2: Bum! Tak děti, ahoj!
0: Ahoj a napište nám, jaké hry hrajete, když jste venku, všichni spolu, které máte nejradši a jestli pak znáte užíračku. A taky by mě zajímalo, jestli holčičky ještě pořád skáčí přes gumu. Pamatuješ si na skákání přes gumu?
2: A víš, že pamatuju. To byla klasa sestava, viď?
0: Zeptejte se maminek nebo babiček, jak se to tenkrát dělalo.
2: A napište nám.
0: Juhu! Ahoj.
2: Ahoj.

0: žluťák. Moc jsem litoval, že mi Krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl Krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá: "Prýš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl." Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám: "Ty jsi zdejší?" A žlutý kocour na to: "Samo." "Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci?" "No samo, a co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš?" No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem. "Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo?" řekl posměšně a dodal: "To já mu zase na jeho jídlo chodím." Taková řeč mě polekala. Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. "Ty lidem kuřátka bereš?" "No samo," už klíbil se žluťák. "A oni ti to dovolí?" Žluťák se ke mně otočil zády a řekl: "Sáji si, tady." Nahmatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl rom a blesk, a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. "A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Našinec se musí mít před člověkem na pozoru."
1: "A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku?"
0: "Samo."
1: "A ty jsi nepřítel člověka?"
0: "Samo."
1: "A kdo je tvůj přítel?"
0: "Nikdo."
1: "Ty nemáš nikoho rád?" Žluťák vycenil veliké ostré špičáky.
0: "Rád mám kuřata, protože jsou dobrá."
1: "A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád?" zeptal jsem se.
0: "Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco překazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej."
1: "Ty jsi rváč a já si tě nepřeju," řekl jsem zlostně. Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.
2: Tiki kalendář! Dnes je 31. srpna.
3: A svátek má Pavlína.
2: Pavlína? To je holčičí tvar jména Pavel. Takže jejich význam Pavlíny i Pavla je stejný.
3: Jejich jméno se vykládá jako drobný nebo skromný.
2: Pochází z latinského jazyka.
3: Takže všem Pavlínkám a Pavlám přejeme k dnešnímu svátku...

0: Vánoce jsou hezké, že se nikdo nehádá, každý každému přeje to nejlepší a vyplňují se přání. O Vánocích je taky hodně pohádek v televizi, spousta cukroví a ovoce. Na míse sedělo jablko, pomeranč, banán, ořech i datle a povídali si, co by si kdo přál. Jablko zrovna říkalo, já bych si přálo, aby všichni byli zdraví jako já, podívejte se. A rozpůlilo se a byla v něm hvězdička. Datle řekla, já jsem dnes tak šťastná, jak ten stromeček krásně svítí a voní. U nás stromy nesvítí ani nevoní, u nás rostou jen palmy.
1: Já nic nevidím, otevřte mě někdo.
0: Ozvalo se dutým hlasem. Šlo to z ořechové skořápky. K službám, řekl louskáček, specialista na otvírání ořechů. Trošku to chruplo, skořápka se rozkočila a vykulil se ořech. Poulil oči, koukal kolem dokola a vzdechl. To je nádhera, ty Vánoce. A co ty by si spřál? Zeptal se ho pomeranč. Aby byly pořád Vánoce, odpověděl ořech bez rozmýšlení. Banán mu na to řekl, to bys musel na vánoční ostrov. Ořech se na něj podíval, jako by nevěřil. A na tom ostrově jsou pořád Vánoce? Banán se skoro urazil. Když je to vánoční ostrov, tak tam nejspíš budou pořád Vánoce. Já tam pojedu. Rozhodl se hned ořech. Ale nikdo nevěděl přesně, kde vánoční ostrov je. Jablíčko myslelo, že to asi bude ten ostrov na rybníku u Chlumce, odkud pocházelo. Pomeranč byl zase toho mínění, že vánoční ostrov leží v jižních mořích, protože o něm mluvili námořníci na lodi, co ho přivezla z dalekých krajů. Banán řekl, že je mu to jedno, protože on stejně nikam nepojede, že má cestování dost a je rád, když pohodlně leží v míse. Problém rozlouskl louskáček, neboť kromě louskání ořechů je odborníkem i na louskání těžkých otázek. Řekl, kdo se zeptá, ten se doptá. Ořech se hned zeptal, ale koho se mám zeptat? A kde? Louskáček na to. Tobě tak něco vysvětlovat. Zeptáš se přece na moři, koho potkáš. Například piráta nebo okouna. Tím se všechno vyjasnilo a ořech se chystal na cestu, když se ozvala datle. Já bych taky ráda na ostrov, kde jsou pořád Vánoce. Dobrá, budeš na mé lodi plavčíkem a já kapitánem. Jmenoval se do funkce ořech. Kapitáne oříšku, vezmi mě taky sebou. Prosila svíčka na stromečku, která všechno poslouchala. Prosím tě, co bych na lodi dělal se svíčkou, řekl ořech. Svítila bych, nabídla se svíčka a honem si ještě vymyslela. V noci musí být loď na moři řádně osvětlená, aby do ní nenarazila velryba. Na to jsou námořní předpisy. Správně, souhlasil ořech, aby se nezdálo, že nezná námořní předpisy. Jmenuji tě lodní svíčkou a druhým plavčíkem. A ve dne budeš konat službu ve strážním koši. Strážní v koši hlásí, když spatří pevninu, jestli to nevíš. Posádka byla jmenována, přípravy k plavbě skončeny. Vyplutí bylo stanoveno na chvíli štědrovečerních zvyků, kdy se hází střevíčkem, rozkrajují se jablíčka a kdy se také vypouští po umyvadle lodičky z ořechových skořápek se zapálenou svíčkou. Když ta chvíle nastala, výprava na vánoční ostrov vyplula. Jak se ořechová skořápka vzdalovala, v šeru mizely okraje umyvadla, tma houstla a v ní blikal jen plamínek svíčky. Potom se začalo růžově rozednívat, Všude okolo bylo modré, širé moře a na obzoru vystupovalo slunce. Už ho bylo půl, už vystoupilo celé, už si stouplo na špičky a vyskočilo na oblohu. Kolem se udělal jasný den, svíčka zhasla svůj plamínek a posádka ořechové skořápky vykřikla: hurá, jsme na moři! Když pluli třetí den, zavolal kapitán plavčíka Datli.
1: Zeptej se, kudy se jede na Vánoční ostrov. Rozkaz, kapitáne.
0: Zasalutoval plavčík Datle a rázně odpochodoval, aby splnil rozkaz. Ale nebylo, koho by se zeptal. Pluli týden, pluli měsíc, pluli půl roku, když na pravoboku vystrčila z vody hlavu velryba a řekla:
2: to je nějaká legrační kocápka.
0: Hele, kde je tady Vánoční ostrov? Zeptal se pohotově plavčík Datle.
2: Tamhle!
0: Mávla ocasem velryba a zmizela v moři. Kapitáne, hlásím, že podle sdělení místní velryby je Vánoční ostrov tamhle. Podal neprodleně hlášení plavčík Datle. Kapitán Oříšek nařídil okamžitě změnit směr plavby za velrybým mávnutím. Urazili sotva jednu větší námořní míli, když se ze strážního koše ozval výkřik.
3: Země!
0: Vykřikl to druhý plavčík svíčka, který měl službu ve strážním koši. Ořechová skořápka i hned změnila kurz a zamířila k pevnině. Když se přiblížila, ukázalo se, že jsou to ostrovy. Na zelené trávě se pásly ovečky a povalovaly se kraslice. Byly to velikonoční ostrovy. Kapitán Oříšek přiložil k ústům hlásnou troubu a kapitánským hlasem zavolal:
2: kudy se jede na Vánoční ostrov?
0: Jeden beran zvedl hlavu a udělal:
1: bé!
0: To s nám toho poradil, zahučel kapitán a dal příkaz, aby se pokračovalo v plavbě původním směrem. Tu k němu přistoupil plavčík Datle a řekl: kapitáne, hlásím, že jsme Vánoční ostrov už přejeli.
1: Jak jsi na to přišel?
0: Protože Velikonoce jsou přece až po Vánocích, řekl plavčík Datle a kapitána hned mrzelo, že na to sám nepřišel.
1: Změnit kurz o 180 stupňů, zabalil.
0: A loď se obrátila, protože 180 stupňů je tolik, že se jede, odkud se přijelo, čili čelem vzad. Pluli čelem vzad ještě dlouho, až konečně k Vánočnímu ostrovu přijeli. Vyskočili na břeh a volali: sláva! Co tady křičíte? Štěkl na ně pes. Protože ho probudili, když se vyhříval na sluníčku na břehu a spal.
1: Jedem slavit Vánoce,
0: vysvětloval mu kapitán Oříšek.
1: V tuhle roční dobu Vánoce? Máte rozum? Vánoce jsou přece až v prosinci,
0: řekl pes na Vánočním ostrově a zase usnul. Posádce ořechové skořápky bylo dobreku. Zvedli kotvu a vydali se na dlouhou zpáteční plavbu. Poznali, že nikde na světě ani na Vánočním ostrově nejsou Vánoce po celý rok, ale jsou o to hezčí, že se celý rok na ně těšíme. Když po 12 měsících plavby přistáli doma v umývadlovém přístavu, byly zase Vánoce a rozsvěcel se stromeček.

jak Mach a Šebestová zabránili Horáčkovi, aby vládl českému národu. Jednou vyprávěla paní učitelka dětem o Karlu IV., že to byl nejmoudřejší ze všech českých panovníků. Horáček samo sebou neposlouchal a dělal všelijaké opičky, takže se ho paní učitelka zeptala, jestli ví, co významného Karel IV. Vykonal. Horáček se rozhlížel, jestli mu někdo nenapoví, a tak mu Kropáček z legrace pošeptal, že Karel IV. Dal zbourat Karlův most. Horáček se zatvářil jako mistr světa a řekl ten nesmysl pěkně nahlas. Třída se mohla uválet smíchy a Horáček dostal na Kropáčka příšerný vztek a řekl mu: Kropáčku, tohle ti nedaruju, budeš teprve koukat, co ti provedu. Žáky to povídání o Karlu IV. Docela zajímalo, ptali se na všechno možné, jak vypadal trůn, jestli si už tehdy lidi měli krk a uši, otázky nebrali konce, a tak Mach s Šebestovou zašli o přestávce za paní učitelkou a řekli, že zítra má je celá třída na výlet k rybníku Krajáči, ale že u toho rybníka už jednou byli, jestli by nebylo lepší podívat se do toho 14. století. Oni mají přece kouzelné sluchátko a když zařídili výlet za piráty, mohou zařídit i výlet za Karlem IV. A paní učitelka si řekla, to není špatný nápad, poradila se s panem ředitelem a když ani on nebyl proti, řekla žákům, kam se zítra poletí. Nače se ráno sešla celá třída před školou, paní učitelka si je spočítala, přesvědčila se, že mají všichni chlebníky se svačinkami, pak dala pokyn Machovi a Šebestové, ti dali pokyn sluchátku a najednou byli všichni pryč. Octli se přímo na nádvoří Pražského hradu, kde se právě stavil chrám svatého Víta. Před chrámem stál Karel IV. Se svým rádcem. Přišel se podívat, jak to těm zedníkům jde. Paní učitelka slušně pozdravila a děti taky, akorát Horáček s Pažoutem nepozdravili, protože se kamsi nenápadně vytratili. Pažouta ze všeho nejvíc zajímal, jak vypadala mučírna, a Horáček šel s ním. Paní učitelka mezi tím císaři vysvětlila, že jsou z 21. století, že měli jet k rybníku Krajáča, že se podívali radši sem. Karel IV. Se podivil, jak je to možné, a tak mu Mach s Šebestovou ukázali kouzelné sluchátko, které dokáže úplně všechno. V tom rádce císaři co si pošeptal a Karel IV. Poprosil, aby mu to sluchátko na chvíli půjčili, že s ním zajde do státní pokladny a nadělá si trochu zlatých dukátů, aby mu nechyběli při stavbě té katedrály. Mach s Šebestovou si řekli, že když nás prosí sám Karel IV., nejmoudřejší ze všech panovníků, nemůžeme odmítnout. A tak to sluchátko císaři půjčili, což ale dělat neměli, protože pak došlo k těm nejpříšernějším událostem, s jakými nikdo nepočítal. Karel IV. Si vzal sluchátko, vešel s rádcem do paláce, ale na chodbě nešťastnou náhodou zakop a upad. Sluchátko mu vylítlo z ruky a jelo po podlaze až k Horáčkovi, který tam s Pažoutem hledal tu mučírnu. Horáček chňapl po sluchátku a řekl: Pažouté, mám senzační nápad, sleduj. A požádal sluchátko, aby proměnilo Karla IV. A jeho rádce ve dva vrabce, což se okamžitě stalo, a Pažout se chytil za hlavu a řekl: Horáčku, ty blbouné, lítáme v děsným průšvihu, kdy zmizí císař, je to nepředstavitelný malér. Jenomže Horáček řekl: Jel klid, Pažout, žádný císař nezmizí, protože tím císařem se stanu já a ty budeš tím rádcem. Načež řekl do sluchátka svoje přání a najednou tu stál císař Karel IV. A vedle něj jeho rádce, a ten Karel IV. Řekl: Tak, Pažouté, a jsme z malé ruinku, já nevím jak ty, ale já už žádným Horáčkem nebudu, já už tím císařem zůstanu, protože císařové se mají nejlíp ze všech a můžou úplně všechno. A Pažout, který byl teď císařským rádcem, řekl: Teda, Horáčku, teď jsi zaválen. Teď si to můžeš vyřídit i s tím Kropáčkem, který tě tak příšerně včera naštval.
Ale když si tohle Horáček s Pažoutem říkali, vůbec je nenapadlo, že je slyší Mach a Šebestová schovaní za rohem, kteří se vydali tajně za císařem, aby věděli, co se děje se sluchátkem. A Šebestová šeptala Machovi: Machu, z Horáčka je císař Karel IV. To je strašný, co budeme dělat. A Mach šeptal: Člověče, Šebestová, tohle může špatně dopadnout. Musíme dát vědět paní učitelce, co se stalo. A hned začal hledat v chlebníku tušku a papír. A potom se na té chodbě objevili nějací ministři, řekli, že v trůním sále čeká plno lidí, že je nejvyšší čas, aby císař začal vládnout. A tak Horáček, který teď vypadal jako Karel IV., šel, sedl si na trůn a vládl. Ti ministři chtěli, aby rozhodl, jestli univerzita v Praze bude nebo nebude. Horáček se poradil s Pažoutem, který teď vypadal jako jeho rádce, a řekl, že se žádné školy zavádět nebudou, že se naopak všechny školy zruší, protože otravují dětem život. A hned taky nařídil, aby místo škol byly všude samé cukrárny, protože všechny děti mají rádi sladkosti. V korunním sále nastal šílený poprask, ale Horáček všechny ty lidi vyhodil, nechal si tam jen pár zbrojnošů, dal sluchátku příkaz, aby mu postavil trůnu televizor s 50 programy, nači s Pažoutem seděli a koukali na kreslený seriál Kocour Poky a Pes Moky. A paní učitelka, která s celou třídou pokračovala v prohlídce hradu, si říkala, kam pak se asi ztratil Horáček a Pažout, určitě někde provádí ty své lumpárny. A zrovna, když si tohle v duchu říkala, vešla s celou třídou do trůního sálu, kde se císař, jeho rádce a pár zbrojnošů koukalo nakreslený seriál Kocour Poky a Pes Moky. Císař Karel IV. Uviděl Kropáčka, ukázal na ní a řekl: Tento žák bude okamžitě popraven, odvedte ho. Nače se zbrojnoši chopli chudáka Kropáčka a tahli ho pryč. Kropáček šíleně ječel a kopal nohama, ale nic mu to nebylo platné. Bylo ho slyšet ještě za dveřmi, když otáhli po chodbě, a paní učitelka začala na Karla IV. křičet: Co si to dovolujete? Nechat popravit nevinné dítě pro nic za nic? No nezbláznili jste se! Ale Karel IV. Si dal klidně nohu přes nohu a řekl, že to má Kropáček za to, co včera provedl žáku Horáčkovi, kterému schválně špatně napověděl, aby mu udělal ostudu před celou třídou. A paní učitelka se zarazila a řekla si, to je divné, jak může Karel IV. Vědět, co se stalo včera ve třídě, a vůbec, jak to, že se císař Karel IV. Kouká na kreslený seriál Kocour Poky a Pes Moky. V tom jele dobla do nosu papírová vlaštovka, která přiletěla otevřeným oknem, paní učitelka ji rozbalila a četla: Paní učitelko, to není Karel IV., to je Horáček a ten druhý je Pažout. A paní učitelka, která poznala Machovo písmo, si řekla: Aha, takhle je to. A pak začala křičet na celé kolo: Horáčku, to už ale přestává všechno. Vzít na sebe podobu samotného císaře. No to je ale opravdu trochu moc. Tohle si se sakramentsky odskáčeš. A křičela a křičela. Nače se Horáček polékal, že by nějaký ministr mohl paní učitelku slyšet a že by se to všechno vyzradilo, a tak rychle nařídil sluchátku, aby paní učitelku okamžitě vrátilo zpátky do školy a s ní všechny žáky, kteří jsou v trůním sále, a sotva to řekl, byl s Pažoutem v tom sále sám. A paní učitelka, která se najednou ocitla s celou třídou zpátky ve škole, běžela za panem ředitelem, řekla mu, co se stalo. Pan ředitel se musel sednout, aby neomdlel, a řekl: Proboha, Horáček, českým panovníkem, no nic horšího se nemohlo stát. Dovedete si představit, paní kolegyně, kolik škody může takový osel napáchat, jaké nesmysly může nařídit. A když mu paní učitelka řekla, že první, co Horáček nařídil, byla poprava žáka Kropáčka, pan ředitel celý zezelenal a chytil se za srdce, načež ho paní učitelka začala rychle uklidňovat, že ve 14. století nezůstal jen Horáček s Pažoutem, ale taky Mach s Šebestovou, a že ti dva Kropáčka snad nějak zachrání. A opravdu.
Ve 14. století se Mach a Šebestová radili s královnou Alžbětou, manželkou Karla IV., jak zachránit chudáka kropáčka před popravou. Potřebují k tomu kouzelné sluchátko, které má Horáček v kapse. A královna dostala nápad, zavolala své dvorní dámy a řekla jim, aby Macha oblékli jako královské páže, a potom už byl oběd, Horáček seděl v čele stolu jako císař, pažouk seděl vedle něj jako jeho rádce, Horáčkovi se všichni klaněli a přáli mu dobré chutnání, a pak už k němu přicházela pážata jedno za druhým, jednomu neslo polévku, druhé předkem, třetí maso, čtvrté přílohu a páté omáčku, a právě to páté páže byl převlečený Mach. Horáček si ho vůbec nevšiml, za to Mach si všiml sluchátka, které kukal Horáčkovi z kapsy. Takže, když položil s úklonou omáčku na stůl, vyfoukl to sluchátko nenápadně Horáčkovi z kapsy a odnesl je do kuchyně, kde už byla připravená královna, taky Šebestová, a kde poskakovali na okně dva vrabci. Mach dal sluchátku ten správný příkaz a najednou stál na okně pravý císař Karel IV. A jeho pravý rádce. A pak se v hodovní síni objevili Mach a Šebestová s kouzelným sluchátkem. Mach do ní řekl pár slov a najednou seděl v čele stolu Horáček a vedle něj pažou. Ale to už do hodovní síně vcházel pravý císař Karel IV. A ten dal Horáčkovi takový pohlavek, že si ten darebák namočil celou hlavu do omáčky. Mach s Šebestovou a se zachráněným kropáčkem se slavnostně rozloučili s Karlem IV. A 14. stoletím, poprosili sluchátko a vrátili se do školy i s Horáčkem a s pažoutem, který paní učitelka nechala za trest po škole a řekla, až se příště někam pojede, tak vy dva rozhodně zůstanete doma.

0: Aničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
4: a tam ji najdete.

0: Nebojte se pučmelouda. Kdo to ještě neví, tak ať teď dobře poslouchá. Pučmelout je čmeláčí strašidlo, kterého se už nikdo nebojí. I když pravda je, že Čmelda a Brumda, dva malí čmeláci, si na něho radši dávají pozor. Jenže pučmelout jim stejně pokaždé provede nějakou lumpárnu. Něco vezme, rozbije, ztratí, nebo je aspoň malinko napálí, když už se mu nepodaří je postrašit. Pučmelout je zkrátka pučmelout. Pučmelout je totiž jediný na světě. Co se jenom naběhal, než si k sobě našel paní Pučmeloudovou? Přivedl si ji až z dalekých krajů, ale nakonec si vybral dobře. Pučmeloutka je úžasně exotická. Má na práci množství šikovných ruček a v hlavě spoustu báječných nápadů. Každé ráno si Pučmelout pochvaluje, jak se jeho žena k němu hodí.
1: Tuhle sedím a nestačím koukat. Ona pořád pracuje. A pak zase tuhle ležím. A co myslíte? Nestačím koukat. Z těch jejich ruček mě až oči přecházejí.
0: A nebo se ti spíš zavírají. Nespí, Pučmeloude, smáli se mu Brumda a Čmelda.
1: Pučmeloutku, vstavej, můj Pučmeloutku,
0: strkala do něho paní Pučmeloudová.
1: Já mám nápad. Zase nápad.
0: Nápady Pučmeloud každému vždycky záviděl a nejvíc své nejmilejší Pučmeloudce. Jeho nenapadlo nikdy nic. Tedy nic pořádného. Za to Pučmeloutka přišla každý den s nějakou novinkou. A dneska jí napadlo, že otevřou školu pro malé píďalky, broučky a ostatní mrňata.
2: Hurá, budeme se učit!
0: Radovali se žížalky, mušky a berušky. Čmelda a Brumda se přihlásili, že si v té škole vezmou na starost hodiny zpěvu. Pučmeloutka všechny ostatní předměty, jako poletování, skákání, počty. A Pučmeloud? Pučmeloud by se nejlíp hodil na školníka. Tak tenhle nápad se Pučmeloudovi vůbec nelíbil. Škola už slavnostně začala, ve třídě se hraje a zpívá a on dostal zvonek. To, aby zazvonil na začátku a na konci vyučování.
1: Nechci jenom zvonit, chci být taky pan učitel.
0: Zlobil se.
3: Proč se tak ošklivě mračíš, Pučmeloude? Zakopl jsem, jen co jsem se na tebe podíval a teď už ani nevím, kam spěchám.
0: Povídal kvapník, který běžel kolem a teď si oprašoval kolena.
1: Určitě máš namířeno taky do té jejich školy,
0: bručel naštvaný Pučmeloud.
3: O škole zatím nic nevím, ale koukám, že ty vypadáš jako opravdový školník.
0: Prohlížel si kvapník Pučmelouda ze všech stran.
3: Sluší ti to?
1: Jenže já chci taky vyučovat a poučovat.
0: Kvapník se zamyslel.
3: A co umíš? Kolik je jedna a jedna?
1: Tři, řekl Pučmeloud.
3: Aha, vzdychl kvapník. Myslel jsem si to. Tak teď mi ještě pověz, jestli má žížala nohy. A kolik teček má sluníčko? Sedmitečné. Nevíš? Ty opravdu nic nevíš a jen mě zbytečně zdržuješ.
0: Přešlapoval netrpělivě kvapník.
3: A já chvátám. Kolikrát to mám každému opakovat?
1: Tak mi aspoň poraď, co mám udělat, abych všechno věděl,
0: prosil Pučmeloud.
3: Pořiď si encyklopedii, řekl kvapník a než stačil Pučmeloud poděkovat, byl pryč.

0: Encyklopedie, to mě teda ještě nikdy nenapadlo. Tak encyklopedii, říkal kvapník, to slovo zní vznešeně. Encyklopedie. Takové slovo se ke mně hodí. Budu jediný půjčmelout na světě, co má encyklopedii.
1: A půjčmelout zahodil svůj školnický zvonek a vypravil se na louku poohlédnout se po nějaké encyklopedii. Zatím ve škole u Pučmeloutky se malí žáci naučili poletovat i poskakovat, dozvěděli se, kolik je jedna a jedna a přespívali všechny písničky.
2: My už chceme domů,
1: volali.
2: Někdo by se měl zazvonit, že je konec vyučování.
3: To je pravda, proč ten můj Pučmelout nezvoní? Aby se mu tak něco zlého přihodilo, polekala se paní Pučmeloudová.
1: Čmelda s Brumdou se vypravili Pučmelouda hledat. Nejdřív našli zvonek a kousek dál objevili Pučmelouda, jak sedí na velké knize. Proč tu sedíš a nezvoníš? Škola už skončila.
0: Sedím na encyklopedii, abyste věděli,
1: usmíval se Pučmelout.
0: A už brzy vás budu všechny poučovat. Zvonit, to pro mě není. Jsem totiž jediný Pučmelout, který má encyklopedii.
1: Čmelda a Brumda se rozesmáli.
3: Moc se tady nevytahuj, vždyť si ještě tu svoji encyklopedii ani neotevřel.
0: Jak bych mohl, když na ní sedím,
1: bránil se Pučmelout.
3: Jenže vědomosti si nevysedíš, musíš se je z té knihy naučit.
1: Pučmelout se polekal.
0: Učit se? Já, že se mám učit a z téhle tlusté, těžké a velikánské encyklopedie? Tak to mi kvapník neřekl, to mi neprozradil, vždyť na to já ani nemám hlavu. Já jsem jediný nešťastný Pučmelout na světě. Kvapník mě s tou encyklopedii pěkně doběhl, poučovat nemůžu, zvonit nechci, co si teď počnu.
1: Lamentoval Pučmelout tak dlouho, až ho začalo být čmelákům líto. A tak dostali nápad.
3: Hele, Pučmeloude, ale pořád si z nás ze všech největší a nejsilnější. Nechtěl bys dělat školní autobus?
1: Pučmelout se zamyslel.
0: Autobus? To zní taky docela vznešeně. Autobus.
1: Jenže pak ho napadlo, že bude muset mít třeba řidičák.
3: Ale řidičáku se bát nemusíš, vysvětlovali mu trpělivě čmeláci. Nebudeš přece řidič, který řídí vůz, ty budeš řídit sám sebe.
1: Dopravíš žáky do školy a ze školy jako opravdový autobus. Chvíli trvalo, než si to Pučmelout všechno srovnal v hlavě, ale nakonec spokojeně přikývl.
0: A když se mě ti malí školáci nebudou bát, jak víte, já jsem vlastně strašidlo. Tak jo, tak si můžeme plácnout. Plác. A musím vás pochválit, Brundibáři. Ten váš nápad s autobusem je tak dobrý, že by ho nevymyslela ani moje pučmeloutka.
1: Od té doby dělal Pučmeloud školní autobus. Moc se mu to líbilo. A občas i zatroubil. A nikdy nikdo se ho nebál. Ani trošičku. Jen zvonit místo něho museli Čmelda a Brumda.

O velkém Krtkovi. Bylo jedno pole, rovné, široké, jako moře. Uprostřed toho pole byla zapíchnutá tyčka. Ta tyčka tam ale dřív nebyla. Ani to pole nebylo vždycky tak rovné. Celé bylo pokřivené, samý kopec a kopeček. A každý nad ním jenom mávl rukou a řekl, tohle má být pole? To ani pole není. Jeli jednou kolem toho křivého pole dva traktoristé na zetorech. Jeden se, myslím, jmenoval Josef a ten druhý Jan. A povídají si. No není škoda takového kusu země. Víš co? Pooráme to. Nasadili si pořádně čepice, aby jim neulétli, a každý z jedné strany začali vyorávat ten největší kopec. Lidičky. Začali pěkně od spodu, zhluboka, a potom ten jeden, myslím, že to byl Josef, slezl z traktoru, vyhrnul si rukávy a chtěl ten kopec odkutálet někam stranou, aby jim tam zbytečně nepřekážel. Strčí vám pod ten kopec ruce a tu ucítí nějakou teplou a měkkou kožišinku. Chytí to pořádně a vytáhl ven Krtka. Safra, to vám byl Krtek. Pracky měl jako lžíce u bagru. Veliký byl jako chalupa. Josef s Janem se chvíli udiveně dívali, posunuli si čepice do týla a povídají, ty kluku umouněná, to ty jsi tu nadělal tolik těch kopců. Jak se tak na něho dívají, ruce v kapsách, tu vám ten Krtek začal plakat. Že on za to nemůže, že je takový velký, že on ani neví jak, a už je kopec jako stodola a že ho to hrozně mrzí. Tu těm traktoristům bylo Krtka líto a povídají, víš co, pěkně nám pomůžeš udělat z tvých kopečků zase rovné pole, rozumíš? Ale musí být tak rovné jako letiště a my se potom o tebe dobře postaráme. Krtek se usmál, utřel si slzy a pustili se do toho všichni tři. Raz, dva a bylo to rovné. Hned tam také zaseli pšeničku. A doprostřed toho pole zapíchli tyčku. To bylo na místě, kde našli Krtka. Zapíchli mu ji tam na památku. A víte, co potom udělali s tím Krtkem? Naložili ho na vlečňák, co na něm vozí celé mosty, a zavezli ho do dolů. Tam se má dobře. Dolů je uhlí. Pro něho

0: štipky.
1: Petře, na pravé straně je lampička, rozsvítí, já se bojím.
2: Žadoní Honzík, který se v noci probudil. Petr na to.
3: A jak mám, prosím tě, ve tmě poznat, kde mám pravou stranu?
4: No přece napravo.
0: Hrdinku, co děláš?
5: Vidíš, ne? Koukám na televizi. A co tu děláš ty?
0: To mám pověsit záclony. Babinka je vyprala. Hezky doběla. Co? Posloucháš mě? Tak proč se na mě nepodíváš?
5: To co je?
0: A co ti je?
5: A co by bylo?
0: Jsi nějaký bledý. Nejsi nemocný.
5: Ne, umytý.
0: Aha. A na co se pořád koukáš?
5: A na fotbal.
0: Aha. A baví tě to?
5: No, bavilo by, kdybych se mohl v klidu dívat. Za chvíli bude konec a nám chybí dvě branky.
0: Ukáž. Nechybí, jsou tam obě dvě.
5: Ale tomu ty nerozumíš.
0: No vola, branky poznám. Ty jsou přece tady ty dvě síťky. Každá v jednom rohu, že jo?
5: Mani, ustup. Máš tlusté sklo, nevidím na obrazovku.
0: A proč ti hráči tak utíkají? To by je ten balon netrefil.
5: Prosím tě, Máničko, buď tak hodná, nesnaž se pochopit, co je to fotbal. O něčem takovém ty nemůžeš mít ani páru.
0: No, hodu, já už jsem na fotbale byla.
5: Fakt?
0: Fakt.
5: A jak se ti to líbilo?
0: Byla to švanda.
5: Jo,
0: no,
5: co?
0: Všichni pořád někam běhali a pošťuchovali se, no. A pak tam byl takový mumraj, že jeden z hráčů dokonce ztratil kalhoty.
5: No, čeprsk.
0: No.
5: Ten musel být červený jak řetkvička, co?
0: To nevím. Já mu do obličeje nakoukala.
5: Víš co, jdi se raději pověsit.
0: Co?
5: Ale chtěl jsem říct, běž pověsit ty záclony, fotbal není pro holky.
0: A proč máte mít pořád nějaké výhody? Kolikrát si říkám, že bych byla raději kluk než holka.
5: Pozdě! To jsi směla rozmyslet dřív, než ti dali jméno.
0: No, to vím taky.
5: Je! Gól! Viděla jsi?
0: Bodejt! Dal ho ten vlevo s tou červenou kravatou.
5: To není kravata. Ale vyplazený jazyk.
0: Chudáček, že si raději neodpočine.
5: Hele, neříkala jsi, že jdeš pověsit ty záclony?
0: No, teď jo. Jen co si vezmu žebřík.
5: Dobrý nápad. A až spadneš, tak ti po zápase zavolám sanitku.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, zdravím taky tebe, Piggy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko, kluci a holky, dnes cvičíme s Hankou Kinichovou. Ahoj, ahoj, Hanko, Hanko,
2: ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. V některých z předchozích dílů jsem vás učila, jak správně držet tělo, a to proto, abychom chodili rovně, vzpřímeně, hrdě a hlavně, abychom se, co Piggy?
0: Abychom se...
2: zdravě vyvíjeli.
0: Já jsem zdravej jako zdravice.
2: Mám na tebe ještě další otázku. Stejně důležité je také pro naše svaly, aby byly co, Piggy?
0: Aby byly, Hanko. Pro svaly je důležité, aby hlavně byly.
2: Aby byly pevné a do třetice, to znamená, že se musí co s těmi svaly dělat? Musí se posilovat. A jdeme dál ve výuce. A to hlavně musíme posilovat střed těla, tedy přímé břišní svaly a také svaly zádové.
0: Počkej, Hanko, teď jsem zmatený. Tak střed těla to je, kde mám bříško
2: třeba? Střed těla je to, kde máš pupík, takže svaly břišní najdeme jak nad pupíkem, tak pod pupíkem. Děti, dejte si tam ruce, zaťukáme si. Já mám jednu ruku nad pupíkem, druhou pod pupíkem,
0: Hanko,
2: a jdeme na bubínek.
0: Lechta.
2: Tak budeme bubnovat, sám už si říkal, na bubínek, tak jdeme buntarata na buben, tam máme pupík a zároveň si dáme ruce dozadu a tam najdeme svaly zádové. To je všechno, co jsem chtěla na úvod říct, a těmto partím se teď budeme věnovat, to znamená, že budeme cvičit.
0: Já když si zachrochtnu, tak mám kopítka na zádech a pod těmi kopítkami ta záda dělají klop, klop, klop, když dělám...
2: Přesně tak, přesně tak. My se samozřejmě samotnému dýchání budeme v některém z dalších dílů věnovat, ale teď bych chtěla zůstat u samotného posilování břišních svalů. A napadá mě, Piggy, pojď pozvat i maminky, ať si jdou zacvičit s dětmi, protože co si budeme povídat, maminky potřebují své pupíky, co?
0: Maminky potřebují své pupíky, hlavně potřebují pupíky.
2: Posilovat. Takže?
0: Hanko, tak to ten můj pupík asi taky potřebuje.
2: Ten tvůj pupík to potřebuje jako sůl. Oni totiž potřebují všechny pupíky. Takže my se teď, děti,
0: tak maminky, pojďte si se mnou posílit pupík.
2: Maminky, děti, Piggy, lehneme si teď na zádička. Piggy mu se nechce, tomu se nechce.
0: No mně se právě chce.
2: Tak, teď už můžu říct, že Piggy leží, vy děti doufám také, dáme si fajfky, to znamená, že nebudete mít na nožičkách dopnuté špičky, ale ohnete je do flexu.
0: Já myslím, že si dám fajfky do pusy.
2: Nedáš si fajfky do pusy. Toto, tu fajfku totiž uděláme ze svých chodidel. Ležíme rozpláclé na zemi, z chodidel uděláme fajfky, ruce si položíme, Piggy na prsa.
0: Polož
2: pravou, levou, děti. Křížem na prsa si položíme ruce.
0: Křížem jako Turek.
2: Jako Turek, stejně jak když sedíte v tureckém sedu, ale tentokrát turecký sed dělají vaše tlapky. Zdvihneme hlavu, bradu přitáhneme směrem k rukám a teď držíme. A držíme a já počítám do 10, nepouštíme záda, máme pořád hlavu zdviženou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a položíme se na záda. Ruce položíme na podložku, rozložíme dlaněmi
0: vzhůru.
2: Ještě jednou dáme jednu ruku křížem na rameno, druhou.
0: Křížem druhou.
2: Zdvihneme hlavu, bradu táhneme směrem na hrudní kost, to nevím, jestli nebude těžký. Hlavu táhneme směrem k pokrčeným rukám a zase počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pauza. Piggy, jak se ti cvičilo, děti, jak se vám cvičilo?
0: Moc dobře tedy.
2: Moc dobře tedy,
0: ne? To znamená,
2: tedy, ne?
0: Že mám asi ty svaly nějaké
2: přesně
0: zkrácené.
2: Tak. Takže vy, kteří jste zjistili, že vás při posilování to bříško bolelo, tak je to informace o tom, že by chtělo posilovat. A my se tomu teď ještě jednou budeme věnovat a pak už se s vámi rozloučím. Takže ležíme na zádech, máme natažené nohy, z chodidel uděláme fajfky.
0: Fajfky už umím.
2: Jednu ruku křížem na prsa, druhou ruku křížem na prsa, nadechneme se teď. Nosem by to bylo lepší. Zdvihnu hlavu a přitáhnu si bradu směrem k pokrčeným rukám. A držím a já počítám, zadeček stáhněte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piggy, ty spíš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pauza. Tak milé děti, pro Hanko, dnešek je to všechno.
0: Mně už to šlo teď líp.
2: Já ti taky tleskám a určitě, až se uvidíme příště na cvičení, se budeme věnovat opět posilování bříška. Ahoj děti.
0: Ahoj děti. A maminky.
2: A maminky.
1: Jak malovali, až vymalovali. To jednou sluníčko zaspalo a když se potom probudilo a kouklo na svět, no tohle byl celý bílý. Že by napadl sníh? Kde pak? To jenom můj čmeláků malují, žaloval zelený koníček.

0: Za takové malování nikdo Čmeldu ani Brundu nepochválil. I maminka jim tentokrát pohrozila proutkem. A tak, když se nedívala, utekli a schovali se za veliký dub. Pod jednou dubovou větvičkou ležely parohy.
1: Hurá, já našel parohy, Brundo, volal Čmelda. Někdo tady zahodil parohy.
2: A nebo ztratil, uvažoval Brunda.
1: Pane, tyhle parohy už nikdo nepotřebuje a maminka z nich bude mít radost. Pověsí si je nad dveře a přestane se na nás zlobit. Pojď, pomoz mi s nimi.
0: A čmeláci popadli parohy, zatáhli a z dubového úkrytu vytáhli pěkně naštvaného Brouka Roháče.
2: Zbudili jste mě, vy medáci,
0: řval Roháč, až z dubu žaludy padaly.
2: Nikam, tady budete,
0: pokračoval hromově, když vyděšení čmeláčci chtěli utéct.
2: Co chytím, nepustím, to si zapište za tykadla. Zůstanete u mě tak dlouho, dokud mi tady nevymalujete můj dům, aby byl krásně bílý.
0: A kde je tvůj dům? Ptali se čmeláci a hlásky se jim třásly.
2: Můj dům je celý tenhle dub. Ha!
0: Zachechtal se Roháč.
1: Ty máš ale velikánský dům, začal Čmelda opatrně.
2: Však jsem taky velikánský brouk,
0: řekl Roháč a šla z něho hrůza. Ale, pípnul Brunda, na tak velký dům se spotřebuje hodně barvy.
1: A tu my máme doma, pokračoval Čmelda. Když nás teď pustíš, my si zítra přineseme tolik barvy, že budeš mít raz, dva vybíleno.
2: Tak jo, zabručel Roháč. Ale běda, kdybyste mě chtěli ošidit.
0: Neměli jste se zatoulat až k dubu. Teď musíte splnit, co jste slíbili, řekla maminka, když Čmelda s Brundou samou starostí ani dospat nemohli. Jak se takový veliký dub bílí? Budou mít dost barvy a síly? Co když přece jen zůstane někde zelený lísteček? Co pak s nimi Roháč udělá? Ale pak se najednou rozednilo a když se čmeláci podívali z okna, všude bylo bílo. Každá travička, každý lupínek, i ten dub v dálce za loukou bělostí zrovna zářili.
1: Mráz za nás vymaloval, jásali čmeláčci, a máme po starosti.
0: Pak přišel Roháč a povídal.
2: Jsem spokojený. Prohlédl jsem celý svůj dům a musím říct, že jste nevynechali ani lísteček. Škoda jen, že mě dnes trochu zebou parohy. Že by se blížila zima?
1: Na zimu je nejlepší peřina,
0: poradili Roháčovi Čmelda s Brundou a byli rádi, že to jejich malování tak dobře dopadlo.

0: Dnes je 31. srpna.
1: A svátek má Pavlína.
0: Pavlína? To je holčičí tvar jména Pavel. Takže jejich význam Pavlíny i Pavla je stejný.
1: Jejich jméno se vykládá jako drobný nebo skromný.
0: Pochází z latinského jazyka.
1: Takže všem Pavlínkám a Pavlám přejeme k dnešnímu svátku
2: všechno nejlepší.
3: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. A bude zase zdaleka, až z Afriky. Zrovna tam v Africe jedna velká, tak trochu nemotorná a možná i malinko krátkozraká zebra skákala po cestě. Skákala, běžela, hopsala, až přitom zakopla o kámen. Ouvejs, kámen, drzí kámen, uhodil mě do kopítka, zvolala nemotorná zebra. A na to kámen promluvil. Dávej pozor, kam šlapeš. Ano? Zebra se zarazila, koukla na kámen pořádně a zjistila, že se po cestě, kam si šourá, malá nenápadná želva. Kdo pak má dávat pozor na takové mrňousy, jako si ty? Odsekla, střihla ušima a měřila si želvu rozlobeným pohledem. A želva zase pohněvaně mžourala na zebru. Chvíli tam tak stáli a okukovali se, jako by přemýšleli, jestli se začnou hádat, anebo půjdou dál každá po svém. Nakonec se spolu pomaloučku, polehoučku dali do řeči, i když obě pořád mluvili dost pichlavě. Jak si malá, prohodila zebra, sekla kopítkem do vzduchu a zírala z vrchu na želvu. To musí být dost nešikovné, milá želvo. Každý si na tebe troufne, viď? Mně zas připadá nešikovné být velká, ušklíbla se želva. Velká, nemotorná a nápadná, prostě taková jako ty, milá zebro. Být malá je o moc příhodnější, každý mě snadno přehlédne. I tobě se to stalo. Stalo, nestalo, teď už tě vidím a můžu ti ledaco zprovést, kdyby se mi chtělo, víš, milá želvo, třeba tě seknout kopítkem. Jenomže kdybych se neozvala, nevšimla bys jsi mě, jak bys mě tedy sekla kopítkem, tak si nic nenamlouvej, milá zebro, uchychtla se želva. Ovšem, s tebou je to jiné, že? Tebe si všimne každý. Už tvoje pruhované šaty křičí na dálku. Hele, hele, koukejte, tady jsem. Nemám se za co stydět a vůbec nech moje šaty na pokoji. Zvedla nos zebra. Proužek je letos v módě. Já bych zas nechtěla chodit v tak nenápadně hnědozelené, jakou máš na krunýři. Zebra sklonila hlavu, upřela krátkozraké oči na želvu a přezíravě dodala. Co je to vůbec za barvu? Má nějaké jméno? Šikovná barva, tak se jmenuje. Usmívala se želva a mžourala spod krunýře korálkovýma očima. Nebo neviditelná barva, tak se jí také říká. Barva kamenů a trávy. Díky ní jsem docela nenápadná. Jak to tak zebra poslouchala, na chvilku skoro zatoužila být malou želvou a nosit šaty v nenápadné barvě, které se říká šikovná a neviditelná. Ale potom jí napadlo, že to, co želva tvrdí, nemusí být docela pravda a vyhrkla. A Co třeba déšť, milá želvo? Ten si tě najde všude, i když jsi malá, nenápadná a kdo ví co? Želva se zasmála. Sotva spadne jedna jediná kapka, lehce se schovám, mám domů blizoučko. Jak by ne, když si svůj domeček nosím pořád sebou na zádech, nezdá se ti i tohle šikovné? Pohlédla na zebru a poťouchle dodala. Za to ty v dešti celá promokneš do posledního proužku. Zebra pohodila hlavou. Věděla, čím se teď pochlubit. Kde pak? Mám rychlé nohy. Každému dešti uteču. Takhle si povídali želva a zebra dole na zemi. Takhle se vzájemně trumfovali. Nahoře na nebi je poslouchal malý mráček, který se líně loudal modrou oblohou. Poslouchal jen tak z dlouhé chvíle a nejdřív jenom na půl ucha, ale nakonec se zaposlouchal víc a napadlo ho. Tak já vyzkouším, která je na tom líp. A spustil malý deštík, jen pár kapek, které se snesly na želvičku i na zebru. Ale zebra neutekla, ani želva se neschovala. Klidně si dál hověli na cestě a žvanili. Želva se dokonce zasmála a prohodila k zebře. Takový deštík, to je příjemné osvěžení, nemyslíš, když tak jeden jde prašnou cestou? Báječné osvěžení, přikývla zebra. Mráček se zakabonil. Co je to s vámi? Jaké osvěžení? Máte utíkat, schovávat se? Proč nedržíte slovo? Proč? Kvůli nějaké mrňavé přehaňce se ani nehneme. My obě jsme totiž mysleli opravdu pořádný déšť. Viď, želvo? To se ví, pořádný. Spusť ho a potom něco uvidíš. Co je to za vytáčky? Mluvilo se jenom o kapkách. Vykřikl mráček a z lítosti mu upadlo dalších pár kapek. Jen houšť, udělej pořádný déšť, jinak se vážně ani nehneme. Smála se zebra. Na pořádný déšť už nemám sílu, vždyť je mě sotva půl. Plakal mráček, a to jenom kvůli vám, vy lhářky. Nech si ty drzosti, napomenula ho želva. Ale mrak plakalo dál.
4: Proč něco jiného říkáte a něco jiného děláte? Proč?
3: Opakoval to pořád dokolečka, až to želvu i zebru omrzelo. A tak se želva schovala do svého domku a zebra svižně utekla.
4: Už zase lhali. Řekli, že se ani nehnou a najednou jsou obě pryč. Proč?
3: Zaplakal nešťastný, hloupý, malý mráček a toho stálo poslední kapku. Pak naposledy vzdychl a také zmizel, rozplynul se. A to jen kvůli řečem, které jednou na cestě v Africe vedly jedna pruhovaná zebra s jednou docela nenápadnou želvou.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: o vanilkovém rohlíčku, který měl smůlu. Vanilkový rohlíček seděl v rohu horké trouby na plechu a pekl se. Většina jeho bratříčků už dostávala zlatavou barvu, ale on byl pořád ještě žlutavě bílý. Trouba totiž vzadu špatně pekla. Snad nás Otíkova maminka nevyndá předčasně, děsil se rohlíček, protože kamarádi z prvních řad už začínali pokřikovat. Haló, jsme upečení, vyndejte nás, nebo se spálíme. Ne, nevyndávat, nejsme dopečení, křičeli naopak rohlíčci vzadu. Do toho se najednou otevřela dvířka trouby. Ano, ano, na vzduch, do cukru, volali zase přední rohlíčci. Ne, ne, zavřít, nechat v troubě, křičeli nešťastně ty zadní. Tak to je konec, pomyslel si náš rohlíček a propadl smutku. Ale Otíkova maminka dobře znala svoji troubu. Vyndala plech, otočila ho a znovu strčila dovnitř. Oddychli si svorně všichni rohlíčci. Tak je to správně, pomyslel si náš rohlíček a spokojeně se v horku zavrtěl, protože cítil, že už brzy bude do křupava. A to se také stalo. Přesně v tu správnou chvíli se trouba znovu otevřela a Otíkova maminka vytáhla plech ven. Výborně, výborně, teď už se nemůže nic stát, radoval se rohlíček, který ještě netušil, že nebezpečí přichází většinou z té nejméně očekávané strany. Sotva maminka vyndala plech z trouby. Už tu byl Otík, neposlušný, rozmazlený a nadmíru mlsný chlapeček. A nemohl se dočkat, až maminka obalí rohlíčky ve vanilkovém cukru a rozhodl se celou věc uspíšit. Otíku, nech to, je to horký, varovala Otíka maminka. Ale kde pak Otík? Sáhl rovnou po našem rohlíčku. Au! Vykřikl a upustil ho právě na půl cesty mezi plechem a vanilkovým cukrem. Rohlíček spadl do škvíry vedle sporáku a zůstal ležet na špinavé, studené podlaze. Ještě zaslechl někde vysoko nad sebou hlas Otíkovy maminky, která vykazovala synáčka z kuchyně, a pak už nic. Haló, haló, já jsem tady, křičel rohlíček, ale odpovídala mu jen plechová ozvěna stěny sporáku. Sny vánočního štěstí se rozplynuly. Kdo si na něm takhle pochutná? Koho potěší o Vánocích? Rohlíčku bylo do pláče. Halo! Chtěl znovu vykřiknout, ale hlas mu uvázl v krku. Jen malý kousíček od něj, v šaru stísněného prostoru, stál pavouk. Kýval se ze strany na stranu a prohlížel si rohlíčka spoza dlouhých nohou. Byl veliký, tmavý a tučný.
1: Nesnězte mě, pane pavouk, vykoktal rohlíček. Mě upekli pro Otíka.
2: Tak pro Otíka, řekl pavouk. Ty myslíš, že si tě zaslouží víc než já?
1: No, to nevím, znejistil rohlíček. O tom jsem zatím nepřemýšlel.
2: Pavoukovi bylo rohlíčka líto. Pavouci vůbec nejsou tak zlí a oškliví, jak si lidé většinou myslí. Navíc se blížil Štědrý den a konec konců pavouk na sladkosti nikdy moc nebyl. Pomůžu ti odtud, řekl. Stejně mi tady překážíš v cestě.
0: Rohlíček by nejraději samou radostí pavouka objal, ale bál se, že by se mu mohl udrolit růžek, takže se jen zeširoka usmál a nedočkavě zakýval hlavou. Vánoční cukroví je na sebe totiž nadmíru opatrné, aby na porcelánových mísách vypadalo pěkně. Pavouk chytil rohlíčka předníma nohama a pomalu ho vystrkal z úzké škvíry ven.
2: Tak, už jsi spokojený, zeptal se.
0: Rohlíček na tom byl sice podstatně lépe než před chvilkou, ale od mísy s cukrovým, která stála na kuchyňském pultu, ho stále ještě dělila nepřekonatelná vzdálenost. Musím nahoru, pomyslel si. Tady by mě zametli do koše. Potřeboval bych se dostat k ostatním rohlíčkům, osmělil se. Pavouk si povzdechl, ale protože v kuchyni právě nikdo nebyl, řekl si, že se porozhlédne, co by se dalo dělat. Rychle vylezl po dveřích skřínky a zmizel v pootevřeném šuplíku na příbory. Rohlíček byl moc zvědavý, co se bude dít, a tak zakláněl hlavu, div, že si krk neukroutil. Nejdříve bylo ze zhora slyšet jen všelijaké rachtání a cinkání, ale po chvilce se nad okrajem šuplete objevila vidlička. Pozor tam dole! Vykřikla a přehoupla se přes okraj. Ještě než Rohlíček stačil vypísknout leknutím, sletěla dolů a zazvonila o podlahu. Co se to tam děje? Ozvala se Otíkova maminka, ale Otík, který zrovna v pokoji tajně ujídal linecké koláčky, měl plnou pusu a nemohl pořádně odpovědět.
3: Ahe, padla vidlička,
0: zamumlal a tím pro něj naštěstí celá záležitost skončila. Vidlička se otočila k Rohlíčku a řekla, nic se neboj a vylez si na mou rukojeď. Rohlíček sice nic nechápal, ale udělal, co mu řekla.
3: Tak, už můžeme,
0: zavolala vidlička nahoru, ale to už se nad okrajem šuplete objevila palička na maso. Naklonila se dolů a začala se odvážně kývat na hraně. Sem tam
2: a už padala dolů přímo na protější konec vidličky. Bum, prásklo to a cink, cinklo to a vidlička se zhoupla a vymrštila Rohlíček vysoko do vzduchu. Letěl plavným obloukem přes řadu umytých talířů, přes šuplík s příbory a panem Pavoukem, přes kostkovanou utěrku a nakousnutý rohlík, až přistál rovnou na míse s vanilkovými rohlíčky. Ještě, že se tím nárazem nezlomil.
3: Děkuju,
0: křičel šťastný Rohlíček. Teď už bylo všechno v pořádku. Stačilo jen ležet se svými bratříčky v bělostné míse a čekat na mlsného Otíka. Sny vánočního štěstí se vrátily.
3: Děkuju, pane Pavouk,
0: křičel Rohlíček, ale Pavouk už raději spěchal za sporák do úkrytu. Měl ostatně nejvyšší čas.
2: Tak Otíku, co je to tam?
0: Zavolala maminka, která zaslechla podezřelý rámus. Otíku, opovaž se tam nechat nějaký nepořádek.
2: To nejsem já, bránil se dotčeně Otík, ale co naplat, zamířil do kuchyně.
0: Otráveně sebral vidličku a paličku, strčil je do šuplíku a pak, aby se odškodnil za tu námahu, nahlédl do mísy s cukrovým.
2: Rohlíčky se zatetelily očekáváním.
0: Cukrový obal bíle zazářil a vanilka pronikavě zavoněla. Ale Otík hleděl na něco jiného. Jeden rohlíček vůbec nebyl obalený v cukru.
2: Naopak, vypadal ušmudlaně, jako by se válel někde za sporákem nebo co.
0: Takovou nepřístojnost Otík nesnesl. Vzal rohlíček a šup s ním ven z otevřeného okna.
2: Kde pak, aby se namáhal s obalováním v cukru? To je moc práce.
0: Vyhodit něco oknem je přece mnohem zábavnější. A tak náš nešťastný rohlíček dnes už podruhé letěl vzduchem. Tentokrát ho však nečekala útulná porcelánová mísa plná vonavých bratříčků, ale umrzlá, zledovatělá cesta. Tvrdě dopadl na studenou zem, až se mu odlomil jeden růžek.
1: Halo, pane Pavouk, pomoc,
0: zavolal rohlíček, ale jeho slova odnesl vítr a první sněhové vločky ho zastudily na těle.
1: Tady zmrzne na kost, nebo se rozmočí v tajícím sněhu. V každém případě ale zůstane bez užitku. Nikdo si na něm nepochutná. Nikoho nepotěší v čase radosti a vánočního ticha.
3: Píp, píp, píp, píp, píp,
0: Zapípalo to najednou nad jeho hlavou. Rohlíček otevřel oči a uviděl dva ptáčky. Oba načepířené, aby se alespoň trochu bránili třeskuté zimě.
1: Píp, píp, ty krásně voníš. Kdo pak jsi?
0: Já jsem Rohlíček. Vánoční cukroví, vykřikl Rohlíček s nadějí v hlase.
1: Píp, píp, máme hlad, ale ty asi nechceš, aby tě snědli obyčejní vrabci, viď? Tebe upekli pro otíka.
0: Rohlíček se usmál v návalu nečekaného štěstí. Ne, ne, ne, ne, řekl tichonce. Myslím, že jsem tu právě pro vás. Jsou přece Vánoce. A byly Vánoce. A sněhové vločky pomalu slétaly dolů z nebe a z oken se linula jemná vůně vánočního cukroví.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a ta...

0: To není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No. Ale stejně je to opičárně.
1: Ale není to opičárně.
0: Krava. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: To nebylo teda nic moc. Ale já jsem si teďka sám a dočista bez úschovny a bez počítače vzpomněl na jeden sen, ve kterém se mi taky motal ten náš zajíc, jenže tam byl jako pes.
1: Tak co teda byl? Zajíc a nebo pes?
0: Už zase začínáš? Já jsem ti taky pořád neskákal do řeči. A to jsem mistr ve skoku.
1: Tak promiň, já už nebudu. A o čem je ten sen?
0: To se nedá jen tak říct. O čem? O všem možným. Ono je to v něm všechno pořádně pomíchaný. Protože je to o našem zajíci a o našem lese, ale taky zase o džungli a o opicích. Víš vůbec, co je to džungle?
1: Jasně, že vím. Tropický prales.
0: No, všude samý stromy a liany a opice a papouškové a hadi. A já byl v té džungli jako Tarzan. Víš, co je to Tarzan?
1: No, nějaká opice, ne?
0: Depa, to je člověk, který ale umí všechno jako opice. Šplha, skákat po stromech a tak podobně. A už o tom bylo pár filmů, o takových Tarzanech. Jenže vždycky to byli zdivočelí lidi. A tohle byl první případ, kdy Tarzan byl pes.
1: Jú, a taky je to film?
0: Zatím ne, povídám ti přece, že se mi to jenom zdálo.
1: Ale mohl by bejt.
0: No to víš, že jo, třeba někdy bude. Jenom nevím, kde by sehnali takovýho maxipsa, který by uměl tak parádně šplhat po stromech, jako já v tom snu. Umí si vůbec představit, jak skáču ledně z větve na větev?
1: Ne, to teda neumím. To by museli být ty větve šíleně silný, aby pod tebou nepraskly.
0: Ba ne, to byly úplně normální pralesní větve, ale já nebyl nějak normální. Já byl lehonký jak pírko, jako kdybych byl na měsíci.
1: No, na měsíci je člověk 6x lehčí.
0: No vidíš, a ve snu může být člověk až 100x lehčí. A pes samo sebou taky. To jsem třeba skočil z jednoho stromu na druhej, tam jsem se jenom odrazil, jako na trampolíně, a už jsem zasletěl dál. No, a pak jsem se taky jednou odrazil a letěl jsem pořád dál a dál a už jsem na žádný strom nepřistál. No zkrátka, já jsem se vznášel jako pták, vidíš, a nepotřeboval jsem k tomu žádnou husu ani tramvaj. Prostě jsem jen tak mával tlapama, jako když se plave, a byl jsem lehkej jak badmintonovej míček. Jo, no to ti, Ájo, byla nádhera.
1: No, mně už se taky zdálo, že lítám sama, jen tak rukama.
0: No, mně bylo děsně fajn, jenže pak jsem najednou dole pod sebou zahlí tábor pytláků a zaslech jsem, jak se domlouvají na nosorožce. Tak to teda ne, řekl jsem si. Nosorožec je chráněný, pánové. A spustil jsem se střemhlav dolů, jako to dělá skřivánek nebo káně, a udělal jsem na ty pytláky nálet. Dal jsem každému parádní direkt na bradu, až zapadly pouši do bláta a pušky jsem hodil za nima. Jenže jednu jsem si jako nechal, hodil jsem si přes rameno, jako to dělá náš myslivec. A začal jsem stoupat úplně kolmo vzhůru, zrovna jako vrtulník. Jenže bez toho větru a rámusu šlo to úplně bez námahy. Vylícem až nahoru, nad prales, pěkně lehonce jsem začal plachtit k nějakým vodopádům.
1: Teda, to musel být pohled, veliký pes, který lítá nad pralesem a na zádech má pušku, teda.
0: No, a k tomu jsem si ještě zpíval. Jenže potom najednou mě něco jako zatáhlo za nohu, já spadnul dolů, ale už tam zase nebyla džungle, nýbrž náš les za rybníčkem, a byla si tam jako ty, a já jsem ti říkal, že jdu s tou puškou na lov. A řekl jsem ti, že tebe sebou nechci.
1: Jo, ty si ale...
0: holky se na lov neberou. A ty ses ani moc nevstekala, jenom si mi řekla.
1: No dobrá, ale aspoň psa bys měl mít. Na lov se má chodit se psem.
0: Jakýho psa? Jakýho psa, prosím tě? Já jsem přece pes.
1: No jo, ale teď jsi jako lovec. A když jsi jako lovec, měl bys mít psa.
0: No, a najednou od někud přifrčel náš zajíc a hned se troufale nabízel.
1: No tak já budu jako pes.
0: Řekl jsem, že teda jo, a šli jsme na lov. U rybníka povídám zajícovi. Hele, teďka mi běž tamhle vystavit kachny, jo?
1: No jo, ale když já neumím štěkat.
0: No, já se ti divím. Mluvit umíš a štěkat ne? Tak mě teda běž aspoň pošimrat.
1: No, neboj se, nějak to zařídím, aby vlítli.
0: Zajíc běhal kolem kachen jako divej, až je všechny vyplašil. A sotva se vznesli. Namířil jsem do vzduchu, no ale hned jsem radši zavřel oči, protože střílení je mi vlastně úplně proti mysli. Žádnej pes přece nestřílí, to jenom lidi. No ale, že to bylo ve snu, tak jsem teda vystřelil. A pak jsem zajícovi řekl, aport. Víš, co to znamená?
1: No, to znamená upaluj a přines.
0: Zajíc upaloval, ale nepřines. Vrátil se s protáhlou klamou a povídá.
1: No, tak to já teda přinést nemůžu.
0: Jak to?
1: No, teda ona to není kachna, co jsi střelil. Ono je to práškovací letadlo.
0: No vážně, už jsem to taky viděl, jak se ten pilot snáší na padáku k zemi. V rukou drží pytel s nějakým tím práškem a pořád svědomitě sype.
1: A spadnul do rybníka, viď?
0: Ne, spadnul na bejka. Ten se splašil a začal běhat po polích kolem dokola a ten pilot mu seděl za krkem a pořád svědomitě rozhazoval prášek. Zařekl jsem se, že na kachny už střílet nebudu. A ten chytrák zajíc povídá.
1: Hele, víš co? Střílej jenom na to, co má parohy. To bude jistější.
0: A za křovím se zrovna v tu chvíli nějaký parohy ukázaly. Tak jsem do nich prásknul.
1: Ju, a co jsi složil?
0: Složil. Nesložil jsem nic. Já jsem trefil myslivnu. Ty parohy tam měly nad dveřma. Z těch dveří hned vyběh hajný a hnal se po mně. Tak jsem na něj namířil pušku a řekl jsem. Pardon, já nerad. Hned to uznal. Dal ruce nad hlavu a zacouval zpátky do hájovny.
1: Teda, já už si s tebou na psa nehraju.
0: Řekl zajíc a v tu chvíli se změnil v hrocha.
1: Ju, zajíc v hrocha? Co by dělal u našeho rybníka hroch?
0: No to už přece zas nebyl náš rybník, nýbrž bažinatá řeka někde v džungli. Všude kolem plno krokodýlů a všichni hrozně mečeli.
1: Krokodýl přece nemečí.
0: No to vím taky, že krokodýl není koza, no ale tyhle mečeli. Tak já jsem si sedl na toho hrocha. Pěkně jsem ho pobídnul jako koně a hroch se mnou upaloval k domovu.
1: Hroch přece neumí upalovat. Hroch se jen tak courá.
0: No, to by se zdivila, jak upaloval. Za chvilku jsme byli z té džungle doma.
1: To muselo být fajn, když jsi přijel domů na hrochovi. Vidělo tě hodně lidí.
0: No, kdo říká, že jsem přijel na hrochovi? Když jsme přijeli domů, tak už to zase nebyl hroch, nýbrž motocykl. A já už jsem neměl na rameni pušku, nýbrž luk. A ty ses mě jako zeptala, co jsem střelil. No, zeptej se mě schválně.
1: Tak, co jsi střelil, fíku?
0: Letadlo a myslivnu. A potom jsem taky ještě střelil tu brokovnici. Střelil znamená prodal. Jenže já ji vlastně neprodal. Já ji jenom vyměnil za luk a 4 šípy a budu se učit střílet do terče. To je daleko lepší. Aspoň přitom nemůžu nikomu ublížit.
1: To teda byl vážně divokej sen. Hele, a taky jsi mi slíbil, že budeš vyprávět, jak se ti zdálo o té pohádkové zemi. Fíku, jak to bylo?
0: No, to už je zase jiný sen. Je, a ten já si ani pořádně nepamatuju. Tak zase, víš co, tak zase zapneme Alberta a necháme to na úschovně a na počítači.

Pohádka o knihomůlcích a psacím stroji. Pan spisovatel si jednou řekl, že napíše pohádku pro děti. I zasunul do svého psacího stroje čistý bílý papír a přemýšlel, o čem by asi ta pohádka měla být. A jak tak přemýšlel, vůbec nic ho nenapadalo. Začal zívat. Pak si lehl a tvrdě usnul. Ale ten jeho spánek nebyl zas tak tvrdý, aby se mu v něm nezdál sen. Byl to podivný sen. Zdálo se mu, že v jeho velikánské knihovně, schovaní za svazky knih, žijí trpaslíci knihomůlkové. Jenomže to, co se mu zdálo, byla náhodou pravda. Ti trpaslíci tam skutečně žili. Pokukovali po něm zvědavě z knihovny, když seděl nad papírem, ale on, ponořený do svých myšlenek, jejich očička, která zářila jako světlušky ze šera knihovny, prostě nevnímal. Sotvaže však usnul. Vyběhli knihomůlci ze svých úkrytů a schromáždili se okolo jeho opuštěného psacího stroje. Každý z trpaslíků se pohotově postavil na jednu klávesu s písmenkem. Nejstarší trpaslík, který měl dlouhé bílé vlasy a ještě delší vousy, že si na ně šlapal a přitom nebylo jasné, jestli si šlape na vousy nebo na vlasy, si stoupl před psací stroj, vylezl si na spisovatelův latinský slovníček a špačkem tušky začal dirigovat. Ukazoval s ním na jednotlivé trpaslíky a vždycky právě ten knihomůlek, na kterého ukázal, na své klávese vyskočil a jak dopadl, klávesa vytiskla na papír písmenko. Když klávesový koncert skončil, trpaslíci opět potichu vyšplhali do knihovny a pro svého stařičkého dirigenta, který se při slézání ze slovníčku zapletl do svých vlasovousů, spustili provazový žebříček, který byl upleten ze záložek po léta vytrhávaných z knížek. Ráno se pan spisovatel probudil. Po hlubokém spánku se labužnicky protáhnul. Udělal si silný čaj a když jej zvolna pil, díval se s úsměvem na svoji tichou a poklidnou knihovnu. Vzpomněl si na podivné trpasličí tváře, které ve snu viděl, a bavil se pomyšlením na to, jaké zábavné nesmysly se dospělému člověku mohou v noci zdát. Pak se ťukl do čela a řekl si, aha, už to mám, o čem napíši tu pohádku. A přistoupil ke svému psacímu stroji a málem mu leknutím vypadl hrneček s čajem z ruky. Ještěže čaj byl tak silný, že mu třesoucí se ruku podržel. Papír, který večer do stroje vložil a nechal nepopsaný, byl od zhora až dolů pokryt řádkami písmenek. Když se pan spisovatel vzpamatoval, zjistil, že písmenka tvoří slova. Slova tvoří věty a věty tvoří pohádku. A o čem ta pohádka byla? Inu o tom, jak pan spisovatel si jednou řekl, že napíše pohádku pro děti. A jestli chcete vědět, o čem byla, tak si to celé přečtěte ještě jednou.

0: Jdou dva tučňáci po poušti a jeden říká, tady to asi hodně klouzalo.
1: Proč myslíš, ptá se druhý.
0: No, že to tady tak hodně sypali.
2: Skrocený vodník.

0: Milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl. Já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka.
1: Nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá, vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl, hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých při hře nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského.
1: Co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl. Jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi, strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se, ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet, už bolí! Na to mlynářský čekal. Řekl, jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodního muže jakmele takmele a přitom mu říká, teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal,
1: já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu.
0: Ráno se mlynář podivil, že je mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář, víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkrát, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet,
1: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu.
0: S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

jiná je modrá a je to síla, když je nebe jasný. Každá sítí zapojená v těles, pevné sítě, komety sliští nočním vzduchem. Oproti hvězdám jsou slabé vzduchem a dinosaurus už mete z hor, nepřed na ně.

0: Špigy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, jak se máš?
2: Já se mám dobře a možná už jsem ti někdy říkala, že jsem byla dřív moderní gymnastka.
1: Hanko.
2: Co, vzpomínáš si?
1: Já si tě dokonce představuju, jak moderně gymnastkuješ.
2: Moderní gymnastika, to je oproti sportovní gymnastice odvětví, kdy při cvičení budete potřebovat náčiní a já jsem si jedno takové náčiní dnes vzala, abych tady Pigim zaspomínala na to, když jsem ještě dělala moderní gymnastiku.
1: Hanka má sebou takový
2: kruh obruč.
1: Vypadá to jako umělohmotná žížela, která se zakousla do vlastního ocásku, ale je strašidelně dlouhá.
2: Přesně tak. A tady to náčiní se v moderní gymnastice používalo proto, aby se děti, holčičky naučili zručnost.
1: Ty myslíš, že chlapečkové to nezvládnou?
2: Chlapečci taky mají zručnost, ale ty zase nemají tak ohebná záda a nemají tak protažené svalstvo na nohách, aby mohli dělat provazy,
1: rozštěpy. Takže je to taková holčičkovská záležitost, ten kruh, ale já se budu velmi taky a dokážu ti, že to zvládnou i kluci.
2: Ha! A když na co si ještě vzpomínám, když jsem chodila na tréninky, tak jsem vždycky hrdě nosila tu obruč takhle přes rameno, aby všichni viděli, že já jdu do gymnastiky. Byla jsem na to strašně hrdá.
1: A to ti nesplácatili v tramvaji?
2: Já jsem z Moravy. My tam tramvaj v Kroměříži nikdy neměli.
1: Takže jsi chodila s obručí jenom pěšky?
2: Pěšky a vždycky jsem byla taková hrdá, že tam jdu. To je jedno, to jsem si jenom teď tak na chvilinku zaspomínala na to, když jsem byla ještě gymnastka. Ale v každém případě teď tu obruč držíme nad hlavou, dejte ji do vzpažení. Je, Piggy, zpátky ruce dolů. Co když děti obruč doma nemají?
1: No to nevím. Tak si vezmu vařečku dlouhou.
2: Tak si dnes pro výjimečně vemte vařečku a budu moc ráda, když si obruč koupíte a třeba se s vás taky časem stanou moderní gymnastky, protože se vám prostě toto náčiní bude líbit. Takže já budu předpokládat, že já mám kruh.
1: A nebo pokličku.
2: No, my totiž chceme přes ten kruh prolejzat. Takže já si spíš myslím, že dnes to jenom tak jako vysvětlíme a příště už si to děti doma můžou zacvičit sami.
1: Dobře.
2: Takže máme kruh nad hlavou.
1: Kruh nad hlavou.
2: Ve vzpažení. Pomalinku kruh pouštíme dolů, stoupíme do něj jednou nohou, stoupíme do něj druhou nohou.
1: To znamená, že kdo má vařečku, přeleze.
2: Přesně tak. Hmm. A pomalinku zase kruh vytáhneme nahoru. Pík, ještě druhou nohu tam, ještě druhou nohu. Šup, levá, teď. Tak, máš vařečku za zády, já mám kruh za zády a pomalinku vstáváme. Znova máme ruce nad hlavou a ještě jednou pomalu pouštíme kruh dolů, obruč dolů, prolezeme do něj pravou nohou, levou nohou a za zády vytahujeme obruč. Tak, drž si vařečku nad hlavou za její konce a pojď, a já mám tu obruč a ukloním se k jedné straně, ukloním se k druhé straně. Tak.
1: Proč ty gymnastky necvičí s vařečkama?
2: Ono to není moc atraktivní, víš, potom když jdeš na závody a vyhazoval by si ke stropu vařečku, tak on ten kruh, když je krásně barevný, třpitivý, tak je to velmi atraktivní. Pusť dolů, já ti budu ještě chvilku povídat o gymnastice, protože ty gymnastky mají krásná těla, jsou štíhlé, mají nádherné drezíky.
1: Zkusím zatím sklonat, ty povídej.
2: Tady máš kruh, pak mají nádherné drezy, pak mají učesané vlasy a jsou takový jako, takový kultivovaný. Takový prostě, takový, na ní vidět ten projev toho těla, to samozřejmě má každý sport, ale já jsem si teď na chvilku zaspomínala.
1: Kachna Justina tomu říká ladný jako gazela.
2: Ladný jako gazela, to je přesně ono. A víš, co se potom s tím kruhem dá dělat? Pig, soustřed se.
1: No.
2: Budu ti ho házet. Připrav se, pozor, letí obruč, teď, chytil.
1: Není.
2: Tak já si jdu pro ní znova.
1: Ne, já tam doběhnu, tak ty tam povídej doběhni o těch gazelách.
2: Ale nebudu ti povídat o gazelách.
1: I když tedy upřímně řečeno, když to říká Kachna Justina, tak mi to připadá poněkud legrační.
2: Takže, milé děti, já jsem si teď tady hezky zavzpomínala. Budu moc ráda, když i vy si pořídíte kruh, obruč, budete s ním doma trénovat.
1: Házet, házím špatky.
2: Házet, chytám.
1: Hopsa!
2: Hop, a já ti něco ukážu.
1: Ty jsi to chytila.
2: Podívej se, jak kroužím tou obručí nad hlavou. To je krása, viď?
1: To je velmi
2: A já teď vyhodím obruč nahoru a do druhé ruky chytím a vyhodím obruč nahoru. Udělám kotol. Ježiš,
1: Hanko!
2: To se mi zase úplně tak nepovedlo. No, chce to trošku tréninku. Děti, já jdu do tělocvičny za svými dětmi, kde teda nebudeme mít obruče, budeme tam mít jenom aerobik a vy trénujte doma.
1: Hanka je vážně gymnastka a moderní.
3: Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal procházky.
1: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
3: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu.
4: Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš.
1: Ano,
3: zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovně radostně zvolal:
4: příteli, musíme si toho tolik povědět,
3: Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek.
4: Jak to, že byla, přerušil Ramíka, to už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
1: Není. Včera v noci ji vydrancoval gang kudly Dederona.
3: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem.
4: Vydrancoval gang kudly Dederona.
1: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
3: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
4: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
1: V Kilimandžáru.
4: V Kilimandžáru.
3: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
1: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
3: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal.
4: Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného.
3: Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe.
0: Tiki kalendář! Dnes je 31. srpna.
5: A svátek má Pavlína.
0: Pavlína? To je holčičí tvar jména Pavel. Takže jejich význam Pavlíny i Pavla je stejný.
5: Jejich jméno se vykládá jako drobný nebo skromný.
0: Pochází z latinského jazyka.
5: Takže všem Pavlinkám a Pavlám přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší.
6: Jednou ráno jsem seděl u břehu Neslivského potoka a díval se, jak medvědí kluci ničí schnilý dubový kmen. Pracovali tiše, drápy se pokoušeli dostat do prasklin a měkké třísky zuby vytrhávali. Matěj si urval starý choroš, Kuba vylizoval mravence a Vojta s pohupováním zkoušel lámat větve. Na hladinu temné tůňky spadl olšový list. Další přinesl neviditelný proud a mezi kameny se jich zachytilo několik. Tak už je to tady, napadlo mne, a rázem bylo po náladě. Když začínají padat listy olší, hlásí se podzim a vůbec nevadí, že všude kolem je ještě léto. A podzim znamená pro mne a médi loučení. Nějak moc rychle to kluci uteklo. Jdeme, jdeme, zavolal jsem na medvíďata a i když začínal krásný den, najednou se všechno nějak zamlžilo. Po známých cestách jsme se vraceli domů. Méďové se honili, zápasili a já musel často dlouho čekat, než je pranice přestali bavit a uráčili se jít dál. U starého pařezu se Kuba zastavil, udělal několik výpadů, dvakrát se převalil, začal hrabat a opět se válel. Co tam máš? Zavolal jsem na něho. Přes všechno sebeujišťování, že jsou to jen zvířata, jsem se po půl roce vzájemného soužití na ně díval spíš jako na děti. Když jsme byli sami, často jsem se přistihl, že si s nimi povídám a oni mluvili se mnou. Kdo nežil z medvědy, neuvěří, kolik toho takový medvěd umí sdělit. Kuba ke mně přiběhl, postavil se na zadní a zády se mi přitiskl k noze. V zápětí jsem ucítil bolest. Kuba měl kožich prolezlý vosami a přišel se mnou o ně rozdělit. Zřejmě ho šimrali v husté srsti a zamotávali se do ní. On sám žihadlo nedostal, za to já ano. A v následujících dnech i spousta dalších lidí, kteří nás na procházkách doprovázeli. Kuba a později i Vojta se uměl nenápadně přiblížit a vosy už sami zjistili, že na lidech si daleko snáze schladí žáhu. Dny rychle utíkaly. Porosty borůvčí už zase přestaly médi zajímat, protože chutné plody zmizely, zaschly i ostružiny a na stromech se začervenaly jeřabiny. Jednou ráno se ve stinném údolí objevila na trávě jinovatka a když médiové začaly koulet očima a nervózně funět, šla jim od tlamiček pára.

0: S fotografováním zvěře jsem se na čas rozloučil, protože s medvědími kluky to prostě nešlo. A tak jsem fotografoval jenom medvědy. To slovo jenom zní trochu falešně, protože kolika fotografům by udělalo radost, kdyby si medvěda v přírodě mohli alespoň jednou vyfotografovat. Moji kluci už začínali vypadat jako velcí medvědi. Však také pořádně vyrostli. Vojta se dostal přes půl metráku, Kuba vážil o 15 kilo víc a Matěj už 80 kilo. Povahou to však stále byli malí medvídci, vděční za každou chvilku, kdy mohli cucat prsty, nohy i ruce každého, kdo jim to dovolil. Občas někoho v lese trochu postrašili, občas něco zlámali nebo roztrhali. Už začali projevovat opravdový zájem o úly a také o zaparkovaná auta, která stejně neměla na lesních cestách co dělat. Několikrát se vyváleli na starých snílých rybách a páchli pak tak silně, že se jeden druhého štítili. To obvykle zjistili, že se právě musí pomazlit a nedokázali pochopit, proč je od sebe tak bezcitně odháním. V polovině září jsme se vypravili na poslední velký výlet do brdských lesů. Začínala jeleň říje a to je čas, kdy žádný fotograf zvěře a přírody nezůstane doma. Přijeli jsme popoledni, abychom se trochu prošli po lese. Věděl jsem, že je nutné, aby se méďové pořádně unavili, než s nimi vylezu na posed. Na blátivých cestách jsme nacházeli plno stop jelení zvěře. Ty však medvědy nezajímaly jako houby, vyrůstající z mechu, trávy i jehličí všude kolem. Hříbky jako kamínky i hřiby s hlavami jako talíře, kozáci a křemenáče, suchohřiby, babky i bedly. Bylo jich tolik, že mnoho městských houbařů by si připadalo jako v ráji. Méďům chutnali klobouky, o nohy zájem neměli, brzy se naučili i mezi houbami vybírat. Nejraději měli pravé hřiby, pak křemenáče a suchohřiby. Bedly, růžovky ani ryzce nejedli. Největší zájem projevovali o ty houby, které jsem právě držel v ruce. I v přírodě se medvíďata učí od matky, co jíst a co dělat, a já byl pro ně stále mámou. Slunce už sestupovalo k západu, když jsme se zastavili na okraji rozlehlé paseky. Mezi dvěma hustými smrky stál vysoký posed, kterému myslivci říkají kazatelna. Ani jsem nemusel jít příkladem, méďové sami vylezli po žebříku nahoru. Nejprve prolezli všechna okna, podívali se ven a když zjistili, že si nenechám olizovat ruce a prsty, uraženě usnuli. Věděl jsem, že ta chvíle pohody nebude trvat dlouho. Vychutnával jsem klid odpočívající přírody. Bylo ticho, jen občas do kazatelny vletěla vosa, zabzučela a po chvilce hledání vylétla ven. Nad vysokou žloutnoucí trávou plula babí léta a z dálky šuměl neviditelný potok. První se probudil Kuba. Asi ho tlačili v břichu houby a tak si nenuceně ulevil. Taková hromádka od 70-kilového medvěda zabere v malém prostoru pěkný kus místa. Slezl jsem a utrhl listy 9 silu, abych je vyhodil. Když jsem se vracel po žebříku nahoru, jakoby začalo pršet. To Vojta se asi moc napil v potoce a teď nevydržel. Co pak mi asi připraví Matěj, napadlo mne, protože ten o sobě ještě nedal vědět. Z dálky se ozvalo nesmělé jelení zatroubení. Chvilku bylo ticho a z druhé strany údolí mu odpovědělo další. Medvědi se vrhli k oknům posedu a zkoumavě se na mne ohlíželi. Zatroubil opět jelen poněkud blíž k nám. Chtěl jsem se podívat úzkým oknem, ale tam bylo obsazeno. Další troubení se ozvalo už docela blízko. Uá, odpověděl na ně Matěj a k němu se přidal i Kuba a Vojta. Uá. A ten večer bylo po říji. Za několik dnů jsem vyšel ráno i s kluky na poslední procházku. Byl pošmourný podzimní den a než jsme došli na kopec, dalo se do deště. Médium nasákly kožichy a mě stékaly proudy vody po obličeji, že jsem chvílemi ani neviděl. V místech, kudy jsme chodili nejčastěji, čekalo auto, aby medvídky odvezlo do nového domova. Nechtělo se jim. Ale nakonec se je s mojí pomocí podařilo naložit. Vracel jsem se lesní cestou zpátky a najednou jsem měl pocit, že to všechno byl jenom sen. Takový hezký sen o tom, jak jsem 8 měsíců dělal mámu třem medvědím klukům. Čekal jsem, že se probudím, ale v tom se v blátě přede mnou objevila hluboká stopa bosé nohy s rýhami od dlouhých drápů vpředu. V hustém dešti se pomalu zalévala zakalenou vodou. Tak přece jen jsem byl medvědí mámou. Spíš ale macechou a ne moc dobrou. Skutečná medvědí máma by své děti nikdy tak snadno neopustila.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek a do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek a to, prosím, stál na špičkách. Dokonce nejedl ani princezny a tak ho jednou napadlo, že není vlastně žádný pořádný drak a že se do pohádky vůbec nehodí. Utekl a nastěhoval se do starého dubu u Mechové paseky. A jednou se procházel po lese a cesta ho zavedla až na břeh rybníka. A najednou mu padl do oka leknín, co na tom rybníku seděl. Kvítek měl běloučky jak z míšenského porcelánu a sladce se usmíval.
1: Líbím se ti?
2: Nejradši bych si tě utrh a dal na čepičku.
1: A proč?
2: Kdybych tě měl na čepičce, tak by mi to moc slušelo.
1: Když to svedeš?
2: To se ví, že svedu. Utrhnout kytku přece umí každý.
1: Tak to zkus.
2: Připluj ke břehu a uvidíš.
1: To zrovna. Jen si mě utrhni tam, kde jsem.
2: Uprostřed rybníka.
1: A proč ne?
2: Kdybys byl třeba Kopretina nebo Kvítek Hřmánku, tak samozřejmě...
1: Snad se nebojíš vody.
2: Vody? Co tě napadá?
1: Tak pojď. Tak pojď, ty hrdino.
2: Jen se moc neposmívej. Však já si na tebe něco vymyslím. Už to mám. Zajdu si k veverce Terce pro slupku z ořechu, udělám si skořápkovou lodičku a potom si tě utrhnu.
1: To se ještě uvidí.

0: hodit. Chyť mě, větře, chyť mě, chyť. Ahoj, milichárku.
1: Ahoj.
0: Co tu děláš?
1: Stavím si lodičku. Až bude hotová, povozím se po rybníce.
0: Jú, to by byl, panečku, výlet. Nevzal bys mě sebou.
1: Proč ne?
0: Tak já ti pomůžu.
1: Dobře. Postavíme do skořápky silné stéblo trávy.
0: No?
1: Tak. A máme stožár.
0: Jen abych se do té loďky vešel, nemohu v ní mávat křídly.
1: Opovaž se mávat.
0: Jsem motýl, musím mávat. Ale když nechceš, posadím se na stožár, abych nepřekážel. Je, víš co? Hm? Já ti budu dělat plachtu.
1: Jú, ale mávej pomalu, ať se nám loď nepřevrhne.
0: Dobrá, to je pořád.
1: Co se tak vrtíš? Teď nás převrhneš.
0: Jen ať se loď pořádně houpá, jako na opravdovém moři.

0: Tak, Melichárku, kam poplujeme?
1: K tomu bílému leknínu. Utrhnu si ho na čepičku.
0: Trhat leknín a na tvoji čepičku, že by ses nestyděl. Drak s leknínem.
1: Nestyděl, to bych se měl co stydět.
0: Tenhle rybník je vodnická zahrádka a ten leknín je vodnická kytka. A vodnická kytka umí divy. Když vodník nechce, tak ji nikdo nedostane.
1: Žádné strachy. Podívej, není ten leknín krásný? Natáhnu po něm ruku. Mě nechytíš, udělám. Hop. A hop, a teď si mě, Melichárku, chyť.
0: Leknín ti utekl až na druhý konec rybníka.
1: No počkej.
0: Zbytečně se namáháš, leknín nedohoníme.
1: To by tak bylo.
0: Říkám ti, nech toho, dokud je čas. Vykoukne vodník kukadlo, co mu ten rybník patří, a bude zlé.
1: Jaké pak zlé? Ty jsi ale strašpitel. Kukadlo na vás kouká. A teď uvidíte.
2: Co tu děláš, Melichárku?
1: Chytám leknín, ale nemůžu ho dohonit.
2: Doplav si pro něj sám, bez lodičky. Třeba pak na tebe počká.
1: To bych se umáčel.
3: Já to říkal, že se bojí vody, já to hned poznal.
2: Tak tobě je voda tuze mokrá a tuze studená, co?
1: Studená, studená.
2: No, no počkej, já ti ukážu. Kdo se bojí kapky vody, ten ať jí má celou louži.
0: Z toho nic dobrého nekouká. Ten leknín vodník kukadlo Melichárkovi jen tak nedaruje.
1: Motýlku, motýlku, kam letíš? Počkej, vždyť se hodní plachta.
4: Ale to už vodník nafoukl tváře, že je měl jako dva balóny a... Pomalu ten dech pouští po vodnické dlani a rovnou proti hladině. Na rybníce se udělala vlna velká jako stodola a žene se rovnou na Melichárka. A teď mu ta vlna podrazila nohy a teď ho smetla do rybníka. Pomoc, pomoc, vykřikl Melichárek a už polikal anděličky.
1: Že on neumí plavat.
2: Všechny ryby na pomoc, ať se Melichárek neutopí. Jsem vodník. Ale draky netopím.

0: To jsem se napil. Málem jsem se utopil.
1: Máš štěstí, že tě našel kapr břicháček. Bez něj by tě vodník nezachránil.
2: Poslechni, ty neumíš plavat?
0: Neumím.
2: A kdo to má poznat?
0: Já jsem ještě maličký.
2: Vezmu tě do učení, protože ten, kdo neumí plavat, nemůže chtít leknín z mé zahrádky. Tak, do vody.
0: Co, teď hned?
2: A na co chceš čekat? Až se někde utopíš? Tak hýbaj do učení.
0: Ta voda je ale studená.
2: A mokrá. Lehni si na znak a dělej, jako když motýl mává křídly. A teď zkus nohama, jako když se vaří voda. Tak. A teď tempa. A dvě, tři. A dvě, tři. A dvě, tři.
0: Já se utopím.
2: A dvě, tři.
0: Voda by natekla do nosu.
2: Když natekla, tak zase vyteče. To je pořád řečí.
1: Melichárek se plácá ve vodě jako ryba na suchu.
2: Ničeho si nepřijmej, pěkně se nadechni. A teď ponoř hlavu. Ještě víc. A vydechni pod vodou, až to zabublá. A znova.
1: Je vináčku bublat.
2: Bublal si dobře. A teď ještě jednou. Připravit se, pozor teď.

0: Vidíš, že to nebylo tak těžké. Zítra spolu budeme trénovat. Plavání chce cvik.
1: Když Melichárek přeplaval rybník od konce ke konci, ohřál se na sluníčku a pak honem domů. Ale od dubu se musel vrátit. Jak na břehu sušil mokré kalhotky, ztratil z kapsy klíček od dubové světničky. Šel ho tedy hledat. Nakonec klíček našel, ale zároveň uviděl na vodě kapra. Převaloval se z boku na bok a smutně kulil rybí oči.
2: Kapříku, stalo se ti něco? Hlasitě jí neslyším ani slovo.
0: Co tu křičíš, jak naléž?
2: Volám tamhle na kapra. Otvírá nám mne pusu, ale já nic neslyším.
0: To je kapr břicháček a mluví moc šeptem. Zavolám ho blíž, jinak z něj kloudné slovo nedostaneš.
2: Je, břicháčku, co se ti to blízká v puse? Ty máš zlatý zub?
3: To je rybářský háček.
2: Od kdy nosí ryby v puse rybářský háček?
3: Já ho mám od oběda.
2: Od oběda? Ty jíš háčky?
3: Ale ne, háček na mne nalíčili rybáři a takhle to dopadlo.
2: To jsi měl ještě veliké štěstí. Ukáž. No to je háček jako na velrybu.
3: Je.
2: Tak drž a neškubej se. Tak, a je venku.
3: Ty jsi mi ho vyndal. A za takovou chvilku, jak se ti odmění, Melichárku?
2: To nestojí za řeč.
3: A já mám plné kapsy rybích peněz.
2: Jen si je nech.
3: Tak ti utrhnu ten letník, co se ti tak líbil.
2: Jenom ať si kvete. Kdybych ho ještě chtěl, utrhnu si ho sám. Naučil jsem se plavat a budu se na něj chodit dívat. Podívej, podívej, jak je krásný.
1: Řekl Melichárek a posadil si za čepičku místo leknínu kvítek kopretiny.

0: básničku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

0: Otcem, kde jsi to vzal?
1: Udělal.
0: A z čeho?
1: Ze součástek.
0: A kde jsi vzal ty součástky?
1: V posteli.
2: Nebuď drzý, chlapče.
1: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
0: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, švagrova.
1: Co, prosím?
0: Hnuj, chlapče, hnuj!
3: Jednou už za první tmy čekala maková panenka na motýla Emanuela. Každou chvíli zavolala. Slyší mě někdo? Není tam někde motýl Emanuel? U lesa není, řekla ozvěna od lesa. U rybníka taky není, zašeptala ozvěna od rybníka.
4: Celý den jsem ho ani nezahlídla, houkla ozvěna od skály.
3: A bylo už pozdě večer, měsíc šel po nebi a maková panenka se stále ještě dívala do tmy. Najednou v té tmě někdo vykřikl, pro pána, to je neštěstí. Kdo je to? Nikoho nevidím. Podeď by si viděla. Já jsem totiž zhaslé luční světýlko, Ferdinand. Nesvítím. A kdo tě zhasl, Ferdinande? Nějaký nešika pták, mávl křídlem a bylo to. Mohla bych ti nějak pomoct, řekla panenka. Ale ano, povídá už veselý Ferdinand. Zvedni dva křemínky, co ti leží u špičky střevíce a křísni s nimi o sebe. Makové panenky mají jen malou sílu. Panenka pomalu zvedla křemínky, jako by to byly dva balvany, a uhodila jedním o druhý. Vyskočila jiskra a před panenkou stojí luční světýlko Ferdinand a tiše září. Pták mě zhasl křídlem, ty jsi mě znova zapálila jiskřičkou a já ti děkuju, řekl a dal se do tance. Tancoval po špičičkách trávy, točil se dokola, anebo zas jen tiše hořel jako na slavnosti. Najednou toho nechal. Přitočil se k panence a povídá, já se tu veselím jako na bále, a tobě se přece někde ve tmě ztratil motýl Emanuel. Jestli dovolíš, já se po něm podívám. To bych byla ráda, řekla maková panenka. Ferdinand odběhl do tmy a panenka čekala dál. Za chvíli bylo slyšet pořádně veselou motýlí písničku a motýl Emanuel je tu, cylindr má na stranu a vykládá, jestli se, panenko, na mě zlobíš, tak se nezlob. Za všechno může Jitrocel, protože on pořád lízně si Emanueli a ještě trochu a ještě aspoň kapičku. Já se nezlobím, řekla maková panenka, ale ty, Emanueli, musíš jít hned spát. Ustlala mu postel ve velikém žlutém květu a Emanuel si do ní vlezl. Panenka ho houpala, ale Emanuel ne a ne usnout. Nakonec povídá, já neusnu, protože mám velikou žízeň. Kde mám teď co schánět, řekla panenka. Noční rosa už dávno spadla. Já mám žízeň, řekl Emanuel. Maková panenka se vypravila pod hermánky, ale tam ani kapka. Když se vracela domů, potkala vysoký bodlák. Všude na něm stála rosa. Bodlák byl tak ježatý, že se po něm rosné kapky bály sklouznout do trávy. Panenka bodláku povídá, dej mi kapku pro Emanuela, on má žízeň. Velkou, řekl bodlák. Ale prosím, panenko, naber si rosy, kolik chceš. Maková panenka udělala krok a uvízla s cukínkou v bodláči. Pust mě, vykřikla. Já nemůžu, ani kdybych sám chtěl, řekl bodlák. Motýl Emanuel zatím čekal, nedočkal se a usnul ve velikém žlutém květu. Probudil se a měsíc už ukazoval k ránu. Maková panenka mi někam zabloudila, lekl se Emanuel a letěl ji hledat. Uviděli ho můry, které se zrovna chystali jít spát a šeptali si, co je to za bláznivého motýla, co pak pořádný motýl lítá před sluníčkem.
4: Co je to za bláznivého motýla, povídá o chvilku později bodlák, který držel makovou panenku za sukničku. Viděli jste někdy motýla hrnout se takhle rovnou na bodlák?
3: To už byl Emanuel namávnutí křídly od bodláku a volá, pusť mou panenku, pusti!
4: Tak si pro ní pojď, povídá bodlák.
3: A mouchy, co tam před ránem brousili kolem, si za chvilku povídali. Maková panenka uvízla na bodláku za sukínku a motýl Emanuel za křídlo. Jenže to už se tam po špičičkách trav hnalo luční světýlko Ferdinand. Postavilo se před bodlák a řeklo, hned je oba pustíš, panenku i Emanuela.
4: A když nepustím, naježil se bodlák.
3: Tak uvidíš, řekl Ferdinand a svítil přísně jako svíčka v soudní síni.
4: Pálíš? Zeptal se opatrně bodlák.
3: Pustíš? Zeptal se Ferdinand.
4: Pustím.
3: A bodlák pustil makovou panenku i motýla Emanuela. Ale já nepálím, zasmálo se luční světýlko Ferdinand a odběhlo po špičičkách trav. Natrženou sukínku si panenka snadno spíchla a taky Emanuelovi vyspravila křídlo.

0: Paní zima. Jedna vdova měla dvě dcery. Jednu pěknou, pilnou a milou, druhou nepodařenou, línou, nehezkou. Jenže ta nepodařená byla její vlastní. Tu milovala a všemožně rozmazlovala, zatímco na nevlastní nakládala jen práci. Ubohá dívka musela den co den sedět u studny a příst, až jí ruce krvácely. Jednou ulpěla krev i na vřetenu a tak se nahnula nad studni, aby je omyla. Vřeteno se jí však vysmeklo z ruky a sletělo do vody. Dívka se dala do pláče. Utíkala se maceše přiznat, jaká ji potkala nehoda, ale milosrdenství se nedočkala. Když si nechala vřeteno spadnout do studny, řekla macecha, tak ji odtamtud zase přines. Pastorka se vlekla zpátky ke studni a marně přemýšlela, co dělat. Nakonec byl ale její strach z macechy tak velký, že do studny opravdu skočila. Cítila, jak padá, pozbývá vědomí a když přišla k sobě, stála na překrásné louce ozářené sluncem. Tráva se leskla, květiny voněly, ona šla po té louce dál a dál, až došla k peci plné chleba a chléb volal.
1: Vytáhni mě, nebo schořím, jsem už dávno upečený.
0: Dívka otevřela dvířka, lopatou vytáhla všechny bochníky, naskládala je na sebe a pokračovala v cestě. Po chvíli přišla k jabloni. Větve obsypané plody se skláněly až k zemi a jablíčka sborem prosila.
1: Zatřes stromkem, jsme už všechna zralá.
0: Pastorka začala třást stromkem a jablka jako déšť pršela k zemi. Když na větvích nezůstal jediný plod, složila jablka nahromadu a znovu vykročila cestou. Tak přišla k chaloupce, z níž vyhlížela babička s obrovskými zuby. Dívka se před ní dala na útěk, ale v tom za sebou zaslechla.
2: Proč utíkáš, děvenko? Můžeš u mě zůstat a umíš-li poctivě pracovat, dobře se ti povede. Musíš jenom dbát, abys pokaždé pěkně ustlala mou postel a natřásla důkladně perziny, aby mohlo na světě hezky hustě sněžit.
0: A stařenčin hlas zněl tak laskavě, že se dívka přestala bát, řekla babičce, že jí bude ráda sloužit a skutečně vykonávala vše k její spokojenosti. Natřásala peřiny a stlala postel tak důkladně, že se peří sypalo proudem a jako obrovské sněhové vločky dopadalo na zem. Za to měla opravdu hezký život. Nikdy neuslyšela nevlídného slova a den co den dostávala dosyta najíst, chutnou pečení a dobrý moučník. Pěkně dlouho takhle žila u paní zimy, ale pojednou na ní dolehl stesk. Nejdřív sama nevěděla, co jí chybí. Posléze si však uvědomila, že ač se má u sněhové babičky stokrát lépe než u macechy, přece jen ji to táhne zpátky.
1: Ach, milá babičko, řekla.
0: Vede se mi tak, jak se mi doma nikdy nevedlo. A přesto nám nepřišla taková tesknota, že u vás nemůžu déle zůstat. Paní Zima se dobrotivě usmála.
2: Líbí se mi, že chceš domů, a za to, že jsi mi věrně sloužila, tě do světa lidí sama dopravím.
0: Vzala dívku za ruku a vedla ji k velikánské bráně. Brána se otevřela a jen do ní dívka vkročila, začal na ní padat zlatý déšť a všechno to zlato na ní zůstávalo.
2: To máš za svoji píli a poctivost,
0: řekla stařenka a vykouzlila dívce v rukou i vřeteno, které jí kdysi spadlo do studny. Bylo neposkvrněné jako padlý sníh. Na to se brána zavřela a dívka viděla, že stojí nedaleko macešina domu.
3: Kikiriki, dočkali jsme se naší zlaté dívčinky!
0: Zakokrhal kohout, sotva vešla na dvůr. A kvůli třpitu, který z ní vyzařoval, ji i ženy v chalupě uvítali vlídně. Když pastorka převyprávěla, co všechno se s ní dělo, a macecha uslyšela, jak lehce k velikému bohatství přišla, hned chtěla své nehezké a líné dceři k podobnému štěstí dopomoci. Postavila ke studni kolovrat, děvče si poranilo prst o šípkový keř a sotva vřeteno skrvavělo, hodila je do studny a vrhla se za ním. Jen tak učinila, probudila se, stejně jako pastorka, na louce plné slunce a květin a kráčela po ní dál, až došla k chlebové peci.
1: Vytáhni mě honem, sic schořím,
0: zavolal na ní prosebně chléb.
1: To by tak hrálo, abych se kvůli tobě zamazala.
0: Odvrátilo děvče hlavu a pokračovalo v cestě. Zanedlouho došlo k jabloni, ale jabloň marně prosila.
1: Zatřes stromkem, zatřes mnou, má jablíčka jsou již zralá.
3: To zrovna, aby mi nějaké jablko potlouklo hlavu.
0: Šlo děvče dál a také přišlo k chaloupce zimní stařenky. Babička se dívá z okna, velikánské zuby vyceněné, ale děvče už ví, že se nemá čeho bát a hned se hlásí do služby. První den se jakž takž činí, protože myslí na spoustu peněz, které dostane. Druhý den však už začíná lenošit a třetí den ráno se mu ani vstávat nechce. Postel sněhové paní nikdy není pořádně ustlaná, peřiny jsou nevyvětrané a peří nelítá a na zem nesněží. Taková práce babičku věru brzy omrzela a rozhodla se s děvčetem rozloučit. Tím se ovšem lenošná dívka

0: domů a kohout na plotě se rozkokrhal.
1: Kikiriki, dočkali jsme se zasmolené holčinky!
0: A smůla z ní nesešla, ať ji ze sebe drhla, jak chtěla a čím chtěla. Držela se jí až do smrti.

0: Pipk.
1: Muž zastaví u benzínové pumpy.
2: A ptá se, kolik stojí kapka benzínu?
1: Nic, odpoví překvapeně obsluha.
2: Řidič na to, tak to mi prosím nakapejte 10 litrů.
0: To by ho vyšlo levně.
3: Tři a dva je pět, 12 a...
4: Dobrý den.
3: 15. Dobrý den.
4: Vyhasla vám cigareta.
3: 30. Nemám čas si ji znovu zapálit. 25, 31. Uf, tedy to je 500, 1 milion, 622 tisíc, 731, 500 milionů. Čeho? Ty jsi tu ještě? Už nevím čeho. Mám tolik práce. Já jsem vážný člověk. Nebavím se hloupostmi.
4: Čeho 5 milionů?
3: 7. Za celých 54 let, co tu bydlím, jsem byl vyrušen jen 3krát. Před 22 lety chroustem spadl Bůh ví odkud a já se 4krát spletl ve sčítání. Před 11 lety jsem měl revmatický záchvat. Chybí mi pohyb. Nemám čas se jen tak potloukat. Jsem přece vážný člověk. A po třetí zrovna teď. Říkal jsem 500 milionů.
4: Milionů čeho?
3: Milionů hvězdiček, které vidíme někdy na obloze. Věcičky, které se třpití. Zlatých věciček, o kterých sní lenoši. Jenomže já jsem vážný člověk. Já nemám čas na snění.
4: Ach tak, hvězd.
3: Ano, ano, hvězd.
4: A co děláš s 500 miliony hvězd?
3: 500 tisíc, 1 milion, 621 tisíc, 731. Já jsem vážný člověk. Já jsem přesný.
4: A co s těmi hvězdami děláš?
3: Co s nimi dělám?
4: Ano.
3: Nic. Patří mi?
4: Tobě patří hvězdy?
3: Ano.
4: Ale viděl jsem už krále, který...
3: Králové nejsou majiteli, králové vládnou a v tom je rozdíl.
4: A co ti pomůže, že máš hvězdy?
3: Jsem bohatý.
4: A co ti pomůže, že jsi bohatý?
3: Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud se někdy objeví. 500 tisíc milion, 22 tisíc...
4: Jak ti mohou patřit hvězdy?
3: A komu patří?
4: To nevím. Nikomu.
3: Patří mně? Neboť já jsem na ně myslel první.
4: A to stačí?
3: Ovšem, když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, je tvůj. Když máš jako první nějaký nápad, dáš si ho patentovat, je tvůj. A mně patří hvězdy. Protože nikdy nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohli patřit.
4: To je pravda. A co s nimi děláš?
3: Spravuji je a přepočítávám. Není to zrovna snadné, ale já jsem vážný člověk.
4: Patří-li mi květina, mohu ji utrhnout a odnést. Ale ty nemůžeš utrhnout hvězdy.
3: Ne, ale mohu je dát do banky.
4: Co to znamená?
3: To znamená, že napíšu na papírek počet svých hvězd a potom zamknu ten papír do zásuvky.
4: A nic víc?
3: To stačí.
4: Já mám květinu a každý den ji zalévám. Mám 3 sopky a ty vymetám každý týden. Vymetám totiž i tu vyhaslou. Pro mé sopky, pro mou květinu je užitečné, že mi patří. Ale ty nejsi hvězdám užitečný.
3: 342,

0: 5 milionů 223.
1: Biznismen nevěděl, co odpovědět. Dospělí jsou podivní, řekl si malý princ v duchu a vydal se na cestu. Už proto, že měl o vážných věcech jiné představy.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, dneska zloví Figy a Hanka Krychová.
2: Já vás, děti, zdravím. Opravdu dneska Figy pěkně zlobí. A já vůbec nevím proč.
0: Protože jsem gymnasta, Hanko.
2: No to je sice hezký, ale můžeš mě vysvětlit, proč po mně pořád házíš míčkem?
0: Já neházím po tobě míčkem, já s míčkem trénuju.
2: No a to není vůbec pravda, už jsi mě dvakrát trefil, já už ale vím, to jsi mi ale mohl říct. Já jsem vám minule slibovala, že budeme pokračovat ve hře na moderní gymnastiku. Tak to se ti omlouvám, Piggy, to se ti moc omlouvám, ale já tě hned na začátku vyzkouším. Mohl bys mi říct, jestli víš, jaký je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou?
0: Já myslím, že i sportovní gymnastky mohou chodit moderně oblečené.
2: To určitě, ano, ale jsou to dva rozdílné sporty. Moderní gymnastky cvičí s náčiním.
0: S náčiním, to jsou třeba hrnce, pokličky, lžíce, kuchyňské náčiní.
2: No to víš, že ne, je to samozřejmě míč, obruč, švihadlo nebo kužely.
0: Všechno, co se vejde do tašky.
2: Přesně tak, a já mám moderní gymnastiku moc ráda. A sportovní gymnastky, ty zase chodí na kladině, skáčou přes kozu, cvičí na bradlech a tomu se říká jak?
0: Tomu se říká
2: nářadí.
0: Nářadí,
2: přesně tak. No.
0: Já vím, a nářadí je v nářadovně.
2: Přesně tak, vždycky, když přijdeš do klubu, kde je sportovní gymnastka nebo gymnastika, tak si nejdříve z nářadovny vytáhneš všechno, na čem potom budeš cvičit, takže je to taková úklidová místnost. Mm-hmm. Piggy, prosím tě, zpátky ale k míčku, protože my dnes budeme trénovat moderní gymnastiku. Připravte se a navazujeme na minulý díl. Co jsme probírali, Piggy?
0: Probírali jsme, že stojíme na nožičkách, zadeček máme oběma půlkama k sobě
2: a
0: stážený.
2: Právně.
0: Hlavička tlačí proti stropu, abych stál rovně.
2: Výborně. Lopatky máme vzadu. A
0: to
2: teď?
0: Vpředu to asi nebude?
2: No, já jsem myslela, jako, že ji máme u sebe.
0: Jo, u sebe.
2: Takhle,
0: jako kdybych měl oříšek mezi nimi.
2: Přesně tak. A holky, kluci, máte z minula míček někde poblíž? Pevně věřím, že ano, protože když se s námi budete pravidelně setkávat, tak musíte mít neustále pořád všechno při ruce. Uh-huh. Chytíme míček do ruky, které říkáme jak?
0: Lžícová, pravá, co myslíš? Jo, pravá.
2: Přesně tak. A budeme přehazovat míček přes hlavu do jaké ruky?
0: Srdíčkové.
2: Ano, a pomůckou pro to, aby nám to nespadlo, bude doprovod tohoto míčku očima. Takže se nebudeme dívat na zem, ale když míček budu přehazovat z jedné ruky do druhé, tak se budu očima na ně dívat, aby mě spadl přesně tam, kde já jsem si dala svůj cíl.
0: Právě spadne na hlavu, no.
2: Ale to vůbec nevadí. Připravíme se, pozor. Podřep kolenou, Ela, hopla, držíte?
0: Mám ho, Hanko,
2: výborně.
0: Mám ho.
2: Opravdu, holky a kluci, Piggy drží svůj míček, já věřím, že i vy doma. A teď ještě zpátky, pozor, z levé ruky do lžícové. A držím. Piggy, já si myslím, že bychom to mohli udělat o něco těžší a uděláme z toho trošinku sestavičku. Čtyřikrát poskočíme na místě a potom si přehodíme míček přes hlavu z jedné ruky do druhé. Mhm. Děti, jste připravené? Budeme poskakovat na místě teď. Raz, dva, tři, čtyři. Vyhodíme míček z jedné ruky, chytíme. Vyhodíme z druhé. Já ne, já jsem chytila a mám míček i v druhé ruce, protože já jsem léta dělala moderní gymnastiku, takže já mám natrénováno, ale to vůbec nevadí. Taky jsem si musela projít řadou tréninku, takže my si dáme další nácvik. Připravte se, čtyřikrát poskočíme na místě. Teď raz, dva, tři, čtyři. Vyhodíme míček nad hlavou. Vyhodíme míček nad hlavou, chytím a je to. A do naší sestavičky už nám chybí jenom tleskání pod míčkem. Kolikrát si tleskne Piggy pod svým míčkem při
0: vyhození? Já to zvládám jenom jednou, zatím.
2: To vůbec nevadí. My si zkusíme tento cvik udělat s dvojitým tlesknutím pod míčkem. Připravte se, když vyhodíme míček nad hlavou, dvakrát tleskneme a budeme se snažit míček chytit do rukou tak, aby nám neupadl.
0: To znamená, teď vyhazuju míček oběma ručičkama.
2: Oběma ručičkama nahoru, díváš se za ním, to pořád platí, ty si tleskneš jednou a my tleskneme dvakrát. Připravte se, pozor, vyhodíme míček nahoru teď a dvakrát tleskneme pod míčkem a chytíme. Mm-hmm. Ještě jeden nácvik, Piggy, pojď se mnou. Vyhodíme míček, tři, dva, hop, zasa, dvakrát leskneme a chytíme.
0: Výborně. Dvakrát
2: lesknuto. Teď celou sestavu spojíme dohromady. Čtyřikrát poskočíme, míček z pravé do levé, z levé do pravé, jednou nahoru, dvakrát lesknut a je to.
0: Počkej, počkej, to je moc složité. Tak.
2: Budu všechno napovídat.
0: Dobře.
2: Čtyřikrát poskočit na místě, teď. Hop, raz, dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z pravé ruky do levé.
0: Hop.
2: držíme. Z levé do pravé. Držíme. Jednou nahoru, dvakrát lesknu pod míčkem.
0: Oběma ručičkama nahoru.
2: Držíte? Výborně, děti.
0: A to už byla sestava.
2: Takže povedla se ti.
0: Gymnasta.
2: Teď už jsi hotový, moderní gymnasta, já ti blahopřeju.
0: Já jsem vždycky věděla, že jsem moderní, ale že jsem gymnasta, to až ode dneška.
2: Děti, jestli se vám stejně líbilo cvičení s míčkem jako teď našemu Pigimu, tak si myslím, že by bylo nejlepší vzít svoji mámu za ruku, ať jde k internetu a najde si všechny kluby, kde se cvičí moderní gymnastika a vy se můžete během chvíle stát jejími příznivci.
0: A být tak mrštní jako Vojta.
2: A pružný a všechno tak, jak moderní gymnastika má. Děti, holky, kluci, mějte se krásně a příště se na vás budu zase těšit.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: V jednom malém domečku, vprostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala. Ne, abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná, mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé strapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, 7. mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vyles. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka, ta naše má bílé vousy, na vradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy. Chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, trada, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši je to tak. Ty jsi divná, maminka, bradu máš. A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy. Honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši 2 šišky. To je nápad. A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm obě šišky i ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila, kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. Tak, a to je konec pohádky.
0: Tiki kalendář! Dnes je 31. srpna.
3: A svátek má Pavlína.
0: Pavlína? To je holčičí tvar jména Pavel. Takže jejich význam Pavlíny i Pavla je stejný.
3: Jejich jméno se vykládá jako drobný nebo skromný.
0: Pochází z latinského jazyka.
3: Takže všem Pavlinkám a Pavlám přejeme k dnešnímu svátku, že...

0: svatého Jána otvírá se k létu brána.
1: Ano, rozumím, nastává konečně výrazné oteplení, neboť k nám proniká teplý oceánský vzduch, že ano?
0: No, říkáš oteplení a nic víc? A co ta kouzla a čáry, které se dějí v tuto svatojánskou noc?
2: Jaká kouzla, bábinko? Jaké čáry?
1: Ty nevíš, no přece čáry, máry, fuchty, z černé mouky buchty.
0: Jen se neposmívej, hurvinku. Tuto noc všechny síly tajemné přírody se probouzejí a nabývají neobyčejné moci. Ve vzduchu se vznášejí čarodějnice a jiná povětrná strašidla.
2: A co to jsou povětrná strašidla?
1: To jsou ta, která používají ke svému přemísťování různá vzmášidla a jiné vzdušné dopravní prostředky.
0: Pokud já vím, hurvinku, převážně létají na koštěti.
2: To jsou ovšem jenom staré pověry, že ano?
1: Protože by jinak v době současné musela zmíněná strašidla používat dnes rozšířený vysavač prachu značky Standard.
0: Lidé tomu kdysi věřili a chránili se před zlou mocí.
2: A jak jim ta strašidla ubližovala?
0: Tak příkladně lesní divoženky lákaly osamělé noční pocestné a jestliže by se ten nešťastník za nimi jen ohlédl, zůstala by mu hlava na do smrti vykroucená.
1: Ohlédni se za mnou, Máničko.
2: Bábinko, si to víš? A jak se tedy mohli před nimi ochránit?
0: Věřili v zázračnou sílu některých květin a bylin, nazbíraných ten den o minulém létě, dřív než napadla rosa. Zejména černobíl, jinak též zvaný peliněk Artemias vulgaris, z čeledi bylin složnokvětých, měl moc zahnat všechny zlé síly. Děvčata z něj pletla věnce nebo ozdobu do pasu.
1: A to mě nebá, to jsou bábičiny pohádky.
0: No, neříkám, abys tomu věřil, hurvinku, ale nevím, zda by ses odvážil tuto noc jít nazbírat třeba kvítek kapradí, který rozkvétá jen v tuto půlnoc.
1: A co bych s ním dělal, s tím kvítkem?
0: Má také kouzelnou moc. Kdo ho má, rozumí řeči stromů a otevřou se mu všechny podzemní poklady. Ale získat tento kvítek není snadné. Čerti ho hlídají a ti pouštějí na každého, kdo se jen odváží všechnu hrůzu.
1: Čerti nejsou a hrůza je, když tomu někdo věří.
0: Jak myslíš, chlapče? Já si půjdu natrhat nějaké ty bylinky, protože se říká, kde v domě bezovej lípovej květ, heřmánek a hadí koření, tam není bolesti, tam není mření.
1: A nebyl by tam, prosím, nějaký recepis pro mě?
0: Ale ano. Je stopinku s bedrníkem, polej si to kozím mlíkem, je stopinku s bobkem, budeš skákat hopkem.
1: Opravdu? To je podivuhodná lékařská kůra, jíst kozí bobky, nebo snad králičí.
0: No, tak já jdu, děti, a vy tady nezlobte.
2: Babinka si myslela bobkový list, který podporuje trávení, výrazně voní a dává se do svíčkové a na hlavu vítězům.
1: Svíčková si dává na hlavu vítězům?
2: Do svíčkové se dává jeden lístek. A věnec upletený z mnoha bobkových lístků, zvaný též věnec vavřínový, se dává na hlavu nebo na krk vítězům.
1: A ty myslíš, že když mi uděláš tu topinku s bobkovým lístem, že něco vyhraju?
2: No, to já nemůžu vědět.
1: Tak to zkusíme. Zabal tu topinku a jdem na kapradí.
2: Kurvínku, ty nemáš strach?
1: Je třeba postavit se proti všem pověrám, rozumíš?
2: No,
1: jdeme postavit se proti všem pověrám.

0: hvízdám, no. Ale já hvízdat neumím, tak si budu povídat. Stojí, stojí babice, rozsuchaná velice, když přijdou časy, zelené má vlasy, když tělo chřadne, do vody padne.
1: Hele, hele, nech si toho. Člověk vidí sotva na dva kroky a ty tu začneš s nějakým hororem.
0: No, to je hádanka a žádný strašidelný příběh.
1: No, tak je vhodná chvíle na hádanky, když nevím, kam šlápnu.
0: Ale že si neuhádl, viď? To je vrpa. Tamhle je černý dům.
1: Neblázni, kde co vidíš?
0: To je přece taková hra a ty máš říct, co v tom domě?
1: Ty mě děsíš, co v tom domě?
0: Černá paní.
1: Co tam vaří?
0: Černou kaši.
1: Čím jí mastí?
0: Kolo mastí.
1: Čím jí bere?
0: Lopatou. Má palici chlupatou.
1: Aby do toho.
0: Co tam hledáš?
1: O něco jsem zakop, no.
0: Aby to tak byl bludný kořen.
1: No, co by mělo být?
0: Ty to nevíš. Zakopneš-li o bludný kořen, nenajdeš více cestu z lesa. Leda, že bys měl věnec z černobílu.
1: To nemám, ale mám topinku s bobkem.
0: Nevím, jestli nám to v tomto případě pomůže.
1: Máničko, podívej se už, co? Kolem nás létají.
0: Ty vidíš nějaké koště?
1: Je to mnohem strašidelnější.
0: Ale díti, to je netopír, šelma kluk, prodal peří, koupil chlup. Netopíre, poleď blíž, jsi-li žába nebo myš.
1: Už abychom byli v tom kapradí. Nevidíš ho?
0: V této mě to opravdu moc nevidím. Ale tamhle na kopečku podívej.
1: Ajeje, už začíná to jejich schromáždění.
0: Jaké schromáždění?
1: Ty nevíš. To opravdu nevíš. No přece těch povětřic.
2: Zdraví stvořený, jenom bludný kořen k bloudění stvořen. Ukaž se mi, bylinko zhloží, co nemoc zaháníš a zdraví množíš. Schovej se, kořinku z pekla, staň se, jak jsem řekla.
0: Kdyby tě tak slyšela, vždyť to byla naše bábinka, sbírá tam to své kořeníčko.
1: Ani zavolej.
0: To nejde, zmizela za kopeček, neslyšela by nás. Nezbývá nám, než jít proti pověrám.
1: Já bych tam dala radši zpátečku.
0: Teď, když už máme téměř na dosah ty podzemní poklady.
1: Zatím se v něčem brodí, máš popás.
0: To je kapradí. Nezapomeň udělat kolem kružnici.
1: Proč bych to měla rýsovat kružnici?
0: Aby na nás nemohli ti čerti z pekla.
1: Ty už pochoj s těma pohádkama, kdo to má poslouchat?
0: Nemluv a maluj.
1: Máničko, utíkej, čertuje, Máni, utíkej, čertuje!
3: Čel chvantí za trápení, kam to zaváma, až polezu.
0: Tady jsem, pane Spejble.
3: A kde je Hurvínek?
0: Honí ho čert.
3: Však si nic jiného nezaslouží. Večer mu povídám, zavři ten kozí chlívek, ale to ne. Koza vyběhla ven, jako by ani noc nebyla. Já se teď lomozím, abych ji chytil. V lese běhám, opaře si škobrtám.
4: A snad ne taky o ten bludný kořen.
3: U všech mušek svatojánských, paní Kateřino, snad tu není nějaká schůze.
4: Je, všech ježibab a ježidětků, pane Spejbl.
3: A proto ten Hurvínek tak upaloval.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

tři jehly, ta ustříhla si cop, ta v potu tváře žehlí, ta hlavu má jak snop. A tu je salon krásy, až touhle voňavky. Ach, na co myslí asi, no na co?

0: Byla jednou chudá vdova a měla jen jednu dceru a té říkali Liduška. A že neměli žádných políba ani jediné kravičky, živili se přádlem. Liduška byla sice velmi hezké a způsobné děvče, ale měla do sebe tu chybu, že byla náramně líná. A kdykoliv měla sednoutí ke kolovratu, dala se vždycky do pláče. Jednou to ale matku již omrzelo, i rozhněvala se a dala jí pohlavek. Tu se dala Liduška do náramného pláče a nářku, až to bylo venku na tři hony slyšeti. V tu chvíli jela právě okolo královna, slezla z vozu a vešla do chaloupky. Co pak ti je, mé zlaté dítě?
1: Och, ouvej, maminka mě byla.
0: Proč pak biješ to, ubohé děvče? Matka se zarazila a nevěděla, co hned na to odpovědít, neboť se za to před královnou styděla, že dcera její je tak líná.
2: Ach, milostivá paní královno, mám s tou holkou nesmírný kříž, neboť mi nechce nic jiného do ruky vzíti, nežli to přádlo, a seděla by při kolovratu celé dny a celé noci. A dnes jsem se již na to rozzlobila a dala se mi pohlavek. A proto tak náramně pláče. Královně se to děvče velmi zalíbilo, neboť byla veliká milovnice přádla. I pravila matce.
0: Já vám, matko, povím, když vaše dcera tak ráda přede, dejte mě ji sebou. Mám doma v zámku dosti překrásného lnu. A když bude u mne tak pilná jako doma, slibuji, že toho nebude litovati. Matka byla tomu ze srdce ráda a královna vzala hned dceru sebou a odvezla ji do svého zámku. Když do zámku přijeli, vzala královna Lidušku za ruku a vedla ji do tří pokojů. Ty byly plny lnu, od podlahy až do stropu. I pravila královna k děvčeti. Buď jen tedy pilná, má zlatá dceruško, a když mi všecek ten len zpředeš, dám ti svého syna za manžela a budeš královnou. Na to dala královna přinést drahý, překrásný kolovrat, ten byl ze slonové kosti a pera na něm byly zlaté a k tomu velikánský koš, cívíček ze žluté voňavé třtiny a nechala ji v tom pokoji selném samotnou. Když královna odešla, sedla si Liduška k oknu a dala se do žalostného pláče. Nebo kdyby 100 let od rána do večera a od večera zas až do rána pilného předla, nebylo by jí lze všecek ten len se přísti, co ho tu bylo. A co pak teprv ona, kteráž i bez toho tak nerada předla. Ty seděla tedy a plakala celou noc a druhý den až dopoledne a nehnula ani rukou, ani nohou. Když bylo poledne, přišla se královna podívat, moc líž Liduška upředla a velmi se tomu podívila vidouc, že nebylo lnem ještě ani hnuto. Liduška se ale vymlouvala tím, že se jí po mamince nesmírně stejskalo a že propláč nic do rukou ani vzíti nemohla. Královna tomu uvěřila, těšila ji a pravila. Nestejskej si nic, má dceruško, a buď jen zítra za to tím pilnější, aby jsi mého syna dostala a byla královnou. Když odešla, Liduška si zase k oknu sedla, koukala se ven, vzdychala a nedělala zase nic až do večera a zítra zase nic až do poledne. O poledni přišla královna a podívala se ještě více a zamračila čelo, vidouc, že se Liduška potud ještě ani přádla nedotkla. Liduška se ale zase vymluvila tím, že jí náramně hlava rozbolela a že proto nemohla nic dělat. Královna byla tím sice spokojena, ale když odcházela, pravila. Již je čas, aby s Liduško pracovat i začala. Chceš-li dostat i mého syna a být i královnou? Liduška si kolovratu zase ani nevšimla, ale seděla u okna a koukala se ven. Když již bylo poledne, otevřela královna dveře a když viděla, že Liduška zase zahálela, rozhněvala se velice a pravila. Slyšíš, Liduško, dnes je to již naposledy, jestliže zítra nebude ještě nic upředeno, nejenže syna mého již nikdy nedostaneš, ale dám tebe ještě zavřítit do tmavé věže, kde je plno žab, hadů a štírů a nechám tě tam umřít hladem, abys mě více nepodváděla a nezahálela. Tu bylo teprve Lidušce ousko, studený pot se jí vyrážel na čele, když si na zítřek pomyslila. Co měla dělat? Nadíla si tedy kužel, sedla ke kolovrátku a počala přísti. Ale jak pak jí bylo možná přísti, když byla tak náramně líná? I nechala tedy zase přádla, postavila se k oknu a plakala hlasem, až jí srdce usedalo až do samého večera. To najednou zaklepal někdo na okno. A když se Liduška ohlídla, viděla venku státi tři staré ošklivé babice. Ta jedna měla dolejší pisk tak veliký, že jí až přes bradu visel. Ta druhá pak měla u pravé ruky tak široký palec, že jí celou dlaň zakrýval. A ta třetí, ta měla zase pravou nohu až ku podivu tak rozšlapanou, jako by jí byl cepem rozmlátil. Když je tak Liduška spatřila, náramně se jich ulekla a čerstvě od okna uskočila. Ale ty tři babičky se na ní přívětivě usmívaly a kejvaly rukama, aby jen okno otevřela a aby se jich nic nebála. Dobrý večer, krásná panenko, proč pak tak přežalostně pláčeš?
2: Ach, jak pak nemám smutná plakati a sobě naříkati, když mám všecek ten len, co ho tu v pokoji vidíte, a ještě dva takové pokoje plničky od země až do stropu se přísti.
0: Tu vypravovala babičkám všecko, co se jí přihodilo, i také to, že jí královna slíbila, že až ten len všecek zpřede, že jí dá svého syna za manžela a že bude královnou.
2: Vyšli co, panenko, jestli nám připovíš, že nás pozveš na svatbu a že nás u stolu vedle sebe posadíš a že se před hosty za nás nebudeš stydět, tedy ti všecek ten len sepředem dřív, nežli se naděješ. I všecko, všecko vám udělám, co jen chcete, jenom se honem do toho dejte.
0: Tu vlezly ty tři babičky oknem do pokoje, poslali Lidušku spat a dali se do toho milého lnu. Ta s tím širokým palcem táhla vlákno, ta s tím dlouhým pískem ho lízala a hladila a ta s tou placatou nohou šlapala na podnožku a točila kolem. I šlo jim to, jako když prší. A když ráno počalo svítati a Liduška vstala, viděla velikánskou hromadu krásné, rovné i tenonké příze na cívičkách, až se srdce smálo. Tu dali ty babičky Lidušce s pánem Bohem a přislíbili jí, že na večer zase přijdou a v tichosti oknem odešli. V poledne přišla se královna podívat, jestli Liduška zase nezahálila. A když spatřila tu hromadu překrásné příze, pochválila Lidušku za její pilnost. Jak se večír šeřití počalo, stály již babičky zase u okna a děvče jim s radostí otevřelo. A tak to bylo každou noc. Večír přišli a ráno zase odešli. A pokaždé, když se v poledne královna přišla podívat, mnoholi zase Liduška napřadla, nemohla se dosti nadivit té krásné přízi a Lidušku nachválit za její pilnost a často říkávala, mé zlaté dítě, jak jsem já ti dělala křivdu. Již se dali babičky i do druhého pokoje a již byl pomalu i tento vyprázdněn. Tu počala královna dělat přípravy ke svatbě. A když již bylo i ve třetím pokoji lnu na mále, děkovala Liduška srdečně babičkám, že jí tak pomohli. A babičky jí pravili, jenom nezapomeň, panenko, na to, co jsi nám slíbila a uhlídá, že budeš tomu ráda. A když byl již všecek ten len ze všech tří pokojů až na poslední vlákno vypředen, bylo již také všecko ke svatbě připraveno a mladý král měl veliké potěšení ze své mladé, krásné a pilné nevěsty a řekl jí, žádej ode mne, co chceš a všecko obdržíš. Mám doma tři staré tetičky, jsou sice velmi chudé a prosté, ale udělali mě mnoho dobrého. Dovol, abych je pozvala na svatbu. A mladý král i královna dali k tomu své povolení. A když již bylo v den svatební a hosté chtěli sedat za stoly, tu se najednou otevřely dveře a ty tři babičky, postarodávno až ku podivu směšně oblečeny, vyhrnuli se do pokoje. Jak je nevěsta spatřila, hned jim běžela vstříc a přivítala je radostně. Vítám vás, mé milé tetičky, vítám vás, pojďte a posaďte se tu za stolem vedle mne. Hosté hleděli jeden na druhého a byli by se dali rádi do hlasitého smíchu, kdyby se byli nebáli krále. A král i královna začervenali se jako pivoňka, ale nesměli Lidušce nic říci, protože jí k tomu dali své povolení. Když bylo při obědě, kladla Liduška sama babičkám jídla na talíře, nalívala jim piti a pobízela je. Jeste a píte, mé milé tetičky, vy jste mě velmi mnoho dobrého udělali. A když již bylo po obědě a hosté vstávali od stolu, přistoupil mladý král k té první babičce s tou širokou nohou a ptal se jí: ale prosím vás, milá babičko, od čeho pak máte tak širokou nohu? Od předení, panáčku, od předení. I šel k té druhé babičce s tím placatým palcem. Ale řekněte mě, milá babičko, od čeho pak máte tak placatý palec? Od předení, panáčku, od předení. I obrátil se k té třetí babičce s tím dlouhým pískem až přes bradu a řekl jí: ale milá babičko, od čeho pak vy máte tak dlouhý písk? Od předení, panáčku, taky od předení. Když to ten mladý král uslyšel, ulekl se toho náramně a hned tu nařídil své krásné paní, aby se mu do smrti více žádného přádla nedotýkala, aby taky nedostala takovou placatou nohu a takový široký palec a tak ošklivý dlouhý pisk až přes bradu. Zatím se ty tři babičky z pokoje ztratily a žádný nevěděl, kam se podělí. Ale Liduška, kdykoliv si potom na ně vzpomněla, pokaždé je v duchu žehnala a také jak živo žádná manželka tak ráda a věrně nezachovávala, co manžel nařídil, jako mladá královna tu královu zápověď.

0: Digi básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: jak šel Rumcajs pro mašličkovou sponku. Foukal vítr a Mance pořád padal jeden pramínek vlasů do čela. Rumcajsi, povídá Manka, už mě to zlobí, měl bys mi dojít do Jičína pro sponku. Rumcajs jde císařskou silnicí k městu a přemýšlí, čím hodináři Semerádovi tu sponku zaplatí. Vstoupil do krámku pod věžovou bránou a pořád ještě nevěděl, jak se vyrovnat se Semerádem. Hodinář stál za pultem a obracel v prstech stříbrnou sponku vynutou do mašličky. Svítilo se od ní na všecky strany.
1: To je náhoda, povídá Rumcajs. Zrovna takovou bych chtěl pro Manku.
0: Semerád zaklapl sponku do krabičky a podává ji Rumcajsovi.
1: Jenže nemám čím zaplatit, povídá dál Rumcajs.
0: Hodinář Semerád na to. Když mi, Rumcajsi, nebudeš bránit, až přijdu do Řáholce na houby, dám ti ten klenot zadarmo. V Rumcajsovi se zvedla loupežnická pícha.
1: Zadarmo já nic nechci.
0: Semerád odstrčil krabičku kousek po pultu.
2: Tak já, Rumcajsi, zavřu oči a ty mi sponku ukradneš a bude.
1: To taky ne, povídá Rumcajs. Pro tvoje dobrý srdce tě přece nemůžu okrást.
0: Stáli nad sponkou a nevěděli. Ale to už je chvíli poslouchal třetí jíčínský knížepán. Vládl na zámku po těch dvou, co byli před ním. Rumcajs a Semerád si ho prve nevšimli, jak byli zabraní do své starosti. Knížepán sáhl do kapsy u hedvábných kalhot, vytáhl měšec se šňůrkou a odsypal z něho na pult tolar.
3: Kauf ist Kauf, povídá po německu. Teď je ta sponka má. Pro kněžnu.
0: Schrnul si krabičku do kapsy a ven z krámu. Lokaj za ním zavřel dveře.
2: Dost mě to mrzí,
0: povídá hodinář Semerád Rumcajsovi. Jenže Rumcajs se směje do vousů.
1: Za to mě začíná být veselo.
0: Nechal Semeráda stát a lehkým loupežnickým krokem se vydal za knížetem. Myslí si.
1: Až kníže pána dojdu, vypálím mu sponku z kapsy.
0: Jenže Lokaj, co kníže pána provázel, štěrbinkou oka zahlídl Rumcajse. Hned kníže ti pošeptal.
2: Ten loupežník jde za námi.
3: Našin,
0: uplivl si kníže pán. Jednou rukou zapnul kapsu na knoflík, druhou si podal stříbrnou píšťalku a zapískal. V tu chvíli tam bylo 37 drábů s rychtářem. Vzali kníže pána mezi sebe a dělali mu bezpečnou salakvardu až do zámku. V lese Řáholci vítr pořád schazuje jeden pramínek vlasů Mance do čela a o kašnu na jičínském rinku se opírá Rumcajs a dívá se do zámeckých oken. Z jednoho okna na něho kníže pán posměšně hraje prsty.
2: Páprla pá, Rumcajsi.
0: Z druhého okna na něho blízká sponkou kněžna. Potom si s ní ozdobila paruku. A kde jsou do zámku nějaké dveře nebo štěrbinka, stojí u toho dráb. Rumcajs postál ještě chvíli u kašny a máčel si čelo čerstvou vodou, aby mu přišla myšlenka. Potom se vrátil do lesa Řáholce. Vítr pořád ještě foukal a Mance padal pramínek vlasů do čela.
2: Neseš, Rumcajsi, sponku?
1: Nenesu, ale brzy přinesu,
0: odpověděl Rumcajs a schání se po cipískovi. Našel ho v lískách. Cipísek tam počítal oříšky a měl to místo školy. Rumcajs mu ukázal jeden prst a to je jako když loupežník řekne pozor. Cipísek nechal oříšků a poslouchal, jak mu Rumcajs přikazuje.
1: Pohlídni se po vrškách stromů a přines mi beverku. Dej ale pozor, aby se neotřepala.
0: Sám tu práci nemohl Rumcajs zmoci. Větvičky by ho neunesly. Cipísek vyjel nahoru po kmeni jako datlík. Rozhlídl se a vidí hned tři veverky. Jedna mu utekla, druhá se schovala, tu třetí chytil. Urovnal si ji do dlaně opatrně, ale pevně, aby nemohla zatřást ani chloupkem. Ocas jí podvinul pod bříško. Přinesl veverku Rumcajsovi a ten s ní opatrně jako s cukrovanou. Už jí nese do Jičína. Když veverku přešlo největší leknutí, špitla.
2: Co mi vlastně, Rumcajsi, chceš?
1: Až přijde čas, dovíš se,
0: povídá Rumcajs a nohy ho nesou císařskou silnicí k Jičínu. Kněžnu zatím omrzelo sedět v pokoji a dívat se do zrcátka na sponku. Maličko si vzdychla. Kníže pán hned co přímá kněžna za starost. A kněžna:
2: omrzelo se mi sedět v pokoji. Chtěla bych sponku užít taky na zahradě.
0: Kníže pán kývl. Přiběhli čtyři sluhové a odnesli kněžnu i se zlatou židlí do zahrady. Postavili ji pod zimní jabloň. Kníže pán kývl podruhé a těch 37 drábů s rychtářem, co stály u zámecké brány a všech branek, jako když vítr sfoukne, do zahrady. Postávali za stromy a drželi u kněžny přísnou stráž. Kněžna si zatím užívala sponky. Točila hlavou sem a točila s ní tam a šlítala od stříbrné sponky sluníčková prasátka. Blízkalo to do všech oken v Jičíně. Rumcajs šel zadem a pomalu docházel k zámku. Najednou mu klopítne o oko sluníčkové prasátko. Dal veverku z ruky do ruky, přiclonil si a už vidí všecko jako na obrázku. Pod zimní jabloní sedí kněžna na zlaté židli. Kolem postává za stromy 37 drábů s rychtářem.
1: Hlídají paničku jako hradecký festung,
0: řekl si tiše do vousu Rumcajs. A už neudělal ani krok, aby ho nespatřili a nemusel těch 38 pobít. Pohodlně se posadil do trávy, ale aby dobře viděl přes klásky. Veverku si vysadil na dlaň a povídá.
1: Veverky od samého skákání mívají v hlavě hopsala, ale ty mě dobře poslouchej.
0: Veverka si pohladila štětičky na uších.
1: Půjdeš mezi dráby rovnou k zimní jabloni a vyběhneš nahoru do koruny. Až budeš nahoře, otřeseš se.
2: To pro tebe, Rumcajsi, ráda udělám, protože jsem řáholecká. A co dál?
1: Už nic.
0: A Rumcajs spustil veverku z dlaně a dívá se za ní přes klásky trávy. Pro veverku je každá ulička dost široká. Kmitla se mezi dvěma krajními dráby a rovnou vzhůru po kmenu zimní jabloně, jako když táhne rezavý drátek. Usadila se ve vršku a tam se otřepala. Otřepala se nejdřív z prvního a pak ještě jednou. Chloupek po chloupku. Kněžna sedí ve zlaté židli a blízká sponkou po Jičíně. Najednou, jako by v ní zatrnulo.
1: Mon je!
0: Špitla po francouzsku kněžna a zavrtila se na zlaté židli a řekla po německu
2: Schweinerei!
0: A vyskočila ze zlaté židle a křikla po česku
2: Kde se tu vsalo těch plech?
0: To už se činili tři komorné a vybírali kněžně černé kmotřičky ze zlatohlávkové jubky. Čtvrtá smekla kněžně z hlavy paruku a hodila jí přes plot. Protože nic není pro kněžny horšího, než když jim blecha vleze pod paruku. Richtář střelil na poplach. 37 drábů ládovalo pistole a kulí i píkou hnali blechy z brány ven na jičínský ring. Rumcajs pomaloučku zvedl paruku, co tam ležela za plotem. Sponku dal do kapsy, veverku si vysadil na rameno a vydal se, kudy bylo nejblíž, k lesu Řáholci. Pořád foukal vítr, mance padal pramínek vlasů do čela a ona si stěžovala.
4: Božičku Rumcaj, si kde chodíš? Tebe tak poslat pro sponku.
1: Vždyť už jí nesu,
0: povídá Rumcajs.
5: Šestá kapitola. Květinová vílí louka.
6: Za pár chvil narazili na východ z podzemí. Skřítek výletník je zavedl správně. Když odhrnuli lehký duhový závěs, byli jako uvidění. Zírala Bůča. Hleděl překvapeně Pupíno a hrnul se vpřed hlava nehlava, úplně jako slon v porcelánu. Adélce šlápl na nohu, Bůču a Blážu žduchnul a Bimbulinku nechtěně nabral ze zadu chobotem a zvedl ji do výšky. Víla měla naštěstí křídla, tak odletěla kousek dál. Na louce bylo mnoho krásných květin. rostly ve vzorně vyrovnaných zahrádkách, o které se staraly překrásné barevné víly. Skoro každá měla na starosti kytičky v barvě svých šatů. Nejblíže měla zahrádku víla Bylinka. Měla skromné zelené šatičky a její zahrádka voněla zelenými bylinkami.
7: Ahoj, Bylinko,
6: pozdravila jí Bimbulinka.
7: Můžeme se u tebe na chvíli zastavit? Kamarádi by si rádi prohlédli naši louku.
8: Beze všeho,
6: souhlasila usměvavá Bylinka a hned začala vykládat.
8: Tady máme meduňku. Krásně voní a pomáhá při usínání. Máta je hned vedle. Ta pomáhá od bolavého bříška. Odvar ze šalvěje odhání bolení v krku. Kostival je na bolavé nožky. Z toho vyrábíme mastičku. Chodí si pro ní dokonce i pan profesor. A taky stonožka a pošťák krák.
6: Sotva to dořekla, uviděla stonožku, která už z dálky volala.
9: Už mi došla, potřebuju další, je to učiněný zázrak.
6: Zatímco víla Bylinka s úsměvem obsloužila starou paní stonožku, skřítek výletník si dělal poznámky do svého zápisníčku a do mapy si zakreslil značku pro lékárnu. Taky Adélka hned vytáhla pastelky a jednotlivé bylinky se snažila co nejpřesněji nakreslit. Určitě se bude hodit, když je na louce pozná. Nikdo si přitom nevšimnul, že Pupíno se zatím válí v záhonku s kostivalem.
10: Co to děláš?
6: Napomenula ho Adélka. Víla Bimbulinka si zděšením zakryla ústa, ale Bylinka se nepřestávala usmívat.
11: No co? Bolí mě nohy, tak se léčím.
6: Hájil se slon.
8: Ale takhle to nefunguje. Pomáhá jen kostivalová mastička,
6: vysvětlila Víla.
8: Teď musím celý záhonek zalít, aby se rostlinky vzpamatovaly.
10: My ti pomůžeme,
6: navrhla soucitně Adélka a hrnula se pro malou zelenou konvičku, kterou měla Víla nachystanou na zalévání. Pupíno ji ale předběhl, nabral vodu do chobotu a záhon pěkně postříkal. Když odcházeli, Bylinka mu za to darovala zelený kelímek s kostivalovou mastičkou. Všimli si, že kolem nich poletuje žlutá víla. Byla to zvědavá Balbínka.
7: Nechcete se podívat ke mně?
6: Zeptala se zvonivým hláskem a v letu pohodila rozevlátými žlutými šatičkami. Až je jejich záře skoro oslepila. Pupíno i skřítek výletník horlivě pokyvovali hlavou. Balbínka se jim moc líbila. Bimbulinka ale byla v rozpacích. Teď jim chtěla ukázat svou růžovou zahrádku. Ale nedalo se nic dělat. Nemohli přece Balbínku odmítnout.
10: To jsou narcisy a tohle Petr Klíče,
6: ukazovala jim své krásné květiny.
10: Čichněte si k pampeliškám a ke žlutým tulipánům,
6: nabádala je. Adélka si přičichla opatrně, jen tak slehinka, ale Pupíno to trochu přehnal.

0: Jiříža však dostala nápad.
1: Kdyby se do květin fouklo z druhé strany, jistě by se zvedli.
0: Buča souhlasila a obě začaly ze všech sil foukat.
2: Pusťte mě k tomu.
0: Kasal se Pupíno.
3: Jen to ne.
0: Hořekovala Balbínka, ale slon se nedal odbít. Chobot namířil proti povadlým květinám a při prvním silném pouknutí začaly květiny zvědavě zvedat hlavičky. Za chvíli bylo všechno jako dřív.
3: A teď se pojďte podívat ke mně,
0: škemrala Bimbulinka. Protože všichni souhlasili, zavedla je na svou zahrádku. Teď tam hospodařila její kamarádka Bublinka. Měla taky růžové šaty a starala se o růžové květy růží, gerber a karafiátů.
1: Ahoj, už se vrátila?
0: Zajímala se kamarádka. Bimbulinka přikývla a hned se doslova vrhla ke svým květinám, které už dlouho neviděla. Čechrala jim o květní lístky, hladila stonky a zpívala jim písničky. Její kamarádka zatím Adélce, plyšovým kamarádům a Skřítkovi výletníkovi ukazovala zahrádku. Nezapomněla ani na růžový vřes. Adélka si celou zahradu i s růžovými výlami namalovala do svého bloku.
3: Mohli byste mi pomoci zajít pro vodu?
0: Zeptala se najednou Bimbulinka. Podívala se na prázdný sud, pak na oblohu a dodala.
3: Vypadá to, že dnes už nezaprší. My ti pomůžeme,
0: navrhla Adélka.
2: A rádi,
0: připojil se Pupíno. Většinou býval lenivý, ale ta omamná květinová vůně na něho asi působila blahodárně. Bimbulinka se usmála.
3: Stačí, když pošlete vodu potrubím. Růžovým. Kulikvak vám už nějak poradí.
4: Kdo?
0: Zajímala se Buča.
3: Žabák Kulikvak. Jak ho znám, určitě vám hned sám nabídne pomoc.
1: A kde je rybník?
0: Chtěla vědět Adélka. Než Bimbulinka nebo její kamarádka odpověděla, Skřítek výletník už měl prst zabořený ve své mapě.
5: Tady je to! Za lípou vpravo, pak po louce dolů a jsme tam. To najdeme, nebojte!
0: A tak se rozloučili a v čele s výletníkem se vydali hledat rybník Kvákáč, aby růžové víle Bimbulince poslali vodu pro její květiny.

0: i na kluka. Ho, Piggy vtip.
1: Honzík říká jednou večer mamince: Mami, pamatuješ si na tu vázu?

0: jak ses vždycky bála, že by se mohla rozbít?
1: Ano, a co má být? Ptá se maminka.
0: Teď už se bát nemusíš, odpovídá Honzík.
1: Asi ji někam schovám.
0: No, do pelíšku.
1: Ne.
2: Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho potvoru, nepuste ho. Tlačte za mnou, tak šups, šups, za mnou, do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, no, hups. Držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán, já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak držím osla. Ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky. No, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní. Na kousíček, šup, dveře se zavřely. No, ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit, ale jak jsme se zmítali, nebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálel, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu, držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, otevřu ty dveře, povídá pan, já jsem vzepřel o zábradlí, držím, no a to už ten pan otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme osla dovnitř, za náma zavřel dveře, jsme vevnitř předsíně a pán volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici tam, ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový, ty rozšlapal úplně na padrť. Pán říká, to nevadí, držte ho, já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou, popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte, tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná dřina. Počkejte, prosím vás, nechojte, povídá pán, posaďte se tady, musíte si odpočinout. Co byste chtěl, mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám, a ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale neřekl byste mě, když už tady jsem, no prosím, jen se ptejte, neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán. Já mám dneska narozeniny. A tak, ne, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno, co já řeknu, mě on odpoví. No to víme, no to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mé narozeniny a po večeři půjde do koupelny a přilídne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme, no to známe, to není nic nového.

0: Figy cvičení
1: a jdeme na to!
0: Ahoj děti, jsme tady s Hankou Kynichovou, já, Figy a Hanka.
2: Ahoj Figy,
0: ahoj.
2: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
0: Já jsem se měl asi dobře.
2: Já se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
0: Hanko, a proč máš takový pocit?
2: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
0: Já jsem si to myslela. To se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
2: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
0: No, nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlednu na kopítka.
2: To je právě to, co jsem ti chtěla takhle chce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolili zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
0: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
2: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
0: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
2: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
0: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
2: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste si s námi lehli na záda.
0: Už ležím.
2: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou. Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů.
0: Figy, já nevím, co jsou lopatky.
2: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzádu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
0: Takové kostičky.
2: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu.
0: Ano.
2: A teď se zdvihneme nahoru, lopatky jsme lehce zdvihli také.
0: Je to jako kdyby ano. Si dával bradičku k popíšku.
2: Přesně tak a pustím dolů. A Figy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10krát po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti, Piggy, pojď, tak vždycky nahoru je výdech. Já vám to ukážu. Zdvihám hrudník, pokládám hrudník, nadechuju se. Vydechuju, když jdu nahoru a nadechuju se, když jdu dolů. A ještě jednou vydechuju cestou nahoru, nadechuji se cestou dolů. A teď pozor, malinká změna, zůstaneme nahoře a jenom malinké hmyty. Piggy, cvič, já tě vidím, ty spíš. Ty spíš.
0: Tak. Já hrozně hmytám.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. U těch hmytů se dýchá a polož se na záda. Tak milé děti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozluč se s dětmi, ahoj.
0: Mě se ten pupíček už trochu vrátil.
2: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
0: To jsem rád. Ahoj.

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

je foškubem. Jou, pežníci plou volání to, zhrobáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo. Pod dubem.

Pem. Hlou, výkoupí chytrá, kloupí, dej. Jsem cukr, dej, jsem kroupy, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Hlou, pešník je nesmlouvavý, hlou, ten ho strašně baví, co? Šlo hned to nevydá, jelikož je nelida.

0: košku ven.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Půj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Špatná věc se podařila, hru bařila, zvítězila, tak to chodí na světě, na zdorčí osvětě. Lou, tešníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, tešníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zahoupili.
4: Dobře.
3: Žádná krev netekla.
4: Je. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.
5: Tiki kalendář.
6: Dnes je 31. srpna.
7: A svátek má Pavlína.
6: Pavlína? To je holčičí tvar jména Pavel. Takže jejich význam Pavlíny i Pavla je stejný.
7: Jejich jméno se vykládá jako drobný nebo skromný.
6: Pochází z latinského jazyka.
7: Takže všem Pavlínkám a Pavlám přejeme k dnešnímu svátku,
6: že...

0: Na jedné pasece stála pařezová chaloupka, v ní byla světnice a v té světnici spali na posteli dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý červeno-bíle pruhovanou peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu pod modro-bíle pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka. A nebo se to dá povědět i jinak. Křemílek byl spíš hubený, ale Vochomůrka spíš tlustý. A nebo se to dá říct ještě jinak. Zkrátka, jak kdo chce, ale nikdy stejně. Ve světnici tikaly hodiny, měli jen jednu ručičku a na číselníku bylo kolem dokola napsáno jaro, léto, podzim, zima. Když ručička došla k jaru, posadil se Křemílek na posteli a povídá.
1: Vochomůrko, vstávej! Ještě je tma.
0: Křemílek vyskočil z postele a zotvíral okénice.
1: Podívej, už není tma.
0: A za okny bylo jaro a tisklo ke sklu svůj růžový nosík.
1: Už je tam jaro,
0: řekl Křemílek.
1: A kdo za to může? Tak už vstávej. To počkej, až se protáhnu.
0: Zívl Vochomůrka a začal se protahovat a protahoval se, až vrazil loktem do hodin s jednou ručičkou. Ručička se zakymácela a ve světnici se rychle za sebou udělalo jaro, léto, podzim, zima. V chaloupce se střídala počasí, sluníčko, deště, bouřky, vítr a sníh.